0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale náramně, táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyše z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny, vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry. Nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
2: Dnes naposledy vás ze studia Českého rozhlasu zdraví Tomáš Kačner a můj zvláštní host
3: Václav Hybš.
1: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše.

0: Václavem, my jsme se tady před půl rokem poprvé potkali a tenkrát jsme si pouštěli hned na úvod píseň Florentinský pochod. To si pamatuju, to mám poznamenáno. Dnes je to tedy naposledy, protože vše má svůj začátek a konec. Já bych byl moc rád, kdybychom si tuhle píseň pustili znova a tím si trošku otevřeli znova vzpomínky na tu dobu, kdy jsi vlastně začínal s hudbou, kdy jsi dostal k trubce, kdy jsi vzpomínal na svého tátu a možná kdybys to ještě jednou trošičku oživil.
1: No, tenkrát já si tak dobře pamatuju, že jsi po mně chtěl, abych trošičku mluvil o sobě. No a já o sobě nerad hovořím. Ten dneska přiznám některé věci, že já pocházím z Police nad Metují, z rodiny muzikantský a můj děda hrál s Juliem Fučíkem, což byl úžasný kapelník vojenský a skladatel. Jeho z nejznámější skladby je Vjezd gladiátorů, Florentinský pochod. Proto bychom si ho mohli zahrát, abych vzpomněl na svého dědu. A on na tu trumpetu asi musel umět hrát sakramecky dobře, když hrál s tím Fučíkem. No a doma byli tenkrát mezi námi, já byl malej kluk, hádky. Děda mě říkal Julius Fučík, když jsem u něj hrál, já pam, ale dědo, jak jsi mohl hrát u Fučíka, když ho popravili Němci? Děda říkal Julius Fučík a já pam, ano, Julius Fučík, ten přeci, no a tak dále, no tak pak jsme si to vysvětlili, ale dneska už na to jenom můžu vzpomínat, protože můj dědeček už dávno nežije. Na tu trumpetu musel hrát dobře, protože on mě říkal, já to vždycky hrál z mokrejch not a víš, čemu se to říká, to bys ty, Tomáši, měl vědět, když muzikanti říkají, že to hrajou z mokrejch not. Víš, co tím je myšleno?
0: Okamžitě napsané noty.
1: No ne, že to byla novinka nějaká, takže když to pan dirigent Fučík přines, no tak ty muzikanti řekli, no tak to mám hrát ještě z mokrých not, protože se psali tuší, prostě ingoustem. Nebo
0: rozdal na stojany a rovnou se hrálo.
1: Tak Florentinský pochod, jak jsem to nahrál já, což by možná můj děda měl radost, ale já jsem to trošku zeswingoval, tak by se na mě děda asi zlobil trošku, ale nedá se nic dělat, takový je život.

0: teď bych možná měl vzpomenout na svého tátu. Tak taky dáme jednu skladbu. To je skladba, která měla název, aspoň tak jsem to viděl v tisku, Melodie. To je skladba Antona Rubinsteina, ale nemělo to nikdy text, to bylo takový na piano hraný. Takhle existovaly ty notičky a já jsem to dal otextovat. Ivo Fischer nazval Bůh ví, odkud já tuhle písničku znám. Což nám potom moci páni zakázali, tam jim vadil zase ten Bůh. No tak, takhle to bylo. Ale tak mě to snad táta promine, že jsem to dal otextovat a krásně nám tu píseň zaspívá Valdemar Matuška. Bůh ví, odkud já tuhle písničku znám.
1: A orchestr Václava Hybše.

0: To byl Valdemar Matuška. Pane kapelníku, co si poslechneme teď?
1: Teď přeskočím spoustu doby, kdy jsem ještě existoval. To, co mě naučil můj táta na tu trumpetu, neboli děda, můj táta to nesnášel. Děda mě učil potajmu hrát na trumpetu, aby to táta nevěděl.
0: Táta tě chtěl mít jako klavíristu.
1: Táta mě chtěl mít jako houslistu.
0: Houslistu.
1: No a tak a housle mě nešly, žádnej strunovej nástroj mě nešel. Táta to pak zkoušel na čelo, na kontrabas, na violu, já nevím co všecko. Ale děda mě učil potajmu, až jsem se dostal na konzervatoř. Když už jsem dokončil konzervatoř, tak jsem prošel mnoha orchestry. Jeden z posledních byl Točer, to byl orchestr, který založil Karel Krautgartner. Já jsem byl spoluzakladatelem. No a tak z té době bych rád tady zahrál La Palomu, slavnou La Palomu. A bylo to vlastně první aranžma moje pro Točer. Já jsem aranžoval už od 14 let pro kapelu mýho táty a tak dále. A tohleto se mě dostalo. A jenom zajímavost, šel jsem pěšky ze Žižkova do Karlína do rozhlasu a po cestě jsem to zaranžoval. Jenom v palici, jenom takhle, víš, v hlavě, na dvě trumpety. Nahrál jsem to před 60 lety s Richardem Kubernátem, dvě trumpety. No, poslechni si to.

0: To byla La Paloma faranže Václava Hybše, která vznikla při krátké cestě ze Žižkova do Karlína, což jsou čtvrti, které spolu souvisí.
1: No, tak
0: souvisko.
1: To jsem šel pěšky, protože v té době jsem ještě neměl auto, šel jsem pěšky ze Žižkova, ano, do Karlína. Měl jsem to v hlavě, jak to provedu. No a taky jsem si to zahrál s Richardem Kubernátem v roce 60, kdy byl teda založený ten točer. A tuto skladbu dirigoval Karel Krautgartner, proto po jeho emigraci všechny snímky, kde bylo jméno Karel Krautgartner, se muselo smazat, takže mě to dalo strašný práce, než jsem sehnal tento snímek. Ani už dneska nevím, jak jsem ho sehnal. Ale máme ho, takže jsme ho slyšeli teď.
0: A další píseň, kterou si poslechneme, to je také rarita, byť už v dnešní době ne, ale je to píseň, která také to neměla zrovna jednoduché.
1: No a já jsem s touto písní měl taky problémy. Byl jsem volaný na ústřední výbor KSČ. Jedná se o modlitbu pro Martu, kterou jsem nahrával pro československou televizi. No a teď, když na mě soudruh Miller řval, co to tam, já mu na to povídám, a co tam je špatný, byly tam falešný trombóny nebo co? Nedělej blba země, to on byl takovýhle člověk. Ta modlitba pro Martu měla úžasný úspěch.
0: A měla si radost z toho, že i když se oficiálně nesměla vysílat, nesměla vlastně být mezi lidmi, tak ona vlastně stále žila. Stále se nahrávala z kotouče na kotouč, později z kazety na kazetu. Ta píseň stále žila. A po roce 89 vstoupila opět znovu na scénu.
1: No, já jsem se s Martou vydával i v době jejího zákazu. Bohužel nemohl se mi nijak pomoct.
0: Ono se říká, že i Karel Gott se za ně přimlouval u těch nejvlivnějších, ale...
1: Ne. Tak to. Já jsem to skutečně, už to vypadalo nadějně a potom vím, že soudruh Bilak řekl, tato dáma si už nezaspívá, protože Marta byla na nějaký premiéře Havlovy hry někde v Horních Počernicích v divadle, byla premiéra a samozřejmě ta Marta tam byla. Soudruh Bilak jako odvětil, protože já jsem zkoušel všecko možné, abych jí pomohl. Nešlo.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Pojďme se podívat zase na další část tvého života a tvé profese, protože ty jsi jednak hudebník, jsi aranžér, ale jsi také skladatel. Jsi autor?
2: No jo, já už vím, co myslíš. Skladbu pro Jirku Korna. Můj dědeček mě učíval jodlovat. No tak to tenkrát vlastně vzniklo pro 74 Silvestr. Televize po mně chtěla nějakou zajímavou, legrační, veselou píseň pro Jirku Korna. No tak já jsem to tomu Jirkovi napsal a ta píseň vznikala úplně zajímavě, protože jsem věděl, že ten Jirka je čaroděj, úžasný, na co šáhnul vždycky dokonale. Tancoval skvěle, dokonce i se naučil dělat kouzla různý s kartama a tak dále. To byl genius Jirka. A teď já jsem se ho ptal, umíš jodlovat? On říkal, co to je? Tak přijel ke mně domů a já jsem mu dal desku s nějakým švýcarským jodlerem. No a on si to vzal, za pár dnů nebo možná druhý den mě hned volal, člověče, mně to jde, ten hlas skáče do fistule. Jirka mě říkal, mně to jde, tak jsme šli k pianu a já jsem si změřil, kudy mu to skáče, no a napsal jsem na to písničku, můj dědeček mě učívával jodlovat a taky jsem volal Zdenka Borovce, že potřebuju text, kratoučkej text a že to celý odjodluje Korn a ptal jsem se Borovce, ty Zdenku, je to správně, můj dědeček mě učívával, šlo by to? Ano, šlo by to, Zdenek byl prostě machr na tyhle věci. No tak ten to napsal a byla písnička na světě.
1: Píseň napsaná přímo na tělo pro Jirku Korna, můj dědeček mě učívával jodlovat.

Můj dědeček byl Forst a tvrdil jedno. Kdo neumí jodlovat, není chlap. A taky se nikdy neožení. A když se ožení, tak špatně, když neumí jodlovat.

0: A teď se dostáváme zase k úplně jiné oblasti. Čeká nás píseň Pije Jezu. Co by si k ní dodal?
1: No tak dodal bych jenom to, že tuhle tu píseň už jsme tady měli. My jsme spoustu věcí tady už měli. Mm-hmm. Ale proč ne, když je to dneska naposled, tak mě to posluchači snad prominou. Pije Jezu, když jsme nasadili tenkrát, tak jsme volali Miloše Skalku. Vzpomínáš
0: ano,
1: si?
0: Ano.
1: No a ten nám o tom řekl, jak to je, že Andrew Lloyd Webber napsal tuto skladbu, když mu zemřel tatínek. Je to do Requiem.
0: Pije Jezu, Lucie Bílá.

0: Hradce Králové se narodil Karel Hála. Je to jeho rodné město, ačkoliv potom s Hradcem už takové souvislosti neměl. Jak ty na Karla Hálu vzpomínáš?
1: No, jak bych mohl na něj vzpomínat, než v dobrým. Karel byl úžasný zpěvák. No a tato píseň už tady taky asi jednou zazněla, ale pojďme dneska prominout všecko, protože...
0: Ty myslíš slavnou Na sedm strun?
1: Ano.
0: Dobře, pojďme si ji poslechnout ještě jednou, protože opakování matka moudrosti a je to dnes naposledy, takže proč ne?
1: No a je to šlágr a jak vznikne šlágr, když se hraje dost často? No tak pojďme, že spoustu věcí tady dneska bude už reprizovaných. Nedá se nic dělat, ale proto chci, aby tady zazněly šlágry.
0: A písně, které ty máš rád. Na sedm strun Karel Hála a orchestr Václava Hybše.

0: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše. My jsme se teďka tady spolu bavili o šlágrech, hitech, o písních, které zůstávají posluchačům v paměti. Samozřejmě nejvíc posluchači chtějí slyšet zpívané písně, protože tam je text, je to takové bližší, ale občas se stane, že i nějaká instrumentálka zabere. Na co bys tak zazpomínal ze svého muzikantského života?
1: No tak například Opus One. A na to mě přivedl vlastně Milan Chladil. Ten říká, proč nehraješ Opus One, to je úžasný rejžák. No tak dobře, tak si to poslechnem. My ten Opus One hrajeme i na plesích. Je to swingovka ohromná.

0: desky Pásky vzpomínky Václava Hybše. My jsme si tě tady představovali jako aranžéra, skladatele, ale také jako trumpetista. Máš řadu nahrávek. Ty jsi vyprávěl tady, že Karel Svoboda, když jste nahrávali, že vždy chtěl, aby ten hlavní hlas trubky si hrál ty, že měl tě rád.
1: No jo, no tak ten Karel to samozřejmě. Vlastně já bych doporučil teď, že bychom si pustili Trumpet Blues. To je skladba, kterou hrával Harry James, úžasný trumpetista. No tak já si tam jako taky trošku fouknu. Mimo to i tu znělku, kterou pokaždý tady hrajeme, tu jsem taky nahrával já. No tak pojďme Trumpet Blues, což je teda známá trumpetová věc.
2: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Václave, ty jsi to tady říkal, ty jsi tady už jednou o tom vyprávěl, která je tvoje nejoblíbenější píseň. Ono to je vždycky těžké říct, tohle mám úplně nejraději, ale opravdu to tak platí, je to...
2: No, ty myslíš Měsíčně řeku, viď? Ano, je to moje nejoblíbenější píseň, kterou mě vždycky na mých narozeninách zpíval Karel Gott.
1: My si ji dnes ale poslechneme v podání Ivety Bartošové.
2: Ano, trošičku malinko jsem musel pozměnit text, jenom asi dvě slovíčka, protože původní text byl jiný trošičku a Éda Krečmar to upravil, aby to mohla zpívat žena.
1: Iveta Bartošová, Měsíční řeka.

0: To byla nejoblíbenější píseň Václava Hybše, Měsíční řeka. A co orchestrálky? Máš tam něco, co třeba opravdu vždy preferuješ, když hrajete píseň nespívanou, že třeba vybereš tuhle, protože ji máš nejraději?
1: Na plesích to je filmová muzika, Raindrops.
0: Keep falling on my head.
1: Ano, já neumím anglicky, já ti děkuju, že jsi mi pomohl. To je nádherná skladba a tu hrajeme většinou s velkým úspěchem na plesích.
0: Co vůbec plesová hra? Rozlišoval jsi někdy to, že máš koncert, že je to ples, že je to nějaká jiná společenská událost, nebo vždy k tomu přistupuješ, jsou tam posluchači, musí to být vždy to nejlepší?
1: No, tak ono se to nedá takhle říct. Ples je ples a koncert je koncert. Na koncert bych asi tuto skladbu nezařazoval i podle publika. To je tak... Není to šablona, že by to měl. Je to tak, ale uslyšíš, že to je krásná skladba.

0: To byla orchestrálka Raindrop Falling on My Head a my se pomalinko přiblížíme k závěru. Jsme tady v Hradci Králové, kde všechno natáčíme. Jaký ty máš vůbec vztah k Hradci?
1: No to už jsem tady mnohokrát říkal, pojďme se vrátit a já vyhovím tvým požadavkům, že jsi chtěl, abych mluvil trošku o sobě. No tak když mě bylo těch 15 let, tak jsem jezdil do Prahy na konzervatoř a vždycky v pátek jsem jel domů, každý týden jsem jezdil. A těšil jsem se na Hradec, na to nádraží, kde chodil člověk horké párky. No a teď měl ještě takovou, já bych řekl, ne básničku, ale takový slogan. Cesta daleká, lépe utíká, máš-li co překusovati. A ten člověk už asi nežije, protože by mu muselo být asi 140 nebo 150 let. Ale já jsem se těšil a vždycky jsem si ten párek, když jsem na to měl ovšem, tak jsem si ten páreček v Hradci dal, protože už jsem byl za poloviční cestou domů. Takže to byla moje vzpomínka na Hradec Králové. No a teď, když už jsem se dostal k tomu, tak bych

0: jsem přijížděl, dá se říct, každý týden.
1: Pro nás to byla vždy velmi milá práce, velmi milé setkání.
0: Ano, ale krásný bylo, že jsme vždycky dostali kávu tady z ředitelského fondu. Děkuji. Bylo to skvělý. A pojďme si poslechnout nakonec to, o co si lidi nejčastěji píšou.
1: A to je?
0: To je takzvaná silvestrovská opera, kterou tady už jsme slyšeli možná celou, ale zaspívají nám ji Karel Gott a Valdemar Matuška. A bylo to z roku 74 pro Silvestra dělaný pro televizi.
1: A s touto písní se s vámi tedy dnes již opravdu loučíme. Ze studia Českého rozhlasu vás naposledy takto zdraví Tomáš Kačner a
0: Václav Hybš.
2: Slyšeli jste vyprávění Václava Hybše.

s Bohem, lásko. Nech jí jít. Nech jí jít, ať si jde, bude klid. Žádný plát.

0: kde jsi včera byl, se ptám.
1: To se nikdo nedoví, vy můj kvítku medový.
0: Kde jsi včera

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Čím tak začíte nový týden Humoriády a další díl, říká si Patrik Rozehnal a možná poradí Petr Jančařík, čím by začal takový další díl pořadu.
2: Dobrý den, Patriku, srdečně zdravím a zdravím naše posluchačky a posluchače. No, já samozřejmě pořád myslím na to, že zítra je nový školní rok, začátek nového školního roku. Ne, že bych šel do školy teda.
1: Nepůjdeš.
2: No, a já vím, ty se na mě díváš, takže bych to potřeboval, já to vím, ale já jenom si tak říkám, že by bylo krásné, kdyby se ty děti do školy těšily, ale oni se těší jenom v první třídě, pak už je to přejde. No. A je to strašně veliká škoda.
1: A nemůžu za to ale ve škole?
2: No.
1: Že jim to tak zkazej.
2: Hele, to je do jiného pořadu. Ale faktem je, že by bylo nádherný, kdyby bylo alespoň, řekněme, 20% nadaných učitelů, kteří by dokázali to, že ty děti se těší do školy.
1: Ano.
2: Jinak mám takový pocit, že děti se bohužel tak jako my, jako do školy příliš jako nehrnou, netěší, že se dokonce někdy bojí, ne někdy, v mnoha případech bojí školy. A to je, když si představíš, jak dlouho my chodíme do školy, musíš chodit na tu základku, na střední školu, na vejšku, nemusíš, ne, nikdo tě nenutí, ano. Můžeš skončit v páté třídě.
1: Když se chceš bát, můžeš skončit na vejšku.
2: ale bylo by krásné, když už toho tolik času věnujeme škole, aby ta škola byla něčím, co nás přitahuje, co máme rádi, co milujeme, ale to se asi nikdy nestane,
1: třeba,
2: já vím.
1: Jo. Třeba no. Letos v tomto školním roce, jo.
2: Tak se budu
1: a třeba
2: těšit.
1: Třeba nám zavolá někdo z učitelů, kdo se taky těší.
0: Humoriáda.

0: Začínáme, vážení, s Moriádou. Tak Patrik Rozehnal, Petr Jenčařík ve studiu. Vytáhneme další jméno, ovšem to jenom uslyšíte v ukázce a budete se rozhodovat, jestli vás zaujme. Co?
1: No, já bych nabídnul trošku.
0: Dobře. A trochu doktora Káji taky a policisty a pana faráře.
1: Ano.
0: Ve vzpomínkách.
1: Ale
0: jo?
1: To není špatný nápad. Jdem do toho.
2: On měl takový malý autíčko a vždycky jezdil na ten místa, kde jsme třeba dělali ty premiéry. A nevím už, v jakém městě to bylo. Jenom si pamatuju, že tam měli takový veliký náměstí, obdélníkový, a to se nechalo objíždět kolem dokola. A doktor Kája ve svém Fiatku, nebo co to měl, vyjel na to náměstí a nějaký, jak jel nahoru a hledal to kino, nebo kde to tohle, tak tam stál mladý, čerstvě vylíhnutý SMBák v zeleným. Kájovi zablízko ve očích a už k němu zamířil. Jel a jel. Koukal na něj takhle. Usmíval se. Otočil, pobyl náměstí a zase proti němu. A zase to objel. A když už jel po čtvrtý, ten SMBák říkal, co tady vyvádí tenhle ten chlap? Tak ho zastavil. Kája jdu na brzdu, SMBáček přistoupil k oknu, teď jenom dobrý den, pane řidiči, dál se nedostal. Kája vytrtě hlavu z okna a říká, no konečně si se mě všimla, ty zelenoučká žabičko. Farář Otík Luděk Kopřiva byl bezvadný člověk, obrovská legrace s ním, svojí roli faráře si vyloženě hýčkal. Teď jsem si vzpomněl na takovou historku, natáčeli jsme na faře a on měl chvilinku pauzu a šel si pro něco do auta, které měl zaparkované na návsi pod lipami před kostelem. A šel v tom kostýmu, to je sutaně, to je kolárkem, a najednou vám přijíždějí na náves 4-5 aut, z toho vystupují svátečně oblečení lidé, starší dámy takový a mladá maminka s dítětem v povijánu. Jeli ke křtu. A tady na babička se také otočila a viděla pana faráře, jak se blíží, říká, velebný pane, už jsme tady, pokřtíte nám našeho Vojtíška, víte? A Kopřiva říká, a což o to? Já vám ho velice rád pokřtím, ale bude vám to hovno platný. A jako vám ty lidi stuhli, protože vůbec jako nevěřili svýmu sluchu, jestli toto slovo vyšlo z úst svatého to muže. A on se začal smát, ne, já se moc omlouvám, nezlobte se, já jsem sice farář, ale filmový, my tady na faře natáčíme Slunce seno, pan farář Martin už na vás čeká za Kristii. No tak jsme tomu všichni smáli, no vidíte, a dneska má Vojtíše, kterému je asi 22 let, fotografii, na kterého drží farář Otík v náručí a okolo jsou jeho příbuzní.
0: Petře, ty jsi měl Zdeňka trošku jako hosta.
1: No samozřejmě, že ano.
0: To se nabízí přímo, no.
1: To je dobře, že jsem to několikrát udělal a že jsem s ním strávil několik večerů, protože to je enormně nadaný člověk. Nemusí všichni mít rádi jeho dílo, což to se nikdy nestává, že by všichni milovali tvoje dílo, jako buďme rádi za pár lidí, kteří nás mají rádi, ale jako Zdeňka trošku jako osobnost, jako člověka, já neznám nikoho, kdo by ho neměl rád. Neznám nikoho, prostě to je opravdu člověk, teď řeknu větu na pubřelo, milovaný Bohem, jo, prostě on je upřímný, milý, veselý. A potkávat se s lidmi, kteří pořád na něco nehudrají, pořád na něco nenadávají, pořád si nestěžují prostě, ale jsou jako nabití tím, že ti dávají dar toho úsměvu, té dobré nálady, toho pozitivismu, to je prostě Zdeněk Troška. A já mu lehce závidím, protože to je úžasná vlastnost.
0: Ne, třeba i ten odpočinek, který si teď dopřává a užívá si, čte si.
1: No, víš, že mě to trochu vadí.
0: Co, to, že už nedělá?
1: Ano, ano, ano, mě to trochu vadí,
0: chybí,
1: protože...
0: Chybí jeho tvorba.
1: Teď jako samozřejmě někteří řeknou, no, to jako to ti vadí. Teda, vadí, protože... Zdeněk, jemu nikdy moc nezáleželo na tom, jestli se to bude líbit filmovým kritikům nebo divadelním. Prostě chtěl, aby se diváci 2 hodiny nebo hodinu a půl dobře bavili, smáli. Možná ne úplně jako zcela intelektuálnímu humoru, ale prostě byl to upřímný, krásný lidový humor a mně to trochu chybí. Když se o tohle někdo pokusí, pokusí, tak to vždycky nedopadne ani ne tak dobře, jak to dělal Zdeněk. A Zdeněk to pořád umí. Mě mrzí, že zlenivěl.
0: Víš, co by mohl aspoň, nebo ne aspoň, ale myslím si, že by to za to stálo, učit ty mladé. On by tohle, ten svůj ten talent, který má, mohl zkusit předat ty zásady, na které si v životě přišel, a to, jak se staví humor, jak se staví filmová komedie a pořady, že by to někoho zkusil učit, protože těchto lidí je taky málo.
1: Ale na to se ho musíme zeptat, až určitě. Ho potkáme.
0: Vás se teď ptáme na jinou věc. Ještě jednou Zdeňka Trošku, anebo dnes poprvé Josefa Náhlovského, Karla Šípa a Josefa Dvořáka. V závěrečné zkoušce z pořadu Za oponou vybíráte si buď anekdoty od Zdeňka Trošky, anebo scénku. Tak co z toho? 731 800 900, číslo sem do studia, už je v provozu a volejte. Nebo pište SMSky a odesílejte na číslo 90 01 04 s heslem Humor mezera A nebo B.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Koutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ve hře je Zdeněk Troška, ukázka s písmenem A, pod Bčkem se skrývá trojice interpretů. Josef Náhlovský, Karel Šípa, Josef Dvořák. Vybíráte si na telefonu 731 800 900. Naslouchá dnes se mnou ve studiu i Petr Jančařík. A komu teď po telefonu kdo rozhoduje? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Miroslav Kalaš, Uhlířských Janovic.
3: Dobrý den. Co pro nás máte?
2: Tak já skládám básničky a mám tady básničku o Zdeňku Troškovi.
3: A tu jste složil teď právě?
2: Já ji mám už složenou dávno.
3: Aha, a řeknete nám jí?
2: Tak jdeme na ní, ano?
1: Ano.
2: Slunce, seno, jahody, ta nám vždy dodá pochody. Oči se nám rozáří, Troška všechny naladí. Tyhle skvělé nápady natáčel i u vody. Aby lidi spolu sladil, svou vesnici tak proslavil. To děje se i sám vložil. Vždy to taky mládí prožil. Jen svět známy přesvědčil, pro slavu je vyškolil. Slepičin. Skopičin je naučil. Zdeněk vždycky skvělý byl, pro srandu se narodil. A ty lidi, co s ním hráli, nakonec pak vězdy byli. Slávu štěstí rozdávali, s úsměvem nešetřili. Pro mě je ten skvělý pán, Zdeněk Troška elegán. Všechno, co pro lidi dělal, navěky nám tu uchoval. On je člověk lidový, každým se rád pobaví. Nenajde se druhý Troška, jeho záře všechny přečká. Děkuji.
1: Super.
3: My děkujeme.
1: Takže je to hlas pro Zdeňka Trošku nebo pro Josefa Náhlovského, Karla Šíba?
3: Teď by bylo hezký, kdybyste řekl a dáme si...
2: Je to pro Trošku.
1: Pro Trošku. Jasně, zapisujem. Děkujem za básničku a jdeme za dalším, kdo volá. Dobrý den po telefonu.
4: Miroslav Karvine, dobrý den, pane Jančaříku.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, dají vám, Patriku.
1: Díky.
4: A zase taková těžká volba, pánové.
1: Ano, no, nebudu vám to dělat lehký.
4: Ale přesto dávám hlas Pepovi Náhlovskýmu.
1: Děkuju za to, mějte se pěkně, ať se vám daří a ještě jeden hlas přidáme. Dobrý den.
5: Dobré odpoledne.
3: Dobrý den.
5: Samozřejmě Standa Zemník vás oba zdraví, pana Jančaříka.
3: Díky.
5: Pochválím za výběr a Trošky není nikdy trošku víc, musí bejt.
1: Dobře, tak dáváme mu hlas i díky vašemu vyhrává na plné čáře, musím říct, na plné čáře. Jsou tu anekdoty v jeho podání.
6: Čtyřletá holčička se dívá na paní, která je ve vysokém stupni těhotenství. Kouká na to břicho, na ní takhle a říká, paní, ty máš v tom bříšku miminko? A paní říká, ano holčičko, mám tady miminko. A máš ho láda? To víš, že ho mám ráda, moc ho mám ráda. Tak proč si ho sežrala? A na to musím říct jiný vtip, který jsem dostal od jiný paní. Přijde Janička ze školky a říká, mami, já už vím, jak se narodí dítátko. Ano? No, paní učitelka nám to dneska ve školce říkala. Ale prosím tě, tak co vám říkala paní učitelka? To dá tatínek mamince semínko a narodí se miminko. No tak vidíš, Janičko, paní učitelka má pravdu, ano, takhle to je. A mami, tatínek ti dal taky semínko? A mami říká, ano, Janičko, taky mi dal semínko, to víš, že ano. A mami, to semínko musíš spolknout? Maminka se zamyslí, říká, no, když chci nový botičky, tak musím, no.
3: Jo,
6: No a abych dopověděl, že ten druhý vtip tý holčičky, který je taky půvabný, tak ten je opravdu krásný. U Nováku někdo zazvoní, pan Novák otevře, dveře nikoho nevidí a nejenom kouká dole. Před dveřmi stojí takhle malá smrtka, malinkou kosičkou. A pan Novák na ní kouká a říká, co tu chceš? A ona takhle na ní se podívá a říká, já jdu pro vašeho křečka. A pan Novák říká, jdi někam do hajzlu, když mejde, kopne do ní, zabouchne dveře. Za 5 minut zvonek, pan Novák otevře, tam stojí velká smrt s velkou kosou a ta malinká s tou malou kosičkou říká, mami, to byl on!
1: Humoriáda. Tak, Zdeněk Troška dnes po druhé, mistr letních komedií. Jaké bylo leto u Petra Jančaříka?
7: No, my jsme letos nebyli vůbec nikde někde v zahraničí nebo u moře. Byli jsme jako vždycky...
1: Doma za pecí.
7: Víš, že se mi čím dál tím víc líbí doma za pecí, nevím, čím to je, ale protože jsem se nikdy jako moc doma nezdržoval, tak najednou člověk si říká, jako... Proč ne? Je to hezký být doma. Fakt se mi to, nevím, možná, že už stárnu, lenivím, je to tak, ale tak jako vždycky trávíme v červenci hodně času v Karlových Varech, jsme tam taky na festivalu a tam člověk zažívá takové jako krásné příhody, k tomu se někdy dostaneme. Je tam vždycky, je to krásný. Musím říct, že to je opravdu svátek filmu a já to mám velice rád, protože tam vidím filmy, které bych jinde prostě neviděl.
1: Mm-hmm. Ale někdy jsou to ale hodně zvláštní filmy.
7: Hele, jsou.
1: Jaký nejzvláštnější film si tam viděl?
7: Viděl jsem krásný film, jak se jmenuje ta herečka Juliette Binoche,
1: ano. Jo,
7: no.
1: Ano.
7: A ta tam uvedla film, myslím, že se to jmenuje V nás, abych to neskomolil, myslím, že ano. A ona a jeden tanečník udělali film z toho, jak připravují společné vystoupení taneční. Ona, která není tanečnice, tak tam má víc těch tanečních prvků než on. On tam má spíš jako mluvené věci, ale samozřejmě se tam projevuje tělesně, jako je to všechno. A jak se staví ten program? Já nevím, jestli by to třeba široké publikum zajímalo. Možná, že by je víc zajímaly filmy Zdeňka Trošky, to je možné. Ale tohle pro mě byl tak neuvěřitelně krásný film. 3/4 hodiny toho, jak se staví ten program, jak se učí pohyby, jak se učí vyjádřit něco gestem, pohybem, pohledem. Jo, je to strašná dřina, strašná práce, jak se ty lidi hádají, jak se chvílemi, jak si nerozumějí. A
1: co se ti na tom tak líbilo? Viděl jsi v tom vlastní práci?
7: Viděl jsem v tom, tu úvodnou dřinu a poslední čtvrtina toho filmu,
1: ano,
7: je vlastně pohled už na celé to představení nebo na výseč z toho představení a ty se na to díváš a říkáš si, kdybych neviděl tu 3/4 hodinu předtím, tak si říkám, vždyť je to tak jednoduchý. Je to, krása je jednoduchá, je to nádherný. Řekneš si, co je na tom, vždyť ty lidi to prostě umí nádherně. Ne, když vidíš předtím tu práci
1: dřinu.
7: A vidíš tu dřinu, jak se k tomu dostávají.
1: Aby to všechno zapadalo do sebe. Asi
7: tak to je prostě
1: jako, obdiv.
7: Ano, skutečný obdiv. Fakt.
1: Říká Petr Jančařík, náš dnešní host v Humoriádě. Dvakrát Zdeněk Troška, kdo půjde do éteru za chvíli, to se dozvíte po tom, co nám zaspívá Michal Tučný. Pojďte všichni na

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Čím potěšíme Petra Jenčaříka a zároveň posluchače? Co vybereme ze seznamu v Humoriádě?
2: No, máme tady nabídku. Máme tady Miroslava Šimka a Zuzanu Bubílkovou. Co tomu říkáš?
1: Já je to nemám samotné, já tu mám i s Václavem Faltusem, nevadí ti to.
2: No,
1: je to ještě naopak. Lepší, dobře.
2: A to by šlo, to by šlo.
1: Politické harašení a Radio Bubu online.
3: Vážení diváci, nyní pro vás máme obrovské překvapení. Podařilo se nám totiž husarský kousek do Rádia Bubu, přijali pozvání tři špičkoví politici. Na Pražském hradě by už nyní měl být připraven s naším štábem pan prezident Václav Havel. Pane prezidente, slyšíme se?
4: Ano, dobrý slyšíme
3: večer.
4: Se. Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
4: Já
3: dobrý
4: zdravím večer. Diváky politického harašení, že?
5: Dobrý ano, večer. My vás samozřejmě taky zdravíme. Pane prezidente, a v kanceláři poslanecké sněmovny by měl být pan předseda Václav Klaus, slíbil, že zkrátí hodinu tenisu. Je tam pan Václav Klaus?
3: Ano, už jsou
6: ano. Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
6: No prosím vás, já nemám nic proti tomu, že se budeme škádlit po internetu, ale musí z toho jednoznačně vyznít, že jsem na politické scéně naprosto, ale naprosto nenahraditelný.
3: Ano, nebojte se, my se vynasnažíme, ano. Na úřadu vlády by nás už v této chvíli měl poslouchat pan premiér Miloš Zeman. Ano, už ho vidíme na obrazovce. Dobrý večer.
4: Ano, dobrý večer. Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
4: Dobrý večer, já vás slyším a připídím si na úspěch našeho internetového setkání.
5: Ano, my si připíjeme. Na váš úspěch, bohužel jenom vodou, pane předsedo, jestli vás to neurazí.
3: Ne. Čím si připíjte vy?
4: No tak jo, si připídím sám se sebou. Ano. Na zdraví, Miloši.
3: Dovolte, abych ještě upozornila, že majitelé internetu nám mohou své otázky mailovat nebo četovat.
4: Cože, tady se bude něco čepovat? No já doufám, že to bude aspoň dvanáctka.
5: Ne, to jste v tom kouři, pane premiére, špatně slyšel.
4: Ale...
5: To není čepovat, ale četovat se
4: ale
5: tady.
4: To má to jedno, pane Šimek, nebudeme přece bazírovat na nějakém tom písmenku.
3: Pane premiére, četovat znamená, že majitelé internetu se vás budou ptát přes obrazovku počítače a vy jim budete odpovídat do rádia online, takzvaném přímém spojení, ano?
4: Ano, to je jaksi smysluplné, že? Přímé spojení by se věru líbilo mé manželce. Ta přímá spojení přímo zbožňuje.
5: My, pane prezidente, vítáme, že jste se zapojil i vy, i když ne přímo. A mohu se vás, pane prezidente... Mohu se vás zeptat, díváte se někdy na Milionáře?
4: Ano, každý den, když se u zrcadla holím.
5: Ne, to jsme si nerozuměli, pane prezidente. Já jsem se chtěl zeptat, jestli víte o tom, že v příštím kole soutěže chcete se stát milionářem, má být položena otázka za 10 milionů. Který literární hrdina Karla Čapka v současné době řádí na Pražském hradě? Za A matka, za B loupežník, za C robot, za D Dášenka.
4: Jestli tahle otázka v té soutěži opravdu bude, tak to správná odpověď nebude za 10 milionů, ale za 10 let na tvrdo.
5: Jsem rád, že nesoutěžím.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Václava Faltuse mít ve studiu je vždycky dobré, pobaví. Jenom si říkám, že možná smutné to, že těch imitátorů se člověk neptá tolik na ně samotné, ale chce slyšet právě to, co umí.
2: To je pravda, A vlastně my o nich toho moc nevíme. Já o Vaškovi vím jenom, že to je hodný člověk, to je první věc, to je opravdu velmi hodný člověk. A za druhé, že jezdí pořád vlakem všude, ano. Což je neuvěřitelné. On snad nemá ani řidičák, já nevím, jestli má řidičák, myslím, že ne. Nikdy jsem ho ani jako spolujezdce neviděl jet v autě. Jo. Prostě pořád vlakem a v hlavě má jízdní řád snad celé republiky. Ty řekneš, prosím tě, já jsem příští týden na Šumavě a potřebuju jet, já se nějak dostat, z Klatov bych jel potom třeba, potřebuju do Prahy někdy odpoledne. Hele, tak to je R3 a teď ho řekne číslo toho vlaku, z jakého to jede nástupiště.
1: A ještě kterým vagónem.
2: Ano, a kolik to bude stát, to ví všechno.
1: Ty jo, tak obdivuhodné. Máš ty takhle v hlavě něco mimo svou
2: prosím? Já nemám v hlavě nic.
1: To je pro mě Uršova Kluková, proč máš chytré hodinky, že jsem úplně blbá. Nějaký koníček, který ti tu hlavu naplňuje a kde sbíráš informace nadmíru těm ostatním? Nemáš něco takového?
2: Já nemám nadmíru informací.
1: Nemáš?
2: Jako, ne, vůbec ne. Ale to je zajímavá otázka, pro mě velmi těžká. Teď jsi mě trochu nachytal, protože já vlastně nemám žádného koníčka.
1: Ne.
2: Jako já mám koníček, nevím, jestli to je koníček, jako, ale já mám rád prostě dobrou náladu, fajn lidi, dobrou pohodu, nemám rád konflikty, nemám rád, když lidi na sebe křičí, když jsou zákeřní, když ti něco slíbí a už v tu chvíli ví, že to nesplní a takovéhle věci. Ale tak jako můj koníček je být prostě, řekněme, veselý, no.
1: Ano. A takové lidi s takovými koníčky my združujeme v Humoriádě.
2: A proto jsi tady,
1: Jana. Přesně tak. A proto vybral ukázku a já nabídnu proti zase jinou, ať vy máte co k přemýšlení a můžete hlasovat. Takže Ačko, tedy Miloslav Šimek, Zuzana Bubílková a hlavně Václav Faltus. Proti může být povídání o ukecávání Karla Gotta s koněm. Vyprávění Petra Novotného. Vy si ale vybíráte, tak zvažujte, ale ne dlouho a dejte nám hlas. Po telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou pošlete své hlasování na číslo 90 01 04.
7: Ty víš,

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Dnes je s námi v Humoriáně Petr Jančařík. Vybíráme vzájemně i s vámi a vy rozhodujete, co budeme vysílat. Takže ve hře Václav Faltu, Miloslav Šimek, Zuzana Bubílková, varianta A, varianta B, Petr Novotný a vzpomínka na Karla Gotta. Komu byste dali přednost? Ptáme se po telefonu s číslem 731 800 900. Dobrý den.
2: Dobrý den, už mě znáte z Hané, Richard, Starkovic. Pochopitelně Bubu. Ale že se ty politici nechali dělat takovýho blázna.
1: Zapisujem.
3: Je to humor.
1: Děkujem, mějte se krásně. Vítáme dalšího.
4: Dobrý den, Karel Zbojkovič.
3: Dobrý den.
4: Zdravím pana Jančaříka i vás, Patriku.
1: Ano.
4: A já bych chtěl samozřejmě Bubu.
1: Samozřejmě Bubu. Teda přidáme i Šimka a taky Faltuse. Děkujeme za to. Ať se daří. Mějte se pěkně. Dobrý den zároveň.
5: Mělo kultury od Lidských hor ještě jednou, já bych si přál, prosím, Bčko.
1: Petr Novotný v tom případě dostává bod, ať se daří, děkujeme moc. A koho ještě přidáme? Dobrý den. Nikdo se neozývá, jdeme na další telefon, dobrý den.
6: Dobré odpoledne, Honza Zokavy, zdravím Patrika i pana Jančaříka.
3: Dobrý den.
6: A určitě pana Šimka s paní Bubilkovou.
1: Dobře, tak jo, děkuji všem, uzavíráme druhý souboj a je to vítězství. Hodně hlasů pro Václava Faltu, se Miloslava Šimka, Zuzanu Bubílkovou. Rádio Bubu pokračuje.
7: Takže vážení posluchači, můžete se ptát, naše internetová adresa je radiobubu@hotmail.cz, všechno psáno malým.
8: A moje internetová adresa je www.vaclavklaus.cz. A prosím vás, všechno psáno velkým, dokonce tím největším.
7: Takže vážení posluchači, mailujte, četujte.
9: Ano, já jsem na ty otázky opravdu zvědav. Doufám, že mezi majiteli internetu je méně pitomců na metr čtvereční, než mezi politiky a novináři.
10: To je asi váš mezinárodní problém s těmi dementy, pane premiére, že? Prý v Indii se vás jeden dement novinář zeptal, co byste dělal, kdyby vám posvátná kráva sežrala sako?
9: Ano, ano, to je pravda, to souhlasí.
10: A mohu se zeptat, co jste, pane premiére, odpověděl?
9: Komu, krávě nebo tomu dementovi?
10: Samozřejmě myslím dementovi, teda tomu novináři.
9: Tak dementovi jsem odpověděl, že kdyby mi posvátná kráva sežrala mé posvátné sako, tak prostě úcta neúcta, kopnul bych ji rovnou pod vocas a chodil bych za ní tak dlouho, až bych zachránil aspoň knoflíky.
7: Pane premiére, prosím, podívejte se na obrazovku.
9: Ano, vidím,
7: vidíte,
9: ano.
7: Vidíte, posluchačka Cel reaguje a ptá se vás, jestli jste svůj nedávný výrok, kam se v parlamentu podívám, všude samý pitomec, nevymyslel za slunného dne, když jste se podíval na zem a viděl jste svůj vlastní stín.
9: Podívejte se, paní Bobilková, pan Gácel sice vlastní internet, ale otázky má, jako kdyby nevlastnil mozek. Víte, já bych se nedivil, kdyby byl členem čtyřkoalice, tedy toho spolku Ojedin.
10: Pane premiére, ještě tady reaguje posluchačka Jiřina Mokrá, vzkazuje vám, ano, že na důchod byste se neměl odstěhovat na Českomoravskou Vysočinu, ale na Aljašku, protože tam budete mít zaručeno, že tam je nejméně pitomců na jeden kilometr čtvereční.
9: Paní Zítra vy byste si měla koupit kabelku se dvěma přihrádkami. Hned odpovím proč. Do jedné si dejte potvrzení, že nejste slepice, a v druhé si noste zrní, kdyby to náhodou na vás třeba přišlo.
10: Ano. Mohu potvrdit, pane premiére, to je výborná kabelka, paní Bubílko, a už jí má.
7: Šimek mi z toho ujídá zrní, no.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Když jsme u toho, kabelka, to je takové velké dámské tajemství. Víš ty, co nosí tvoje žena v kabelce? A kolik tam má přihrádek?
3: Já se ti musím přiznat k něčemu, co je lehce ponižující. Já občas tu kabelku nosím. Jo, protože...
1: A to pan Špaček říká, to by nikdy neměl.
3: Nikdy. Nikdy. Já vím, že to je proti bontonu, že se to nehodí, že se to nemá. Ale když
1: ale
3: vidíš...
1: Ale najednou jí máš v ruce, držíš a jdeš.
3: Ale já sám si ji beru, protože to je... To je taková tíha, já nevím, co tam máš, se ptám. Tak tam je třeba voda. My jdeme, vystoupíme z auta, jdeme si něco koupit. No tam je minimálně třeba taková politrovka plná vody, samozřejmě. Jo. A to, my si jdeme jenom něco koupit do nějakého krámu a zase jdeme zpátky do toho auta, ale voda musí být sebou, protože kdyby přišla žízeň, že jo?
1: Ano, by si omdel, aby tě mohla chrstnout vodu.
3: Asi jo. Ale a spousta dalších věcí, já to vůbec nechápu. Jako přece tak máme tam mobil, máme tam nějaké klíče, já nevím, co jiné. Jo, a ještě platební karty taky jsou tam, že jo. Zase tak tolik těch není, že by
1: to většinou nosí chlapy, ne?
3: To je, ale já jsem nikdy do té kabelky nenakouknul. Nikdy, jako to se mi zdá nedůstojné.
1: Jako se spál? Nebo?
3: No, mně se to nezdá vhodné, jako dívat se někomu do kabelky. Jako a já nestojím o žádné překvapení. Jako vůbec taky nechápu, že třeba manželé si mohou jako kontrolovat telefony. To taky
1: to je to přece, podivné, no.
3: Ano, jednak je to nevkusné za prvé a za druhé jenom riskují, že se něco dozví. Proč by měli něco vědět? Je jim dobře, tak proč chtějí něco vědět ještě k tomu? Čili nikdy jsem neobjevil, proč je ta kabelka tak těžká, ale přestoupím ten bonton, udělám ze sebe jako nižší třídu a nosím tu kabelku občas, ne, jako že bych tohleto, ale když vidím, že už je vysílená, tak jí pomohu.
1: S tou vodou.
3: No, vypiju a jdeme dál.
1: Pašujete vodu do obchodu a zpátky. Vážení, tak je ve hře poslední ukázka před námi a do hry vracím ty, které jsem nabízel, zatím nezabudovali, nevyhráli, ale teď jedna z nich by do éteru mohla jít. Buď s Josefem Náhlovským, Karlem Šípem, Josefem Dvořákem, scénka, anebo vyprávění Petra Novotného. Vyberte.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě hlasujte, vybírejte si poslední dnešní ukázku v Moriádě, kde je hostem Petr Jančařík. Josef Náhlovský, Karel Šíp, Josef Dvořák na jedné straně, na té druhé Petr Novotný. Tak pro co byste byli? Ptáme se vás po telefonu.
2: Dobrý den, tady Petr Zdrounek, já vás zdravím, oba dva.
3: Dobrý den.
2: Mě by, škoda, že už Radio Bubu neexistuje. Zajímalo by mě, jak současnou vládu by parodovali.
3: No určitě jo. S humorem, určitě.
2: Jo, s humorem. A Patriku, nevím, nevím, kterou si mám vybrat. Já bych to nechal na hostovi.
1: Tak vybíral, předtím jiné ukázky, ty vyhrály, tak schválně si se ty trefí taky na vítěze. Tak co bys dal ty, Petře? Náhlovskýho, Šípa, Dvořáka nebo Novotného?
2: Já bych tak asi svého koně s tím Karlem.
1: Tak jste dát rozhod za nás. Tak děkujeme. Ať se daří, mějte se pěkně. Kdo další vybírá? 731 800 900, náš telefon.
4: Ještě jednou Honza z Vlkavy a já hlasuji pro Ačko.
1: Hlasujete pro Ačko? Tak děkujeme. Děkujeme za to. Myslím, že i díky tomu máme rozhodnuto. Dáme si Josefa Náhlovského, Karla Šípa a Josefa Dvořáka. Závěrečná zkouška, tak se jmenuje kousek téhle scénky.
5: Nasaďte teďka obvyklou žádost dopravního policisty o úplatek.
6: Obvyklá žádost dopravního policisty o úplatek zní.
5: No?
6: Jsem se to učil, pane majore.
5: No, tak...
6: Celou noc jsem se to učil, se ženou jsem se to učil.
5: No?
6: Ona mi dělala projíždějící vozidlo a jí stavěl.
5: Konovalinka, pomozte mu.
6: Ne, pane majore. Já sám, já to vím, jenom si nemůžu vzpomenout. Obvyklá žádost dopravního policisty o úplatek zní.
5: Ta věta přeci zní. Tak jak to uděláme, pane řidiči, no?
6: Ano, přesně.
5: Konečně. No a řidič na tohle to obvykle řekne, co?
7: Spravili by to 2000 strážníků.
6: Spravili?
5: Správně. A už ho máme ptáčka. Že? Ano, výborně. Tak doprava, jak vám celkem jde, tak to je myslím...

0: pořádku.
1: No, to není v pořádku.
0: Jak to?
1: Já jsem nedostal ty 2000. Pane majore, to se na mě nezlobte. Na to já jsem pes. Já jsem se ještě ze služby nevrátil, abych byl plonk. To se zeptejte Pepi Koudelky, my spolu sloužíme. Vždycky šábujeme. I potom ty bločky, ty kupony, to hážeme do hajzlu.
0: No, dobře. No právě proto snaživec budete tím protikorupčním agentem, protože znáte ty jejich finty a můžete tím pádem tu korupci odhalovat. No.
2: Pane majore, já mám takový problém, že já budu chytat ty dopraváky v terénu, tak já přece musím jet rychle, aby mě mohli vůbec zastavit, že já musím překročit rychlost.
1: To je pravda, pane majore.
2: To je pravda.
0: No samozřejmě, že musíte překročit povolenou rychlost.
2: No jo, ale to oni mi můžou jako dát pokutu a vzít mě body, že jo?
1: No jo, to je pravda, pane majore.
2: To je pravda.
0: No to není pravda, no, oni nemůžou, protože vy jste přeci ten agent.
2: No ale to přece oni ještě nemůžou vědět, že jste tam nastrčený, že jo?
1: No jo, to je pravda, pane majore, to oni přece nemůžou vědět.
0: No ale... No jo, nevíte se, my jim to samozřejmě potom řekneme, potom, až je odhalíme při tom úplatku,
1: jo, rozumíte? Takhle, no. Oni to řeknu až pak, Pepo.
2: Až pak, jo, no.
1: No. No, rozumíš tomu?
2: Jo, jo, no.
1: To máš výhodu, já ne.
0: Hlejte se, ten zákon je ještě nový, ono to není úplně všecko vychytaný, pak se k tomu, když tak vrátíme, no. Hlejte se, ale vy taky, Konvalinka, nemusíte dělat jenom rychlou jízdu, rozumíte? Vy přeci můžete být jako agent nasazený do terénu třeba jako na nedovolené požití alkoholu před jízdou, třeba.
2: No jo, ale to je ten samý případ. Pane majore, tak já, aby mě mohli chytit, že jo, jak namazanýho, tak já se musím před jízdou, že jo? Napít, abych potom něco nadechal, že jo? Tak já musím,
1: pravda,
2: já musím požít.
1: On by musel požít.
2: Požít.
1: A to jsme tam, kde jsme byli.
2: No, no. Ale pane majore, no. Nemohl bych sem být pro jistotu rovnou nasazovaný na to požití alkoholu před jízdou.
0: A proč?
2: Mě to chutná.
0: Jo, Humoriáda.
3: Úžasná trojice a poslední dnešní ukázka Humoriády. Tak ať vám dobrá nálada vydrží dál, neste si díky vysílání Českého rozhlasu a zastavte se zase na další kousek povídání a humoru příští den. Za 23 hodin začínáme s další znělkou Humoriády. A příště zase někdy, už teď se na to těším, s Petrem Jančaříkem.
4: Já se taky moc těším. Děkuju, zdravím všechny, kteří se smáli nebo se alespoň pousmáli. Věřte tomu, že dobrá nálada a úsměv prodlužují život. Tak jsem strašně rád, že jsme pro to něco udělali.

0: je 5 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Brtnící znovu projedou auta od Jihlavy i Třebíče. Města na Vysočině se přizpůsobila zákazu bezplatné reklamy ve zpravodajích. V každé první třídě s alespoň 15 žáky musí školy zajistit asistenta pedagoga. Dnes čekáme polojasno až oblačno, teploty do 25 stupňů. Jsou tu zprávy, hezké úterní ráno přeje Karol Pěška. Řidiči ode dneška znovu projedou Brtnicí. Hlavní tah mezi Jihlavou a Třebíčí byl několik měsíců uzavřený kvůli stavbě napojení budoucího obchvatu. Ten má v budoucnu odvést dopravu z centra Brtnice a sloužit také jako trasa pro přepravu těžkých nákladů do dukovanské elektrárny. V následujících týdnech ale můžou provoz dál omezit stavební práce na novém mostě. Za politickou reklamu si letos kandidující strany připlatí. Před 4 lety při komunálních volbách ji některé radnice nabízely všem uskupením zdarma. Podle nového zákona o volební kampani ale musí vyžadovat obvyklou cenu.
2: Nové město na Moravě v roce 2022 otisklo každému uskupení stránku ve zpravodaji za 1400 korun. Letos už za víc než 5000. Žďár nad Sázavou vydá 2 volební čísla. Dřív nabízel prostor všem zdarma, teď už vyžaduje 8000 korun za půl stránku. Nejvíc z oslovených zaplatí kandidáti v Moravských Budějovicích 10000 korun. Daniel Zach, Český rozhlas.
0: Dnes začíná školní rok a změny zaznamenají hlavně první třídy. Kvůli zpřísnění podmínek pro odklady školní docházky letos nastoupí i děti, které by dříve zůstaly o rok déle ve školce. Školy proto musí nově v každé první třídě s alespoň 15 žáky zajistit asistenta pedagoga, uvádí Tomáš Augustín z Asociace ředitelů základních škol.
3: My víme, že to určitě bude složitější, ale nevíme, jestli to bude složitější jenom o trochu, anebo jestli to výrazně promění atmosféru a klima v té třídě a že třeba ta práce bude opravdu náročnější a bude se muset výrazně ubrat z toho tempa, z těch požadavků, které tam jsou.
0: Rusko a Ukrajina na sebe v noci znovu vzájemně útočili. V Kyjevě po náletu ruských balistických raket zemřeli 3 lidé a dalších 5 je zraněných. Podle serveru Kyiv Independent byly ve městě během 15 minut slyšet desítky explozí. Zraněných je také 8 lidí v sousední kyjevské oblasti. Ukrajinské dronové útoky pak v Rusku poškodily přístav Ust-Luga na severozápadě země, 30 kilometrů od hranic s Estonskem. Zároveň podle agentury Interfax krátce přerušili provoz letišť v Petrohradu a Soči. Sport. České volejbalistky do čtvrtfinále mistrovství Evropy nepostoupily. V osmifinále před vlastními fanoušky v Brně podlehly Švédkám 0-3 na sety a na turnaji skončily. Fotbalista Lionel Messi v 39 letech ukončil reprezentační kariéru. S Argentinou před 4 lety vyhrál mistrovství světa a dvakrát byl ve finále. V letech 2021 a 2024 se radoval z titulů na šampionátech Jižní Ameriky. Messi bude pokračovat na klubové úrovni v dresu amerického týmu Inter Miami. Počasí. V Černovicích je teď 11 stupňů, v Telči 14, Dukovany hlásí 16, dnes očekáváme polojasno až oblačno, ráno a pak znovu večer může být i skoro jasno. Teploty se budou pohybovat mezi 22 a 25 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na silnicích Vysočiny je teď klid a nehody nehlásí ani D1. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Pátá hodina, 4. minuta, skončil srpen, je 1. září, je úterý. Linda Samuel slaví svůj svátek. Tradovalo se to za nás, traduje se to dodnes, že zkrátka 1. září se chodí do školy nejdříve, abyste si vybrali lavici. Děti některých našich kolegů jdou do školy opravdu brzo, protože zkrátka nechtějí sedět vepředu. Tak všem školákům přejeme úspěšný start do nového školního roku. Narozeniny dnes oslaví herečka Jaroslava Krečmerová, 71. 21. pak tenista Jakub Menšík. A je to taky 90 let ode dne, kdy se narodil celosvětově uznávaný vědec pan Antonín Holý, který zemřel v roce 2012. Co dalšího se 1. září stalo, to připomene Petr Jungmann už za 6 minut.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina a Robinem Šalamonem.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
1: Úterý 1. září, svátek má Linda. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Německo napadlo Polsko krátce před rozbřeskem 1. září 1939. Útokem začal největší válečný konflikt lidských dějin, druhá světová válka, ve které zahynulo podle odhadů přes 70 milionů lidí. Stavba největšího sídliště u nás, jižního města v Praze, začala před 55 lety v roce 1971 v Hájích. Další paneláky pak rostly směrem k chodovu. První obyvatelé převzali dekrety na své nové byty o necelých 5 let později, v červnu 76.
2: Chci je a chci je.
1: Tuto hlášku známe rovné půl století.
3: Ty pány neznáte, dědečku, ty jsou z Prahy.
1: V roce 1976 měl v našich kinech premiéru Menslův film Na samotě u lesa.
4: Že bych ještě sklidil, na zimu bych prodal kravku a na jaře už nezasejí.
1: Děda Komárek a jeho pražáci Lavičkovi rozehráli poprvé hru o chalupu.
5: Nemá ten pes blechy?
4: Toho nějako bude mít. Ale to jsou blechy psí, ty na člověka nejde.
1: Film se natáčel v Radešicích a ve svatém Janu v okrese Příbram. Nejúspěšnějšímu českému autu je rovných 30 let.
6: Tři německé a jeden český projev zahájili velký den v Mladé Boleslavi. Slovo vystřídalo umění, aby se za účasti baletu oblečeného v škodováckých kombinézách zrodila nová Octavia.
1: 1. září 1996 byl slavnostně představen první model Škody Octavie. 80. narozeniny slaví jediný žijící člen sourozenecké kapely Bee Gees, Barry Gibb. Letos na mistrovství světa ještě kouč národního týmu. Původním povoláním fotbalový brankář Miroslav Koubek má dnes 75. Všechno nejlepší a vám všem.

0: To byla skupina E-Rager v 5 hodin a 17 minut.
1: Počasí.
0: Přejeme vám krásné první zářijové ráno. Na Vysočině dnes čekáme polojasno až oblačno po ránu a znovu večer může být i skoro jasno. Odpolední teploty budou stále krásné mezi 22 až 25 stupni Celsia.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: V úterním dobrém dopoledni si budeme povídat o duševním zdraví a při té příležitosti vás pozveme i na týden duševního zdraví v Jihlavě. Mým hostem bude Martin Šťastný, vedoucí odboru klinické psychologie a psychiatrické rehabilitace psychiatrické nemocnice Jihlava.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou.

Lucie Bílá, písnička Fénix, 9 minut před půl šestou v úterním dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Máme úterý, máme 1. září, letní prázdniny oficiálně skončily, děti se dnes vrátí zpátky do školních lavic. Na zahájení školního roku ve Vepřové na Žďársku si posvítíme živě po 8. hodině, bude tam redaktorka Tereza Pešoutová. No a v Jihlavě v Muzeu Vysočiny dnes v 17 hodin proběhne vernisáž výstavy Jeden život z pletité cesty Aleše Tomana, připravené k nedožitým 70. narozeninám právě zoologa, muzeologa Aleše Tomana.

0: Přejeme vám krásné ráno v úterý 1. září, jsou tu zprávy.
1: Je 17:30.
0: Slovo má Karel Pěška.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Hasičům se večer podařilo dostat pod kontrolu požár lesa u Svojkovice na Jihlavsku, informovala o tom mluvčí krajských hasičů Petra Musilová. Hořet na ploše 2000 metrů čtverečních a na místě byl vyhlášený třetí stupeň poplachu ze 4. Oheň likvidovalo 19 hasičských jednotek a vrtulník. Teď už se požár nešíří. Žáci se dnes po letních prázdninách vracejí do lavic. Do prvních tříd základních škol nastoupí podle ministerstva školství 115 000 prvňáků. Kvůli zpřísnění podmínek pro odklady jdou letos poprvé do školy i některé děti, které by jinak zůstaly ve školce o rok déle. Školy proto musí ve třídách s alespoň 15 žáky zajistit asistenta pedagoga. Kriminalisté se zabývají případem popálené rodičky v pražské nemocnici Bulovka. Podle deníku N se lékaři po císařském řezu snažili zastavit krvácení, chirurgický nástroj ale vzplál. Pacientka má popáleniny druhého stupně na 15% těla. Podle policistů sama zatím trestní oznámení nepodala. Nemocnice se k události kvůli probíhajícímu vyšetřování nechtěla vyjádřit. Polské úřady vyšetřují možný žhářský útok na továrnu na součástky dronu, oznámil to ministr vnitra Marcin Kierwiński. Na záběrech z bezpečnostních kamer byl vidět maskovaný člověk. Vyšetřovatelé navíc poblíž továrny našli několik předmětů, které můžou s požárem v noci na pondělí souviset. O jaké předměty se přesně jednalo, ale polský ministr neřekl. Fotbalisté Barcelony vyhráli také třetí utkání španělské ligy. Dokázali otočit vývoj skóre proti Vallecanu a zvítězili 5-2. V Itálii znovu dalo AS Řím soupeři 4 góly. Tentokrát vyhrálo 4-0 na hřišti Lecce. V anglické lize zvítězil i ve druhém kole obhájce titulu Arsenal. Na hřišti Aston Villa vyhrál 1-0. V Počátkách je teď 12 stupňů, v Havlíčkově Brodě nebo Hubenově 14. Dnes očekáváme polojasno až oblačno, ráno a pak znovu večer může být i skoro jasno. Teploty se budou pohybovat mezi 22 a 25 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Provoz je zatím na silnicích Vysočiny slabý a v tuto chvíli i bez nehod. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Nemusíte být zrovna závodníci, abyste si užili 11. ročník Jihlavského půlmaratonu. Je to akce pro každého. Přesvědčím vás o tom na Českém rozhlasu Vysočina už za malou chvíli. Já jsem Robin Šalamon, přeji dobrý den.

0: To byla Věra Martinová v 5.38 v úterním Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Jaký bude letošní už 11. ročník jihlavského půlmaratonu? Na co všechno se můžeme těšit? To v Dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina prozradila ředitelka závodu Hana Šabatková.
1: Bude to velký sportovní den a chceme, aby se ho tak i lidé pamatovali, takže jsme připravili samozřejmě půlmaraton, štafety, rodinný běh, závody pro děti. Jo. Chceme tam nalákat ty děti, aby přišly, aby se vytvořili ten krásný vztah k tomu sportu. Prostě. Bude tam toho hodně.
2: No, když se řekne půlmaraton, tak většina lidí, i já tady, si představím tu 21-kilometrovou trať a pořádnou dřinu. Jihlavský půlmaraton, ale doufám, není jenom pro zkušené maratonce. Kdo všechno tady může v neděli vyběhnout?
1: Jihlavský půlmaraton je sportovní akce úplně pro každého. Samozřejmě máme hlavní závod, který je těžší, ale i ty zkušený, i ty méně zkušený ho zvládnou úplně, si myslím, že skvěle.
2: Vy už jste to konec konců vyjmenovala. Máte dětské závody, taky rodinný běh, půlmaraton, štafety, desítku. Je pro vás v tomhle ohledu důležité, aby se opravdu v tom programu našel něco opravdu každý z těch účastníků?
1: Určitě, je to pro nás prioritou, aby tam přišly celé rodiny a běhali od těch nejmenších až po ty nejstarší, protože pro ten rodinný běh může přijít babička, děda s vnoučetem, můžou to jenom projít a podpořit, jo, prostě aby přišli všichni, celá rodina.
0: Řekla Hana Šabatková, ředitelka jihlavského půlmaratonu. Dnes se v Dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina zaměříme na duševní zdraví. Pozveme vás i na týden duševního zdraví. Hostem Heli Dvořákové bude Martin Šťastný, vedoucí odboru klinické psychologie a psychiatrické rehabilitace psychiatrické nemocnice Jihlava v 11 hodin.

0: 5.43. K čemu jsou podle Makoviček dobří učitelé? Tak na to jsem zvědav, co řeknou už za chvíli v úterý 1. září, v den, kdy jdeme všichni do školy.
1: Počasí.
0: A taky do práce, že ano? Tak dnes na Vysočině čekáme polojasno až oblačno, ráno a pak znovu večer může být i skoro jasno. Teploty na Vysočině dnes budou mezi 22 až 25 stupni Celsia.
2: Proudy řeky táhnou k nám, tvou

0: Minuta po 6:45. Dnes je ten den D. Školáci jdou opět do školy. 1. září. Makovičky.
1: Co dělá pan učitel? K čemu je dobrý?
2: Aby jsme nebyli blbí.
3: Aby vás něco naučil.
4: Učitel je člověk, který učí děti, má tabulku a na to křídou nakreslí 1+1 a pak rovná se. A pak tam někdo nakreslí správnou odpověď a třeba pan učitel mu dá hvězdičku.
5: Ty něco naučí, jako třeba číst nebo psát.
6: Já vím, kolik je 1×1. 1.
1: Ty bys chtěl být pan učitel, až budeš velký?
7: Pan ředitel. Protože kdyby Benji byl neposlušný, tak by se měl trest. Třeba, že budou uklízet, co se udělali. Makovičky.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, Tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo Král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Páni řidiči, začal nám školní rok, dávejte na nás pozor.
2: Děti jsou nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu. Myslete na ně.
1: Děkujeme.
3: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
4: Je 6 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: Některé školy mají od září peníze na podporu znevýhodněných žáků. Na opraveném bazénu v Jihlavě ubyde hodin pro veřejnost. 6 českých tenistů zvládlo své úvodní zápasy na US Open. Dnes čekáme polojasno až oblačno, teploty do 25 stupňů. Jsou tu zprávy, hezké úterní ráno přeje Karol Pěška. Školy v sociálně náročnějších lokalitách mají v novém školním roce peníze navíc na podporu žáků. Na takzvané indexové financování dosáhne 520 základních škol a ministerstvo mezi ně rozdělí 220 milionů korun. Peníze můžou využít například na sociálního pedagoga nebo přímou pomoc dětem, vysvětluje mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
5: Školy mohou prostředky využít například na školní vybavení, vzdělávací nebo zdravotní pomůcky, náklady na dopravu do školy, podporu účasti na školní akcích, jako jsou výlety školy v přírodě, ale také školní družiny nebo zájmové aktivity. Školy, které mají více než 180 žáků, pak mohou prostředky využít na tzv. Snídaňové kluby.
4: Podle Asociace ředitelů základních škol ale rozdělení peněz není spravedlivé. Stále zbývá hodně škol, které na ně nedosáhly, i když by je potřebovaly více než školy, které příspěvek dostaly. Mimořádné hodiny plavání pro veřejnost budou dnes a zítra k dispozici amatérským plavcům ve znovu otevřeném a opraveném bazénu Evžena Rošického v Jihlavě. Lidé si tam budou moci zaplavat mezi 10. a 14. hodinou. V běžném provozu ale bude hodin pro veřejnost méně než před rekonstrukcí, potvrdil jednatel služeb města Jihlavy Josef Eder.
6: My jsme připravovali rozvrh na základě požadavku plaveckých subjektů, ale nejedná se o nějaké výrazné omezení pro veřejnost. Je to v jednotkách hodin. Na druhou stranu na vodním ráji lze využívat tří dráhu o délce 25 metrů pro kondiční plavání.
4: Provoz sauny na opraveném bazénu začne v pátek 4. září. Generální ředitelkou Českých drah je ode dneška Lenka Hamplová. V čele státního dopravce nahradila Michala Krapince, který po dohodě po 4 letech skončil. Nedávno také vrátil svou bezpečnostní prověrku na stupeň důvěrné a zdůvodnil to tím, že ji pro výkon v své funkce nepotřebuje. Lenka Hamplová je bývalou vrchní ředitelkou ekonomické a infrastrukturní sekce na ministerstvu dopravy. Na šéfku Českých drah ji navrhnul ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD. Estonská armáda zrušila letecké varování proti dronům. Ty do estonského vzdušného prostoru vlétly od hranic s Ruskem a Lotyšskem. Krátce předtím platilo varování před drony rovněž na severovýchodě Lotyšska a vzlétly proto stíhačky Severoatlantické aliance. Podle estonského ministra zahraničí na to zareagovalo rychle a přesně podle plánu.
3: Sport.
4: České volejbalistky do čtvrtfinále mistrovství Evropy nepostoupily. V osmifinále před vlastními fanoušky v Brně podlehly Švédkám 0-3 na sety a na turnaji skončily. Šestice českých tenistů zvládla ve druhém hracím dnu své úvodní zápasy na US Open. Postupují vítězové mixu Jakub Menšík a Kateřina Karolína Muchová. Úspěšně začala i wimbledonská vítězka Linda Nosková, nejlepší deblistka světa Kateřina Siňaková, stejně jako Marie Bousková a Dalibor Svrčina.
3: Počasí.
4: V počátkách je teď 12 stupňů, v Havlíčkově Brodě nebo Hubenově 14. Dnes očekáváme polojasno až oblačno, ráno a pak znovu večer může být i skoro jasno. Teploty se budou pohybovat mezi 22 a 25 stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
7: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: Ode dneška je opět průjezdná Brtnice na silnici mezi Jihlavou a Třebíčí. Několik měsíců tam trvala uzavírka kvůli stavbě napojení obchvatu. Ten má v budoucnu odvést dopravu z centra Brtnice a slouží také jako trasa pro přepravu těžkých nákladů do dukovanské elektrárny. Nehoda je teď hlášená na Havlíčkobrodsku. Stala se na hlavním tahu číslo 38, kousek od obce Tis. Osobní auto se tam střetlo se zvěří. Šťastně dojeďte.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: 6:05 ve zprávách. Karel zmínil tenistu Jakuba Menšíka. Dnes má 21. narozeniny, tak ať se mu samozřejmě i nadále v tenisu daří. Města už nemohou ve svých zpravodajích zadarmo dávat prostor pro politickou reklamu. Místo sice před komunálními volbami dávají k dispozici, ale musí to být za peníze a označené podle zákona. Více řekne Daniel Zach po 7:15.

0: Tady je Český rozhlas Vysočina, to byla skupina Rangers, Láska je věc kouzelná, v 6 hodin a 11 minut.
1: Alex a host.
0: Máme 1. září, Alex Minářová samozřejmě tady bude i s novým školním rokem. Koho dnes přivítá po 13. hodině?
2: Alex a host přivítám herečku Báru Munzarovou. Ve vysílání Českého rozhlasu zavzpomíná na své slavné rodiče, herecké legendy Janu Hlaváčovou a Luďka Munzara. Prozradí také, jak strávila léto a proč se chystá usednout do Boeingu 737. Po 13. hodině se na vás těšíme.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Tak jsme dotančili k 6. hodině a 16. minutě. To byla písnička z filmu Hříšný tanec.
1: Počasí.
0: Je úterý, je 1. září, na Vysočině dnes čekáme polojasno až oblačno. Ráno a pak znovu večer může být i skoro jasno. Teploty se budou pohybovat mezi 22 až 25 stupni Celsia.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: V úterním dobrém dopoledni si budeme povídat o duševním zdraví. A při té příležitosti vás pozveme i na týden duševního zdraví v Jihlavě. Mým hostem bude Martin Šťastný, vedoucí odboru klinické psychologie a psychiatrické rehabilitace psychiatrické nemocnice Jihlava.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým dnešním hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Jan Kladecký, budu všechno, co si budeš přát v 6.22 na Českém rozhlasu Vysočina. Přejeme všem nádherné úterní ráno, ať se všem daří dnes v práci i ve škole, protože samozřejmě jsou tady nové začátky, tak ať ty zážitky pak stojí za to. Reklama stran, hnutí a dalších uskupení kandidujících v komunálních volbách se vrací na stránky místních zpravodajů. Letos ale s novými pravidly. Některé radnice prostor v obecním tisku v minulosti poskytovaly zdarma, ale to se letos se změnou volebních pravidel mění. Politická reklama musí být navíc označená s odkazem, přes který se transparentně dozvíte informace o financování kampaně.
1: Zpravodajů z roku 22, když tady najdu září, protože tehdy byly volby v září, teď je situace trošičku jiná s tím termínem voleb, tak tady vlastně vzadu najdeme celé čtyři strany.
2: Prohlížíme s mluvčí žďárské radnice Blankou Sobolovou. Před 4 lety tahle inzerce byla bezplatná.
1: Brali jsme to tak jako službu občanům, aby prostě měli přehled a všichni měli vlastně rovnou příležitost, ať už byli stávající strana v zastupitelstvu nebo někdo úplně nový. Teď jsme museli udělat změnu, protože bezplatná inzerce politických subjektů už být nemůže, takže jsme přistoupili k tomu, že jsme dali cenu klasickou ceníkovou, takovou, jakou mají všichni inzerenti. To znamená, že ta půl strana vyjde politickou stranu v jednom vydání na 8000 korun bez DPH. Právě jsem čerstvě odeslala zpravodaj do tisku, takže tohle už jsou věci, které za chvilku půjdou ke žďárákům do schránek a všechny politické strany využily nabízený inzertní prostor. Musí to být označené zřetelně jako politické reklamní sdělení, souvislost, k jakým volbám se to vztahuje, to znamená teď zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou 2026. Je tam nutné uvést zadavatele a uvést oznámení o transparentnosti, ať už formou odkazu a na webovou stránku anebo QR kódu.
2: Od letoška účinný zákon o volebních kampaních dal jasná pravidla tomu, co doposud fungovalo zvykově pokaždé trochu jinak. Pokračuje člen úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí Jan Outlý.
3: Nově platí, že obce nesmí ve svých komunikačních médiích poskytnout bezúplatně prostor pro prezentaci kandidujících uskupení. Mohou je poskytnout pouze za úplatu. A ta cena by měla odpovídat standardní inzerci, kterou si ty obce účtují ve svých komunikačních médiích.
2: Bezplatně můžou radnice dál kandidujícím uskupením nabízet plochy pro výlep plakátů, pokud je úřadující starosta předem vyhradí. Ze Žďáru nad Sázavou, Daniel Zach, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Žďársku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
5: Jdu si lesem a náhle tu potkám slečnu sen, slečnu sen.

0: prostredíči, začal nám školný rok, dávajte na nás pozor.
1: Deti sú nejzraniteľnejšími účastníky silničního provozu. Myslete na ne.
0: Ďakujeme.
2: Je půl sedmé.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Začíná nový školní rok. Některé školy, hlavně ty v sociálně vyloučených lokalitách, dostanou více peněz na podporu znevýhodněných žáků. Celkem ministerstvo školství mezi 520 škol rozdělí 220 milionů korun. Peníze můžou využít třeba na sociálního pedagoga nebo na přímou pomoc dětem. Přes 50 tisíc korun získá organizace Na počátku od jaderné elektrárny Dukovany. Částku se podařilo vybrat při příležitosti pořádání letošního autokina u chladicích věží. Darované peníze podpoří krizové centrum pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Na silnicích v Česku během letošních prázdnin zemřelo 98 lidí. Podle policejních statistik jde o nejtragičtější léto od roku 2021. Srpen je v počtu mrtvých při dopravních nehodách nejhorším měsícem celého roku. Ke včerejšku policisté evidovali za tento měsíc 56 obětí. Od ledna dosud zemřelo na českých silnicích 276 lidí. Tanker v Hormuzském průlivu zasáhly tři střely. Na síti X o tom informovala britská námořní služba, které loď incident nahlásila. Zasažená byla při plavbě úžinou ven z Perského zálivu východně od ománského poloostrova Musandam. Nejsou hlášené žádné oběti. Íránská média krátce předtím informovala o zastavení saudsko-arabského ropného tankeru v Hormuzském průlivu. Osminásobný vítěz zlatého míče fotbalista Lionel Messi už dál nebude hrát za Argentinu. Reprezentační kariéru ukončil v 39 letech, měsíc poté, co se svou zemí podlehl ve finále mistrovství světa Španělsku. Před 4 lety v Kataru s Argentinou vyhrál Messi světový šampionát, dvakrát také ovládl mistrovství Jižní Ameriky. Pokračovat bude na klubové úrovni v dresu amerického Interu Miami. V Bystřici nad Pernštejnem je právě 12 stupňů, v Třebíči nebo Libici nad Doubravou 15. Dnes čekejte po ránu jasno, během dne polojasno až oblačno, večer začne mraků opět ubývat. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na Havlíčkobrodsku opatrně na hlavním tahu číslo 38 v úseku Kámen Habry odklízejí tam střed osobního auta se zvěří, jeden jízdní pruh je uzavřený a na D1 zpomalte na 155. kilometru ve směru na Brno. Tam stojí porouchané osobní auto. Šťastně dojeďte.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Byl prototypem vědce, kterého si představujeme jako tak trochu morouse, který si tvrdě šel za svým cílem. Objevitel léků na AIDS, profesor Antonín Holý, by dnes oslavil 90. narozeniny. Kolik pokusů musel udělat, aby našel látky, které zachránily přes 10 milionů životů? To v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina připomene Eva Kézrová už za chvíli. Je 6.33, přejeme všem pohodový den.

0: Paraolympik nebe nad hlavou v 6.39 na Českém rozhlasu Vysočina. Ze smrtelné nemoci AIDS udělal nemoc, se kterou se dá žít. Přesně před 90 lety se narodil jeden z našich nejlepších chemiků, Antonín Holý. Když před více než půl stoletím začal hledat látky proti virům, tak se o AIDS ještě nic nevědělo. Podle kolegů byl někdy až nepříjemně urputný a tvrdohlavý, ale právě tato vlastnost dovedla profesora Holého k celosvětovému úspěchu. Zemřel v roce 2012, ale v Ústavu organické chemie a biochemie akademie má pořád svou pracovnu.
1: Tady je Bista Velikána, tvůrce toho obrovského úspěchu. A teď nemluvím jenom o penězích, ale o to, co to způsobilo.
2: Obdivně říká profesor Pavel Hobza, sám jeden z nejuznávanějších vědců světa. A v prvním patře budovy Ústavu organické chemie a biochemie akademie věd mě teď vede až na konec chodby.
1: Tak tady vpravo je historická pracovna profesora Holého. Tady se čas zastavil, je tady plášť, jeho počítač, na stole jsou to opravdu jeho zápisky a tady máte diskuze z té doby.
2: Na látkách proti virům začal Antonín Holý pracovat v 60. letech a jak prozrazuje rozhlasový archív, svůj výzkum shrnul do jediné věty.
3: Vím, že tam mám určitou šanci nalézt látky určitého typu určitým biologickým účinkem. Pak se snažím ten účinek hledat.
2: Nakonec patentem ochránil 60 sloučenin, které působí proti oparům, hepatitidě B a především viru HIV. Podle tehdejšího kolegy Zdeňka Havlase tomu předcházely desítky tisíc pokusů.
4: Tonda vždycky udělal takový ten základní skelet a začal dělat velké množství látek. Ty drobné variace měly trošku jiné vlastnosti a nikdy se nedalo říct předem, která bude ta aktivní.
2: Pracovat s profesorem Holým ale nebylo jednoduché, jak ví například jeho doktorant z 90. let a dnes úspěšný vědec Michal Hocek.
5: Protože měl svoje vize a velice nerad a neochotně z nich ustupoval, ale ta zkušenost pracovat s ním byla neocenitelná.
2: České látky testoval v Belgii virolog Eric de Klerk a v roce 1985 zjistil, že tenofovir funguje proti tehdy smrtelné nemoci AIDS. K prvním lékům dnes vele úspěšné firmy Gilead Sciences bylo ale ještě hodně daleko. Skeptický byl tehdy i Antonín Holý. Když v 90. letech přišlo do Ústavu organické chemie a biochemie prvních 400 milionů korun, tak podle Zdeňka Havlase...
4: Tonda považoval ty peníze, které přišly za tyhle procenta, jako jediný, co z toho kdy bude.
2: Nakonec léky na AIDS podle odborníků zachránili přes 10 milionů životů. Eva Kézerová, Český rozhlas.

0: Máme 6:45.
1: Počasí.
0: A v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina s námi meteorolog Ondřej Brambus. Dobrý den vám přeji.
2: Dobré ráno.
0: Máme tady 1. zářijové ráno. Jaký ten dnešní den bude z pohledu počasí?
2: Bude poměrně klidný, nečekáme žádné nebezpečné počasí. Odpovídá tomu i ten aktuální stav. Máme jasnou nebo skoro jasnou oblohu, takže počasí beze srážek. Teploty se pohybují většinou od 15 do 10 stupňů Celsia. Na některých místech je ještě slabý vítr, ale zejména ve vyšších polohách už nám fouká mírný vítr od západu nebo severozápadu. Jinak během dne nám bude oblačnost přibývat vlastně už teď v těch dopoledních hodinách, takže během dne pak bude převažovat polojasná nebo oblačná obloha, ale srážky neočekáváme, večer opět bude oblačnost ubývat. Bude opět spíše větrnější počasí, jako tomu bylo i včera, s větrem většinou do 25 km za hodinu, ale hodně bude záležet od konkrétní lokality.
0: Jak na tom budeme v dalších dnech?
2: Během noci bude poměrně klidné počasí, bez srážek, spíše méně oblačnosti, v druhé polovině noci a kránu pak nějaké polojasno nebo oblačno, výjimečně se může objevit i mlha, ale nebude jich mnoho, teploty od 12 do 9 stupňů a jenom slabý vítr, zítra přes den pak také většinou polojasná nebo oblačná obloha, zítra bude ta oblačnost spíše přibývat během dne. Může se výjimečně objevit nějaká přeháňka v odpoledních a večerních hodinách, ale bude jich velmi málo. Zítřejší teploty podobné jako ty dnešní 23 až 26 stupňů Celsia, ale zítra už bude slabší vítr.
0: To říká meteorolog Ondřej Brambus. Děkujeme za předpověď a naslyšenou.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
1: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
3: Malá mohyla na kraji pole na Pelhřimovsku připomíná sklárnu, která tam už 130 let nestojí. Památník postavili společnými silami obyvatelé v Josefínské huti. A protože začíná nový školní rok, podíváme se do lavic malotřídky ve Věžnici.
1: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Vládo, řekni fór.
1: Mám tady jeden takovej blondětej vtípek, jo. Jdou takhle dvě blondýnky po břehu rybníka, jo. A ta jedna spadne do toho rybníka, utopí se. A ta druhá říká, tyjo, ta je úplně blbá, jak se mohla utopit, když měla lodičky.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Řidiči, začal nám školní rok, dávejte na nás pozor.
2: Děti jsou nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu. Myslete na ně.
1: Děkujeme.
3: Je 7 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Každá první třída s alespoň 15 žáky musí zajistit asistenta pedagoga. Řidiči znovu projedou Brtnicí ve směru od Jihlavy i Třebíče. Města už nesmějí předvolební reklamu zveřejňovat zadarmo. Dnešek nás čeká polojasný až oblačný s teplotami do 25 stupňů. Dobré úterní ráno. Zprávy vám přináší Karel Piška. Začíná nový školní rok, přináší sebou změny, hlavně u prvních tříd. Kvůli zpřísnění podmínek pro odklady školní docházky letos nastupují i děti, které by dříve zůstaly o rok déle ve školce. Znamená to rovněž více asistentů.
4: Školy musí nově kvůli přísnějším odkladům zajistit v každé první třídě s alespoň 15 žáky asistenta pedagoga, pokračuje Tomáš Augustín z Asociace ředitelů základních škol.
5: Třeba ta práce bude opravdu náročnější a bude se muset výrazně ubrat z toho tempa, z těch požadavků, které tam jsou.
4: Do prvních tříd nastupuje podle odhadu ministerstva školství 115 000 dětí. Školy s větším počtem žáků, kteří potřebují podporu, mají nově peníze navíc. Na co je můžou využít, vysvětluje mluvčí ministerstva Ondřej Macura.
6: Například na školní vybavení, vzdělávací nebo zdravotní pomůcky, náklady na dopravu do školy, podporu účasti na školních akcích.
4: 520 základních škol si mezi sebou rozdělí zhruba 220 milionů korun. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
3: Řidiči od dneška znovu projedou Brtnicí. Hlavní tah mezi Jihlavou a Třebíčí byl několik měsíců uzavřený kvůli stavbě napojení budoucího obchvatu. Ten má odvést dopravu z centra Brtnice a sloužit také jako trasa pro přepravu těžkých nákladů do Dukovanské elektrárny. V následujících týdnech ale můžou provoz dál omezit stavební práce na novém mostě. Za politickou reklamu ve svých zpravodajích si města na Vysočině účtují od 200 až do 10 000 korun. Vyplývá to z dotazování Českého rozhlasu mezi obcemi s rozšířenou působností v kraji. Při minulých komunálních volbách některá města poskytovala prezentaci kandidujícím uskupením zdarma. To už ale po změně pravidel není možné. Z 0 na 8 000 korun za jedno číslo zdražoval například Žďár nad Sázavou. Politickou reklamu musí nově také srozumitelně označit, vysvětluje mluvčí radnice Blanka Sobolová.
7: Vyžaduje jak označení té reklamy, to znamená, že se jedná o politické reklamní sdělení, musí tam být uvedený zadavatel, musí tam být uvedená souvislost, k jakým volbám se to vztahuje a mělo by tam být oznámení o transparentnosti. A to může být buď formou odkazu na webovku, což nikdo z těch našich zájemců o reklamu nevyužil, anebo formou QR kódu.
3: Norský král Håkon VIII dnes ve 13 hodin složí přísahu. V parlamentu slíbil, že bude vládnout podle ústavy a potom vystoupí před poslanci s projevem. Složení přísahy v parlamentu v Norsku nahrazuje korunováci nového panovníka. Håkon nastupuje na trůn po svém otci, králi Haraldovi V., který v pátek zemřel. Norsko od té doby drží státní smutek.
0: Sport.
3: České volejbalistky v osmifinále mistrovství Evropy v Brně prohrály. Švédkám podlehly 0-3 na sety a na turnaj končí. 6 českých tenistů prošlo v New Yorku do druhého kola US Open. Vstup do závěrečného Grand Slamu sezóny zvládl Jakub Menšík, který dnes slaví 20. narozeniny. Dále uspěli Dalibor Svrčina, Linda Nosková, Karolína Muchová, Marie Bousková a Kateřina Siňaková. Dohrála naopak Sára Pejlek.
0: Počasí.
3: V Bystřici nad Prnštejnem je právě 12 stupňů, v Třebíči nebo Libici nad Doubravou 15. Dnes čekejte po ránu jasno, během dne polojasno až oblačno a k večeru začne mraku opět ubývat. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Na Žďársku na výjezdu z Velké Losenice na obec Nové Dvory havarovalo osobní auto, skončilo v příkopu, probíhají tam záchranné a vyprošťovací práce, jeden jízdní pruh je uzavřený. Na Havlíčkobrodsku stále opatrně na hlavním tahu číslo 38 v úseku Kámen Habry, tam odklízejí střed osobního auta se zvěří. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: 7:05 je úterý, je 1. září, to znamená, že už za necelou hodinu se paní učitelky a páni učitelé dočkají, zazvoní na 1. hodinu. Samozřejmě, že se těší i někteří žáci, hlavně prvňáčci. Je to pro ně výzva, tak těm, na které čeká 1. školní den, přejeme, aby je to učení nepřestalo bavit, to objevování, to je taky fajn. Každopádně, kromě toho, že se dočkali učitelky a učitelé, tak se dočkali v hlavě i plavci. Po rekonstrukci se totiž otevírá bazén v ulici Evžena Rošického. Co všechno je tam nového, to nám po 7:45 ve své reportáži řekne František.

0: 7:12 minuta je úterý 1. září roku 2026. Já doufám, že dnes nikdo v první den nového školního roku nezaspí. Městská hromadná doprava v Jihlavě se po letní přestávce vrátila k běžnému provozu. To znamená, že začaly jezdit školní spoje. Čtyřka dostává novou zastávku v Havlíčkově ulici mezi hlavním nádražím a viaduktem směrem do Hruškových dvorů. Linky D a F zatím jezdí jednou za hodinu a s omezením musíte počítat i u linky 10 kvůli opravě Kosovské ulice.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: Úterý 1. září. Svátek má Linda. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Německo napadlo Polsko krátce před rozbřeskem 1. září 1939. Útokem začal největší válečný konflikt lidských dějin, druhá světová válka, ve které zahynulo podle odhadu přes 70 milionů lidí. Stavba největšího sídliště u nás, jižního města v Praze, začala před 55 lety v roce 1971 v Hájích. Další paneláky pak rostly směrem k Chodovu. První obyvatelé převzali dekrety na své nové byty o necelých 5 let později, v červnu 76.
3: Chčije a chčije.
2: Tuto hlášku známe rovné půl století.
4: Ty pány neznáte dědečku, ty jsou z Prahy.
2: V roce 1976 měl v našich kinech premiéru Menslův film Na samotě u lesa.
5: Že bych ještě sklidil, na zimu bych prodal kravku a na jaře už nezasej.
2: Děda Komárek a jeho pražáci Lavičkovi rozehráli poprvé hru o chalupu.
6: Nemá ten pes blechy?
5: Toho nějako bude mít. Ale to jsou blechy psí, ti na člověka nejde.
2: Film se natáčel v Radešicích a ve svatém Janu v okrese Příbram. Nejúspěšnějšímu českému autu je rovných 30 let.
7: 3 německé a 1 český projev zahájili velký den v Mladé Boleslavi. Slovo vystřídalo umění, aby se za účasti baletu oblečeného v škodováckých kombinézách zrodila nová Octavia.
2: 1. září 1996 byl slavnostně představen první model Škody Octavie. 80. narozeniny slaví jediný žijící člen sourozenecké kapely Bee Gees, Barry Gibb. Letos na mistrovství světa ještě kouč národního týmu. Původním povoláním fotbalový brankář Miroslav Koubek má dnes 75. Všechno nejlepší a vám všem.

0: Skvělá zpěvačka Donna Lewis, I Love You Always Forever, 7 hodin a 19 minut. Máme úterý, máme 1. září, poznáváte ho? Ty nezvedáš mi telefon. Ano, to je Tomáš Klus a Tomáš Klus už o nadcházejícím víkendu vystoupí na tramském širáku. Kromě něj tam budou i další parádní kapely, ať už Hoptrop, Pacific, taky tam bude Robert Křesťan s druhou Trávou, František Nedvěd mladší, Miroslav Paleček, Karel Kahovec nebo skupina Beatles Revival. Tramský širák vypukne už tento pátek, v 18 hodin pokračovat bude v sobotu. Připraven je samozřejmě i doprovodný program jízdy na koních, jsou tam různé soutěže a hry pro děti, tak si nenechte tramský širák na Hanesově mlýně ve Štokách tady na Vysočině uvít. Jak jsem říkal, startuje se už v pátek. Počasí. Zatím tedy máme úterý 1. září, což je taky důležitý den pro všechny školáky. Na Vysočině dnes čekáme polojasno až oblačno ráno a pak znovu večer může být i skoro jasno. Teploty se budou pohybovat mezi 22 až 25 stupni Celsia. No a když už jsem před chvílí zmiňoval tramský širák, tak za chvíli zaspívá ten, kterého už naživo bohužel nikdy neuslyšíme. Fabi Daněk, budou tu stromy.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: V úterním dobrém dopoledni si budeme povídat o duševním zdraví a při té příležitosti vás pozveme i na týden duševního zdraví v Jihlavě. Mým hostem bude Martin Šťastný, vedoucí odboru klinické psychologie a psychiatrické rehabilitace psychiatrické nemocnice Jihlava.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: kapradí a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Babiden jaká stromy v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Máme 6 minut před 7:30. My si teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina zaplaveme. Školákům přeju, aby neplavali ve výuce. To se hodí na první školní den. Každopádně více než roční čekání je u konce. Dnes se znovu pro veřejnost otevře bazén Evžena Rošického v Jihlavě. Během rekonstrukce, která vyšla na 88 milionů korun, stavbaři vyměnili třeba obě bazénové vany anebo postavili novou terasu.
2: Svou první 25 v zrekonstruovaném bazénu doplaval předseda Jihlavského plaveckého klubu Jan Lexa.
3: No je to nádherný, samozřejmě má to parametry moderního bazénu. Je to, musím říct, nádherný dárek pro náš klub, protože my letos slavíme 80. výročí.
2: Jihlavští plavci během rekonstrukce trénovali v akvaparku Vodní ráj. Tam ale měli místo 6 drah k dispozici jenom 3.
3: Bylo to o tom, že plavalo teda víc plavců na jedné dráze, ale ta výkonnost standardně se udržela. Naopak vlastně během té doby se podařilo vychovat 2 reprezentanty.
2: Běžní návštěvníci ocení i kompletně zrekonstruované sprchy a toalety. Na jejich špatný stav dlouhodobě upozorňoval bývalý plavec a dnes trenér mládeže Libor Kuchyňa.
4: Několik sprch bylo nefunkčních, že jo, možná byla i vidět někde nějaká plíseň a bylo to prostě zastaralý. Je skvělý, že se to povedlo a vypadá to krásně.
5: Tak schválně. Nevím, jestli se pustila už voda. Teček.
4: Chodí semka školy, že jo, chodí semka sportovní kluby, seniori, chodí semka veřejnost, tak myslím si, že v 21. století si zaslouží určitě adekvátní zázemí.
2: Pro Jihlavský bazén šlo o druhou obdobnou rozsáhlou opravu od jeho otevření v roce 1965.
6: Je tady nové osvětlení, nová vzduchotechnika, nový zvuk. Co bylo nejdůležitější, tak to je podloží toho bazénu, kde se muselo udělat nové železobetonové podloží, aby se zlepšila statika a aby to uneslo ten nový bazén.
2: Popisuje mluvčí magistrátu Radovan Daněk. První 2 dny bude mít veřejnost speciálně prodlouženou otevírací dobu od 10 do 14 hodin. František Jirků, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Vysočina. Písničky, které nestárnou. Písničky,

písničky, které nestárnou. Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět. Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje. Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina a Robinem Šalamounem.

0: prostredíči, začal nám školný rok, dávajte na nás pozor.
1: Deti sú nejzraniteľnejšími účastníky silničního provozu. Myslete na ne.
0: Ďakujeme.
2: Je půl osmé.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Po dvou měsíčních prázdninách se žáci vracejí do lavic. Do prvních tříd základních škol nastupuje podle odhadu ministerstva školství 115 000 dětí. Mezi nimi jsou i ty, které by dříve zůstaly ještě rok ve školce. Ode dneška totiž platí přísnější pravidla pro odklady a nezralost už jako důvod pro odložení školní docházky nestačí. Hasičům se večer podařilo dostat pod kontrolu požár lesa u Svojkovic na Jihlavsku. Informovala o tom mluvčí krajských hasičů Petra Musilová. Hořelo na ploše 2000 metrů čtverečních a na místě byl vyhlášený třetí stupeň poplachu ze 4. Oheň likvidovalo 19 hasičských jednotek a vrtulník. Teď se už požár nešíří. České dráhy mají ode dneška novou generální ředitelku Lenku Hamplovou. Na postu střídá Michala Krapince, který po dohodě ve funkci po 4 letech skončil. Hamplová doteď působila na ministerstvu dopravy jako vrchní ředitelka ekonomické a infrastrukturní sekce. Dozorčí rada ji do čela drah jmenovala bez výběrového řízení. Polské úřady vyšetřují možný žhářský útok na továrnu na součástky dronů. Oznámil to ministr vnitra Marcin Kierwiński. Na záběrech z bezpečnostních kamer byl vidět maskovaný člověk. Vyšetřovatelé navíc poblíž továrny našli několik předmětů, které můžou s požárem v noci na pondělí souviset. O jaké předměty se přesně jednalo, ale polský ministr neřekl. Fotbalisté Barcelony vyhráli také třetí utkání španělské ligy. Dokázali otočit vývoj skóre proti Vejákánu a zvítězili 5-2. V Itálii znovu dalo AS Řím soupeři 4 góly. Tentokrát vyhrálo 4-0 na hřišti Leče. A v anglické lize zvítězil i ve druhém kole obhájce titulu Arsenal, a to na půdě Aston Villa 1-0. V Přibyslavi nebo Svratouchu je právě 13 stupňů, v Dukovanech 16. Dnes čekejte po ránu jasno, během dne polojasno až oblačno a večer začne mraků opět ubývat. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na hlavní silnici číslo 38 na Havlíčkobrodsku mezi obcemi Kámen a Habry u odbočky na Kněž se osobní auto střetlo se zvěří. Probíhá odklízení nehody, jeden jízdní pruh je tam uzavřený. A na Žďársku pozor na výjezdu z Velké Losenice na Nové Dvory. Bouralo tam osobní auto a skončilo v příkopu. Také je tam zavřený jeden pruh. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: 7.33, když zpěvačka Ilona Čáková měla v první třídě nakreslit, čím by chtěla být, tak se nakreslila jako zpěvačka. A nezůstalo jenom při dětském snu. Zkrátka, když šlo o hudbu, byla cílevědomá, byla tvrdohlavá, chtěla zpívat a taky zpívá. A zaspívá i v Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. 7.33 písničku Proč mě nikdo nemá rád. Přejeme hezké první září.

0: To byla skupina Katapult, Hlupák, Váha v Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina v 7 hodin a 40 minut. I v tomto školním roce s námi bude každé ráno vstávat Martin Písařík. Nevynecháme rubriku, co v učebnicích nebylo. Dnes budeme cestovat, vypravíme se až do Austrálie.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že Austrálie je sice nejmenším kontinentem, ale na šířku je větší než měsíc? Austrálie se nachází na jižní polokouli mezi Indickým a Tichým oceánem. Její rozloha je asi 7 milionů 690 tisíc kilometrů čtverečních. Tvoří ji především jedna kompaktní pevnina a ostrov Tasmánie. Z geologického hlediska je to dlouhodobě izolovaná pevnina. V období nižší hladiny moří byla součástí širšího kontinentu Sahul, který spojoval dnešní Austrálii, Novou Guineu a Tasmánii. Po vzestupu hladiny oceánů se jednotlivé části oddělily, ale leží na společném kontinentálním šelfu. Pokud tedy do celkového obrazu Austrálie započítáme i to, co není na první pohled vidět na mapě, kontinentální šelf, rázem se její plocha zvětšuje na přibližně 8,5 milionu kilometrů čtverečních. Ve srovnání s plochou měsíce je zhruba 5x menší. Jinak je tomu ale, pokud budeme brát v úvahu průměr měsíce. Toto vesmírné těleso, které je téměř dokonalou koulí, má průměr necelých 3,5 tisíce kilometrů. Austrálie se ve směru západ-východ rozkládá asi na 4000 kilometrech. To znamená, že Austrálie je v tomto jediném směru skutečně širší než měsíc.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Přesně 7:45 je úterý 1. září. Na Vysočině dnes tam měříme až 25 stupňů Celsia, ale v listopadu, konkrétně 29. listopadu, už nám bude zima, tak se můžete přijít zahřát právě na rytmy skupiny Gypsy Kings do pražské Lucerny, protože 29. listopadu tam skupina Gypsy Kings bude mít svůj koncert.
1: Počasí.
0: Co se týká toho dnešního počasí v kraji Vysočina, tak dnes čekáme polojasno až oblačno, ráno a potom opět večer může být i skoro jasno. Odpolední teploty se na Vysočině budou pohybovat mezi 22 až 25 stupni Celsia. Za chvíli s námi budou makovičky, vzhledem k tomu, že máme 1. září, tak makovičky za chvíli budou přemýšlet nad tím, k čemu je takový učitel dobrý.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: po uši.
1: 7.49 to byl Marek Ztracený s písničkou Moje milá na Českém rozhlasu Vysočina. Vzhledem k tomu, že je 1. září a za několik minut odstartuje nový školní rok, tak těm starším školákům, kterým se do školy nechtělo a byli by radši, kdyby prázdniny pokračovaly, měl Marek Ztracený zaspívat svoji modlitbu za pátek, protože ti starší školáci teď možná

0: otázku. Ty něco naučil, jako třeba číst nebo psát?
1: Já vím, kolik je jednakrát jedna. Jedna.
2: Ty bys chtěl být pan učitel, až budeš velký?
3: Pan ředitel. Protože kdyby byl neposlušný, tak by se mi dal trest. Třeba, že budou uklízet, co se udělali. Makovi.

0: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Připevňují řemeslníci jeden z mantinelů k zemi, aby pevně držel, a hned vedle něj umisťují další.
2: Kromě montáže mantinelů na místo musí také dělníci doufat, že se jim nakonec všechny vejdou tak, jak by měli. Potom je čekají i další práce.
1: Z Jihlavy Tereza Vešoutová, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
3: Takže kolego, ano. Tuhle paní tady nechci.
4: Jo, otravuje. Tak to podržíte a dáte tady odstranit červený.
5: Chytrý telefon má podle Českého statistického úřadu třetina lidí nad 75 let a dvě třetiny mladších seniorů. Ze Žďáru nad Sázavou, Daniel Zach, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Jak vězenčtí udavači posílají lidi za mříže. Premiéra pořadu Rozpleteno, svědek z cely. ČT2. Je postrachem nejmocnější armády světa. Zrady a intriky, pád Cazihradu a obléhání Bělehradu. Dva díly seriálu Hunňády vzestup Havrana. A ČT Art uvede v premiéře zahajovací koncert 131. sezóny České filharmonie. Úterní večer s Českou televizí.
2: Páni řidiči, začal nám školní rok, dávejte na nás pozor.
3: Děti jsou nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu. Myslete na ně.
2: Děkujeme.
4: Je úterý, je 1. září a už za několik sekund zazvoní na první hodinu školního roku 2026-2027. Karle, chtěl by si zpátky do školy?
5: Nevím, ale asi už ne.
4: Já si myslím, že to jako odpověď stačí. Přejeme hezké ráno.

0: Tak do školy je 8 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Do škol nastupují i děti, které by dříve ještě zůstávaly ve školce. Požár u Svojkovic způsobil milionové škody. Jihlava otevírá zmodernizovaný bazén Evžena Rošického. Dnešek nás čeká polojasný až oblačný s teplotami do 25 stupňů. Dobré úterní ráno, zprávy vám přináší Karel Pěška. Dnes začíná školní rok a změny zaznamenávají hlavně první třídy. Kvůli zpřísnění podmínek pro odklady školní docházky letos nastoupí i děti, které by dříve zůstaly o rok déle ve školce. Školy proto musí nově v každé první třídě s alespoň 15 žáky zajistit asistenta pedagoga, uvedl Tomáš Augustín z Asociace ředitelů základních škol.
2: My víme, že to určitě bude složitější, ale nevíme, jestli to bude složitější jenom o trochu, anebo jestli to výrazně promění atmosféru a klima v té třídě a že třeba ta práce bude opravdu náročnější a bude se muset výrazně ubrat z toho tempa, z těch požadavků, které tam jsou.
0: Škody odhadem za 4,5 milionu korun způsobil včerejší požár u Svojkovic na Jihlavsku. Hořela tam suchá tráva a lesní plocha. Na místě zasahovalo 19 jednotek hasičů a speciální hasební vrtulník. Oheň se podařilo zlikvidovat krátce před 9:30 večer. Po více než roce oprav dnes znovu otevírá bazén Evžena Rošického v Jihlavě. Při rekonstrukci stavbaři například vyměnili obě bazénové vany, které jsou nově nerezové, nebo kompletně opravili sprchy. Práce vyšly na 88 milionů korun. Byla to druhá obdobně rozsáhlá oprava od otevření bazénu v roce 1965, uvedl mluvčí magistrátu Radovan Daněk.
3: Se muselo udělat nové železobetonové podloží, aby se zlepšila statika a aby to uneslo ten nový bazén. Museli se sanovat veškeré ty opěrné sloupy, které drží jednak tu venkovní stěnu, tak i sloupy uprostřed bazénu, které zase drží nahoře podlahu kuželny.
0: Při ruském nočním útoku na Kyjev zemřelo 9 lidí, 7 z nich přišlo o život při zásahu vlakového depa, další desítky lidí jsou zraněné. Drony v noci vyslala také Ukrajina na Rusko. V bělgorodské oblasti zemřel podle nejnovějších informací jeden člověk. Estonská armáda už zrušila letecké varování kvůli dronům. Ty do estonského vzdušného prostoru vletěly od hranic s Ruskem a Lotyšskem. Předtím platilo varování před drony rovněž na severovýchodě Lotyšska a vzlétly proto stíhačky NATO.
1: Sport.
0: Tenista Jakub Menšík v den svých 20. narozenin postoupil do druhého kola US Open. Japonce Mochizuki ho porazil 3-0 na sety. Úvod newyorského Grand Slamu se povedl i Daliboru Svrčinovi, který vyřadil 3-2 na sety Francouze Royera. Do druhého kola prošly také Karolína Muchová, Linda Nosková, Marie Bousková a Kateřina Siňaková. Naopak Sára Bejlek končí.
1: Počasí.
0: V Přibyslavi nebo Svratouchu je právě 13 stupňů, v Dukovanech 16. Dnes čekejte po ránu jasno, během dne polojasno až oblačno. Večer začne mraků opět ubývat. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na Havlíčkobrodsku na hlavní silnici číslo 38 mezi obcemi Kámen a Habry u odbočky na obec Kněž. Osobní auto srazilo zvěř, probíhá odklízení, jeden jízdní pruh je uzavřený. Na Žďársku na výjezdu z Velké Losenice na Nové Dvory sjelo auto do příkopu, jezdí se pouze jedním pruhem. Přímo ve Žďáře nad Sázavou pozor v ulici Bezručova. Osobní auto se tam srazilo s cyklistou a ve Žďáře je problém ještě ve Strojírenské ulici. Tam se auto srazilo s chodcem. A ještě aspoň jedna pozitivní zpráva. Ode dneška je opět průjezdná Brtnice po silnici mezi Jihlavou a Třebíčí. Několik měsíců tam trvala uzavírka kvůli stavbě napojení obchvatu. Šťastnou cestou.
4: Ty bydlíš v Brtnici, tak z toho máš radost, ne?
0: Já mám velkou radost.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Přejeme vám krásné úterní ráno, je 1. září roku 2026. Před 5 minutami tedy zazvonilo na první hodinu nového školního roku. A tak tuto hodinu dobrého rána Českého rozhlasu Vysočina odstartuje Karel Kahovec, kterého v sobotu uslyšíte a uvidíte na tramském širáku, to už jsem dnes ráno říkal. Ale proč bude zpívat zrovna Karel Kahovec, to pochopíte z textu jeho písničky.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina je s námi pan Antonín Křoustek ze spolku Nebojte se policie. Přeji vám dobrý den.
1: Dobrý den, taky přejem.
0: Co pak jste se nachystali na tuto sobotu?
1: Velký takový zážitek, bych řekl, braný závod seniorů a jejich vnoučat. Je to teda učený pro nás, starší osoby, starší 60 let. Chtěl bych právě proto vysvětlit, aby se seniori nebáli, že tam je braný závod. Prosím pěkně, nebojte se, nebudeme vás honit někde po lese, tam je naopak zakázáno běhat.
0: Ale?
1: V praxi to znamená, že se sejdeme u budovy sportovního klubu Jihlava, projdeme si trasu 3,5 kilometru, kde je přímo zakázáno běhat.
0: A co na té trase budou muset splnit?
1: Tak, právě aby to byl ten závod, tak tam budeme hodnotit disciplíny, je tam připravené 8 stanovišť a budeme vám počítat, nebo těm, co se zúčastní, na které takhle zveme, třeba kolik nastřílí ze vzduchovky do terče, a kolik naháže granátů do cíle, ale je tam i teoretické věci, jak jsme na tom třeba se zdravovědou. Takže takovéhle věci, až se dostane do cíle človíček, tak je první 3 družstva dostanou hodnotnou cenu, ale každý, kdo se zúčastní, dostane burštíka, kterýho si pak společně opečeme.
0: Máte i nějaký doprovodný program?
1: Máme doprovodný program a jsem rád, že takhle, protože tuhle akci uspořádáme společně s Bílým kruhem bezpečí a proto je tam taky pozvaný vnoučata, seniori, kteří máte vnoučata, vemte je sebou a pro ně Bílý kruh bezpečí připravil celou řadu dovednostních soutěží a každý dětský závodník dostane balíček první pomoci, tomu říkáme, dostane limonádu, nanuka, diplom a krásnou kovovou medaili. Říkáme, takovou medaili nemá ani pan Krpálek v judu.
0: Je potřeba se dopředu někam přihlásit, nebo pak stačí na místě?
1: My jsme pozvánky dávali, že člověk měl přihlásit do 15. srpna, ale budeme rádi, když se teďkom ještě někdo přihlásí, jako nám rozhodne, že se zúčastní. Když nám zavolá na číslo, jestli můžu dát 77 348 65 66. Není to nějak vázané, jako že se musí přihlásit, ale aby jsme měli dostatek těch buštíků, takže aby nás někdo nepřekvapil, že přišel navíc. Samozřejmě budeme mít zásobu, budeme rádi, když tam přijde co nejvíc lidí.
0: Takže sraz je tuto sobotu v 9 hodin ve sportovním areálu SK Jihlava na Okružní ulici v Jihlavě. Těší se na vás i pan Antonín Křoustek. Děkujeme za pozvánku, ať se jak se vydaří.
1: A těšíme se moc. Děkuju, nashledanou.
2: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio.

0: Olivia Newton-John. Máme 8.17, přejeme všem pohodové ráno. Všem školákům a studentům přejeme úspěšný školní rok 2026-2027.
1: Počasí.
0: A před písničkou od Xindla X nabízíme v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina rychlou předpověď počasí. Dnes čekáme polojasno až oblačno, ráno a potom opět večer může být i skoro jasno. Odpolední teploty budou mezi 22 až 25 stupni Celsia.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Cindlix.
1: To byl Cindlix na Českém rozhlasu Vysočina v 8.22. Možná jste si toho všimli na plakátech, v ulicích a na letácích. Předvolební reklama pro komunální volby dost připomíná tu do velké politiky. Musí mít informace o zadavateli a musí tam být navíc nejčastěji QR kód nebo odkaz ke splnění takzvané transparentnosti. Najdete ji i v některých městských zpravodajích. Proč a k čemu se vám může hodit? To nám řekne Daniel Zach. Hezké ráno.
2: Dobré ráno. Dosud byla politická reklama a její pravidla především v těch komunálních volbách hodně rozdílná. Lišilo se to město od města. Nový zákon o volebních kampaních, který začal být účinný od letošního roku, teď ale nově ovlivňuje i propagaci právě kandidátů na zastupitele. V městských zpravodajích musí být označená jako politická reklama i s jejím zadavatelem. A skoro na všech najdete QR kód nebo QR kód. Je to povinnost, pokud jste zvídaví, můžou vás ale taky ty informace, na které potom směřuje odkaz, když si naskenujete mobilním telefonem, zaujmout. Popsal nám člen úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí Jan Outlý.
3: Hlavní povinností je opatřit každou takovou inzerci prohlášením o transparentnosti, které je doplněno obvykle nějakým QR kódem nebo přímo webovou adresou, na níž si veřejnost může zobrazit informace o té placené reklamě, kolik stála, kdo ji zadal a další informace.
1: Dane, budou všechna města publikovat politickou reklamu?
2: Já jsem oslovil 15 měst v kraji, těch se statusem takzvaných ORP, třeba krajská Jihlava. Ve svém zpravodaji jménem Ježkovi Voči vůbec předvolební prezentaci nezveřejňuje a bylo to tak i před 4 lety. Totéž platí pro Pelhřimov, omezené podmínky nabízí taky Třebíč, jak jsem si dozvěděl od její mluvčí Iriny Marta Kydisové, uskupení, která usilují o místa v zastupitelstvu, zaplatí 5 000 korun za stranu publikace ve zpravodaji, ale zveřejnit můžou pouze kandidátní listinu s fotkami a jmény, název strany či hnutí. Jako všude, i tady platí stejné podmínky pro všechny.
1: Kde naopak najdeme i náznaky programu, hesla a více informací?
2: Takovou možnost dávají namátkou Nové město na Moravě nebo Světlá nad Sázavou, zmínit můžu třeba Moravské Budějovice, ale všechna tahle města musela letos jednak vyžadovat ty povinné údaje, o kterých jsme mluvili, ale taky zdražit nebo vůbec spoplatnit politickou inzerci. Třeba Vežďáře nad Sázavou bývala bezplatně a jak si se změnami poradili a jestli ovlivnili zájem stran, si řekneme v reportáži, poběží po 16:45.
1: Tady u nás na Českém rozhlasu Vysočina. Teď s námi byl Dan Zach. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: naše deti. Začal nám školný rok, dávajte na nás pozor.
1: Deti sú nejzraniteľnejšími účastníky silničního provozu. Myslete na ne.
0: Ďakujeme.
2: Je půl deváté.
3: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
2: Na silnicích v Česku během letošních prázdnin zemřelo 98 lidí. Podle policejních statistik jde o nejtragičtější léto od roku 2021. Srpen je v počtu mrtvých při dopravních nehodách nejhorším měsícem celého roku. Ke včerejšku policisté evidovali za tento měsíc 56 obětí. Od ledna dosud zemřelo na českých silnicích 276 lidí. Přes 50 tisíc korun získá organizace Na počátku od jaderné elektrárny Dukovany. Částku se podařilo vybrat při příležitosti pořádání letošního autokina u chladících věží. Darované peníze podpoří krizové centrum pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Kriminalisté se zabývají případem popálené rodičky v pražské nemocnici Bulovka. Podle deníku N se lékaři po císařském řezu snažili zastavit krvácení, chirurgický nástroj ale vzplál. Pacientka má popáleniny druhého stupně na 15% těla. Podle policistů sama zatím trestní oznámení nepodala. Nemocnice se k události kvůli probíhajícímu vyšetřování nechtěla vyjádřit. Tanker v Hormuzském průlivu zasáhly 3 střely. Na síti X o tom informovala britská námořní služba, které loď incident nahlásila. Zasažená byla při plavbě úžinou ven z Perského zálivu, východně od ománského poloostrova Musan Dam. Nejsou hlášené žádné oběti. Íránská média krátce předtím informovala o zastavení saudsko-arabského ropného tankeru v Hormuzském průlivu. České volejbalistky do čtvrtfinále mistrovství Evropy nepostoupily. V osmifinále na brněnském výstavišti podlehly Švédkám 0-3 na sety a turnaj pro ně skončil. Nezopakují tak 8. místo z roku 2023. V počátkách je teď 14 stupňů v Moravských Budějovicích anebo Telči 16. Dnes můžeme čekat zpočátku jasno, postupně polojasno až oblačno. K večeru se obloha znovu vyjasní. Teploty dosáhnou 22 až 25 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Hned 3 nehody teď hlásí Žďársko. Jedna je na výjezdu z Velké Losenice na Nové Dvory. Osobní auto tam sjelo do příkopu, probíhá odklízení, jezdí se jedním pruhem. A 2 nehody jsou přímo ve Žďáře, jedna v ulici Bezručova. Osobní auto se tam střetlo s cyklistou a ve Strojírenské ulici se auto střetlo s chodcem. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: 8. hodina 33. minuta, už je zítra večer, televize Nova odvysílá první díl nového ročníku Superstar. V Porotě usedne třeba Palo Habera a kdo se stane tou další Superstar? Palo by vám na to řekl...
5: Je to ve hvězdách!
4: Ano, je to ve hvězdách, nikdo to zatím neví.
3: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.
5: Je to...

0: 8:30 minuta je úterý, je 1. září a po dvou měsících letních prázdnin se dnes školáci vrátili do škol. Do lavic po další pauze usedli 10 000 žáků z celé Vysočiny. Například do základní školy ve Vepřové na Žďársku dnes ale nepřišli jenom děti, ale i jejich rodiče. První den tam sleduje Tereza Pešoutová. Přeju ti hezké ráno.
1: Dobré ráno. Já jsem teď zrovna před školou, protože přímo v budově není vůbec žádný signál, takže odění přesně v tuto chvíli úplně přehled nemáme, nicméně hned v 8 hodin, kdy se děti a rodiče sešli ve třídě a ano, vešli se tam všichni do jedné, protože žáků 1. až 5. třídy je tady ve Vepřové dohromady 15, tak ředitelka všechny přivítala, následně dostali prvňáčci, ti jsou tu letos 2, uvítací list a také malou sladkost s plyšovou hračkou. Pak se všichni rozdělili na 2 skupiny, rodiče a děti. A zatímco malí žáci šli s paní učitelkou do třídy, kde už bylo nachystané slavnostní občerstvení a tam si vykládali o zážitcích z prázdnin nebo naopak o tom, na co se nejvíce těší ve škole, tak rodiče zůstali s třídní učitelkou a probrali různé organizační věci. Nicméně teď už jsou všichni společně v té třídě s občerstvením a oslavují začátek nového školního roku společně.
0: Terezo, co v tomto týdnu, v tom prvním týdnu ve škole na děti čeká? Budou mít volnější týden nebo se pustí rovnou do učení?
1: Tak minimálně tady ve Vepřové se do učení pustí zřejmě až v tom dalším týdnu. Podle paní učitelky je ten první týden spíše takový rozkoukávací. Prvňáčci mají zkrácenou dobu pobytu ve škole a i ostatní děti se spíše věnují poznávání, i když jde hlavně o sdílení zážitků z prázdnin, protože podle vedení školy většina dětí odsud z Vepřové a chodili spolu i do školky, takže se v podstatě všichni znají. Každopádně do pátku se tady ve škole budou na celý rok učení spíše chystat a naplno se začnou učivu věnovat až po víkendu.
0: A pokud je tady někdo, kdo se do školy netěšil, tak se ptá, kdy budu mít další prázdniny.
1: Nejbliž jsou teď podzimní prázdniny, které připadají na 29. a 30. října, jde o čtvrtek a pátek, takže žáky čeká 4denní prodloužený víkend. Pak jsou vánoční prázdniny, kdy děti budou mít volno od 23. prosince do 3. ledna. Jednodenní pololetní prázdniny vychází na 29. ledna a jarní prázdniny budou v kraji Vysočina 1. týden v únoru. A velikonoční svátky si žáci prodlouží od čtvrtek 25. března. No a pak už následují zase ty hlavní letní prázdniny, které by měly v roce 2027 začít od 1. července.
0: Říká Tereza Pešoutová, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Žďársku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: To byla Tina Turner ve 8:45.
1: Počasí.
0: Už je s námi meteorolog Petr Hruška, dobrý den vám přeji.
2: Dobrý den.
0: Tak a dám naprosto zásadní otázku, chtěl byste se vrátit do školy?
2: Ani ne.
0: Ani ne, to jste druhá osoba, které se dnes ráno ptám a taky ne. Neptám se na podrobnosti, jdeme dál. Je tady 1. září. Jaký bude 1. záříový den z pohledu počasí v kraji Vysočina?
2: Čeká nás celkom príjemné počasie, teraz ráno skoro jasná obloha, ale už na niektorých miestach nám začínajú mraky trochu pribúdať a cez deň teda väčšinou potom by malo byť polojasno až oblačno, ale bez zrážok a večer zase oblačnosť bude ubúdať, maxima 22 až 25 stupňov a vietor bude taký svižnejší, západný až severozápadný do 25 km za hodinu a večer bude potom slabnúť.
0: O úterku už máme jasno. Jak vypadá předpověď na středu?
2: Príliš sa toho nezmení. Zo začiatku dňa by mala prevažovať polojasná alebo i skoro jasná obloha. V údoliach výnimočne by sa ráno mohli objaviť hmly. No a potom popoludní a večer by malo prevažovať také oblačnejšie počasie, ale v podstate bez rážok, len veľmi výnimočne sa môžu objaviť prehánky. Keby sa nejaké objavili, tak by to bolo skôr na severe kraja, niekedy popoludní alebo večer. Minimá 12 až 9 stupňov, takže relatívne chladná noc a ráno a maximá 23 až 26 stupňov Celzia a vietor len slabý, premenlivý.
0: Předpovídá meteorolog Petr Hruška. Moc vám děkuju a naslyšenou.
2: Príjemný deň prajem, naslyšenou.
0: Takové bylo 1. záříové dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Loučí se Robin Šalamón, přeju vám hezký den. Budu to opět zítra ráno v 5. Adres po 9. hodině s vámi bude Hela Dvořáková.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Zaměříme se na pěstování fíkovníků, vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepice a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Inženýři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Na workoutovém hřišti v Dobroníně se v poslední době ozývá hlavně dětský smích. To se příliš nelíbí místním sportovcům. Z Dobronína Magdalena Machová, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
2: Prosíme, chceš-li se požehnání na tuto fontánu, na tuto obec, skrze Krista našeho Pána.
3: Fontána nejdřív dostala požehnání od místního kněze a teď sklízí obdiv od zhruba stovky lidí. Z Heraltic, Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina,

0: Pani řidiči, začal nám školní rok, dávejte na nás pozor.
1: Děti jsou nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu. Myslete na ně.
0: Děkujeme.
2: Je 9 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Některé školy mají od září peníze na podporu znevýhodněných žáků. Brtnici znovu projedou auta od Jihlavy i Třebíče. Bystřice, Žďár nebo Světlá museli spoplatnit předvolební reklamu. Na Vysočině bude polojasno až oblačno, teploty do 25 stupňů. Vítejte u zpráv, ve studiu je s nimi Karel Pěška. Školy v sociálně náročnějších lokalitách mají v novém školním roce peníze navíc na podporu žáků. Na takzvané indexové financování dosáhne 520 základních škol a ministerstvo mezi ně rozdělí 220 milionů korun. Peníze můžou využít například na sociálního pedagoga nebo přímou pomoc dětem, vysvětluje mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
4: Školy mohou prostředky využít například na školní vybavení, vzdělávací nebo zdravotní pomůcky, náklady na dopravu do školy, podporu účasti na školních akcích, jako jsou výlety školy v přírodě, ale také školní družiny nebo zájmové aktivity. Školy, které mají více než 180 žáků, pak mohou prostředky využít na tzv. Snídaňové kluby.
2: Podle Asociace ředitelů základních škol ale rozdělení peněz není spravedlivé. Stále zbývá hodně škol, které na ně nedosáhly, i když by je potřebovaly více než školy, které příspěvek dostaly. Počínaje dneškem mohou řidiči opět projíždět Brtnicí. Silnice mezi Jihlavou a Třebíčí byla několik měsíců uzavřená kvůli stavbě napojení budoucího obchvatu. Ten má odvést dopravu z centra Brtnice a poslouží rovněž jako trasa pro přepravu těžkých nákladů do dukovanské elektrárny. V následujících týdnech ale můžou provoz dál omezit stavební práce na novém mostě. Města před říjnovými volbami spoplatnila politickou reklamu ve svých zpravodajích. Nařizují jim to změny volebních pravidel. Dosud některá města, mimo jiné Bystřice nad Pernštejnem, Žďár nebo Světlá nad Sázavou, poskytovala prostor bezplatně. Teď si musí účtovat obvyklou cenu za inzerci. Naopak bezplatně můžou radnice za určitých podmínek nabídnout místo pro politické plakáty. Přibližuje člen úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí Jan Outlý.
5: Pokud jde o plochy, které starosta vyhradí k výlepu plakátu, tak ty se poskytují bezplatně a tento zákaz tady neplatí, to znamená tam naopak strany obecně kandidujících uskupení mohou ty plochy využívat, nemusí za to platit a není to v rozporu se zákonem.
2: Nový norský král Håkon VIII dnes v parlamentu složí slavnostní slib. Jde o formalitu, kterou musí každý panovník Norska provést krátce po svém nástupu do funkce. Slibem se zavazuje vládnout zemi v souladu s ústavou, ceremoniál přitom nahrazuje korunovaci.
6: Král Håkon předstoupí před poslance v 1 hodinu odpoledne, nejprve složí svůj slib a poté bude mít k členům parlamentu krátký projev, jehož součástí bude i vzpomínka na zesnulého krále Haralda V. Od jeho úmrtí v pátek platí v zemi státní smutek, a to až do pohřbu, který bude 9. září. Na něj Norsko pozvalo státníky z většiny zemí světa, podle policie půjde o jednu z největších akcí v dějinách země. Ze severní Evropy Jakub Lucký, Český rozhlas.
7: Sport.
2: České volejbalistky do čtvrtfinále mistrovství Evropy nepostoupily. V osmifinále před vlastními fanoušky v Brně podlehly Švédkám 0-3 na sety a na turnaji skončily. Šestice českých tenistů zvládla ve druhém hracím dnu své úvodní zápasy na US Open. Postupují vítězové mixu Jakub Menšík a Karolína Muchová. Úspěšně začaly také wimbledonská vítězka Linda Nosková, nejlepší deblistka světa Kateřina Siňaková, stejně jako Marie Bousková a Dalibor Svrč.
3: Počasí.
2: V počátkách je teď 14 stupňů, v Moravských Budějovicích a nebo Telči 16. Dnes můžeme čekat zpočátku jasno, postupně polojasno až oblačno, k večeru se obloha znovu vyjasní. Teploty dosáhnou 22 až 25 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na Žďársku buďte stále opatrní na výjezdu z Velké Losenice na Nové Dvory. Brzy ráno tam havarovalo osobní auto, skončilo v příkopu, probíhá odklízení, jeden jízdní pruh je neprůjezdný, šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Krásný první školní den, hezkého 1. září, to vám 5 minut po 9. hodině přeje Hela Dvořáková, taky přeji krásné úterní dopoledne. Za olivami nemusíme jezdit do jižních krajin. Co si můžeme i u nás naložit místo nich, to se dozvíte od Dáši Kubíkové za pár minut. Teď skupina Olympik nebo Helenka Vondráčková.

0: dobroty Dáši Kubíkové.
1: Jestli pak znáte dřín obecný nebo velkoplodý? Pokud ano, určitě víte, že jeho drobnější červené plody jsou jedlé a moc dobře chutnají. Dají se také v kuchyni zpracovat a my si dnes povíme, jak z nich vyrobit malé české červené olivy.
2: Malé červené dřínky jsou lokální ovoce, které dozrává na konci léta v srpnu a v září. Návrhář přírodních zahrad a vlastník jedné z nich, Tomáš Svoboda z Třeště, využije plody dřínky na více způsobů.
3: Dřín obecný, je to náš původní takový stromokeř, roste na Pálavě třeba přirozeně a potom někdy srpen, září, ty plody začínají dozrávat, jsou červený, když vlastně spadnou na zem, tak jsou nejsladší, jinak jsou takový trpký, má to chuť něco mezi malinou a třešní. Dělají se z toho výborný marmelády, ale dá se z toho dělat i taková česká oliva, musí být nezralý ty plody, aby byly tvrdý, tak se naloží do soli, hodně soli se dá jako hodně roztok, vlastně ze začátku to plave a když to klesne, tak se to vlastně scedí, dá se to do skleníček a zalije se to olejem olivovým. A prostě to má chuť jako olivy, vydrží to dlouho.
2: Základní postup tedy známe. Pozbíráme v rukavicích plody, otrháme z nich stopky a opláchneme je ve vodě. Solný nálev si připravíme tak, že svaříme vodu se solí v poměru na litr vody čtvrt kila soli. Nálev krátce převaříme a počkáme, až vychladne. Do velké sklenice nasypeme dřínky a přelijeme je slaným nálevem. Zavřeme a necháme asi týden nebo dva odležet v pokojové teplotě. Když dřínky klesnou ke dnu, jsou připravené na naložení. Nálev scedíme a dřínky nasypeme do menších čistých skleniček. Můžeme je zalít panenským olivovým olejem jen tak, také si je můžeme ochutit například nasekaným česnekem s bylinkami. Kromě toho, že chutnají jako olivy, mají také vysoký obsah živin, pektiny, minerály nebo vitamin C. Tak si nechte chutnat.
0: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.
1: Města už nemohou ve svých zpravodajích zadarmo dávat prostor pro politickou reklamu. Místo sice před komunálními volbami dávají, teď to ale musí být za peníze a navíc označené podle zákona. Za chvíli si řekneme, jak s tím si poradili. Teď si dáme Dianu Ross. Hezké dopoledne s námi.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Skupina Opět a Radeček a skladba Bratři v 9 hodin 22 minut. Vy posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Reklama stran, hnutí a dalších uskupení kandidujících do komunálních voleb se vrací na stránky místních zpravodajů. Letos ale s novými pravidly. Některé radnice prostor v obecním tisku v minulosti poskytovaly zdarma. Jenže to se letos se změnou volebních pravidel mění. Politická reklama musí být navíc označená s odkazem, přes který se transparentně dozvíte informace o financování kampaně.
1: Tak já tady mám archiv zpravodajů z roku 22, když tady najdu září, protože tehdy byly volby v září, teď je situace trošičku jiná s tím termínem voleb, tak tady vlastně vzadu najdeme celé 4 strany.
2: Prohlížíme s mluvčí žďarské radnice Blankou Sobolovou. Před 4 lety tahle inzerce byla bezplatná.
1: Brali jsme to tak jako službu občanům, aby prostě měli přehled a všichni měli vlastně rovnou příležitost, ať už byly stávající strana v zastupitelstvu nebo někdo úplně nový. Teď jsme museli udělat změnu, protože bezplatná inzerce politických subjektů už být nemůže, takže jsme přistoupili k tomu, že jsme dali cenu klasickou ceníkovou, takovou, jako mají všichni inzerenti. To znamená, že ta půl strana vyjde politickou stranu v jednom vydání na 8 000 korun bez DPH. Právě jsem čerstvě odeslala zpravodaj do tisku, takže tohle už jsou věci, které za chvilku půjdou ke žďárákům do schránek a všechny politické strany využily nabízený inzertní prostor. Musí to být označené zřetelně jako politické reklamní sdělení, souvislost, k jakým volbám se to vztahuje, to znamená teď zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou 2026. Je tam nutné uvést zadavatele a uvést oznámení o transparentnosti, ať už formou odkazu na webovou stránku anebo QR kódu.
2: Od letoška účinný zákon o volebních kampaních dal jasná pravidla tomu, co doposud fungovalo zvykově pokaždé trochu jinak. Pokračuje člen Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí Jan Outlý.
3: Normy platí, že obce nesmí ve svých komunikačních médiích poskytnout bezúplatně prostor pro prezentaci kandidujících uskupení. Mohou je poskytnout pouze za úplatu. A ta cena by měla odpovídat standardní inzerci, kterou si ty obce účtují ve svých komunikačních médiích.
2: Bezplatně můžou radnice dál kandidujícím uskupením nabízet plochy pro výlep plakátů, pokud je úřadující starosta předem vyhradí. Ze Žďáru nad Sázavou, Daniel Zach, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Žďársku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
0: A už za pár minut nabídneme další díl pořadu Bejvávalo s Mírou Markem a tam se zaměříme na začátek školního roku a taky Rybův školní řád. Ano, Jakub Jan Ryba nesložil jenom českou mši vánoční, ale byl taky pedagogem.

0: Petr Kotwald v dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina a teď se vracíme do školy, protože nás čeká Rybův školní řád. Ví, co to Míra Marek.
1: Bejvávalo.
2: Začíná nový školní rok a v této souvislosti si připomeňme Jakuba Jana Rybu. Já vím, že tohoto autora tak oblíbené Rybovi české mše vánoční máme spojeného hlavně s hudbou. On byl ale i učitelem. Jako pedagog po sobě zanechal takzvaný Rybův školní řád. Řeč je o konci 18. a začátku 19. století. Z 10 nejdůležitějších bodů si dnes ocitujme první várku. Tedy, za prvé, nejvyšší policejní nařízení, jakož i disciplinární předpisy jsou vyvěšeny ve škole, všichni žáci je vidí a mohou je čísti. Za druhé, při každém přečinu jsou provinilci školní ustanoveni před celou třídu, která musí povstati, načež je obžalovaný bez prominutí podle svého přečinu potrestán. Za třetí, potrestaný pak musí přítomným školním osobám, dospělým, poděkovati. Za čtvrté, přečiny proti chování trestají se vždy veřejně a podle druhu provinění buď zapsáním žáka na tabuli nebo s trestáním pometlem aneb rákoskou. Tělesné tresty vykonává jen školní pomocník. Tak takhle to bejvávalo za dědečka, pradědka i prababy a pořádným trestům ve škole neunikly ani jejich zlobiví kmotři, když ještě byli malými kluky. Pokračování Rybova školního řádu přineseme zítra.
1: Bejvávalo.
0: Dnes vám samozřejmě přineseme další díl pořadu Minuta pro zdraví. Tentokrát se zaměříme na protizánětlivé potraviny. Ještě předtím Petr Bende, Elvis Presley, nebo taky Hana Zakorová, Počítadlo lásky. Hezký úterní den s Českým rozhlasem Vysočina, to vám přeje Hela Dvořáková.

Choutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: zdraví. Existují protizánětlivé potraviny, nebo je to jenom reklama?
1: Víte co, my jsme se učili na medicíně, že zánět je reakce organismus na cizorodé látky. S těmi si organismus poradí díky imunitnímu systému a v přeneseném významu by protizánětlivé potraviny mohly být takové, které podporují imunitní systém. Ovoce, zelenina, prostě potraviny bohaté na vitamíny. Další možnost, která je myšlena tím zánětem, je v souvislosti s aterosklerózou, o které se mluví jako o chronickém zánětu. Ale i tady pomáhá zdravý životní styl v podobě přirozené zdravé stravy. Protizánětlivě by tady mohla fungovat omega-3 mastné kyseliny.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina.

Český rozhlas Vysočina. Písničky, které nestárnou. Hey!

0: písničky, které nestárnou.
1: Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět.
0: Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.

Skupina Elán a jejich Stužková v 9 hodin 52 minut. Už se nám to blíží. Na mysli mám 23. ročník tramského šráku v Hanesově mlýně u Štoků na Vysočině. Čekají nás hromada písniček, táborák, houbaření, degustace vín, taky jízda na koních, bohaté občerstvení, soutěže, hry pro děti. Vystoupí tam Tomáš Klus, Robert Křesťan, Druhá tráva, Hoptrop, Samson, Merien, Pacific, Cymbál Klasik, Franta Nedvěd, Miroslav Paleček, Karel Kahovec, The Beatles Revival, no zkrátka a dobře, podrobnosti už teď na webu tramskyširák.cz. Bude to stát za to a celá tahle událost se odehrává od 4. do 5. září, takže si to zapište do svých diářů, abyste na letošním 23. ročníku tramského širáku nechyběli. Bude to opět krásná akce pod širým nebem.

0: naše deti. Začal nám školný rok, dávajte na nás pozor.
1: Deti sú nejzraniteľnejšími účastníky silničního provozu. Myslete na ne.
0: Ďakujeme.
2: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
3: Pro kominíky začala teď v září hlavní sezóna, kdy mají nejvíce práce. Tereza Bešoutová, Český rozhlas.
2: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
4: My stojíme s panem Ivanem Kubátem v skleníku, který je plný kaktusů a sukulentů.
5: Já mám rád všechny kaktusy, já to miluju pro tu pestrost tvarů a druhů.
6: Z Nového světa Dáša Kubíková, Český rozhlas.
2: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina, žijeme tu s vámi.
7: Je 10 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
7: Požár lesa na Jihlavsku způsobil více než 4milionovou škodu. Návštěvníci dukovanského autokina věnovali na děti v krizi přes 50 tisíc korun. Je světový den chronické lymfocytární leukémie, nejčastější rakoviny krve u dospělých. Na Vysočině bude polojasno až oblačno, teploty do 25 stupňů. Vítejte u zpráv, ve studiu je s nimi Karel Pěška. Požár lesa ve Svojkovicích na Jihlavsku způsobil škodu za zhruba 4,5 milionu korun, informovala o tom mluvčí krajských hasičů Petra Musilová. Porost vzplál včera odpoledne, hasiči na místě vyhlásili třetí ze 4 stupňů poplachu a s hašením pomáhal i vrtulník. 19 jednotek dostalo plameny pod kontrolu kolem 8:30 večer. Příčinu požáru vyšetřují. Více než 50 tisíc korun získá organizace Na počátku od jaderné elektrárny Dukovany. Částku se podařilo vybrat při příležitosti pořádání letošního autokina u chladících věží. Darované peníze podpoří krizové centrum pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Mimořádné hodiny plavání pro veřejnost jsou dnes a zítra k dispozici amatérským plavcům ve znovu otevřeném a opraveném bazénu Evžena Rošického v Jihlavě. Lidé si tam mohou zaplavat mezi 10. a 14. hodinou. V běžném provozu ale bude hodin pro veřejnost méně než před rekonstrukcí, potvrdil jednatel služeb města Jihlavy Josef Eder.
8: My jsme připravovali rozvrh na základě požadavku plaveckých subjektů, ale nejedná se o nějaké výrazné omezení pro veřejnost. Je to v jednotkách hodin. Na druhou stranu na vodním ráji lze využívat tří dráhu o délce 25 metrů pro kondiční plavání.
7: Provoz sauny na opraveném bazénu začne v pátek 4. září. Dnes je světový den chronické lymfocytární leukémie. Ročně si v Česku tuto diagnózu vyslechne 600 nových pacientů. Lékaře na nemoc upozorní přemíra bílých krvinek, které se mění v buňky nádorové. Až 90% nemocných má cílenou léčbu. Mladší pacienti se k ní můžou dostat díky klinickým studiím.
9: Tahle léčba by mi neměla způsobit nějaký zdravotní komplikace, jako třeba by mohla ta chemoterapie.
10: Říká 55-nice Marcela, která se do jedné z klinických studií s cílenými léky zapojila. Mladším nově diagnostikovaným pacientům totiž nejmodernější léčbu pojišťovny nehradí, upozorňuje přednosta interní hematologické a onkologické kliniky Fakultní nemocnice Brno Michal Doubek.
11: V té běžné praxi díky klinickým studiím i těmto nemocným jsme schopni dávat nové cílené léky.
10: S klinickými studiemi se pacienti můžou setkat především v centrech vysoce specializované hematologické péče. Andrea Skalická, Český rozhlas.
2: Sport.
7: Tenistka Karolína Muchová první ostré singlové utkání od wimbledonského finále zvládla. V prvním kole US Open deklasovala v New Yorku Rakušanku Krauzovou 6-3, 6-0. Dál jdou i Jakub Menšík, Dalibor Svrčina, Linda Nosková, Kateřina Siňaková a Marie Bousková. Vypadla pouze Sára Bejlek. Bousková si ve dvou setech poradila s francouzskou Jacquemotovou. Česká tenistka, pro kterou není úplně typická agresivní hra, zahrála 25 vítězných balónů.
12: Jo, to je docela vysoký, to jsem ani nečekala, tak samozřejmě on je takový typ hráčky, který hodně toho vrátí a zároveň není úplně agresivní, takže samozřejmě toho já jsem se snažila využít a chodit si i občas na tu síť. Přece jenom je to první kolo Grand Slamu, všichni tady máme takový víc nervy nebo prostě motýly v břiše, takže já jsem se hlavně snažila soustředit na sebe od začátku.
2: Počasí.
7: V Novém Rychnově je teď 16 stupňů, v Havlíčkově Brodě anebo náměšti nad Oslavou 18. Dnes můžeme čekat zpočátku jasno, postupně polojasno až oblačno, k večeru se obloha znovu vyjasní. Teploty dosáhnou 22 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
7: V Třebíči bude do 16. hodiny neprůjezdná ulice Langfortova. Důvodem jsou stavební práce, konkrétně stání montážní plošiny. Tak s tím počítejte. A na D1 zpomalte mezi Stým a 96. kilometrem ve směru na Prahu. Cestáři tam provádí údržbu, omezení je pouze u krajnice. Šťastnou cestu!
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
13: I 5 minut po 10. hodině jsme s vámi, posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Jak zvládnout různě staré děti v jedné třídě? Dobře to vědí učitelé v malotřídkách. Do jedné z nich vás vezmeme už za pár minut.
2: Dobré dopoledne s Helou Dvořákovou.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Dnes je první den nového školního roku. Hluk a ruch se rozezněl na chodbách a ve třídách v mnoha základních školách na Vysočině. Dnes sice jen na chvíli, ale od zítřka už naplno. Vedle velkých škol s mnoha třídami najdeme na Vysočině i pár takových, kde se v jedné třídě vzdělávají děti z několika ročníků současně. Jedna z malotřídek funguje i ve Věžnici na Havlíčkobrodsku, kde letos přivítají ve školních lavicích přes 30 žáků.
2: Jsme v základní a mateřské škole ve Věžnici s panem ředitelem Ivem Kotlvašrem. Kolik máte žáků?
3: Na základní škole letos budeme mít 32 žáků, na malotřídní škole a ve školce 24.
2: Jak to funguje, malotřídka? Kolik je tady členů pedagogického sboru?
3: My jsme dvoutřídní škola, takže máme v jedné třídě více ročníků, čili jedna třída má prvňáky, druháky, druhá třída má třeťáky, čtvrťáky a páťáky. Máme ještě další 4 paní učitelky a paní vychovatelku školní družiny a paní asistentku pedagogické.
2: Tady vidíme v chodbě plno diplomů a různých úspěchů.
3: Jsou úspěšní nejen v takových těch fotbalech a vybíjené, ale i hlavně v angličtině. A jinak tady máme přehledy úspěchů těch našich sportovních dní, které děláme ve spolupráci s ostatními malotřídními školami.
2: Taky se dívám, že máte adoptovaná nějaká zvířátka v zoo.
3: Tady vidíte jejich karty.
2: To jsme na chodbě, teď se můžeme jít podívat do třídy.
4: Julie Prokešová, těším se hodně. Přišla jsem z mateřské dovolené, měla jsem dlouhou pauzu. Tak mám plno energie a síly. Teď budu mít celkem 12 dětí v první a druhé třídě.
2: Jak se v takové třídě učí? Jednu část pošlete na zem, ať něco dělají, a druhé zatím něco vysvětlujete. Představuju si to správně?
4: Já myslím, že ano, a máme tady naštěstí ještě i paní asistentku, která nám pomáhá tady s tím děláním těch činností, ale je to určitě náročnější na přípravu, v tom nám pomáhají i různé moderní technologie, že děti můžou sami dělat nějakou práci třeba na tabletu, kterou jim prostě zadáme a oni vlastně už jenom procvičou a ten hlavní blok se vede s tou druhou třídou a pak se zase vymění.
3: Tady to je všechno postavené na skupinové výuce, spolupráci mezi žáky a náročnější samozřejmě na pozornost a na práci učitele, protože si musí pro jednu vyučovací hodinu nastudovat, připravit vyučovací jednotky, tady v téhle případě 2, pro prvňáky a pro druháky. A navíc ještě musí ty děti nějak propojit v rámci meziročníky, protože jsou jedna třída a musí dělat některé aktivity společně, aby utužili ten školní kolektiv a taky rozdílně, protože každý má prostě jinačí výukový plán.
4: Určitě je to pro ně i přínosné, protože oni se učí vzájemně od sebe a opakujou si ty starší to, co už dělali, a mladší naopak se těší na to, že už umí něco, co ještě ani nemusí umět, takže mají zase v tomhle i nějakou výhodu, bych řekla.
2: Vy učíte taky?
3: Ředitel malotřídní školy taky učí. Já učím češtiny, český jazyk, matematiku, hudební výchovy.
2: Tamhle už vidím bednu plnou
3: tamburín, bubnu a piano.
2: Tohle je větší třída.
3: Tak, tady jsme ve třídě, kde jsou třetíáci, čtvrtíáci, pátíáci, od září tady bude 20 dohromady.
2: Jste rád, že jste na malotřídce, nebo byste raději do velké školy?
3: V velké škole už jsem učil. Ředitelovat a tohle to je lepší. Tady znáte všechny příběhy těch dětí. Rodiny, tatínky, maminky, jejich trápení a radosti, takže máte k sobě mnohem blíž a víte o sobě mnohem víc a spoustu věcí dokážete pochopit, proč se dějou. Tím dětem máte blíž v tom smyslu, že víte nějaké souvislosti. Ty děti jsou tady úžasné. Já říkám, že to je tady ostrov pohody v takovém tom moři našeho školství a chodím sem rád.
2: Z Věžnice Dáša Kubíková, Český rozhlas.
1: Od září čeká české školy změna, která se dotkne tisíců prvňáků. Ubývá totiž odkladů školní docházky a do škol, které mají náročnější podmínky, míří nové peníze. O novinkách, které školy od nového školního roku čekají, budeme mluvit už za pár minut s redaktorkou Magdalenou Machovou. Teď si ale pojďme dát Petra Spáleného a skladbu Trápím se, trápím. Hezké úterní dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.

Lety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Tereza Mašková a Marek Lambora, náš příběh. Taky máte potřebu ten konec vždycky dospívávat do výšek. Já to tedy nejraději zpívám v autě, ale teď se pojďme vrátit k vážnému tématu, protože dneska v kalendáři 1. září to znamená, že začala školní docházka. No a nový školní rok přinese českým školám hned několik novinek. Některé děti, které by ještě před pár lety nejspíš dostali odklad, letos poprvé zamíří rovnou do první třídy. A školy, které vzdělávají víc dětí z rodin v těžké životní situaci, zase dostanou peníze navíc. Co přesně se od září mění a koho se to dotkne? Probereme s redaktorkou Magdalenou Machovou. Krásné dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Tak na co se školy hlavně připravují?
1: Podle Tomáše Augustína z Asociace ředitelů základních škol se připravují hlavně na nové prvňáky. Vzhledem k tomu, že se zpřísnily podmínky pro odklady školní docházky, tak do prvních tříd nastoupí i žáci, kteří by třeba ještě před rokem zůstali ve školce o rok déle. A s tím souvisí i nová povinnost mít v každé třídě, kde je 15 a více žáků, asistenta pedagoga.
2: My víme, že to určitě bude složitější, ale nevíme, jestli to bude složitější jenom o trochu, anebo jestli to výrazně promění atmosféru a klima v té třídě a že třeba ta práce bude opravdu náročnější a bude se muset výrazně ubrat z toho tempa, z těch požadavků, které tam jsou.
1: A první třídy už taky nepůjde opakovat tak jednoduše jako doteď. Ministerstvo tím chce zabránit tomu, aby se opakování ročníku stalo jakousi náhradou za odklad školní docházky. Do prvních tříd má podle odhadů ministerstva školství letos nastoupit asi 115 tisíc dětí.
0: A co slovní hodnocení v prvních třídách?
1: Tak na to mají základní školy ještě rok čas. Od příštího školního roku má být hodnocení bez známek v prvních třídách povinné. Řada škol na něj ale přichází už teď, aby si na nový způsob hodnocení zvykli a aby se ho vyzkoušeli.
0: Změny se netýkají jen prvních tříd. Některé školy letos poprvé dostanou také peníze navíc. Podle toho, jak náročné mají podmínky, kolik škol na takzvané indexové financování dosáhne.
1: Letos, tedy v roce 2026, na něj dosáhlo 520 základních škol a ministerstvo mezi ně rozdělí zhruba 220 milionů korun. Peníze jsou určené hlavně školám, kde je víc dětí z rodin, které potřebují větší podporu. Školy je mohou využít třeba na sociálního pedagoga, který pomáhá dětem i jejich rodinám překonávat překážky ve vzdělávání, anebo na přímou pomoc žákům, jak vysvětluje mluvčí ministerstva Ondřej Macura.
3: Školy mohou prostředky využít například na školní vybavení, vzdělávací nebo zdravotní pomůcky, náklady na dopravu do školy, podporu účasti na školních akcích, jako jsou výlety školy v přírodě, ale také školní družiny nebo zájmové aktivity. Školy, které mají více než 180 žáků, pak mohou prostředky využít na tzv. Snídaňové kluby.
1: Podle Asociace ředitelů základních škol, ale tohle první rozdělení peněz není úplně spravedlivé. A stále zbývá hodně škol, které na něj nedosáhly, přestože by je potřebovaly třeba i víc než školy, které příspěvek dostaly.
4: Důležité je právě
0: Prozraď mi, ale také čeká ještě nějaká novinka, právě zmiňované střední školy, o těch jsme se vlastně ještě dneska nebavili, tak pojďme i je probrat.
1: Ano, tam od září můžou nově zavést takzvanou kombinovanou výuku, to znamená, že žáci nemusí chodit třeba do školy každý den. Až 40% výuky může být například online. A pak je jedna změna v souvislosti s přijímacím řízením na střední školy. Poradenská zařízení mají od září možnost předávat svá doporučení elektronicky přímo do systému DIPS.
0: A pokračují také přípravy nových učebních plánů pro mateřské a základní školy.
1: Ano, tak na to upozornil ředitel organizace EduIN Jan Vereš Mašuta.
4: Důležité je právě s konkrétními učiteli probírat ty obsahy toho vzdělávání a tu formu, podobu těch hodin, využívat prostředků na další vzdělávání pedagogů na to, aby se ty právě hodiny mohly proměňovat v návaznosti na změnu kurikula. A to je proces právě dlouhodobý a na který je potřeba se připravit.
1: Školy tedy v novém školním roce zaměstnají i změny, které se teprve chystají. Například školní jídelny mají letošní rok na přípravu na nová pravidla ve školním stravování. A vzhledem k tomu, že se blíží povinnost slučování menších škol, tak se budou muset s obcemi domluvit, jak to bude vypadat. Automaticky to ale neznamená, že budou menší školy zanikat. Může to být spíš administrativní sloučení více škol v jeden celek.
0: Novinky pro letošní a taky příští školní rok jsme v dopoledním vysílání probrali s redaktorkou Magdalenou Machovou. Děkujeme a přejeme hezký den. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Už za pár minut pustíme ke slovu také Jarku Vykoupilovou v dalším dílu Babských rad. Dnes se naučíme, jak obyčejnou bramborovou kaši obzvláštnit křenem anebo ji proměnit na křupavé zapečené bochánky.

0: Mám ráda tvůj smích, o tom zpívala Jana Kratochvílová a posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. A díky dnešním babským radám se naučíme, jak z obyčejné bramborové kaše udělat něco úplně jiného, ale velice chutného a jak třeba bramborovou kaši proměnit na křupavé zapečené bochánky.
1: Babské rady.
2: Na bramborovou kaši jsou nejlepší brambory varného typu C. Čím déle skladované, tím lépe. Pozor však, ať nejsou naklíčené. Přílohová kaše se dá povýšit na samostatné jídlo. Stačí, když do ní vmícháte nasekané bylinky nebo sýr. Výborně chutná i s povařenými kroupami. Luxusnější verzi připravíte, když místo mléka použijete smetanu na vaření. Můžeme do ní dodat i jemně nakrájený libeček. Kaši s ním už pouze zamícháme a nevaříme. Výraznou a zajímavou chuť bude kaše mít, když přidáme trochu najemno nastrouhaného křenu. Někdo nedá dopustit na sametovou kaši našlehanou elektrickými metlami. Ovšem zkušení kuchaři doporučují poctivou ruční práci vařečkou. Pokud vám bramborová kaše zůstane jako zbytek, můžete ji zamrazit. Dá se poté smíchat s kořením a zapéct v podobě malých bramborových bochánků, které dáme na plech s pečícím papírem a 10 minut před dopečením tuhle dobrotu jen zastrouháme oblíbeným sýrem.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: Plavci v Jihlavě se dočkali po rekonstrukci, se zítra znovu otevře bazén v ulici Evžena Rošického. Za chvíli vás vezmeme dovnitř. Teď si dáme Daniela Hůlku a skladbu Ráj.

0: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
1: Malá mohyla na kraji pole na Pelhřimovsku připomíná sklárnu, která tam už 130 let nestojí. Památník postavili společnými silami obyvatelé v Josefínské huti. A protože začíná nový školní rok, podíváme se do lavic malotřídky ve Věžnici.
0: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.

0: V dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočená, Chlapci v pasce a Marika Gombitová v 10 hodin 50 minut. Víc než roční čekání je u konce. Dnes se znovu pro veřejnost otevírá bazén Evžena Rošického v Jihlavě. Během rekonstrukce, která vyšla na 88 milionů korun, stavbaři vyměnili například obě bazénové vany nebo postavili novou terasu.
1: Tou první 25 v zrekonstruovaném bazénu doplaval předseda Jihlavského plaveckého klubu Jan Lexa.
2: No je to nádherný, samozřejmě má to parametry moderního bazénu. Je to, musím říct, nádherný dárek pro náš klub, protože my letos slavíme 80. výročí.
1: Jihlavští plavci během rekonstrukce trénovali v akvaparku Vodní ráj. Tam ale měli místo 6 drah k dispozici jenom 3.
2: Bylo to o tom, že plavalo teda víc plavců na jedné dráze, ale ta výkonnost standardně se udržela. Naopak vlastně během té doby se podařilo vychovat

0: tak myslím si, že v 21. století si zaslouží určitě adekvátní zázemí.
1: Pro Jihlavský bazén šlo o druhou obdobnou rozsáhlou opravu od jeho otevření v roce 1965.
2: Je tady nové osvětlení, nová vzduchotechnika, nový zvuk. Co bylo nejdůležitější, tak to je podloží toho bazénu, kde se muselo udělat nové železobetonové podloží, aby se zlepšila statika a aby to uneslo ten nový bazén.
1: Popisuje mluvčí magistrátu Radovan Daněk. První dva dny bude mít veřejnost speciálně prodlouženou otevírací dobu od 10 do 14 hodin. František Jirků, Český rozhlas.

0: řidiči, začal nám školní rok, dávejte na nás pozor.
1: Děti jsou nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu. Myslete na ně.
0: Děkujeme.
2: Jedenáct hodin.
3: 6. rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Města na Vysočině se přizpůsobila zákazu bezplatné reklamy ve zpravodajích. Cyklostezka v Perknově u Havlíčkova Brodu je kvůli opravě neprůjezdná. Odvolací soud osvobodil hnutí SPD v kauze předvolebních plakátů. Odpoledne nás čeká polojasno až oblačno a teploty do 25 stupňů. Vysíláme zprávy. Dobrý poslech přeje Karol Pěška. Za politickou reklamu si letos kandidující strany připlatí. Před 4 lety při komunálních volbách i některé radnice nabízely všem uskupením zdarma. Podle nového zákona o volební kampani ale musí vyžadovat obvyklou cenu.
4: Nové město na Moravě v roce 2022 otisklo každému uskupení stránku ve zpravodaji za 1400 korun. Letos už za víc než 5000. Žďár nad Sázavou vydá 2 volební čísla. Dřív nabízel prostor všem zdarma, teď už vyžaduje 8000 korun za půl stránku. Nejvíc z oslovených zaplatí kandidáti v Moravských Budějovicích 10000 korun. Daniel Zach, Český rozhlas.
2: Cyklostezka v Havlíčkobrodském Perknově je ode dneška uzavřená. Dělníci před několika týdny zahájili její opravu a upravují také oplocení kolem čistírny odpadních vod. Práce pokročily do etapy, kdy už je firma nemůže provádět za pohybu chodců a cyklistů. Cyklostezka bude zavřená do konce října. Místo můžou lidé obejít nebo objet po nové trase přes most bývalé železniční vlečky a dále pěšinou kolem řeky Sázavy. Odvolací soud zprostil viny hnutí SPD v kauze sporných předvolebních plakátů. Podle rozsudku nešlo o podněcování k nenávisti. Soudkyně Monika Křikavová řekla, že forma byla provokativní, zjednodušující a na hraně dobrého vkusu, to ale neznamená trestnost. Rozsudek není pravomocný. Případ se týká plakátů z kampaně SPD před krajskými a senátními volbami v roce 2024. Jeden třeba zobrazoval muže tmavé pleti se skráceným nožem s textem Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu. Počet obětí ničivých záplav v Nepálu a Tibetu už přesáhl 1000. V zasažené oblasti Nepálu skoro týden pokračuje pátrání po pohřešovaných. Míří tam i základní potřeby. Podle nepálských úřadů neštěstí dopadá velmi rychle na psychiku lidí. Odborníků je ale velmi málo.
5: So both Hindu and Buddhist religion.
6: Přímo v terénu pracuje přibližně 50 psychologů a psychiatrů, ale bylo by jich potřeba až 10x tolik. U těch, kdo přežili a ztratili celou rodinu, se často rychle rozvíjí posttraumatický šok. Nemluví nebo jsou naopak přehnaně agresivní vůči okolí. V zemi, jakou je Nepál, je velmi bolestnou ztrátou i to, když lidé přijdou o komunitu, která je od mládí obklopovala nebo o důležitá náboženská místa. Tisícům lidí také voda sebrala léky, zdravotní pomůcky a co je nejhorší, někdy i ty, kteří o ně pečovali. Z nepálského okresu Nuvakot, David Jakš, Český rozhlas.
3: Sport.
2: České volejbalistky do čtvrtfinále mistrovství Evropy nepostoupily. V osmifinále na brněnském výstavišti podlehly Švédkám 0-3 na sety a turnaj pro ně skončil. Nezopakují tak 8. místo z roku 2023.
3: Počasí.
2: V Humpolci anebo Přibyslavě je právě 17 stupňů, v Dukovanech rovných 20. Odpoledne očekávejte polojasno až oblačno, k večeru se obloha vyjasní, teploty se budou držet mezi 22 a 25 stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Pode dneška je opět průjezdná Brtnice na silnici mezi Jihlavou a Třebíčí. Několik měsíců tam trvala uzavírka kvůli výstavbě napojení obchvatu. Ten má v budoucnu odvést dopravu z centra Brtnice a sloužit také jako trasa pro přepravu těžkých nákladů do Dukovanské elektrárny. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Look. Posloucháte úterní dobré dopoledne, máme 4 minuty po 11. hodině a v dnešním dopoledním rozhovoru se budeme věnovat duševnímu zdraví a také tomu, v čem je přínos týdnu duševního zdraví, který v Jihlavě odstartuje už příští týden v pondělí. Víc nám o tom řekne dnešní host dobrého dopoledne, vedoucí odboru klinické psychologie a psychiatrické rehabilitace psychiatrické nemocnice Jihlava, pan Martin Šťastný. Hezké dopoledne.
8: Dobrý den.
3: Hosté Heli Dvořákové.

0: Host Heli Dvořákové.
1: No schválně, ruku na srdce. Kolikrát už jste ostatním řekli, že jste v pohodě, i když jste v pohodě vlastně vůbec nebyli. Dnes si o té duševní pohodě budeme povídat s mým hostem. A tím hostem je psycholog Martin Šťastný. My otevřeme otázku týdne duševního zdraví v areálu psychiatrické nemocnice Jihlava, Brněnská 54 pro všechny případy. Týden duševního zdraví startuje už 7. září, ale hned na úvod mě samozřejmě zajímá otázka. Letošní týden duševního zdraví má název V ráji. Co si pod tím máme představit a proč jste zvolili právě tohle letošní motto? Mm-hmm.
2: Tak my se snažíme, aby každý ten náš týden duševního zdraví měl nějaké motto nebo nějaký podtitul a tomu se trochu podřizuje i ten program, který tam máme. A já teda jako můžu říct úplně přesně, jako jak to, jak kdo za to může. Může za to náš kolega arteterapeut Luděk Štěpánek, který když jsme měli takový brainstorming, tak říkal, že má prostě poměrně dost prací od našich klientů na téma ráj a Adam a Eva v ráji a podobně. A že by bylo fajn z toho udělat nějakou jako výstavu. A ta výstava skutečně bude. Ta bude teda hned v to pondělí v klubu pacientů tam u nás na ředitelství psychiatrické nemocnici. A od toho se nějak odvinulo taky to, že jako v podstatě ten podtitul bude takový. A jinak to nemá nějak, řekl bych, nějakou úplně jako hlubokou myšlenku v tom smyslu, že by jako jsme chtěli někomu něco radit nebo tak něco, to ne.
1: Možná si pod pojmem duševní zdraví někdo z nás představí člověka, který je pořád spokojený, nic ho nerozhází, že je bez problému, ale co vlastně znamená být duševně zdravý?
2: To je samozřejmě otázka. Tak pro každého to může znamenat trošku něco jiného. Na druhou stranu, myslím si, že zcela přirozené je, že si taky uvědomujeme, že nejsme v pořádku a podle mě vlastně patří k tomu, abychom se cítili jako dobře a dobře zvládali to, co nás v tom životě jako čeká, potkává, tak abychom si dokázali taky vlastně jako připustit, že nejsme v pořádku. Protože když si připustíme, že nejsme v pořádku, že nás něco trápí, tak teprve potom s tím můžeme něco dělat. Takže namalovat si, že všechno je v pohodě, nebo že mi nic nevadí, nebo že jako je to, že to je všechno jako OK, že jo, a tak dále. No, to je asi ta nejlepší cesta k tomu skutečně jako si zadělat na nějaký psychický problém.
1: Dá se tedy říct, že člověk může být psychicky v pořádku, i když zažívá, dejme tomu, stres, smutek, strach nebo úzkost?
2: Ano, ono to jinak nejde, protože to je součást našich životů, že jo, tak tomu se vlastně nemůžeme vyhnout. I když se o to někdy jako velmi snažíme, ale není to vlastně jako prakticky možné, protože to naše duševní zdraví ovlivňují jak vnější okolnosti, které často nemůžeme ovlivňovat a to je jedna z věcí, která nám způsobuje poměrně velký stres a zátěž, že vlastně nemáme věci pod kontrolou, ani je nemůžeme mít pod kontrolou a musíme vlastně být natolik schopní se adaptovat na ty situace životní a ty podmínky, které nás potkávají tak, abychom byli v rovnováze i vnitřně. Že jo? A na druhou stranu zase ten vnitřní stres, ten psychický stres, tak ten je všudy přítomný. To my nemůžeme být neustále jenom spokojeni a neustále si o sobě myslet ty nejlepší věci. A pokud ano, tak nejsme úplně psychicky v pořádku.
1: O duševním zdraví, ale hlavně o týdnu duševního zdraví v Jihlavě si dnes povídáme s Martinem Šťastným.

tu někde telefon. Haló, haló, to jsem já, lásko. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj už jsem vypil a tu naši písničku

0: jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lávek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem lásku, já jedu dál. S Bohem láskou já jedu dál.
1: Host Heli Dvořákové.
2: O duševním zdraví a taky týdnu duševního zdraví, který začne už 7. září v areálu psychiatrické nemocnice Jihlava Brněnská 54, si dnes v dopoledním rozhovoru povídám s psychologem Martinem Šťastným. Řekla jsem záměrně, proběhne v psychiatrické nemocnici Jihlava Brněnská 54. Proč je pro někoho takový problém projít tou bránou psychiatrické léčebny?
3: Těžko říct, no. Záleží také, v jaký roli tam člověk vchází, to také jako je dost důležitý. Ale já myslím, že to je taková pomyslná brána, že to jako není úplně jako problém jako fyzický, ale je to spíš problém právě toho, že ne vždycky jako úplně je jednoduchý říct si o nějakou pomoc nebo podporu. Jo? A to je taková, tou branou je potřeba jako symbolicky fakt jako projít prvně. No.
2: V čem je podle vás ten největší přínos týdnu duševního zdraví?
3: Tak je to opravdu akce, která probíhá mnoho let. Já myslím, že od začátku 90. let, možná i předtím, nevím, nějakým způsobem, a vždycky to bylo potřeba prostě nějakým způsobem dát najevo, že existuje duševní zdraví, že to je problém nějaký, nebo že to je vlastně téma, které je potřeba nějakým způsobem uchopovat, což si myslím, že v posledních letech jako se to dost propisuje do třeba politické nějaké jako agendy, jako to je samozřejmě v pořádku. Nicméně je to opravdu jako věc, která je tak široká a těžko uchopitelná, že je potřeba, aby každý skutečně si k tomu našel nějakou vlastní cestu a tyhle akce k tomu, myslím, opravdu pomáhají.
2: Mm-hmm. To znamená, že přístup k duševnímu zdraví je v posledních letech otevřenější, než byl před nějakými 10, možná 20 let.
3: Myslím, že ano, já sám jsem kompetentní asi k tomu to posoudit, protože já na psychiatrii pracuji od roku 94, jo? Nebo 3 dokonce, teď nevím, 4 asi. To je hodně dlouho, takže jako opravdu si myslím, že se to změnilo. Jo? Že ten přístup je takový otevřenější a hlavně to vidíme u mladé generace.
2: Jak dlouho v Jihlavě funguje Centrum duševního zdraví?
3: Centrum duševního zdraví funguje od roku 2020. Což je vlastně pracoviště psychiatrické nemocnice, které je detašované a v současné době ho najdeme na Seifertově ulici. Jo, Seifertova ulice 24-26, jsou to takový dva domky. A to je detašované pracoviště právě proto, že tam pracuje multidisciplinární tým, kde jsou lékař, psycholog, zdravotní sestry, psychiatrický sestry, sociální pracovníci a peer konzultanti, peer pracovníci. A je to pracoviště, kam se můžou opravdu lidi obrátit, jako relativně nízkoprahové. Ten práh je v tom, že to není pro každého, že to je pro lidi, kteří mají opravdu závažné duševní nemocnění. A nicméně radu tam dostane asi skutečně každý eventuálně nějaký směr, kam se může dál eventuálně obrátit, pokud to nebude zrovna na Centrum duševního zdraví.
2: Co bylo tím impulzem vybudovat právě Centrum duševního zdraví?
3: Oni takové jako taková zařízení jako fungovala i předtím, i mnoho let, já si pamatuju i z 90. let, že prostě součástí třeba sociálních služeb, fokusu a podobně, si tam pracovali normálně psychiatři, takže tam vlastně ty multidisciplinární týmy pracovaly a tohle je takový jako trochu kotrmelec, který jako i legislativně fungoval jako posledních x let a v rámci nějaké reformy psychiatrické péče a duševního zdraví se opravdu podařilo vytvořit jaksi regulérní instituce typu Centrum duševního zdraví tak, aby to mělo nějaké právní a zákonné ukotvení.
2: Je v posledních letech stále třeba problematické si říct o tu pomoc?
3: Já myslím, že ano. Tak jako spousta lidí si o ní neřekne. Že? Tak jako já to vnímám tak, že vždycky každý vlastně přijde pozdě. Jo? Protože za prvé prevence je opravdu velmi složitá a za druhé mnoho lidí má opravdu velkou tendenci si pomoct takzvaně sami, což jako může často i fungovat, nebo komunita může pomoct, známí, blízký můžou pomoct. Ale pokud se to jako vyčerpá tohle, tak ještě tam je nějaká prodleva, než skutečně jako se člověk odhodlá k tomu oslovit nějakou odbornou péči. Jo? Takže ty duševní problémy se rozvíjejí poměrně dlouhou dobu a nelze samozřejmě očekávat, že se vyřeší během několika dnů nebo týdnů nebo několika měsíců.
2: Dá se tedy říct, že člověk, který si řekne o pomoc, už poznal ty svoje hranice?
3: No pravděpodobně mělo by to tak být. Jo? A nebo to pozná to okolí samozřejmě taky. Jo?
2: Dnešním hostem dobrého dopoledne je psycholog Martin Šťastný.

0: host Heli Dvořákové.
1: Hostem úterního dobrého dopoledne je vedoucí odboru klinické psychologie a psychiatrické rehabilitace psychiatrické nemocnice Jihlava, pan Martin Šťastný. My hovoříme o duševním zdraví. Zveme vás samozřejmě také na týden duševního zdraví, který začne už 7. září v areálu psychiatrické nemocnice Jihlava, Brněnská 54. Teď se ale pojďme vrátit zpátky k tomu duševnímu zdraví. Když cítíme, že nejsme psychicky v pohodě, co můžeme udělat sami, než vyhledáme přeci jenom tu odbornou pomoc?
2: To, že prostě naše nálada nebo naše psychická kondice kolísá, je jako normální a všichni to víme, že? A na druhou stranu je vždycky dobré se zamyslet nad tím, jestli máme opravdu nějaké vlastní vnitřní mechanismy nebo nějaké i podpůrné mechanismy, které nám jako pomáhají, a to můžeme aplikovat. Jako nikdy neskazíme tím, když je to pohyb nějaký, nebo často lidi poslouchají hudbu, nebo umějí relaxovat, nebo se zajímají o různé třeba techniky meditační, relaxační a podobně. Samozřejmě je dobrý dělat to, co nás baví, čili tam funguje takový ten kompenzatorní mechanismus, když mám práci na prd, tak asi musím mít něco jiného, čím to vykompenzuju, a naopak a tak dále. Nejhorší je, když jak sice to poboří na všech frontách, to je jako samozřejmě velmi náročný, a taky se to občas bohužel stává. A pak vlastně se můžeme trochu jako orientovat podle toho, že existují nějaké varovné příznaky toho, že to naše duševní zdraví není úplně v pořádku. Možná jako v první řadě potřeba zmínit třeba kvalitu spánku. Jo. A to ve všech fázích vlastně. Třeba v rámci toho, když jdeme spát a nemůžeme usnout, tak to už je nějaký varovný příznak. A teď je otázka proč. Tam často je to tak, že začneme mít najednou plnou hlavu nějakých myšlenek, nějaký jako problémů, něco se nám vrací, co prožíváme z toho dne, nebo naopak, co nás čeká. Dostáváme se do nějakého myšlenkového presu. A to nám samozřejmě nedovolí usnout, a někdy je velmi teda těžký se zbavit jako těchto až obsedantních myšlenek, které nás jako nemůžou opustit. A pak, když jako spíme, tak ten spánek buď může být jako fyziologicky dobrý, to znamená, že nám přináší ten odpočinek, i našemu mozku přináší prostě ten odpočinek, a děje se tam to, co má, ale může být taky jako nekvalitní nějakým způsobem, že narušený. A to pak samozřejmě nemáme pocit, že jsme ráno odpočatí. A teď se nebavím o tom, jak dlouho kdo spí, to je samozřejmě vždycky jako debata, ale je to dost individuální a každý možná ví, kolik co potřebuje. Takže ten spánek jako je důležitý, protože když se neodpočneme, tak zase se nám snižuje nějaká kapacita pro zvládání nějaké běžné zátěže a možná i nadhraniční zátěže, a to zvyšuje naši zranitelnost, jo, a naši odolnost to snižuje. Pak samozřejmě jsou to nějaké stavy, které jako známe všichni z běžného života, to je většinou nějaká úzkost. Jo, úzkost je nějaký signální jev, který nám signalizuje, že něco jako bolest, že jo, fyzicky, že jako něco není v pořádku. A pokud to jako ignorujeme, tak samozřejmě jako to není úplně dobrá cesta, protože ta úzkost nám říká, hele, něco se s tebou děje, a úzkost je symptom toho, co se děje. To znamená, že většinou úzkost prožíváme jako nějaký nepříjemný tělesný stav, jak tam se propojuje to fyzické a psychické velmi intenzivně, a jsou samozřejmě úzkostné poruchy, které emitují i nějaké jako závažné tělesné onemocnění, infarkt, jako astmatický záchvat a podobně. A často samozřejmě se i dál tyhle jevy propisují do těch dalších jako soustav, jako je zažívací, dýchací trakt, že jo, a tak dále, bolesti žaludku, problémy, problémy se střevy a tak dále a tak dále. Takže i ta tělesná kondice často jako se nám zhoršuje. No. Takže ty úzkostné stavy, o tom je dobrý něco vědět.
1: Co našemu duševnímu zdraví nejvíc škodí?
2: Tak asi si sami škodíme, že jo? Nejspíš, jo. Nemůžeme očekávat, že jako naše duševní zdraví někdo jako udělá lepším, jako my si ho musíme udělat lepším, jo. A samozřejmě ty zdroje toho, proč nemáme úplně v pořádku naše duševní zdraví, jsou jako samozřejmě nějaký vývojový, to znamená, protože naše duševní zdraví se vyvíjí tak, jak se vyvíjíme my, a každá etapa vývojová má své vlastně jako takové uzlové momenty, které potřeba dobře zvládnout, a pokud je nezvládneme, no tak pak samozřejmě si něco neseme dál a dál, a to jsou nějaké ty vnitřní potom jakoby zátěže, a pak samozřejmě celá řada těch vnějších jako zátěží, které jsou velmi rozličné, a ta naše odolnost je jako v tomhle ohledu jako opravdu různá, jak u koho.
1: Duševní zdraví, to je téma, o kterém si dnes povídáme s psychologem Martinem Šťastným.

0: Dvořákové.
1: Duševní zdraví, to je téma, o kterém se dnes v dopoledním rozhovoru povídáme. Probrali jsme takové ty varovné signály, co můžeme udělat sami pro sebe ještě předtím, než vyhledáme odbornou pomoc. Teď se ale s dnešním hostem, psychologem Martinem Šťastným, dostáváme k otázce, co jste si letos připravili v rámci týdne duševního zdraví právě v psychiatrické nemocnici Jihlava.
2: Tak asi je možná dobré říci, že jsou tam nějaké vlastně aktivity, které cílí opravdu na ty naše klienty, pacienty. A my vždycky jako ten týden duševního zdraví primárně vlastně jako děláme pro ně, protože se na to těšejí často lidi a vědí, že to je nějaký trošku jako jiný režim a že fakt jako to úplně změní jako klima v tom prostoru té nemocnice, samozřejmě venku i vevnitř, ale hlavně venku, protože to se všechno odehrává hodně venku v tom areálu, hlavně teda u toho divadla, že, který často naši Jihlavané znají, protože tam prostě jako děti třeba chodili na pohádky a podobně. Takže já bych jako chtěl pozvat třeba na zrovna tu zmíněnou vernisáž výstavy v Ráji, kde jsou práce našich jako pacientů, klientů. A potom jarmark je v úterý, to je velmi oblíbená akce, který je jak dopoledne, tak odpoledne, asi do nějakých 3 hodin. A tam skutečně jako jsou řemesla nějaký stánky, a hlavně tam teda se prezentují naše jako pracovní činnostní terapie, kde se dají koupit naše výrobky a podobně, což jako je fajn. A my jsme rádi, že třeba tam přijdou i jako děti z mateřských škol, tak pro ně už máme speciálně to divadlo, který tam máme, Cindy Bárova dobrodružství, vidím, že tam jsou. A tak oni se na to podívají rádi, ty naši jiní jako pacienti, kteří s těma dětma tam hezky sedějí, to je jako zase pěkný vidět. No. A určitě potom jsou tam nějaké další aktivity, snažíme se trošku jako jen do té duchovní jako roviny, takže už jako máme vlastně, řekl bych, dlouhodobou spolupráci s panem farářem Tichým, s kterým ti pacienti rádi mluví a může se přidat i někdo z veřejnosti, když bude chtít a tak dále. Máme i takový program, jmenuje se to Prolomit ticho, to znamená, že jsme nějak zkusili se podívat na ty handicapy různého druhu, jiného druhu, tady jsou to konkrétně neslyšící, takže s Centrem neslyšících jsme připravili takovýhle program. Minulý rok například jsme měli s Centrem pro nevidomí a tak dále, takže to si myslím, že taky není úplně od věci. No,
1: mě tam překvapilo, že vám do toho skáču, že poslední den budete hledat balanc. Není právě ta rovnováha mezi tou prací, povinnostmi, vztahy a odpočinkem jedních z těch klíčů, abychom se vlastně cítili dobře?
2: No to tak je, že jo, tak jako v podstatě, když rozdělíme náš život na třetiny, a je to takový běžný život, řekl bych, tak třetinu jsme v práci, třetinu jsme doma, trávíme ho čas někde doma a třetinu spíme ideálně. Taky některý lidi jako nemají tolik vlastně času, takže většinou, kde to jako trochu ošulíme, tak je ten spánek, že o tom jsme před chvíli mluvili, ale proč ne, je to možný. Takže jo, tak nějaký balanc je důležitý. A není důležité, a není tak jako jednoduchý ho jako vůbec jako udržet, jo, to v žádným případě. Taky ono se to jako mění, že jo, během těch životních cyklů se to jako mění. Taky,
1: to je na to vůbec nějaká rada nebo klíč, jak ten balanc udržet?
2: Tak já ji asi nemám, jako nevím.
1: Třeba dát přednost, nevím. Co upřednostnit nad čím.
2: Tak ono zase na druhou stranu jsme tlačení i jakoby těma vnějšíma jako věcma, jako povinnostma a tak dále. Vždycky, nebo je důležitý dbát na vlastní potřeby, že jo? Ale my jsme jako lidi, kteří žijou sociálně, to znamená, že my jako úplně nemůžeme vždycky preferovat naše vlastní potřeby. Musíme to prostě vyvážit v rámci nějakých jako vztahového pole, že jo, jak se říká. A to je často teda velký problém. Jo? Takže ten stres, který vychází jako ze vztahových, jako vztahový problematiky, je teda jako veliký a myslím, že to je třeba na úplně jinou debatu ještě.
1: Dnešním hostem dobrého dopoledne je psycholog Martin Šťastný z psychiatrické nemocnice Jihlava.

0: Host Heli Dvořákové.
1: Hostem dopoledního vysílání je psycholog Martin Šťastný. Mě to vaše štěstí nejde ani říct. Martin Šťastný, který už je od narození šťastný, ale pojďte mi říct, jak moc ovlivňuje to naše duševní zdraví samota, protože té jsme se ještě nevěnovali.
2: Tak nepochybně ano. Tak asi nikdo nechce být úplně sám, pokud na to teda nemá úplně jako ty geny, bych řekl. Jo? Protože nevylučuju, že jsou i lidi, kteří jsou velmi rádi sami a samota jim fakt nevadí a není to žádný defekt jako jo, v tomhle případě. To, pokud to cítíme jako autenticky, že to tak skutečně je, tak je to v pořádku, to jako ano. Samota a osamocení, teda, jak jsme se o tom tady bavili, tak to jsou asi jako věci, které nám nepřispívají k našemu duševnímu zdraví. Já už jsem to zmínil, protože prostě i ten náš jako mozek, to naše celé psychické nastavení je sociální. Jo? To znamená, že být jako sám není to základní nastavení, které jakoby máme. Konec konců vyobcování nebo vyloučení z té skupiny jako jo, je prostě jeden z největších trestů, který může nastat. Jako, jo? Izolace nějaká. To skutečně tak bylo. Dneska už to možná tak lidi úplně nevnímají, ale v těch minulých dobách a když prostě na x kilometrů čtverečních byla tlupa 12 lidí, to bylo jako sakra těžký, jako z té skupiny odejít. Jo. Takže samota je určitě váš závažný stresor.
1: Co bychom měli změnit na svém pohledu na duševní zdraví a možná i na pohledu na duševně nemocné?
2: Je to kontinuum prostě, jo. Jako stejně podle mě na nějaké, dejme tomu, levé straně, kde by mělo být to úplné, jasné, nespochybnitelné duševní zdraví, které podle mýho názoru vlastně jako ani neexistuje, to je nějaký ideál, ke kterému se můžeme blížit, tak jak postupujeme k té pravé straně po tom kontinu, no tak tam jsou různé ty problémy, které pak nakonec mohou vlastně jako být definovány, jako klasifikovány jako onemocnění. Jo, možná teda ještě bych řekl, když se lidi ptají nebo na ten názor, co to vlastně znamená být duševně nemocný, tak zjednodušeně se o tom vždycky bavíme tak, že jde o to, jako s čím vlastně ještě můžu nebo nemůžu fungovat. Jo. Protože lidi jako dost vydržejí, skutečně. A fakt jako můžou fungovat, ale v nějaký fázi už to jako prostě nejde. Dochází k nějakému kolapsu, zhroucení, nebo k nějakému závislostnímu chování, který už nám neumožňuje prostě nějakým způsobem se normálně zařadit a fungovat ve společnosti. Chodíme do práce, prostě nezvládáme to. To už je nějaká jasná, nespochybnitelná známka toho, že to není v pořádku a že to vlastně je nemoc. Jo. To je velmi důležitý. Takže obrazem na té funkčnosti naší, tam se na to jako můžeme podívat. Je to zjednodušený pohled, ale myslím, že praktický vlastně.
1: Kdybyste měl posluchačům dát jeden jednoduchý tip, který by mohl udělat třeba už člověk dneska pro své duševní zdraví, co by to bylo?
2: Tak nevím, úplně každý jako možná, že je fajn si jako sednout, chvilku se zamyslet a říct si, jako co bych mohl udělat, jako co by jako mě udělalo dobře. A na to, co si řeknu, to určitě ne, tak o tom bych měl přemýšlet.
1: No a dovolím si ještě jednou úplně na závěr otázku. Kdybyste mohl lidem, kteří právě teď třeba prochází nějakým těžkým obdobím, říct jednu jedinou větu. Jaká by ta věta byla?
2: No, aby na to prostě nebyli sami. Aby se nebáli prostě říct si o pomoc. To je jako důležitý. Protože lidi často mají pocit, že to fakt jako musí zvládnout a až nechtějí se nikomu svěřovat a vnímají to jako nějakou slabost a selhání. A často, bohužel, jako to tak jako je, že jim to okolí dá jako dost najevo, že jako nejsou dost dobří. Takže ano, ty zkušenosti jako můžou mít, ale fakt jako není dobrý na to být sám.
1: V dobrém dopoledni jsme si dnes povídali o duševním zdraví, také o tom, že se chystá týden duševního zdraví. A nám to možná mohlo připomenout i jednu důležitou věc, že být v pohodě neznamená být v pořádku, bez starosti a bez smutku. Znamená to také umět si všimnout, že něco není v pořádku, dovolit si zpomalit a nebát se hlavně říct si o tu zmiňovanou pomoc. Já si moc vážím toho, že jste dnes byl mým hostem. Martin Šťastný, vedoucí odboru klinické psychologie a psychiatrické rehabilitace psychiatrické nemocnice Jihlava. Moc díky. Slyšenou.
2: Hezký den, děkuju.

písničky na přání na Českém rozhlase Vysočina začínají po 12. hodině. Objednat písničku a někomu popřát můžete už teď. Pošlete SMS zprávu na číslo 90 011 04 ve tvaru písen, mezera a text přání. Cena jedné SMS je 4 koruny. Písničku si můžete objednat i úplně zadarmo prostřednictvím webových stránek Českého rozhlasu Vysočina.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
2: Páni řidiči, začal nám školní rok, dávejte na nás pozor.
3: Děti jsou nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu. Myslete na ně.
2: Děkujeme.

0: Je 12 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Jihlava otevírá zrekonstruovaný bazén. Po požáru lesa na Jihlavsku vznikla škoda za 4,5 milionu korun. Odvolací soud osvobodil vládní hnutí SPD v kauze předvolebních plakátů. Dnes bude polojasné nebe s teplotami do 25 stupňů. Polední zprávy začínají, přináší vám je Tomáš Kolátor. Po více než roce oprav dnes znovu otevírá bazén Evžena Rošického v Jihlavě. Při rekonstrukci stavbaři například vyměnili obě bazénové vany, které jsou nově nerezové, nebo kompletně opravili sprchy. Práce vyšly na 88 milionů korun. Byla to druhá obdobně rozsáhlá oprava od otevření bazénu v roce 1965, uvedl mluvčí magistrátu Radovan Daněk.
2: Se muselo udělat nové železobetonové podloží, aby se zlepšila statika a aby to uneslo ten nový bazén. Museli se sanovat veškeré ty opěrné sloupy, které drží jednak tu venkovní stěnu, tak i sloupy uprostřed bazénu, které zase drží nahoře podlahu kuželny.
0: Požár lesa ve Svojkovicích na Jihlavsku způsobil škodu za zhruba 4,5 milionu korun. Informovala o tom mluvčí krajských hasičů Petra Musilová. Porost vzplál včera odpoledne. Hasiči na místě vyhlásili třetí ze 4 stupňů poplachu a s hášením pomáhal i vrtulník. 19 jednotek dostalo plameny pod kontrolu kolem 8:30 večer. Příčinu požáru vyšetřují. Odvolací soud zprostil viny hnutí SPD v kauze sporných předvolebních plakátů. Podle rozsudku nešlo o podněcování k nenávisti. Soudkyně Monika Křikavová řekla, že forma byla provokativní, zjednodušující a na hraně dobrého vkusu. To ale neznamená trestnost. Rozsudek je pravomocný. Kauza se týká plakátů z kampaně SPD před krajskými a senátními volbami v roce 2024. Jeden třeba zobrazoval muže tmavé pleti se skrváceným nožem a textem nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu. Rusko při nočních útocích na Ukrajinu zabilo nejméně 12 lidí. Jednou z obětí je občan Indie. Oznámil to prezident Volodymyr Zelensky. Moskva vyslala rakety typu Iskander, Cirkon a Kalibr a taky 218 dronů.
3: V Kyjevě a okolí Rusko útočilo hlavně na skladové prostory a železniční depa. Při útocích zemřelo několik zaměstnanců železniční společnosti, ale také obyvatel zasaženého pětipatrového bytového domu v Boryspilu. Ostřelování Kyjeva prostřednictvím různých typů dronů pokračuje i nyní, už 6. den v řadě. Ukrajinské síly také pátrají po několika ruských raketách, které se odklonily z kurzu a nezasáhly cíl. Na Oděskou oblast ruské síly zaútočily klouzavými leteckými pumami. Ve městě je problém s elektřinou, pravděpodobně byla zasažena energetická infrastruktura. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
0: Kvůli dronům vyhlásili v noci poplach Estonsko a Lotyšsko. Preventivně kvůli nim odstartovaly i stíhačky NATO. Poplach zřejmě souvisel s masivním nasazením ukrajinských dronů proti cílům po celém Rusku, včetně okolí Petrohradu.
1: Sport.
0: Hokejisté Jihlavy dnes v přípravném zápase přivítají v horácké aréně soupeře z Českých Budějovic. Dukla s Motorem se utkali už na začátku srpna. Tehdy Jihlava zvítězila na ledě Budějovic 2-3. Dnešní duel začíná v 17:30. Už o půl hodiny dřív Třebíč rozehraje přátelské utkání na ledě pardubického Bčka. A po volném dni čeká cyklisty na Vueltě 10. kopcovitá etapa. Závod průběžně vede Španěl Enric Mas, který je první o minutu a 18 sekund před Slovincem Primožem Rogličem. Další Slovinec, Tadej Pogačar, který musel v sobotu po těžkém pádu z Vuelty coby lídr odstoupit, má za sebou úspěšnou operaci dislokované zlomeniny klíční kosti.
1: Počasí.
0: V Havlíčkově Brodě a Telči je aktuálně 20 stupňů, Dukovany hlásí 21. Dnešní den bude oblačný nebo polojasný, později oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 22 až 25 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Mezi Třebíčí a Sokolí od rána nově neprojedete, probíhá tam oprava vozovky. Práce potrvají až do 25. září.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Zdarec Akpalec, od mikrofonu vás zdraví Jarda Hypochondr, jsou tady písničky pro Vysočinu na vaše přání. Jednoduše, vytočte číslo, no spíš ho vymačkejte, 22 155 49 99, no a pošlete někomu písničku, udělejte někomu radost, popřejte mu k svátku, k narozeninám, nebo prostě jenom tak, nebo pošlete SMSku na číslo 90 011 04, napište ještě jednou 90 011 04, napište nejdřív slovo píseň, udělejte mezeru a potom krátkou vaši gratulaci, pouze 154 znaku. Pokud jste na internetu, máme adresu vysočina.rozhlas.cz, pojďte na to!
1: Písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.

0: Ať chtěl moje číslo. No nejsem úplně blbá, ne? Dala jsem mu falešný. Jsem přece vdaná.
1: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
2: A první telefonát je z Bystřice nad Perštejnem a volá Zdeňka. Krásný dobrý den.
3: Dobrý den. Prosím vás o zahrání písničky Láska je vzácný dar pro mého Luďka, který má dneska narozeniny. A písnička patří i vám. Děkuji.
2: Děkuji Luďkovi, přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí. A písnička je tady. Láska je největší dar. Krásný den přeji.
3: Děkuji.

0: kamarádovi v sousední lavici. Hle, ten učitel, to je ale debil, co? Od tabule se ozve. Ticho, každý na to musí přijít sám.
1: Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
0: A další přání bude mít Lenka z Opatova. Ahoj.
2: Ahoj, Jardo. Já bych chtěla nechat zahrát, které mají Adély svátek, tak naší Adélce bych nechal zahrát. Ať se jí líbí ze školy, letos už jde má devítku, takže poslední, tak ať se jí daří, ať si vybere dobrou školu, kam půjde dál, a máme ji všichni moc rádi a posláme jí velkou pusu.
0: A držíme palce, ať má ano. Samé jedničky v té devítce.
2: No, to jo.
0: Tak jo, posíláme Ludku Vondráčkovou Vítr, je to tak?
2: Jo, ano, Vítr. Tak jo, díky.
0: Čau.
2: Ahoj.

0: k Novákům zavítal exekutor. Při zabavování majetku se z vedlejších dveří vykloní sousedka a volá: prosím vás, a nezapomeňte jim vzít taky ty housle.
1: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
2: Ano, přesně tak, mám tady další přáníčko. Dobrý den, prosíme o písničku pro naše školačky. Jeníčka a Matýska Padalíkovi, Štěpánka Vykouška a Adélu Pešoutovi z Jihlavy. Dětka, přejeme vám všem úspěšný školní rok, spoustu dobrých známek, zážitků a s kamarády a hlavně zdraví a ať se vám vše moc daří. Jeníčku, ty si užij poslední rok v mateřské škole. Držíme všem pěsti, babičky a děda Pešoutovi. No a prosíme písničku od Michala Davida Děti ráje. Písnička je tady.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Zítra se vypravíme za zemědělci, kteří se pustili do sklizně brambor. Jaká bude letošní úroda?

0: zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
1: A další přání má Marek Macák. Chtěl bych zahrát písničku od Heidi Janků, Dívčí internát, pro současné studenty, profesory i vychovatele základních i středních škol, včetně gymnázií. No tak jo.
2: Náš Dívčí

0: slyšíš mě? Prosím tě, nezapomeň dneska vyzvednout děti ze školky, jo? Rozumíš tomu?
1: Jo, rozumím, ale co blbneš? Je sobota a obě dvě děti jsou nahoře v pokojíku.
0: Kájo, je pátek a máme tři děti.
2: Písničky pro Vysočinu.
3: Přesně tak, na vaše přání. Já tady mám další. Jardo, prosím o písničku Boží mlejny, Melou od Evy Farny. Díky, Eva, je to tady.

0: Tak podívejte se, vaše auto je přetíženo a musím vám odebrat řidičský průkaz. No ale ten přece nic neváží, nechcete raději moji tchýni?
1: Písničky pro Vysočinu.
2: A další přání přišlo SMS-kou. Jardo, tak jste se nám vrátil. Prosím od vás písničku Kulatá. Od rána vás poslouchám. Díky, Soňa z Jihlavy. Soňo, to máme radost. Od rána do večera, tak to má být.

0: Pepičku, co bylo ve škole? Povídej.
1: Mami, já jsem dostal 5 za kašlání.
0: No prosím tě, jak jsi mohl dostat 5 za kašlání, co je to za blbost?
1: No já jsem se vykašlal na domácí úkol.
2: Písničky pro Vysočinu.
3: Písničky na vaše přání, no já už tady mám další přáníčko. Krásný den, 1.9. oslaví krásné 80. narozeniny naše maminka, babička, prababička Milada Mařicová Spacová. Za její obětavost, lásku a starostlivost děkují dcery Jana a Jitka s rodinami. No a prosíme zahrát písničku Ave Maria od Jiřího Zmoška. Tak moji rádcové hledali Ave Maria od Jiřího Zmoška, ale takovou písničku nenašli. Ale našel jsem písničku od Smolíka Ave Maria a posílám. Já myslím, že může být, co říkáte. Jo, tak je tam. Tak je tam. Teda doufám, no, tak. Smolíku, kde seš? Smolíku, halo. Máte Smolíka.

0: Katka se přihlásila na univerzitu, doklady měla v pořádku, zkoušky udělala a taky přijali. Ale předseda komise si přece jen neodpustil zvědavou otázku. Prosím vás, milá paní, na co vám bude v penzi ta vysoká škola?
1: To nedělám pro sebe, ale kvůli dědovi.

0: nějakou studentkou.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na pěstování fíkovníků, vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepice a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
0: No a další písnička je od Honzy Nedvěda, Podvod, no a chce to Karlík jen tak pro dobrou náladu.
3: Na dlaní jednu z tvých řas

0: máme takové tajemství, aby nám to manželství vydrželo. Dvakrát týdně zajdeme do příjemné restaurace, dáme si trochu vína, no a dobrého jídla. No tak ona chodí ve čtvrtek a já v pátek.
1: Písničky pro Vysočinu.
2: No a teď píše Jindra, Jardo, máš tam houby magický? No jasně, já chodím na houby každý druhý den. No a jím obrok.

lásky, hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

0: Nedávno mi říká kamarád, hele, alkohol je nutný k přežití. Dinosauři ho neměli? No a podívej se, jak dopadli.
1: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
2: No a mám tady poslední přání Andrea Bocelli, Vivo Perle, jako vzpomínka na letní dovolenou. Děkuji, Jaruška, je to tady.

0: Velitel se ptá policajta, proč jste nebyl v práci?
1: Měl jsem zánět středního ucha.
0: Hleďte, nevymýšlejte si. Vždyť uši jsou jenom dvě, levé a pravé.
2: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
3: Ano, přesně tak. Všechna přání splněna, jak SMSková, tak mailová, tak telefonická. Takže mějte se, pokud odbydváte, tak vám přeju dobrou chuť. No a zase zítra takhle po 12. v písničkách pro Vysočinu, teda po zprávách v písničkách pro Vysočinu s vámi Jarda Hypochondr. Čau, čau.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Řidiči, začal nám školní rok, dávejte na nás pozor.
2: Děti jsou nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu. Myslete na ně.
1: Děkujeme.
3: Třináct hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Návrh rozpočtu na příští rok podle prezidenta Pavla není dobrý. Cyklostezka v Perknově u Havlíčkova Brodu je kvůli opravě neprůjezdná. Počet obětí bleskové povodně na hranici Nepálu a Tibetu z minulého týdne přesáhl 1 000. Dnes bude polojasné nebe s teplotami do 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Podle prezidenta Petra Pavla je navrhovaný schodek rozpočtu na příští rok příliš vysoký. Řekl to při zahajování školního roku na Olomoucku. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO počítá příští rok se schodkem 389 miliard korun. Kritizuje to opozice. Schodek se nelíbí ani koaličním motoristům. Šéf strany Petra Macinka řekl, že o návrhu rozpočtu chce jednat s premiérem. Podle prezidenta Pavla navrhovaný deficit neodpovídá současné ekonomické situaci země.
4: Jsme v období růstu ekonomiky, jsme v období, kdy kromě války na Ukrajině neřešíme žádný bezprostřední krizový scénář v České republice, zároveň je nízká inflace, takže by měla být spíše snaha schodky konsolidovat, než je zvyšovat.
3: Na dotaz, jestli by návrh rozpočtu v představené formě podpořil, prezident řekl, že se vláda zodpovídá hlavně občanům. Dodal, že se ale bude snažit upozorňovat na nedostatky, které podle něj v návrhu jsou. Cyklostezka v Havlíčkobrodském Perknově je ode dneška uzavřená. Dělníci před několika týdny zahájili její opravu a upravují také oplocení kolem čistírny odpadních vod. Práce pokročily do etapy, kdy už je firma nemůže provádět za pohybu chodců a cyklistů. Cyklostezka bude zavřená do konce října. Místo můžou lidé obejít nebo objet po nové trase přes most bývalé železniční vlečky a dále pěšinou kolem řeky Sázavy. Počet obětí bleskové povodně na tibetsko-nepálské hranici stoupl na 1003. Většina z nich je v Nepálu. Čínské úřady informují o 16 mrtvých v Tibetu. V zasažené oblasti se stále pohřešují bezmála 4 000 lidí. Jsou mezi nimi i cizinci. Úřady nejsou v kontaktu například i s víc než 900 pracovníky elektráren. Někteří z nich jsou pravděpodobně uvězněni v tunelech.
0: Sport.
3: Fotbalista Václav Černý pomohl gólem k výhře Bešiktaše Istanbul 6-2 nad Čorumem ve třetím kole turecké ligy. Barcelona pak po třetí vyhrála na úvod sezóny španělské La Ligy. Tentokrát otočila duel proti Vallecanu a zvítězila 5-2. Ve druhém kole anglické Premier League vyhrál obhájce titulu Arsenal 1-0 na hřišti Aston Villa.
0: Počasí.
3: Třebíči mají 21 stupňů, na teploměru v Košiticích a Přibyslavě stupňů 19. Dnešní den bude oblačný nebo polojasný, později oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 22 až 25 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Dávejte pozor na silnici, která vede blízko Véme, srazila se tam dvě osobní auta. Dávejte na sebe pozor.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Alex a host.
1: Herectví a divadlo má doslova v krvi. Dcera dvou legendárních hereckých osobností, ale především žena, která si vybudovala své vlastní a nezaměnitelné místo na kulturní scéně. Herečka Barbora Munzarová je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
2: Děkuji a všechny vás moc zdravím.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Herečka Bára Munzarová je naším prvním zářijovým hostem. Ano, dnes je 1. září, první školní den. Vy sice nemáte ratolest školou povinné, ale tak se vraťme o pár let zpátky, když vy jste byla ještě holčička. Jaké byly vaše návraty po prázdninách? Těšívala jste se do školy?
1: Já jsem se do školy nikdy netěšila, protože moje starší sestra mi říkala, že kdybych se těšila do školy, tak to asi bude divný, ne? Takže myslím, že jsem trošku převzala tenhle ten narrativ od své starší sestry. A je pravda, že třeba můj první školní den v první třídě si vybavuju, protože jsem asi byla jediná z té malé dvoutřídky modřanské, která tam nešla s rodiči, protože rodiče měli ráno dabing a už byli na zkoušce v Národním divadle, takže mě vedla maminka mé tehdejší kamarádky z předškolního, paní sousedka, a já jsem si připadala taková jako dospělá a samostatná, a to, že mi to trošku bylo líto, jsem tak jako aktivně potlačovala, což jsem pak začala dělat celý život, abych se na stáří dozvěděla, že to není úplně zdravý. Takže to mi tehdy bylo tak jako dospěle, že jsem první, jediná možná prvňačka bez rodičů přítomných.
0: Takže do školy jste se příliš tedy netěšila, i když prázdniny jsou poměrně dlouhé, 2 měsíce. Jaké byly ideální vaše dětské prázdniny? Co si vybavíte?
1: No, když rodiče byli celý vlastně rok divadelní zaměstnaní velmi, tak se snažili ty prázdniny trošku si udržet. A já nejraději jsem vzpomínala na ty chvíle, kdy trošku je taky můžeme mít pro sebe. A to ty prázdniny byly. Tatínek, jak se říká, zlaté české ručičky, přestavil Avii na takovou obytnou, těžkou tehdy kraxnu, s kterou jezdil po všech těch svých závodech veteránů a sklízel teda mistry Evropy a nevím, co všechno vyhrál. Tak v létě se tento obytný, těžký domeček, který skoro nebrzdil a co chvíli jsme opravovali, proměnil v to malý hnízdo rodinný a cestovali jsme opravdu celou Evropu, kam to šlo tehdy ještě na divoko, to ještě se nemuselo pokaždé stát v kempu, ani na to nebyly peníze. A to byly nejkrásnější chvíle s těma rodičema. Pár takových okamžiků, že jsme v Aténách pod Akropolí. Tatínek říká, ano, běž, vem ty holky nahoru, ať se tam podívají na to Akropoli. A tady musím vyměnit pneumatiku, jsme píjeli, takže tatínek ve 30 stupňových vedrech heveruje velkou Avi a vyměňuje pneumatiku a my jsme tam chodili po památkách. Ale byly to chvíle pospolitosti velmi vzácné pro naši rodinu a moc ráda na to vzpomínám a teď jsem to převzala teda s tím obytňákem, to stále trvá, cestujeme.
0: Ano, ano, k tomu se dostaneme, ale takže prázdniny jste měla ráda, protože končícími prázdninami končily i ty divadelní, tudíž rodiče se vrátili do práce. Máte to vlastně teďka také tak, že vám skončily divadelní prázdniny a zase půjdete do roboty?
1: Ano, dneska vlastně už to začalo. Já jsem si teda ukradla ještě na týden, ale to musíme teď plánovat tak jako skoro sezónu a půl dopředu, protože jí se umělkyně na volné noze, tak si ten diář musím pohlídat. Tak já prosím pěkně ještě zítra skáču do letadla v noci a letím se potápět do Egypta na týden sama. Sama, takže si obnovím ženské baterky. Manžel je jachtař a on je na lodi, on pod vodu se mnou nepůjde. Jo? Takže
0: máte to rozdělené.
1: Máme to rozdělené, takže to si dám ještě týden potápění a beru si sebou scénář na nově připravované zkoušení a pak to teda vypukne, denně zkoušky a teď jsem otevřela ten diář a říkám, já nemám do Vánoc jediný třeba volný víkend nebo tak možná den a půl v kuse, ale jsou tam věci, na které se těším, které mě přinášejí radost a naplňují mě a už si ten diář jsem schopná naplnit tím, co mě přináší i radost a nejenom, že by to byla rachota.
0: Bára Munzarová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je herečka Bára Munzarová. My jsme mluvili teď o dovolené a vlastně o prázdninách. Jak jste trávila vy letošní léto? Vy jste už zmínila onen karavan a ježdění vlastně kamkoliv, kdykoliv, nebo jsou to plánované jízdy, nebo kam vás srdce táhne? Jak je to?
1: Přesně tak, kam nás srdce táhne a většinou to máme s mým manželem Martinem Trnavským, takže máme nějaký plán, ale velmi rychle se z toho stane cesta je cíl. To znamená, chceme jet třeba milovanou destinaci mého manžela Lago di Garda jako jachtař a najednou uvízneme někde v zácpě na dálnici v Rakousku a tak ťuk-ťuk při té dnešní rychlé době GPSka, dívej tady, když si jedeme z dálnice, tam bychom se nikdy nepodívali a tam je malebný kemp a najednou se nám tam líbí a můžeme tam být třeba 2-3 dny, pokud chceme, a šuplanovka a pučený kola, nebo je máme sebou. Takže já jsem kozoroh a většinu svého času jsem mívala jako dobře naplánovanou, klidně i rok dopředu. A to je něco, co na stará kolena měním, že opravdu se začínám učit žít tím tady a teď. A on člověk, když to pustí, tyhle ty kontroluju všechno všude, vždycky, tak vám to přinese do života spoustu nových zážitků a takový nový vítr. Takže cesta byla plánovaná taky do ciziny, ale protože jsme měli v okolí Brna nějaký dvě besedy v rámci naší dovolené, která se konala v červnu, jak byla ta veliká vedra, tak jsme najednou zjistili, že na té brněnské přehradě je nádherně a protože manžel je tam členem jachtklubu, tak když tam zakempujeme, tak jsme úplně sami, protože nejsme v přeplněném kempu. A já miluju paddleboard a neptejte se, jak to dopadlo. Najednou jsme zjistili, že jsme tam 10 dní, Martin měl po okolí kemp, tam je výborný wellness centrum Maximus, tak tam já byla pečená, vařená, on ráno na kola, já na paddleboard, pak výborný oběd, buď jsem něco upatlala v obytňáku, nebo jsme šli do restaurace, tam jich je po okolí. Pak jsme najednou zjistili, že jsme na Bídnících, prostě na muzikálu. Ale a říkám, tak není v těch Čechách taky krásně, takže my jsme letos poprvé opravdu tím obytňákem nedojeli ani přes hranice a někdo mi říkal, kolega pražský, ty neříkej, Báro, nikomu v Praze, že seš na dovolený na Prýglu, jo, už si budu, ale my jsme tam byli šťastní. Potom jsem jela se svými kamarádkami a našimi dětmi, to už je taková tradice na moje oblíbené Korfu a pak jsme byli doma, trošku už se pracovalo a nebo byly takové jako výjezdy jednodenní a teď teda ještě ten Egypt rychle před tím zkoušením.
0: Tak a když ještě se vrátím ke karavanu a k cestám, kam nás srdce táhne, tak dodrželi jste někdy cestu, kterou jste si naplánovali na začátku? Podařilo se to
1: ano,
0: někdy?
1: Ano, ale letos to bylo opravdu vtipné, jsem to tak pozorovala, protože oba tenhle ten posun k tomu, že pojďme se chovat, když máte celý rok, já třeba budu vědět, co budu hrát na podzim v roku 28, takže se musíme na té volné noze. Takže když pak je ta dovolená, tak i tyhle ty plány, když najednou můžete změnit na poslední chvíli, protože se vám třeba nechce, nebo je špatné počasí, nebo prostě osud tomu zrovna teďka nepřihrává a že se to jako nemusí dodržet, tak to je pro mě úplně za odměnu. Já třeba teď jsem si říkala, jak zase v tom Egyptě na tom rezortu přijdou ti pánové a budou nám nutit, že jo, ty masáže a já vždycky říkám, já ale nechci vědět, že třeba v pátek nebo ve čtvrtek musím v 16 hodin někde být, dejte mě pokoj a teď nemusím nic plánovat a to je vlastně pro mě dovolená, no.
0: Taková svobodná, svoboda ano, to, ano. Z toho
1: nechat
0: sála.
1: To téct a plynout, jak to jde, což si vlastně nemůžu s diářem herečky dovolit.
0: Tak a potom tedy, co jste dovolenou strávili v Brně, tak
1: ano.
0: Čili pas jste nevyužili, předpokládám.
1: Ne,
0: tak
1: ne.
0: Udělali jste třeba ještě někdy během nějaké cesty dovolené něco, co vás vlastně pak i samotné k vašim povahám překvapilo?
1: Mám ještě jeden teda velmi silný zážitek z prázdnin, který nebyl pracovní, ale týkal se divadla Shakespeareovské slavnosti, které letos slaví 30 let na Pražském hradě, tak první ročník Shakespeare pod hvězdami otevřeli s režii Crofty ve Varšavě a my jsme se byli podívat na Snu noci svatojánském na Bratia polské a bylo to tak úžasné představení. Vlastně jsme tam opravdu odletěli na rychlovku jenom na jednu noc a hned druhý den večer zpátky. Prošli jsme si Varšavu a poklonili jsme se naprosto mistrnému, takovému, řekla bych, intuitivnímu, velmi jako emočně nabitému druhu herectví polských kolegů, kdy u nás většinou slýchávám Uber, to je moc, ty emoce, jako hlavně, ať je to pravda a trošku méně. Zatímco tam, čím východněji, tak tím víc ti herci mají možnost, nebo vlastně se i po nich chce, aby to šlo do takových až úplně jako střeva ven, my říkáme, aby to bylo opravdu jako naplněný, opravdu veškerou emocí a masem. A byť té polštině úplně nerozumíte, chytáte jenom z kontextu a ještě je to Shakespeare, tak já jsem seděla s pusou do kořán a byla jsem naprosto nadšená z výkonů hereckých a z celého představení. Takže to byl takový neplánovaný výlet, krátkodobý, ale moc hezký.
0: Bára Munzarová je s námi.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Alex Ahaus si povídám s herečkou Bárou Munzarovou, které ještě úplně divadelní prázdniny neskončily, protože se chystá ještě potápět do Egypta, ale pak už vám to začne. Tak pojďme k divadlu. Vy se objevujete nebo hrajete v několika představeních. Jste v divadle Lucie Bílé, v Kalichu, také v Ypsilonce hostuje Frida, tedy divadelní spolek vašeho muže, rovněž herce Martina Trnavského. Tam spolu hrajete v komedii Rošáda?
1: Ano, ano.
0: Tak řekněte mi, při zkouškách, kdo je větší perfekcionista?
1: Můj manžel je od přírody velký perfekcionalista a puntičkář. Nicméně třeba představení Rošáda, které máme na repertoáru už mnoho sezon, má přes nějakých 150 repríz, možná víc, já nejsem úplně si ty statistiky nevedu. Tak to je povedený kousek, protože je to opravdu taková jakoby manželská non-stop etída, kdy se vyřeší a proběhne během toho dialogu úplně všechno. Takže my, i když jsme měli někdy třeba, jak to tak život nese, že někdy je v manželství slunečno, někdy je polojasno, někdy zamračeno, tak když jsme byli na zájezd a byly třeba nějaký problémy, tak jsme si to na tom jevišti vlastně přes ty repliky tak hezky vyříkali, což je takový zdravý. Teď máme právě první reprízu v divadle Ypsilon 20. září, takže všechny srdečně zvu, protože jsme v Ypsilonce na návštěvě v pražském prostoru a myslím si, že je to taková příjemná manželská komedie, která teda už je opravdu vychytaná. Jedna historka za mnohé. Byla jsem, my tomu říkáme menopauzní mlha, v nějaké indispozici a je to opravdu představení, které sedí a které už umíme pospátku. A my, jak se tam tak jako non-stop hádáme, tak já několikrát odcházím z toho jeviště. A mně se stalo při jedné repríze, že jsem jako odešla z jeviště na stránce, nevím, 20, ale vrátila jsem se jako ne po druhé, ale jako až po čtvrtý. Takže jsem skočila krásných třeba 10 stránek, kde se dost jako ten děj odvine a udějou se nějaké věci. Řekla jsem repliku, velký skok. A můj manžel na mě tak kouká na tom jevišti při tom představení, mlčí, má takový zvláštní výraz a říká pomalu, no tak jak řekneš, miláčku? A já na něj koukám a vidím, jak mu to šrotí a říkám si, něco je špatně, asi jsem něco teda skočila, ale byla jsem naprosto svobodná. A já na něj koukám a říkám mimo repliky naučené, no ale já asi už vůbec nic neřeknu. A on říká, no to vidím. Načež mě tam teda vrátil a já jsem se chytla a naskočila jsem a říkala jsem si, podívej se, s jakým klidem jsem tady škrtla krásných 15 stránek, no to bychom byli o 20 minut dřív doma. takže jsme na sebe prostě napojený a funguje to moc hezky, mám to představení moc ráda, takže kdo byste chtěl, přijďte se podívat 20. září do Ypsilonky na představení Rošáda.
0: Takže je to tedy, když se zeptám, jestli je výhodou či nevýhodou hrát s manželem, nebo jestli je to někdy třeba i výzva, tak spíše teda shledáváte jako pozitivní, zvlášť když se dějou takové věci, že vy poznáte na něm z výrazu jeho tváře, že něco není v pořádku úplně.
1: Martin je výborný herec, výborný komik a my mu tam tak všichni v podstatě sekundujeme. Tak jako doplňujeme, takže mě baví ho i jako pozorovat, ale zároveň je pokornej, takže se kolikrát i během představení na mě tak mrkne a říká, co říkáš na to, není to, jak to je, že se umíme jako dorovnat a on je největší perfekcionalista, protože on je zároveň principál celé Frídy, když se vlastně zkouší, jedeme do generálek, protože za ním jde výroba scény, kostýmů, ještě většinou hlavní role, veškerý teda produkční záležitosti a to teda potom musím říct, že to lítá a tečou nervy a tam se projeví jako velká kvalita, ta moje klidná, hojivá, hrany oblící, domácí jako povaha, takže tam já to potom tak jako zaoblím po žensku a nějak to vždycky ta bouře se přežene a všichni přežijeme a dobře to dopadne a pak už jenom jsou plné sály, takže si myslím, že se v tomhle tak jako vzájemně hezky doplňujeme.
0: Tak jak jste zmiňovala ty emoce, že se někdy vlastně přenesete na to jeviště, když třeba není úplně jasno, polojasno a třeba je zamračeno v doma, tak není to vlastně potom ještě, nemá to ještě jako větší šťávu a větší náboj, když si tam vyříkáváte své, řekněme, osobní záležitosti?
1: Není to úplně běžná situace, ale tak párkrát na těch zájezdech, když už fakt toho bylo moc, tak se to stalo, ale my jsme oba profíci a myslím se vší skromností, že řeknu, že jsme oba výborní herci, takže o to šťavnatě to ti diváci ten večer měli a kolikrát zachytíte z toho hlediště. Díš, mámo, takou nás doma. A to pak víme, že to je asi v pořádku.
0: Bára Munzarová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: S herečkou Bárou Munzarovou si v Alex a host mimo jiné povídáme o představeních, divadelních představeních, ve kterých ji můžeme v dohledné době vidět. A zmínili jsme tedy divadelní spolek Frida, kde hrajete s vaším manželem, hercem Martinem Trnavským, ale vy se objevujete také v divadle Kalich, v divadle Lucie Bílé. Čeká vás nějaká premiéra, něco, na čem budete hodně pracovat? A pak budete hodně nervózní třeba.
1: No, čeká mě teďka právě hned po návratu z potápění, zkoušení v Komorním divadle Kalich, nové takové konverzační komedie, řekla bych. Uvidíme, jak se nám to povede. Druhá šance, kde se poprvé od školy potkám s mojí ročníkovou spolužačkou Lenkou Vlasákovou. Vlastně to byl jeden z důvodů, proč jsem na tu spolupráci kývala, tak na to se moc těším. Jsem zvědavá, co nám to přinese. Budeme tam hrát sestry. A jinak se taky objevuju v takové taškařici v Hudebním divadle v Karlíně na malé scéně. Hrajeme představení Močál story a ne Jožin z Bažin z pera Ivana Mládka. Představení, které před 30 lety napsal do šuplíku do suprafonu a my jsme to oprášili. K tomu se váže taková vtipná, byla jsem na Pražském jaru, většinou chodíváme na zahájení, to je taková tradice, kterou jsme převzali po mém tatínkovi, že Ježíšek přinese lístky a my si jdeme poslechnout Mou vlast. A přišla jsem po tomto koncertě nádherném domu a přišla tam nabídka e-mailová z divadla, Hudebního divadla v Karlíně a já jsem to otevřela, ten vršovaný vtipný scénář alias Mládkovi silvestrovské scény a uvědomila jsem si, že ty nůžky, které jako obsahují slovo umění, se umějí hodně rozevřít, protože na jedné straně dělám sonety s panem profesorem Hilským ve viole a na druhé straně jsem si říkala, tak Báro, dokážeš si narazit baret na hlavu, udělat si copánky, podkolenky, minisukni a hrát Dášu Novákovou v Jožin z Bážin vedle tebe Iva Pazderková, která prostě ten stand-up a komedy žánr má jako naprosto v malíčku, tak to je výzva. To mě baví na tom herectví, že to umí být velice barevné. No a v divadle Lucie Bílé jsem si splnila svůj sen, že jsem vždycky tíhla nebo chtěla si zkusit muzikál z pera Antonína Procházky, mého dobrého kamaráda, režiséra, dramatika, herce. Jsem v roce 98 měla příležitost hrát hlavní roli v představení Holka nebo kluk podle filmu s Aděnou Mandlovou, kde jsem teda stepovala, házela hvězdy, to mi vyneslo dokonce nominaci na Thálii, ale právě za operetu muzikál. Takže u Lucinky Bílý jsem v muzikálu Láska je láska, kde si tak můžu zablbnout a v komedii Sladké neřesti, aneb když ty, tak já taky. No a ono, když se to poskládá, tak jsem zjistila, že ten diář je docela plnej.
0: Ano, vy jste říkala, jestli si dobře pamatuju, že až do Vánoc nemáte jediný volný celý víkend.
1: Je to tak?
0: Tak, ale přitom se už umíte zastavit, je to tak? Tady to zastavení teda necítím do toho, do těch Vánoc.
1: Umím se zastavit a zastavuji se o víkendu při projektu, který se jmenuje Zastav se na chvíli s Bárou Munzarovou, který jsem dala před pár lety dokupy. Dneska se musím pochlubit, že jsme vyjeli s novými webovými stránkami, takže kdybyste se někdo chtěl zastavit společně se mnou, tak si dejte zastavsevzbárou.cz a pojďte se s námi zastavit na víkend.
0: Tyto víkendy vás do Vánoc čekají.
1: Ano, prosím vás pěkně, je to takový projekt, který jsem dala dohromady před 6 lety právě pro všechny, kteří cítí, že v nějaké rovině jejich žití třeba něco úplně neklape nebo skřípe nebo mají před sebou nějaké rozhodnutí a úplně si nejsou jistí, tak ten prostor k tomu, že na chvilku necháte na víkend ideálně povinnosti třeba i rodinné, o děti, o manžela tak dále, většinou jezdí ženy středního věku, ale i muži, tak ten prostor k tomu stišení a zastavení, aby se vynořilo spod koberce všechno to, co tam v rámci každodenního spěchu jsme nuceni vlastně zametat, tak se tam vytvoří a máme nádherné zpětné vazby od klientek a klientů, kteří se nám vrací opakovaně někteří i a posouvají se v životě dál a je nádherný vidět introvertní úžasnou ženu, která kuňká, není schopná ani říct, jak se jmenuje a najednou vidíte, že z azylového domu má práci, má partnera, má nový byt, učí jazyky na gymnáziu a že se líbí vstříhne do normálního nějakého jakoby života. A já vždycky říkám, že je to pro mě tak nesmírně smysluplná činnost. Já nejsem žádný kouč, já jsem normální ženská, která si prolezla nějakými etapami žití, některé byly velmi těžké, některé takové normální, ale mám asi ten dar o tom pohovořit absolutně na rovinu a provést ty klienty, kteří se u nás scházejí, tím, co se proto dá dělat, aniž bychom museli sáhnout k nějakým práškům nebo alkoholu a tak dále, kudy jít zdravou cestou. Takže zastav se s Bárou, pojďte s námi, máme tento podzim dva víkendy v rezortu Alfredov, kousíček za Plzní. A teď prvně v září 27. máme ještě pár volných míst na jednodenním semináři na Malé Straně, což je teda nádherný prostor. Pro ty, kteří nemají čas na celý víkend, tak děláme i jednodenní semináře. A je to velká paráda v tom, že mi to dává obrovský pocit smysluplnosti. Stojí vám standing ovation v Karlíně po muzikálu Adam's Family, vedle vás je Lucinka Bílá a můj idol Jiří Korn, zdravím tě Jiříčku. A nebo tam máte 12 karimatek, které v neděli přijdou a řeknou, tak já mám asi konečně odvahu dát výpověď v práci, kde mě šikanují, kde nejsem správně ohodnocená. A jsou to všechno ta témata naučit se říct ne, znát svoji cenu, nastavit si hranice a dobít baterky tak, abych je to přesně podle toho, nejdřív dej masku kyslíkovou sobě a pak pomož ostatním.
0: Tak nás teď zastaví písnička a pak budeme pokračovat v povídání s Bárou Munzarovou.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je herečka Bára Munzarová, dcera dvou výrazných hereckých osobností, hereckých legend. Byl bych hřích na ně nevzpomenout, i když vy v průběhu povídání tu a tam samozřejmě se ke svým slavným rodičům dostanete, ale mě by možná spíš zajímalo, jestli co máte z tatínka, co máte z maminky a jestli je něco, na co přicházíte vlastně až teď, v pokročilejším věku, ale čím přibývají roky, tak jste si třeba uvědomila, jejda, v tomhle jsem jak táta, nebo jako maminka.
1: No, je pravda, že mě v té porodnici asi nevyměnili. Když to vemu z té lehčí stránky, tak jsem teď nedávno měla, já docela ráda mám mluvené slovo, takže třeba s Jitkou Hosprovou dělám procházky uměním, takže recitace nebo ty sonety s panem profesorem Hilským, tak to jsou věci, které jsou taková potrava pro duši, řekla bych. Vedle toho vaudevillu a bulvární komedie třeba nebo muzikálu si to tak jako vyvažuju trošku ten ponor. V dnešní době to divadlo je opravdu, myslím, hlavně pojďme dělat zábavu, protože doba je těžká, témata jsou velká, válka je několik set kilometrů od nás, takže všichni, když už do toho divadla jdou, tak se chtějí bavit, to znamená repertoárově, dramaturgicky málo kdo si dovolí nasadit něco těžšího, takže tohle to jsou ty chvíle. A já jsem v kostele četla nějaké básničky o svaté paně Marii, měla jsem takové bílé šaty a měla jsem tam kamarádku, která seděla takhle diagonálně z boku a tak mě u toho fotila, pak mě ty fotky poslala a já jsem měla nějak prostě učesaný vlasy a ramena nahoru z toho sportu. Říkala jsem si, jak vypadám určitě jak princezna Něžně a tam stál prostě Munzar v šatech na té fotce. Mám teďka ty světlejší vlasy a říkám, ježiš, mě se tady udělalo Luděk. Lidi sice plakali, protože to já jako už umím doručit asi tu emoci, když v tom textu je skrytá, abych se dotkla duše posluchače, ale fakt tam stál Munzar v bílých šatech, takže to bych, myslím, měla z tatínka v představení Zmiňovaném holka nebo kluk, kde jsem se opravdu převlíkala z chlapce do ženy, protože ta Adina je vlastně převlečená za muže, takže byl i knírek a cylindr. Tatínek odkoukal od Paula Newmana, že hrál rád zády, takže já jsem hodně hrála zády a říkali, tyhle, tamhle stojí o ten portál Munzar opřený. Jo, ne, je to Bára, je to Bára. No a po mamince myslím, že hlasově hodně lidi říkají, že máme podobně intonace a možná takovou tu vervu, že já vždycky, když zkouším, tak jdu do všeho jako hodně naplno, až to tak musím jako silou přetlačit a pak, když si to ošahám a udělám si takový lešení, tak jsem schopná ubírat. Někdo to má naopak. Tak to vždycky taky tatínek, když třeba režíroval, tak říkal, Jano, uber. Měla jsem tu příležitost ve Vinohradském divadle zkoušet s tatínkem, kdy režíroval jedinkrát Dáma není k pálení, hlavní roli jsem tam měla. Byla to nádherná spolupráce, říkala jsem si, jaké to bude, když bude můj otec, kterého miluji, režisérem, nebude se to ty role nějak jako špatně tam potkávat. A ne, byla to moc krásná práce, na které jsem se toho hodně naučila. Tatínek se dával v portále na těch službách a seděl, měl hlavu v dlaních, opřený loktama o stehna a vůbec se na nás nedíval, jenom poslouchal. A vlastně z toho mluveného projevu, z té energie věděl, jestli je to jako lepší, špatný, připomínka a to je něco, kdy já k tomu mluvenému slovu opravdu tíhnu, takže tam bych si myslela, že to možná potom tatínkovi mám. Hmm. Když jsem na ní šla do Violy, tak jsem si říkala, tak dneska mě nerozbrečíš, Munzar, dneska už ti to nesežeru. A vždycky mě dostal. Seděla jsem s panem profesorem Hilským při derniéře a v hledišti byla moje dcera a jela se mnou domů, říká, mami, ty jsi mě zase rozplakal. Říká, tak jo. Ale to je takový to hezký, to, co by to umění taky mělo umět.
0: Bára Munzarová je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host a v něm dnes herečka Bára Munzarová, která je o ní známo, nebo tak o vás je známo, že neholdujete příliš sociálním sítím Instagramu, že už, mě jste někde říkala, už to takhle doklepu. Ano, nicméně ano. Vaše dcera naopak se v tomto nepomamila a s tou krabičkou dělá divy.
1: V 7. třídě jsem k ní běhala do pokojíčka, říkala jsem, odlož ten iPhone či Dostojevskýho, bož mě blbá. A ona mi teda ukázala, že nemusí jezdit po zájezdech a harcovat se po vlastech českých a může vydělávat i z obýváku. Nicméně přes tuhle její činnost si našla nějaká agentura absolutně bez našeho zásahu a dali jí teda i nějaký casting na hrané seriály, které ona ten casting natočila. My jsme se trošku s Martinem z Legrace předháněli, kdo jí to bude nahazovat, takže jsem většinou mužské role četla já a ženské Martinovi, byla sranda. A ona si ty castingy udělala, většinou nevěděl štáb ani jako čí je, že je něčí dcera a něčí vnučka, což pro její sebevědomí, myslím, bylo naprosto v pořádku. A až když tu roli dostala, tak řekli, Ježíš, a proč to jako neřekla, jo? Takže to bylo
0: to
1: fajn,
0: právě proto.
1: Právě proto. Takže já s ní mám radost, dneska zrovna jdeme s ní na premiéru do kina, protože jde dělat prostě promo filmu Dokonalý den s mladým Polívkojem, už tam hraje sestru a pak jde do kin nový film a já si vždycky jak poklepu na rameno, říkám si, Báro, to je taky tvoje práce, to je jako radost, takže jsem ráda, že si jí to vlastně našlo samo, konzervatoř jsem jí zakázala, odmaturovala a teď je vlastně takovou, ta všestrannost téhle generace mě baví. My jsme měli Damu a jsme divadelní herci. Ona skládá anglicky písničky, pak si natočí nějaký content, pak má nějakou spolupráci, kde ty finance jsou úplně jinde než herecké honoráře a pak natočí nějaký seriál a vlastně ta neohraničenost a ta barevnost tohodle toho povolání je úplně úžasná. A protože přestála těžké věci v rámci své psychiky, o kterých

0: Vy jste s ní hrála divadlo a skončila ve společné šatně.
1: Ve společné šatně na Vinohradech, přesně tak.
0: Já moc děkuju, Báro, jsme na konci, bohužel, ale moc díky, že jste si našla čas, užijte si dnešní premiéru, ale i potom svoji divadelní premiéru a ať se vám jen a jen daří. Bára Munzarová.
1: Já moc děkuju za pozvání a přeju všem krásný den. Naschledanou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Na Vysočině přibylo přes 850 nových bytů. Odvolací soud v kauze předvolebních plakátů SPD podle Okamury potvrdil právo na svobodu projevu. Policejní kontroly ke konci léta odhalily stovky přestupků. V noci se lokálně vytvoří mlhy, zítra pak čekáme polojasný den s malou možností srážky. Teploty až 26 stupňů. Zprávy s Tomášem Kolátorem, dobrý den. Více než 850 nových bytů přibylo za první polovinu roku na Vysočině. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Meziročně je to nárůst o necelých 7%. Nejvíce bytů vzniklo v nových rodinných a bytových domech, další pak při přestavbách starších budov.
2: Ještě více ale přibylo nově rozestavěných bytů. Od ledna do června stavbaři zahájili výstavbu domů s více než 950 byty. Ve srovnání s loňskými je to o 61% víc. V celé republice se přitom počet nově zahájených bytů navýšil zhruba o 40%. Magdaléna Machová, Český rozhlas.
1: Odvolací soud zprostil viny hnutí SPD v kauze předvolebních plakátů. Předseda hnutí Tomio Okamura to označil za prohru opozice. Pravomocný rozsudek podle něj respektuje právo na svobodu projevu a dokazuje, že SPD nespáchalo žádný trestný čin. Napsal to na síti X. Kauza se týká plakátů z kampaně před krajskými a senátními volbami v roce 2024. Policisté na Vysočině ke konci léta zkontrolovali skoro 2,5 tisíce aut. Posílené hlídky na silnicích od pátku do pondělí odhalily víc než 460 přestupků. Podle policejní mluvčí Dany Čítkové šlo nejčastěji o řidiče, co jeli moc rychle.
3: Celkem se jednalo o 165 případů po překročení nejvyšší dovolené rychlosti. 83 řidičů překročilo rychlost v obci a 82 řidičů překročilo dovolenou rychlost při jízdě mimo obec.
1: Skoro 100 kontrolovaných aut bylo ve špatném technickém stavu. V 25 případech nebyli cestující připoutaní a 14 řidičů telefonovalo. U 15 policisté zjistili alkohol nebo jiné návykové látky. Státy Evropské unie by podle Kaji Kalasové mohly Ukrajině poskytnout další vyřazené protiraketové střely. Šéfka unijní diplomacie to řekla v irském městě Wicklow, které hostí neformální jednání ministrů obrany EU. Dodala, že Evropská unie jedná o poskytnutí obranných střel pro Ukrajinu i s dalšími státy mimo evropský blok.
4: Červenec a srpen byly zatím nejsmrtelnější měsíce pro ukrajinské civilisty, uvedla Kalasová. Rusko podle ní válku eskaluje tak, aby co nejvíce ublížilo běžným lidem a zlomilo je. Uvedla, že největším problémem je nedostatek protiraketových střel na Ukrajině. Právě to je jedním z hlavních bodů neformálního jednání ministrů obrany. Část evropských zemí vlastní protiraketové střely, kterým brzy vyprší platnost použitelnosti. A podle Kalasové by bylo pozitivní, kdyby je tyto státy předaly Ukrajině. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Sport.
1: Hokejisté Třebíče se dnes v přípravném zápase představí na ledě pardubického Bčka. Horácká Slávia se s rezervou Pardubic utkala už na začátku srpna. Tehdy Třebíč v nově zrekonstruovaném zimním stadionu zvítězila 4-3. Dnešní duel začne v 5 odpoledne. O půl hodiny později Jihlava přivítá v horácké aréně České Budějovice.
0: Počasí.
1: V Náměšti nad Oslavou a při Byslavi se teď aktuální teplota pohybuje kolem 20 stupňů. V Novém Rychnově jich je 21. V noci bude spíše jasno a v údolí se přidají mlhy, teploty kolem 10 stupňů. Zítřejší ráno pak bude polojasné a během dne přibude oblačnosti. Přehánky se objeví jen výjimečně, a to spíše na severu kraje, během pozdějšího odpoledne či večera. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: V Jihlavě u železničního mostu a kruhové křižovatky ulic Havlíčkova, Pražská a Evropská havarovalo auto a průjezd je tam možný kyvadlově. Nehoda se pak stala na silnici mezi Horní Cerekví a Novým Rychnovem. U rybníku Jistebník se tam srazila dvě auta.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Posloucháte Dobré úterní odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. My vás za chvíli naučíme dělat dančí závitky s vinou omáčkou. Tuto pochoutku připravil podle výherního posluchačského receptu, ale po svém šéfkuchař Jaroslav Sapík. A jen dodám, že jde o další z letošních soutěžních receptů pořadu Pochoutkový rok.
0: Dobré odpoledne s Martinem Vašíčkem.

0: Dobré úterní odpoledne při poslechu Českého rozhlasu Vysočina. V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl nejlepší recept za rok 2024, a to podle hlasování posluchačů. Šlo o danší závitky původně od Václava Segla z Praskoles na Hořovicku. Naučíme se teď zmíněný recept dělat s šéfkuchařem Jaroslavem Sapíkem. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně je nevaří a nepečou znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové, tady Vojtěch Vrtiška, Roman Paulus, Naďa Konvalinková, Josef Maršálek, Ivan Vodochodský a Jaroslav Sapík. U přípravy dančích závitků asistoval kolega Patrik Rozehnal a ptal se, co si máme všechno připravit.
1: Tak potřebujeme 800 gramů kejty dančí, 4 pěkné plátky šumky, 4 plátky anglické slaniny, česnek a cibule, ty jsem říkal, na každou porci vlastně jednu dávám, jo? A hořčici musíme mít a zvěřinový vývar na zalití, jo? A já tak toho vývaru vždycky potřebuji, aby aspoň litr byl, jo? Ale to je takhle jako na přírodnostním stylem udělaný, ale já to použiju jako s vinou omáčkou a k tomu ještě potřebujeme zase 20 deka kvalitní špovidel, 10 deka radši dobrýho protlaku přírodního, zeleninový základ znamená mrkev, petržel, cerel, jako když na svíčku uděláme, a cibuli.
2: Kolik dohromady tak váhově?
1: Tak musí být aspoň přes půl kila, ta zelenina, jo? Používám sádlo, trošku pomerančový kůry, malinko citronu, a pak samozřejmě je to na víně, no, tak tam musí přijít aspoň 2 deci vína. Ale každou upozorňuji, ne nějaký krabice.
2: Bude to víno červené?
1: No, musí být červený.
2: Jaké bys doporučil?
1: Já mám nejradši Portugal.
3: Pochoutkový rok.
2: Začínáme pracovat. Máme hrnec na plotně.
1: Teď si dáme pod základ sádlo a dáme mrkev, hezky nakrájenou, cerel, petržel, citronovou kůru a pomerančovou, bez toho bílého, aby to zkrátka...
2: Už teď do toho základu?
1: Ano, hned. Teď si tam nám cibuli.
2: Do jaké barvy děláme?
1: Tohle je to jako jenom takový jako vyreslo, aby to pustil ty chutě, uvolnili se. Pak tam přijde samozřejmě trochu protlaku. Tak. Pravý švestkový nebo trnkový povidla, jak mají být. Mám tady ještě jednu věc. Takový obyčejný perníček, který jsme nakrájím. A jdeme s tím dovnitř. A teď tady mám zvěřinový vývar. A necháme to zavařit, malinko přisolím jenom a cukrem opatrně, tam máme už ty povidla celkem dost, a necháme vařit.
2: Když se nám provařil základ, přidáme rozmarín. Kolik kuliček jalovce ještě přidáme?
1: 10 jich tam může být, jo, takhle.
2: My jdeme na maso. Máme krásnou dančí kýtu, plátek.
1: A teď jdeme na tohle.
2: Na paličku. Jdeme naklepávat.
1: A jdeme na to, jo.
2: Tak, jako byste dělali prostě plátky, třeba na ptáčky.
1: Tak, lehce osolím a samozřejmě použijeme ještě pepř. No a teď si mu lžičku, vezmeme hořčici, hezky to vetřem do toho pěkně. Teďka vezmeme ještě špek prvně, který si dáme takovýhle plátečky pěkný.
4: Pěkné, hezké, silné.
1: A hezky tu šumku zase si uděláme takový jako silnější špaličky. Mrkvičku na stranu dáme. Ne, nakrájen takový žilinek, jo. Ještě dáme cibuli a půjdeme do toho balení. Prakticky podobně jako španělského ptáčka, když doma děláte.
2: Ty teď pracuješ s alobalem.
1: Protože tady mě neuteče chuť toho masa nikam.
2: A ty to teď takhle hezky zabalíš.
1: Ano, a dám to do vody. Přivedu do varu a stavím na 80.
2: Takže se to bude prostě jako vařit ve vodě.
1: Co se to udělá, jo? No, půl hodinky určitě, jo.
2: No a na závěr tu omáčku potom propasírujeme nebo rozmixujeme ponorným mixérem.
1: Já bych ji teď rozbil.
2: Do té propasírované, rozmixované omáčky případně tedy přilijeme víno a ještě poněk koňaku.
1: Aby se odvařil, víš?
2: A zahustíme perníkem.
1: Klasický obyčejný perník. A jdeme servis dělat, jo? A jdeme do toho, ochutnáme? Je to bomba. Vynikající. Je to jídlo, které má právo kandidovat v naší soutěži.
0: No a po dančích závicích s vinou omáčkou se budete určitě olizovat. Recept Jaroslava Sapíka najdete taky na našem webu www.pochoutkovirok.cz. Je tam samozřejmě taky původní recept od Václava Ságla z Praskoles. No a v neděli si připomeneme nejlepší recept z roku 2024. Půjde o česnekový kynutý koláč, který podle svého udělá cukrář Josef Maršálek.

0: Václav Neckář dospíval na Českém rozhlase Vysočina. Už tuto neděli si můžete v Jihlavě zaběhnout půlmaraton, a to v areálu Českého mlýna. A to konkrétně v čase mezi 9. až 16. hodinou. Hlavní start půlmaratonu je potom naplánovaný přesně v poledne, tedy ve 12. Můžete běžet jak jednotlivě, tak taky ve štafetách po dvojicích. Jedná se už o 11. ročník závodu, který probíhá pod záštitou charitativního projektu Poběžíme pro Nikču. My vás do Českého mlýna v Jihlavě na jihlavský půlmaraton v neděli za Český rozhlas Vysočina srdečně zveme.
1: Zítra se vypravíme za zemědělci, kteří se pustili do sklizně brambor. Jaká bude letošní úroda? Odpovíme zítra ráno.
2: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Když je

0: Jste na vlnách dobrého úterního odpoledne Českého rozhlasu Vysočina a my se teď vydáváme do Bystřice nad Pernštejnem. Městské muzeum tam má kromě vnitřních expozic i pár venkovních. Park horníků patří do té druhé kategorie a zabývá se hornictvím, které je neodmyslitelně s Bystřickem spjaté. Právě tam je i náš regionální stopař Adéla Zachová. Adélo, co všechno návštěvníci v tom parku najdou?
1: Dobré odpoledne. Součástí té expozice jsou skutečné důlní stroje té typické žluté barvy. Takže například jsem tu viděla vrtací soupravu nebo důlní lokomotivu s vozy, které hornice využívaly při práci hluboko pod zemí. A nechybějí ani informační panely přibližující historii těžby uranů na ložiscích Rožná a Olší. Potom tou největší dominantou celého parku je socha nazvaná Mizející horník, kterou z ocele vytvořil umělický kovář Milan Beneš a připomíná nejen hornické řemeslo a samotné horníky, ale také ty, kteří v tomto povolání přišli o život.
0: Kdy se na Bystřicku s těžbou začalo?
1: Ta historie hornictví tady sahá až do počátku 13. století, kdy se v údolí Svratky začalo ve velkém těžit stříbro a později se začal těžit také uran. Ta jeho těžba se v okolí Bystřice rozběhla v 50. letech minulého století a zásadně potom ovlivnila tenhle kraj na dalších 60 let.
0: No a když se to těžilo 60 let, tak to se ta těžba ukončila poměrně nedávno. Je to tak?
1: Ano, je to pravda, bylo to nedávno, 27. dubna 2017, tedy před 9 lety, byl z dolu vyvezen poslední vozík a hornictví v regionu definitivně skončilo. Dokonce to uranové ložisko Rožná se stalo posledním provozovaným uranovým dolem ve střední Evropě. Potom tedy park se slavnostně otevřel 9. září 2022 při příležitosti Dne horníků a jinak celá ta expozice je volně přístupná, takže si ji můžete kdykoliv prohlédnout stejně jako já.
0: Do parku horníků v Bystřici nad Pernštejnem jsme zavítali s naším regionálním stopařem Adélou Zachovou. Díky za pozvánku a naslyšenou.
1: Děkuju, hezké odpoledne.
2: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.

0: Máme krátce po půl třetí a vy posloucháte Dobré úterní odpoledne Českého rozhlasu Vysočina.
1: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
0: Dnes je první den nového školního roku. Hluk a ruch se tak rozezněl na chodbách a ve třídách v mnoha základních školách na Vysočině. Dnes jen na chvíli, od zítřka už naplno, a to vedle velkých škol s mnoha třídami, najdeme na Vysočině i pár takových, kde se v jedné třídě vzdělávají děti z několika ročníků současně. Jedna z malo třídek funguje i ve Věžnici na Havlíčkobrodsku, kde letos přivítají ve školních lavicích přes 30 žáků.
2: Jsme v základní a mateřské škole ve Věžnici s panem ředitelem Ivem Kotlvašrem. Kolik máte žáků?
3: Na základní škole letos budeme mít 32 žáků, na málotřídní škole a ve školce 24.
2: Jak to funguje, malotřídka? Kolik je tady členů pedagogického sboru?
3: My jsme dvoutřídní škola, takže máme v jedné třídě více ročníků, čili jedna třída má prvňáky, druháky, druhá třída má třeťáky, čtvrťáky a páťáky. Máme ještě další 4 paní učitelky a paní vychovatelku školní družiny a paní asistentku pedagoga.
2: Tady vidíme v chodbě plno diplomů a různých úspěchů.
3: Jsou úspěšní nejen v takových těch fotbalech a vybíjené, ale i hlavně v angličtině. A jinak tady máme přehledy úspěchů těch našich sportovních dní, které děláme ve spolupráci s ostatními malotřídními školami.
2: Taky se dívám, že máte adoptovaná nějaká zvířátka v zoo.
3: Tady vidíte jejich karty.
2: To jsme na chodbě, teď se můžeme jít podívat do třídy.
4: Julie Prokešová, těším se hodně. Přišla jsem z mateřské dovolené, měla jsem dlouhou pauzu, tak mám plno energie a síly. Teď budu mít celkem 12 dětí v první a druhé třídě.
2: Jak se v takové třídě učí? Jednu část pošlete na zem, ať něco dělají, a druhé zatím něco vysvětlujete. Představuju si to správně?
4: Já myslím, že ano, a máme tady naštěstí ještě i paní asistentku, která nám pomáhá tady s tím dělením těch činností, ale je to určitě náročnější na přípravu. V tom nám pomáhají i různé moderní technologie, že děti můžou sami dělat nějakou práci třeba na tabletu, kterou jim prostě zadáme a oni vlastně už jenom procvičou a ten hlavní blok se vede s tou druhou třídou. Pak se zase vymění.
3: Tady to je všechno postavené na skupinové výuce, spolupráci mezi žáky a náročnější samozřejmě na pozornost a na práci učitele, protože si musí pro jednu vyučovací hodinu nastudovat, připravit vyučovací jednotky, tady v téhle případě 2, pro prvňáky a pro druháky. A navíc ještě musí ty děti nějak propojit v rámci meziročníky, protože jsou jedna třída a musí dělat některé aktivity společně, aby utužili ten školní kolektiv a taky rozdílně, protože každý má prostě jinačí výukový plán.
4: Určitě je to pro ně i přínosné, protože oni se učí vzájemně od sebe a opakujou si ty starší to, co už dělali, a mladší naopak se těší na to, že už umí něco, co ještě ani nemusí umět, takže mají zase v tomhle i nějakou výhodu, bych řekla.
2: Vy učíte taky?
3: Ředitel malotřídní školy taky učí. Já učím češtiny, český jazyk, matematiku, hudební výchovy.
2: Tamhle už vidím bednu plnou
3: tamburína, bubnu a piano.
2: Tohle je větší třída.
3: Tak, tady jsme ve třídě, kde jsou třetíáci, čtvrtíáci, pátíáci, od září tady bude 20 dohromady.
2: Jste rád, že jste na malotřídce, nebo byste raději do velké školy?
3: V velké škole už jsem učil, řediteloval, a tohle to je lepší. Tady znáte všechny příběhy těch dětí. Rodiny, tatínky, maminky, jejich trápení a radosti, takže máte k sobě mnohem blíž a víte o sobě mnohem víc a spoustu věcí dokážete pochopit, proč se dějou. Tím dětem máte blíž v tom smyslu, že víte nějaké souvislosti. Ty děti jsou tady úžasné, já říkám, že to je tady ostrov pohody v takovém tom moři našeho školství a chodím sem rád.
2: Z Věžnice Dáša Kubíková, Český rozhlas.
1: Jsme s vámi i na Havlíčkobrodsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: Půl milionu občanů evropských zemí sloužilo za druhé světové války v jednotkách SS. Francouzi, Belgičané, Norové, bosenští muslimové, dokonce i Britové. Co to byli za lidi a proč se přidali k obávaným smrtihlavům? V sobotním díle uslyšíte i o muži, který se stal jejich duchovním otcem.
0: Stopy, fakta, tajemství.
1: Jan Sladký, kterému na Chocku říkali Kozina, se stal symbolem celého českého národa. Hrdý sedlák, jehož boj za starodávná privilegia chodů přivedl na šibenici. S oprátkou na krku vyzval svého pána Lomikara na boží soud. Byl to skutečný příběh nebo legenda? Poslechněte si to v nedělním dílu.
0: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Z geologického hlediska je to dlouhodobě izolovaná pevnina. V období nižší hladiny moří byla součástí širšího kontinentu Sahul, který spojoval dnešní Austrálii, Novou Guineu a Tasmánii. Po vzestupu hladiny oceánů se jednotlivé části oddělily, ale leží na společném kontinentálním šelfu. Pokud tedy do celkového obrazu Austrálie započítáme i to, co není na první pohled vidět na mapě, kontinentální šelf, rázem se její plocha zvětšuje na přibližně 8,5 milionu kilometrů čtverečních. Ve srovnání s plochou měsíce je zhruba pětkrát menší. Jinak je tomu ale, pokud budeme brát v úvahu průměr měsíce. Toto vesmírné těleso, které je téměř dokonalou koulí, má průměr necelých 3,5 tisíce kilometrů. Austrálie se ve směru západ-východ rozkládá asi na 4 000 kilometrech. To znamená, že Austrálie je v tomto jediném směru skutečně širší než měsíc.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Jak vězenčtí udavači posílají lidi za mříže. Premiéra pořadu Rozpleteno, svědek z cely. ČT 2. Je postrachem nejmocnější armády světa. Zrady a intriky, pád Cazihradu a obléhání Bělehradu. Dva díly seriálu Hunňády vzestup Havrana. A ČT Art uvede v premiéře zahajovací koncert 131. sezóny České filharmonie. Úterní večer s Českou televizí.
2: Páni řidiči, začal nám školní rok, dávejte na nás pozor.
3: Děti jsou nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu. Myslete na ně.
2: Děkujeme.

0: Je 15 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Navržený schodek rozpočtu se nelíbí vládním motoristům. Ve čtvrtek se sejdou s premiérem. Náměšť chce sloučit své dvě mateřské školy. Maďarsko má nový úřad pro navrácení majetku z Orbánovy éry. V noci se lokálně vytvoří mlhy, zítra pak čekáme polojasný den s malou možností srážky. Teploty až 26 stupňů. Začíná přehled zpráv, přináší vám ho Tomáš Kolátor. Vládní motoristé nesouhlasí s navrženým schodkem státního rozpočtu na příští rok. Řekl to jejich předseda a ministr zahraničí Petr Macinka před odletem na Slovensko na schůzku ministrů zahraničních věcí zemí Vyšegrádské čtyřky. Macinka věří, že schodek bude nakonec nižší než navržených 389 miliard korun.
2: My určitě na to budeme tlačit. Máme už domluvenou schůzku na čtvrtek s premiérem jako zástupci motoristů, protože se nám ten schodek opravdu nelíbí a budeme tlačit na to, aby byl snížen. Bude to vážné jednání, ten schodek je pro nás problém. Já jsem věděl, že bude vysoký, ale nečekal jsem, že tak.
0: Rozpočet s druhým nejhlubším schodkem v historii Česka v pondělí vládě předložilo Ministerstvo financí. Slučování dvou mateřských škol plánují v Náměšti nad Oslavou. Předem tak vyhoví legislativě účinné od roku 2029. Ve školkách je totiž málo dětí na to, aby mohly obě zůstat samostatné. Už teď je navíc vede pouze jedna ředitelka. O sloučení mateřských škol budou zastupitelé hlasovat v září.
3: Podle vedení města byly v podstatě jen dvě varianty. Dřívější sloučení školek nebo vyhlášení výběrového řízení na ředitele jedné z nich na dobu 2 let, což podle radnice nemělo smysl. Rodičů, dětí ani zaměstnanců se změna nedotkne. Mateřské školy Husová a Třebíčská měly v uplynulém školním roce dohromady 182 dětí. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: V Maďarsku ode dneška funguje nový úřad, který má získávat zpět majetek údajně rozkradený během 16 let vlády Viktora Orbána. Zřídil ho nový maďarský kabinet. Úřad může sám vyšetřovat i žalovat závažné případy spojené s veřejnými penězi. Prvními kauzami se chce zabývat už na konci měsíce.
4: Nový úřad bude přebírat i rozpracované případy od policie nebo prokuratury. Při prověřování firem může navíc zavést zvláštní dohled, pokud zjistí ohrožení veřejného majetku. V takovém případě pak firma potřebuje souhlas úřadu k důležitým finančním rozhodnutím. Podobně široké pravomoci dosud žádná maďarská instituce neměla. Opoziční Fidesz Viktora Orbána nový úřad přirovnává k někdejší komunistické tajné policii a chce se obrátit na ústavní soud. Tvrdí, že může sloužit k politicky motivovanému stíhání. Vláda Pétera Maďára to ale odmítá. Bára Vránová, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Šestice českých tenistů zvládla v druhém hracím dni své úvodní zápasy na US Open. Postupují vítězové mixu Jakub Menšík a Karolína Muchová. Úspěšně začala i wimbledonská vítězka Linda Nosková. Nejlepší deblistka světa Kateřina Siňáková, stejně jako Marie Bousková a Dalibor Svrčina. Vstup do turnaje v New Yorku čeká dnes další 4 Češky. A přípravné hokejové utkání dnes odehraje jihlavská Dukla. Od 17.30 přivítá v domácí aréně extraligové České Budějovice. Už o půl hodinu dřív začne utkání Pardubice B Třebíč v zimním stadionu v Chrudimi.
1: Počasí.
0: Ve Žďáře nad Sázavou a Košeticích mají 20 stupňů, v Moravských Budějovicích 22. V noci bude spíše jasno a v údolí se přidají mlhy, teploty kolem 10 stupňů. Zítřejší ráno pak bude polojasné a během dne přibude oblačnosti. Přehánky se objeví jen výjimečně, a to spíše na severu kraje během pozdějšího odpoledne či večera. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Mezi Třebíči a Přibyslavicemi je ode dneška zavřená silnice v úseku Třebíč Nová Ves. Opravy 5-kilometrového úseku potrvají do konce listopadu a jsou rozdělené do 2 etap. Dnes cestáři začínají pracovat v úseku Třebíč Sokolí. Auta i cyklisté musí jet po objížďce přes Krahulov a Okříčky.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Je 1. září, tak je první školní den a vy krátce po 15. hodině posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Když rozhlasový začátečník Robert Tamchina poprvé usedl proti Václavu Havlovi s mikrofonem, bylo mu teprve 21 let. V tomto věku začal moderovat hovory v Lánech a ze zkušebního rozhovoru se stalo téměř 8 let pravidelného vysílání. Jaké měl pocity z prvního rozhovoru a co se za 8 let o Václavu Havlovi dozvěděl, i o tom je druhý díl seriálu Svět podle Havla očima tazatelů. A vy ho uslyšíte v našem vysílání za čtvrt hodiny.
6: Dobré odpoledne s Martinem Vašíčkem.

0: zdraví. Existují protizánětlivé potraviny, nebo je to jenom reklama?
1: Víte co, my jsme se učili na medicíně, že zánět je reakce organismus na cizorodé látky. S těmi si organismus poradí díky imunitnímu systému a v přeneseném významu by protizánětlivé potraviny mohly být takové, které podporují imunitní systém. Ovoce, zelenina, prostě potraviny bohaté na vitamíny. Další možnost, která je myšlena tím zánětem, je v souvislosti s aterosklerózou, o které se mluví jako o chronickém zánětu. Ale i tady pomáhá zdravý životní styl v podobě přirozené zdravé stravy. Protizánětlivě by tady mohla fungovat omega-3 mastné kyseliny.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina.

0: zemědělci, kteří se pustili do sklizně brambor. Jaká bude letošní úroda? Odpovíme zítra ráno.
1: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
2: Malá mohyla na kraji pole na Pelhřimovsku připomíná sklárnu, která tam už 130 let nestojí. Památník postavili společnými silami obyvatelé v Josefínské huti. A protože začíná nový školní rok, podíváme se do lavic malotřídky ve Věžnici.
1: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte dobré úterní odpoledne Českého rozhlasu Vysočina, kdy máme taky zároveň první školní den, je totiž 1. září. Dokážete si představit, že by dnes velký mediální dům poslal zpovídat prezidenta republiky 21-letého redaktora? V 90. letech minulého století to ale bylo možné. Rozhlasový zelenáč Robert Tamchina začal s Václavem Havlem natáčet Hovory v Lánech ve svých 21 a nakonec s ním u rozhlasového mikrofonu strávil téměř 8 let. Téma pro druhý díl seriálu Českého rozhlasu Svět podle Havla očima tazatelů.
1: Pane prezidente, když jsem přemýšlel o tom, jak začít náš dnešní rozhovor, který natáčíme ve vašem domečku, jak sám říkáte, na Pražském hradě.
2: Na 8. května 1993 a na první setkání s Havlem si Tamchina pamatuje dodnes. Bylo horké sobotní odpoledne a mladý redaktor přišel do prezidentského domku v saku a kravatě. Napětí nakonec prolomil sám prezident.
3: A jako dneska to vidím, to onikání, když řekl prezident Václav Havel Ladislavu Špačkovi, řeknou mladýmu, ať si sundá sako. Jo. A to tak krásně rozvolnilo tu situaci, protože já jsem si sundal kravatu, sako, hodil jsem to někam na židli a začalo se točit. Ta úplně rozbila atmosféru a taková ta moje strojenost nebo právě ta nervozita a tréma šly stranou.
2: Václavu Havlovi bylo tehdy 56 let a Tamchina občas chodil na rozhovory dokonce ve vojenské uniformě, protože v té době ještě studoval a měl vojenskou katedru.
3: No a jednou mě prezident zaskočil, říkal, jak to, že nestojíte, nejste v aptáku, prostě nejste v pozoru, já jsem vrchní velitel ozbrojených sil. Tak já jsem si myslel, že to je legrace, ale on skutečně mě nechal jako nastoupit s tím, že jsem říkal, pane prezidente, vrchní velitel ozbrojených sil, dovolte mi s vámi učinit Hovory v Lánech. On říkal, ano, dovoluji, že. Tak to potom jsme někam vyhodili, to jsem, škoda, že jsem si to neschoval.
2: Věk ale podle Tamchiny rychle přestal hrát roli. Prezidenta se ptal stejně jako každý jiný novinář, třeba na zprávu o údajném atentátu.
1: Ve čtvrtek večer byla široká veřejnost informována o chystaném atentátu na vaši osobu, pane prezidente. Jak to celé působí vůbec na samotného muže v ohrožení?
4: Já se musím přiznat, že zaprvé jsem se o této věci dozvěděl z televize, což je pěkné, svědčí to o mlčenlivosti naší policie, která zřejmě se domnívá, že jsem mluvka, tak mi o tom nic neřekla.
2: Tamchina sice strávil s prezidentem půl hodiny několikrát za měsíc, takže to bylo ryze profesionální setkání. Přesto se o Havlovi musel dozvědět něco, co posluchači vědět nemohli.
3: A to je vlastně třeba důvod, proč já tak úplně nevěřím těm dokumentům o Václavu Havlovi, protože já myslím, že on jako dramatik a dramaturg velmi vnímal přítomnost novinářů a věděl, jak vystupuje, věděl, co říká, vnímal, kdy je ten mikrofon zapnutý a kdy je vypnutý.
4: Někdo musí říkat nepopulární věci.
2: Tamchina jako člověk rozhlasu a člověk zvuku měl Havla velmi dobře naposlouchaného, takže jeho projev dokáže celkem slušně napodobit.
3: Jednou právě pan prezident říkal, kdyby se mi něco stalo, tak to tam můžete udělat tu čtvrt hodinku, že? To uděláte z toho, když něco načtu a já to nebudu moc, třeba budu mít kašel, tak to pak namluvíte. No.
4: Ano.
2: V zítřejším dílu se zaměříme na velmi výjimečný a také třaskavý rozhovor v Lánech z ledna 1997, který natáčela moderátorka Eva Hůlková jen hodinu po utajené svatbě Václava Havla s Dagmar Veškrnovou. Lubomír Smatana, Český rozhlas.

0: Dobré odpoledne při poslechu Českého rozhlasu Vysočina. Je tady školní rok 2026-2027 a o škole bude i dnešní bejvávalo. Podíváme se totiž do Rybova školního řádu společně s Miroslavem Markem.
1: Bejvávalo.
2: Začíná nový školní rok a v této souvislosti si připomeňme Jakuba Jana Rybu. Já vím, že tohoto autora tak oblíbené Rybovy české mše vánoční máme spojeného hlavně s hudbou. On byl ale i učitelem. Jako pedagog po sobě zanechal takzvaný Rybův školní řád. Řeč je o konci 18. a začátku 19. století. Z 10 nejdůležitějších bodů si dnes ocitujme první várku. Tedy za prvé, nejvyšší policejní nařízení, jakož i disciplinární předpisy jsou vyvěšeny ve škole, všichni žáci je vidí a mohou je čísti. Za druhé, při každém přečinu jsou provinilci školní ustanoveni před celou třídu, která musí povstati, načež je obžalovaný bez prominutí podle svého přečinu potrestán. Za třetí, potrestaný pak musí přítomným školním osobám, dospělým, poděkovati. Za čtvrté, přečiny proti chování trestají se vždy veřejně a podle druhu provinění buď zapsáním žáka na tabuli nebo s trestáním pometlem aneb rákoskou. Tělesné tresty vykonává jen školní pomocník. Tak takhle to bejvávalo za dědečka, pradědka i prababy a pořádným trestům ve škole neunikly ani jejich zlobiví kmotři, když ještě byli malými kluky. Pokračování Rybova školního řádu přineseme zítra.
1: Bejvávalo.

0: signál.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Lado, řekni fór.
1: Mám tady jeden takovej blondětej vtípek, jo. Jdou takhle dvě blondýnky po břehu rybníka, jo. A ta jedna spadne do toho rybníka, utopí se. A ta druhá říká, tyjo, ta je úplně blbá, jak se mohla utopit, když měla lodičky.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina.
1: Dobroty Dáši Kubíkové.
0: Znáte dřín obecný nebo velkoplodý? Pokud ano, tak určitě víte, že jeho drobnější červené plody jsou jedlé a moc dobře chudnají. Dají se také v kuchyni zpracovat a my si dnes povíme, jak z nich vyrobit malé české červené olivy.
2: Malé červené dřínky jsou lokální ovoce, které dozrává na konci léta, v srpnu a v září. Návrhář přírodních zahrad a vlastník jedné z nich, Tomáš Svoboda z Třeště, využije plody dřínky na více způsobů.
3: Dřín obecný, je to náš původní takový stromokeř, roste na pálavě třeba přirozeně a potom někdy srpen, září, ty plody začínají dozrávat, jsou červený, když vlastně spadnou na zem, tak jsou nejsladší, jinak jsou takový trpký, má to chuť něco mezi malinou a třešní, dělají se z toho výborný marmelády, ale dá se z toho dělat i taková česká oliva, musí být nezralý ty plody, aby byly tvrdý, tak se naloží do soli, hodně soli se dá jako hodně roztok, vlastně ze začátku to plave a když to klesne, tak se to vlastně scedí, dá se to do skleníček a zalije se to olejem olivovým. A prostě to má chuť jako olivy, vydrží to dlouho.
2: Základní postup tedy známe. Pozbíráme v rukavicích plody, otrháme z nich stopky a opláchneme je ve vodě. Solný nálev si připravíme tak, že svaříme vodu se solí v poměru na litr vody čtvrt kila soli. Nálev krátce převaříme a počkáme, až vychladne. Do velké sklenice nasypeme dřínky a přelijeme je slaným nálevem. Zavřeme a necháme asi týden nebo dva odležet v pokojové teplotě. Když dřínky klesnou ke dnu, jsou připravené na naložení. Nálev scedíme a dřínky nasypeme do menších čistých skleniček. Můžeme je zalít panenským olivovým olejem jen tak, také si je můžeme ochutit například nasekaným česnekem s bylinkami. Kromě toho, že chutnají jako olivy, mají také vysoký obsah živin, pektiny, minerály nebo vitamin C. Tak si nechte chutnat.
1: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.
0: I když začalo září, tak to neznamená, že skončila zábava. Už tento pátek a sobotu můžete vyrazit na 23. tramský širák. A to tradičně do Hanesova mlýna ve Štokách u Jihlavy, mezi Jihlavou a Havlíčkovým Brodem, přesněji řečeno. Čekají vás tam písničky, táboráky, houbaření, taky degustace vín, můžete se projet na kole, čeká vás taky bohaté občerstvení, soutěže pro děti. No a letos tam vystoupí Tomáš Klus, Robert Křesťan, Druhá tráva, nebo třeba taky Pacifik, Franta Nedvěd, Miroslav Paleček a mnoho dalších. Tak vyrazte letos na tramský širák.

0: Jmenuji se Tomáš Smetana a zvu vás od 1. září na naše pole poblíž Smetanova statku ve Svobodných dvorech u Hradce Králové na samozběr čerstvých brambor a cibule za skvělé ceny. A pro posluchače máme navíc 5% slevu. Stačí zavolat na 777 74 14 74 a říct heslo Chci slevu na samozběr. Kde přesně nás najdete a další informace zjistíte na smetanovstatek.cz, na našem Facebooku nebo na telefonu 777 74 14 74. Přijďte si nasbírat čerstvé brambory a cibuly přímo z pole. Těším se na vás.
1: Řidiči, začal nám školní rok, dávejte na nás pozor.
2: Děti jsou nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu. Myslete na ně.
1: Děkujeme.
3: 16 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Na Vysočině přibylo přes 850 nových bytů. Čtvrtý blok Dukovan se po odstávce vrací k plnému výkonu. Německá policie potvrdila nález výbušného zařízení nedaleko elektrárny u hranic s Polskem. V noci se lokálně vytvoří mlhy, zítra pak čekáme polojasný den s malou možností srážky. Teploty až 26 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor.

0: Více než 850 nových bytů přibylo za první polovinu roku na Vysočině. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Meziročně je to nárůst o necelých 7%. Nejvíce bytů vzniklo v nových rodinných a bytových domech, další pak při přestavbách starších budov.
1: Ještě více ale přibylo nově rozestavěných bytů. Od ledna do června stavbaři zahájili výstavbu domů s více než 950 byty. Ve srovnání s loňskem je to o 61% víc. V celé republice se přitom počet nově zahájených bytů navýšil zhruba o 40%. Magdaléna Machová, Český rozhlas.
0: Čtvrtý blok dukovanské elektrárny je po téměř měsíční odstávce znovu v plném provozu. Energetici její k síti připojili minulý týden. Návrat z odstávky do plného výkonu ale obvykle trvá několik dní. Součástí údržbových prací byla i modernizace systému, které zajišťují dodávky chladící vody. Dukovanská elektrárna teď vyrábí elektřinu ve třech ze čtyř bloků. Třetí blok zůstává mimo provoz až do konce září. Neznámí pachatelé se zřejmě pokusili o sabotáž elektrické rozvodny na východě Německa. Potvrdila to společnost LEAG, která provozuje elektrárnu Jenčewalde u hranic s Polskem. Na místě zasahují pyrotechnici.
2: Policie dementovala původní zprávy serveru Märkische Allgemeine Zeitung, podle kterých elektrickou rozvodnu zasáhlo několik raket zřejmě domácí výroby. Podle mluvčí policie v postupy se výbušné zařízení u elektrické rozvodny nacházelo, ale neexplodovalo. Škody se ovšem dál vyšetřují. Ráno byl podle distributora krátký částečný výpadek proudu. Hnědouhelná elektrárna Jenčewalde je čtvrtá největší v Německu a pokrývá spotřebu několika milionů domácností. K útokům na energetickou infrastrukturu se dřív hlásili levicové skupiny, ale německá vláda chce dnes taky označit Rusko za viníka nedávného dronového útoku na letišti v Lipsku. Z Berlína Tomáš Javlín, Český rozhlas. Sport.
0: Hokejisté Jihlavy dnes v přípravném zápase přivítají v horácké aréně soupeře z Českých Budějovic. Dukla s Motorem se utkali už na začátku srpna. Tehdy Jihlava zvítězila na ledě Budějovic 2-3. Dnešní duel začíná v 17:30. Už o půl hodiny dřív Třebíč rozehraje přátelské utkání na ledě pardubického Bčka. Počasí. V Jihlavě a Vatíně teď naměříte 21 stupňů, v Košiticích 22. V noci bude spíše jasno a v údolí se přidají mlhy, teploty kolem 10 stupňů. Zítřejší ráno pak bude polojasné a během dne přibude oblačnosti. Přehánky se objeví jen výjimečně a to spíše na severu kraje. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Dávejte pozor, v Třebíči na Masarykově náměstí srazila se tam motorka s autem.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Taky bychom to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: My jsme opět připraveni, já doufám, že i vy postaknout si hodinu zajímavého povídání, vzpomínek a taky humorných ukázek, ty tu dominují a hrají prim. Jako host je tu dnes Jan Přeučil. Honzo, dobrý den.
3: Dobrý den, Patriku, dámy a pánové, vážení přátelé, moc vás všichni zdravím a svůj oblíbený klobouk před vámi všemi hluboce smekám.
2: Ano.
3: Máme dneska 1. září a věřím spolu s Patrikem, že dnešní humoriáda přispěje k dobré atmosféře budoucích podzimních dnů.
1: Humoriáda.

0: Do Výšin, k hercům, k ukázkám, k humoriádě. Vybíráme tedy ukázku číslo 1. Vybíraj, Jan Přeučil.
1: Dámy a pánové, vybírám scénku, kde vystupuje můj ohromný kolega, veliký gentleman humoru Jiří Krampol. A scénka se jmenuje Jak naše rodina blbla.
2: Jak naše rodina blbla. Naše rodina má v okolí pověst dobrou až vzornou. Matka je funkcionářkou Červeného kříže, děd pamětníkem Červené sedmi. Babička si zvrtla kotník v rámci akce Z, otec pak drží primát ve sběru lipového květu a kopřiv. Také soutěž o nejlepší výzdobu k Mezinárodnímu dni studentstva jsme suverénně vyhráli dík sestřině nápadu. Obarvili jsme trpaslíka Ludvu ze skalky na černo a dali mu do ruky vypůjčené tuzexové bony. Bony sice do rána zmizely, ale černá barva vydržela přes týden. Pak vybledla, ale to se nakonec hodilo, protože v tu dobu bylo nutno přitesat trpaslíka do podoby Alojse Jiráska, neboť se blížil měsíc knihy. Tyto a jiné akce, například národní tanečky provozované jakoby bez děky pod okny předsedy uličního výboru, nám nakonec zajistili klidný a spokojený život v nadměrném bytě, takže se nemusíme stěhovat do vlhké mansardy za rohem. Byli jsme se na ní podívat a radost měl pouze vedký dědeček Ambroš, který se těšil, že v plísni na zdech bude pěstovat antibiotika. Ale toho jsme uspokojili tím, že mu v nadměrném bytě poléváme jednu stěnu. Nepříjemné je pouze to, že nás dědeček nutí, abychom denně ochutnávali, jak je jeho penicilin dobrý. I mně se v nadměrném bytě líbilo. V nevyužité spíži jsem se potají naučil tlouci bigbeatový rytmus na tvrdý chléb, který se mi podařilo zatajit před věčně hladovým strýcem Balounem. Díky tomu jsem se stal členem populárního beatu Joe Pimpase a účinkoval občas i legálně na koncertech pořádaných vždy v některém pražském divadle jako finanční injekce tomuto stánku kultury, když předtím mu hry ze současnosti dokonale pustili žilou. Bohužel tato moje činnost zůstala utajena. Následujícího sobotního odpoledne krupobytí znemožnilo kolektivní boj naší ulice proti Mnišce, ačkoliv jsme byli dobře připraveni z agitačního střediska páteční přednáškou Mniška vrah. Přednášku připravil bývalý majitel parního mandlu Kalous, který by rád viděl synka skrze Mnišku na famu. Ale to je jeho věc. My chorovody pod okny, on přednášky o hmyzu. Horší bylo, že uliční výbor nezajistil na odpoledne náhradní program. Lidé z ulice byli v důsledku toho dezorientováni a nepodchyceni žádnou organizovanou činností, bloumali a lajdačili, ba někteří dokonce propadli intelektualismu a četli v knihách.
0: Jak naše rodina blbla, my jsme taky kdysi blbli i s Jiřím Krampolem, protože byl součástí humoriády a moc rádi.
1: No ten tady byl velice často, Jirka, to já vím. No.
0: Ano, i na výjezdech, humoriád na cestách.
1: Ano, ano. A on měl ohromný smysl pro humor a já vím, my jsme byli velký kamarádi. No, no. A on si velice rád vzpomíná na takovou moji historiku, jestli můžu říct, kdy já jsem točil jednu pohádku v televizi, to jsem Jirkovi říkal, a hrál jsem tam takovýho grázla, jo, s velikým kostýmem a dlouhým ocasem. A přišel režisér a hlavní garderoby Jirka říkal, pane Přeučile, my ten kostým toho grázla s tím ocasem tady nedáme dohromady na Kavčích horách, ale na Václavském náměstí je jedna veliký ateliér, tak tam to ušijeme. bylo určený datum, přišel jsem tam, v předsíni bylo 20 stoliček pro slečny a dámy, vešel jsem do ateliéru a probíhal takovýhle dialog. První garderobírka říkal, pane Přeučile, pojďte se mi, já vám přidržím ocas, Mařenko, podrž panu Přeučilovi ocas, výborně, a já vám na něj našiju takový plátky, aby to bylo zajímavý. Takhle jsem chodil.
0: To byl pohádkový kostým.
1: Ještě raz, ano. A po chvilce říkal, pane Přeučile, pojďte sem, Mařenko, přidrž ocas panu Přeučilovi, já ho pospreju, ať to vypadá zajímavě. A takhle ta zkouška probíhala, když to skončilo, tak jsem říkal, dámy, já vám moc krát děkuju, paní režisérka bude mít radost. Garderobiérky říkali, určitě se to bude strašně líbit a ta postava v té televizní pohádkové inscenaci toho padoucha s tím ocasem bude zajímavá. Vešel jsem do té předsíně, kde bylo 15 krásných, sympatických dívek, který čekali na zkoušku. Říkal jsem, dámy a slečny, já vás moc zdravím. Odcházel jsem a za mnou se ozvalo. Ha, gentleman, prach obyčejný prase.
3: Humoriáda.
1: To je příhoda, kterou miloval Jirka.
0: To je, jak rád by ji slyšel. Tak teď třeba i tam nahoře. A kdo ví, třeba vy byste zase rádi slyšeli jeho vyprávění, jeho část té povídky, abychom to dokončili, jak naše rodina blbla. Hlasujte, vytvářejte SMSky s heslem Humor mezera A a posílejte na číslo 90 011 04. Pakliže byste raději, ale Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Dvořákem z Televariety a povídání o kouzelnicích, tak budete hlasovat Humor mezera B SMSkou. A nebo nám své rozhodnutí zavolejte pomocí telefonní linky, která míří sem do studia 731 800 900. Tak jednoduché to je a je to jenom na vás. Vy si vybíráte, vy rozhodujete a to je pořad, který dobře znáte.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Zopakuje nabídku, kterou jsme vám dali. Jiřího Krampola vybral Jan Přeučil, já proti nasadil Jiřinu Bohdalovou a Vladimíra Dvořáka. Vy si ale vybíráte, hlasy věnujete přes telefonní linku, tedy zejména tu mířící do studia 731 800 900. Kdo pak tam je? Dobrý den.
3: Dobrý den, Martin Zaněcka.
2: Dobrý den, Martine.
4: Dobrý den.
2: Co vybíráte?
3: No, prosím bych paní Jiřinku.
2: Ano. Dobře, tak děkujeme za to. Mějte se pěkně a přesouváme se za dalším, kdo se dovolal, kdo pak to je.
5: Dobrý den, já vás zdravím, Patriku, tady Jenda Orlický hory.
2: Dobře.
5: Zdravím i pana Jana Křtitele, Karla Boroměstského Přeučila.
4: Děkuji pěkně.
5: Hlasoval bych, já jsem teďko tady s Lačkou ještě, od Zlatého potoka,
2: ano.
5: A dáváme hlas Krampolovi.
2: Ano.
5: A na zahradě u Kinských to byla extra třída.
2: Ano, vzpomínka tedy na setkání ještě v sobotu oslavy 10 let pochoutkového roku. I nám se to líbilo, určitě se k tomu ještě ve vysílání vrátíme. Tak díky moc, že jste přišel a že jste dnes zavolal. Mějte se hezky.
5: Jo, a pan Přeučil má Smrt sedla, nejlepší film.
4: Tak to mě...
5: Kromě těch Gaunerů, co hrál.
4: Ano, to mě velice těší, děkuji.
2: Děkujeme, ať se daří, mějte se. A ještě jeden hlas od koho a komu?
6: My vás podhůří Orlických hory ještě jedno, prosím si pokračování.
2: Prosíte pokračování, dobře, přičteme ještě SMSky, ať na ně nezapomeneme, jak stav vypadá tam, protože i ty rozhodují a nakonec je to pokračování. Součet hlasů je vítězstvím Jiřího Krampola, jak naše rodina blbla.
7: Předseda uličního výboru ovšem za hálce nepropadl. Využil volné chvilky a polnicí povolal otce, aby projednali můj případ. Otec nevěda, co se děje, nesl pro každý případ sebou v podpaží kašírovaný ročník nové mysli a vyšel do krup. Předseda začal jednání oklikou. Jak trávíš odpoledne, spoluobčane, zeptal se neutrálním tónem. Ale laskám se svým klenotem, pravil otec podlézavě a vyhodil na stůl přinesený trumf, mají v očích výraz uspokojení, že se nedal chytit. Tak, říkáš klenot, občane, utrousil předseda a hmátl po knize. V tom se otci zatmělo před očima, neboť ke svému zděšení poznal, že místo atrapy doporučeného tisku sebral ve zmatku pornografické album strýce Balouna, z něhož se nyní na předsedu vyzývavě zubilo několik nevěstek. Předseda štítivě odsunul nabízený klenot na kraj stolu a pronesl: Jablko nepadlo daleko od stromu. Už se nedivím, že váš syn propadl Big Beatu. Nabídl tatínkovi židli a předložil mu plánek našeho nadměrného bytu. Když se v něm otec pomocí kompasu zorientoval, vystrašila ho tlustá červená čára, táhnoucí se šikmo přes velký pokoj. Na chvíli otec zakolísal, ale pak se vzchopil k poslednímu boji. Máme některé chyby, vím, řekl, neboť si uvědomil, že jsme poslední dobou zanedbávali pokrokové tanečky pod předsedovými okny a nasadil kozáčka, aby zachránil, co se ještě dá. nezachránil nic. Nezvládl náročnou figuru v podřepu a protočil pod patkem díru v perském koberci. Poté se rozloučil bez naději. Lidé z ulice si nás přestali všímat. Rodina mě začala nazývat černou ovcí, strýc Balon mě pojmenoval nemravným ničemou. Sestra se sice snažila napravit reputaci rodiny tím, že o mě vyvěsila u kupce výstražnou nástěnku, ale rozklad rodiny tím neoddálila. Matka docházela na brigády nepravidelně, také otec z trestu hodně zaostával ve sběru kopřiv. Strýc Balon po ztrátě alba seschl a ani zvonokosy mu nevrátili dřívější rozmar. Dokonce i děd na besedě důchodců odepřel pamatovat se na červenou sedmu. Já však nedám rodině zahynout. Oni se k plnění svých občanských povinností zase vrátí. V nejbližších dnech jim totiž oznámím datum svého sňatku s předsedovou dcerou, kterou jsem omámil Big Beatovým rytmem.
0: Humoriáda.
2: Big Beatový rytmus.
4: Ano.
2: Na jaký rytmus nebo muziku tančil Honza Přeučil ve své mládí, když s tancem a dívkami začínal? No, no, na co to bylo?
4: Tančili jsme a i v určitých inscenacích divadle na Zábradlí
2: taky
4: tam byly takový určitý prvky. Já jsem to měl velice rád. No, to bylo
2: do tanečních jste chodil?
4: Jo, chodil jsem do tanečních. No, no. Do metra v Praze. Jako, jo, to bylo.
2: A i za taneční, nebo jenom do tanečních? Vyhýbal jste se některým hodinám třeba, že byste utekl dřív, nebo ne?
4: Ne, ne, ne, ne. Ne.
2: Někteří to tak měli.
4: Já to beru umět tancovat jako různý charaktery tanců, jako součást herecký profese, jo, samozřejmě.
2: Takže tak už tehdy jste to takhle bral?
4: No, takhle. My jsme měli ohromnou výhodu, že vedle Činohry divadla na Zábradlí byla i pantomima Ladislava Fialky, pohybová, špičková soubor evropského formátu, který ovlivňoval tu činnou tím pohybem, jo. To bylo bezvadný, jo, to bylo výborný, no.
2: Na jaký tanec si vzpomenete významný, tedy který jste na jevišti dělal? Nebo nějakou pohybovou zvláštní aktivitu, kromě toho, že herec hraje, prostě přijde, sedí, něco běhá, ale že byste něco tak jako pohybově zvláštního vytvářel? Bylo něco takového úplně ujetého?
4: No, byla inscenace, která se jmenovala Architekt a císař asyrský.
2: Ano.
4: O dvou hercích, toho druhého kolegu hrál Olda Vlach a byla na principu Juda. A tam byla jako spousta různých prostě pohybových aktivit, mimo jiné i malinkých tanečků a tak dále, takže to bylo velice zajímavý. Velice úspěšná inscenace, no.
2: Divadla na Zábradlí.
4: Ano.
2: Říká Jan Přeučil, vybral ukázku, vy jste v ní pokračovali, tím jsme vyčerpali pro dnešek Jiřího Krampola. Co vybereme dál, dozvíte se za malou chvíli, teď je tu opět čas pro písničku. A vy stále posloucháte Humoriádu dnes s Janem Přeučilem.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Je tu humoriáda. Jan Přeučil, Patrik Rozehnal a ten teď žádá právě Jana Přeučila, aby vybral další ukázku. Střídá se o to s vámi posluchači.
2: Co ano, děkuji, Patriku. Vybírám, dámy a pánové, další ukázku, v které vystoupí Karolina Slunečková ve scénce, která se jmenuje Otopení a koupelně.
3: V parku je touhle dobou tak tichoučko, jen ti ptáčkové pějí. To je nádhera. Promiňte, vy ráčíte být taky po zážitku? Oh. Kdybych já se mohl takhle vyplakat.
4: A kdo vám brání?
3: Já. Neumím to. Ten obličej, ten by mi tedy jakž tak ještě šel, ale to ano, ale slzy netečou.
4: To vám musí být opravdu těžko. Já bych to tak na sucho snad ani nepřežila. Já kolikrát pro nic za nic jen tak si pobrečím a hned to zase všechno přejde.
3: Ale s dovolením, když tedy pro nic za nic, tak co vás vlastně přejde?
4: No ta chuť si pobrečet.
3: Aha.
4: No.
3: A teď jste brečela taky bez důvodu, tedy bez zážitku?
4: Ne, se zážitkem.
3: Aha, máte ho moc ráda?
4: To snad ani ne, jenže víte, oni mi vždycky všichni touhle dobou utíkají.
3: Ne.
4: Ano, přijde podzim a všichni jsou pryč.
3: A už máte někoho dalšího?
4: Zatím ne, jestli ne? To ovšem nejste vy, protože člověk nikdy neví, že jo?
3: No, při tom bych raději nemluvme, ano? A jak si tady vysvětlujete, že utíkají právě na podzim?
4: No tak, já nemám ústřední topení, víte?
3: A s dovolením, co tady máte, krom nepopiratelného osobního kouzla?
4: Děkuji, no tak mám dva pokoje a kuchyň a babičku ve starém domě. A kamna. Nikdo nechce v těch kamnech topit.
3: Ani babička?
4: No tak babička by chtěla, ale nesmí, protože už je dětinská. Kupuje sirky do foroty, prej co kdyby hořelo. Tak vidíte.
3: No to vidím. Takže máte kamna, babičku a sirky do foroty.
4: Jo, kdyby hořelo. No a nikdo nechce topit. Jaro a léto, to je nám vždycky jako v hnízdečku. Ale když přijde podzim a musí se zatopit, seberou se a jsou pryč. Všichni.
3: Ne.
4: Jeden jako druhý.
3: Tady promiňte, to já bych neotek, kdybych vás vroucně miloval. Já si na vás vážím toho jednak osobního kouzla a potom té nezávislosti na teplárně.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Karolina Slunečková, hlavní postava této scénky. Potkali jste se, Honzo? Pracovali jste spolu? Točili jste někdy něco
2: spolu? My jsme spolu něco, pár filmů točili, takže tam jsem jí poznal. Jako no.
1: A jak si ji pamatujete tedy?
2: Jo, velice příjemná profesionálka. Velice zajímavá dáma.
1: Tady jde svým způsobem trochu o rande, muži, ženy a tak, hraje tam roli topení. Kde vy jste si dal první rande s nějakou dívkou?
2: Mně se líbila velmi jedna z filmů, jedna herečka, pak to byla lékařka Heda Škrlantová, jestli vám to něco říká. Jo?
1: To jméno znám.
2: No. A ona, to jsme točili tenkrát film Valčík pro milion.
1: Ano.
2: Já tam jsem byl do ní zakoukaný, jo? Ta byla velice krásná, příjemná dáma. A ta mě taky měla velice ráda. Vím, že když jsem byl na vojně, dokonce autostopem se přijela za mnou podívat do České Budějovice, kde jsem já vojákoval v 60. letech. No.
1: To muselo být, teď vám nahlásím. Máte na vrátnici návštěvu, Přeučil. To slyším, tak nějak ne?
2: Jo. Ježiš, to bylo na té vojně, to bylo do České Budějovice. Tam byl chlapík, major se jmenoval porubský nebo tak, a ten měl takový slovník zvláštní, furt říkal roto, kurvasta. A mně se tohle tak strašně zalíbilo, že když jsme studovali Krále Ubu, tak režisér Jan Grossman říkal, helejte, budete hrát Honzo proti hráče Honzovi Libíčkovi a můžete použít tyhle záležitosti a pomstít se armádě. Roto, kurvasta.
1: Jan Přeučil, náš dnešní host, jsem rád, že dorazil, že i vy posloucháte a teď vybíráte. Tak pozor, Karolína Slunečková je ve hře jako hlavní postava téhleté ukázky, která dozněla před chvílí o topení a koupelně, a nebo námitka Němcová může vyprávět trochu o manželství s Otakarem Vávrou, když byla hostem u Karla Šípa ve Všechno party. Vybíráte telefonem a SMS-kou. Telefonáty přímo do studia na čísle 731 800 900 bereme my s Honzou Přeučilem a SMSky padají do naší SMS brány, buď do kolonky A nebo B. Humor, mezera A či B, tedy toto heslo posíláte na telefonní číslo 90 01 04 podle toho, co jste si vybrali. Ačko, tedy Karolína Slunečková, Bčko, Jitka Němcová. Která z dam to vyhraje? Je to na vás. Ta třetí dáma vám bude zpívat. Hana Zagorová o tom, že nemá strach.
0: Humoriáda.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: A odkud se k nám připojíte do Humoriády a hlasujete? Ptáme se s Janem Přeučilem. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás z Kopřivnice.
1: Tak my taky, zdravím
3: my
1: do
3: taky,
1: Kopřivnice.
3: Ano.
1: Dobrý den, tak co to bude?
2: Já bych dal tu první.
1: Karolínu Slunečkovou, dobrá, zapisuju, děkuju a jdeme za dalším, kdo tam je?
3: Ano.
4: Ano, příjemné odpoledne. Přeji vám posluchačka Stanislava, vám Patriku a srdečně zdravím pana Přeučila.
3: Děkuji, velice mě těší.
4: Ano, mě taky a chtěla bych si dovolit vám popřát hodně zdraví, úspěchů a ať jste pořád fit. A dovolím si také pozdravit vaši paní Evičku.
3: Ježíš, až jí to sdělím, ta bude mít velikou radost. Jste velice laskavá, děkuji.
4: Taky mějte se moc hezky a Patriku vybírám Bčko, naslyšenou.
1: Ano, ano. Píšu tedy Jitce Němcové bod v této chvíli, kam přibude další.
5: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Přeučili.
3: Dobrý den.
5: Vám Patriku. Ano. A já taky hlasím pro Bčko, pro paní Němcovou.
1: Dobře, děkuju za to. Ještě někdo?
6: Kdo? Halo.
1: Ano, jste to vy.
6: Dobrý den, tady Jarmila z Hradiště a dávám Bčko a zdravím pana Přeučila.
3: Děkuji moc krát.
1: Ať se daří i vám, moc děkujeme. Dobrý den.
7: Míla z Prahy 8 asi u Zabřeže, Patriku. Zdravím pana Přeučila.
3: Děkuji pěkně.
7: Těm pohybovým kreacím, vy jste si zapomněl na to, co jste všechno musel vyvádět ve Viktor Viktoria, že jo, tam to bylo nejen tanec, ale i, no, však asi víte, o čem mluvím.
1: Ano, to byl muzikál v Karlíně, ano, ano.
3: Jo, ano.
7: Ale pan Přeučil se tam nechal dokonce vytáhnout do provazistě. Mm-hmm. Ale to bylo hezký. Děkuju a byl bych pro paní Němcovou.
1: Pro paní Němcovou, dobrá. Děkuju za to hlasování, děkuju vám všem za pomoc a tentokrát se posouváme dál. Karolína Slunečková zůstává na pozicích, kde jsme ji měli a vytahujeme z archivu Jitku Němcovou a vzpomínku na jejího manžela Otakara Vávru. Byla hostem Karla Šípa ve Všechno párty v režii Viktora Polesného. Tak ukázka na vaše přání právě teď.
8: Vaším manželem je slavný filmový režisér Otakar Vávra. Jste spolu už kolik?
9: 32 let.
8: 32 jo. Let. A když jste se brali, tak vám bylo kolik a panu režisérovi bylo kolik?
9: Panu režisérovi bylo 90. No. Ne, pardon.
8: Jste skočila teda.
9: Panu režisérovi Otakaru Vávrovi bylo 63 a mě bylo 23 let. Jsme se nebrali.
8: Aha.
9: My jsme měli svatbu před 5 lety, my jsme novomanžele.
10: Vidíš, mám čas.
9: My jsme novomanžele.
8: Počkejte, tak aby jsme si to srovnali, čili panu režisérovi Vávrovi je dneska kolik?
9: Panu režisérovi Vávrovi je dneska 94, v únoru mu bude 95.
8: No to je úžasný.
9: Je prosím úžasný. Vás úplně zdravej.
8: Ano.
9: To znamená, že pořád žije, že jo?
8: Ano, samozřejmě. Ale... A jestli se nepletu, vy jste byla studentkou FAMU a on byl vaším profesorem. Dá se říct, že vy jste vlastně jako studentka zbalila svého učitele? Tenkrát?
9: No, bylo hrozný vás tady před chvilkou poslouchat. Já nevím, jestli vám
8: bylo to hrozný, jo?
9: Bylo to dost hrozný.
8: Tak to vylepšete trošku.
9: Ale já jsem se s ním seznámila. On mi řekl, že mě s ním uteče 5 let jako voda. A já jsem řekla, co ten dědek kecá teda, jo. Protože... Jakých 5 let jako voda? Když to bylo 3. rok, tak jsem šla tady k panu doktoru Plzákovi a řekla jsem mu, pane doktore, mě je blbě, a on mi řekl, mě ještě hůř. Já jsem pochopila, proč, protože on pracoval v nějaký zařízení psychiatrickém, že? A tam ty doktoři, co léčí ty blázny, hráli nějaký lodě. Oni si udělali plátno, nebo měli mapu, kde bojovali o Japonsko.
8: A do toho jste přišla
9: vy? Do toho jsem přišla já, že mám problém s vávrou.
8: No, ano, ano.
9: A oni mi přišli teda úplně jak blázni, teda ty doktoři. A tak se nedivím, že mu bylo blbě, ale já jsem, mě s ním uteklo 5 let jako voda, to měl pravdu. Mm-hmm. Absolutně.
8: Dobře, a vy jste k tomu nějak dospěla, nebo máte pocit, že od začátku jste byla tak disponovaná, že když tedy nějakého životního partnera, tak tedy staršího, nebo to byla náhoda, nebo s nějakýma mladejma jste měla špatný zkušenosti?
9: Ne, já jsem úplně normální, doufám, že jsem docela v pořádku holka, ale ona s ním byla strašná sranda.
8: Jako v té škole, myslíte?
9: Jako všude. Úplně
8: takže
9: absolutní...
8: Takže veselostí vás.
9: On mě dostal absolutním humorem.
8: Ano.
9: Absolutním humorem. On mě dostal úplně. Tím, že jsem se mohla s ním...
8: Když budete mít žízeň, jenom tak se mám to tady. Jsem pod váma udělal loužičku, jenom takovou, jako kdybyste měla žízeň, vy jste říkala, že tekutiny potřebujete.
9: Jo, to je pravda. Taky, ale on fakt s ním byla velká legrace. Ale musím vám říct, že mě už to fakt nebaví furt o tom takhle mluvit, protože já si myslím, že ty mladý holky si stejně najdou ty starých nebo starší pány. Ty si, to není obrácení.
8: Teďka vám úplně nerozumím, jako...
9: Já vám to vysvětlím, že ta mladá holka si stejně najde toho tady třeba, to já teda, ale to je neštěstí. Ale...
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Jestli dovolíte, Patriku, ano. Já jsem rád, že tady jsme se ve scénce zmiňovali o takovou Báborovi. Já jsem měl tu velikou čest v několika jeho filmech hrát. Byl to opravdu veliký profesionál s velkým P. A vzpomínám si, že Jirka Menzel říkal, že na FAMU nejvíc ho naučil a do tajemství filmování vnesl Otakara Vávra.
1: Takže mu vzdávám mu hold takhle ještě po letech a na dálku tedy tím pádem. No, tak můžeme pokračovat ještě. Třeba se dozvíme tady ta úvaha o tom, že starší pánové si hledají mladé dívky a opačně. Jaký je rozdíl mezi věkově, mezi vámi a Evičkou?
3: 10 let.
1: No. A se Štěpánkou jste na tom byli?
3: Se Štěpánkou asi 15. No.
1: Říká Honza Přeučil, náš dnešní host, a já vám řeknu ještě, jak hlasovat. Tak poslední boj a poslední ukázka. Jitka Němcová je ve hře, buď nám ještě řekne o tom, jak se třeba brali s Otakarem Vávrou, anebo si poslechneme Františka Ringočecha. Je tu ve hře ukázka o objevení textech a vizážistech. Nabízím proti já. Vyberte si 731 800 900 nebo telefonní číslo, které je pro SMSkaře 90 011 04. Pište humor mezera A nebo B a my ty hlasy budeme sčítat.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Kam nás zavedete? Do kterého archivního šuplíku? K Jitce Němcové ještě jednou nebo k Františku Ringo Čechovi? Vybíráte si na telefonním čísle 731 800 900. Hlasujete. Tak pro koho?
2: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy. Zdravím Patrika i pana Přeušila.
3: Děkuji.
2: A já bych hlasoval určitě pro paní režisérku Němcovou.
3: Ano.
2: Díky.
1: My taky.
3: Mějte se moc hezky.
1: 731 800 900, to je náš telefon, který můžete stále ještě použít. Kdo tam je teď? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady ještě jednou Petr Zezdonek, vás oba zdravím. Patriku.
1: Ano.
2: Já bych si moc přál pokračování.
1: Dobře. Tak ano. Jo, tak já už to můžu říct, máte ho mít. Jitka Němcová to vyhrála.
4: Že ta mladá holka si vždycky najde toho starého pána, protože chce být rozmazlovaná, vlastně je v ní něco jako, není dospělá. Mm-hmm. Nevím, jestli, jako může to být i obráceně, že si starší žena najde mladýho kluka, mm-hmm. ale ty ženský jsou na rozdíl od těch chlapů slušný. Oni klidně ty starý chlapy jdou s břichem a zbalejí 15-letou holku. Zatímco ta starší dáma, když má trošku nějaký špek, tak to do toho nejde, protože ví, že to není tak krásný už, jo? Mm-hmm.
3: Že jsou sebekritičtější, ano, ano, myslíte ano, ty ženský. Jsou.
4: Ale musím říct, že já jsem si teda pana profesora Vávru brala před 5 lety. Úplně z prostého důvodu. On, nějaký doktor, mu řekl, že by měl brát aspirin nebo anopirin. A on je poctivý, ukázněný člověk, tak ho bral, něco mu tady to udělalo se žaludkem, odvezli ho do vojenské, já jsem ho odvezla do vojenské nemocnice. A když jsem za ním přišla na jipku, tak se mě nějaký podplukovník Kocourek zeptal, co si přejete? A já jsem říkala, já se jdu zeptat, jak je panu profesoru Vávrovi. Co je vám do toho? Já jsem říkala, no jo, kdo jste? Já jsem říkala, Němcová. Co je vám do toho? Já jsem říkala, já bych to docela věděla, víte, my no, nepodáváme informace vůbec, zapomeňte. Takže já jsem si toho Vávru vzala, aby mě podali nějaký informace. Měli jsme svatbu v Dřeváku, to je v Holešovicích, takovej docela jako jednoduchou. Přišel mu tam za svědka syn od jeho bratra je R. Vávry, Ahmed Máhlat, jestli jste někdo čet, že jo? To byl spisovatel. Ten, vlastně ten jeho synovec byl taky už 80 letý. Já jsem ale šla na ohlášky, na úřad a ta paní, co tam seděla, se mě zeptala, ona mě dala vyplnit tu snoubeneckou listinu takovou a říkala, tak paní Němcová, váš snoubenec... Aha, váš... Takže jinak. Vaše tchýně... Ne, váš tchán se narodil 1850. Vaše tchýně se narodila 1870. To je, co jsem říkala. Ona šla otevřít v okno. Pak říkala... A víte ale, že váš manžel se narodil 1911 a váš tatínek je mladší než váš snoubenec. A já jsem říkala, já to všechno vím, no. A vy si ho chcete vzít? A říkala, jo, jako. Tak jsme to tady vyplnili. A ona říkala, můžete mi ukázat, tady nemáte vyplněno na mapě, kde se narodil teda váš tchán z vaší tchýní. Přišel šla nějakou mapu. A já jsem říkala, ale vy nemáte mapu Rakouska-Uherska. Já vám to nemůžu ukázat. A ta paní to nemohla vydržet, ona vstala, otevřela okno a pak se na mě podívala a říkala, a ví o tom vaše maminka?
3: Já jsem říkala, vám to chtěla rozmluvit ještě, ne?
4: Maminka to ví a taky je mladší než váš snoubenec, řekla a pak se zeptala tak slušně, a jak se budou jmenovat vaše děti? A já jsem říkala, no, budu se má po Vávrovi. Vávra, ale já se nechávám jméno jako Němcová režisérka Němcová, já to nebudu měnit. A ona řekla, tak dobře, tak vám přeji hodně štěstí, ona tam sedí do dneška.
0: Humoriáda.
1: Děkujeme kolegyni Jitce Němcové. Děkuju pro dnešek Honzovi Přeučilovi.
5: Já také děkuji. Dámy a pánové, přeji vám všechno nejlepší a byl bych velice rád, abyste se řídili jednou krásnou myšlenkou, kterou řeknu na

0: krásná!
1: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Vláda schválila snížení podpory pro nezaměstnané. Zahraničních turistů na Javořicku výrazně přibylo. Městský soud v Praze zprostil SPD viny v kauze předvolebních plakátů. V noci se lokálně vytvoří mlhy, zítra pak čekáme polojasný den s malou možností srážky. Teploty až 26 stupňů. Zprávy a Tomáš Kolátor, dobrý den. Podpora v nezaměstnanosti by mohla klesnout, schválila to vláda. Podle návrhu by měla v prvních dvou měsících klesnout z 80% dosavadního výdělku na 65%. Maximálně by pak lidé dosáhli na 60% průměrné mzdy, místo stávajících 80%. Podle rezortu je teď pracovní trh stabilizovaný a vyšší podpora v nezaměstnanosti není potřeba. Výši dávek upravil předchozí kabinet Petra Fialy z ODS. Změny začaly platit od letošního ledna. Navrhovaný návrat k předchozímu modelu kritizuje opozice, odbory, zaměstnavatelé i experti. Počet zahraničních návštěvníků destinace pod Javořicí meziročně

0: ročně stoupl skoro o třetinu. Od ledna do června jich tam přenocovalo přes 5 000. Celkem strávili v Telči, Třešti, Počátkách a okolí více než 10 500 nocí. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu.
1: Do regionu pod Javořicí mířili nejčastěji turisté ze Slovenska. Těch přijelo skoro 1 300. Z Německa dorazila necelá 1 000 návštěvníků. Je to o 47% více než v minulém roce. Třetím nejsilnějším trhem bylo Polsko, odkud přijelo kolem 400 turistů. Magdaléna Machová, Český rozhlas.
0: Odvolací soud zprostil hnutí SPD viny v kauze předvolebních plakátů. Podle rozsudku nešlo o podněcování k nenávisti. Jeden z plakátů hnutí před krajskými a senátními volbami v roce 2024 zobrazoval například muže tmavé pleti se zakrváceným nožem a s textem Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu. Původně obvodní soud pro Prahu 1 hnutí uložil 3 000 000 trest.
2: Soudkyně Monika Křikavová řekla, že forma byla provokativní, zjednodušující a na hraně dobrého vkusu. To ale neznamená trestnost.
3: Demokratický právní řád musí být dostatečně sebevědomý, aby snesl i politické projevy, které jsou přehnané.
2: Obhájce hnutí SPD Adam Batuna rozsudek uvítal.
4: Myslím, že si demokracie tady získá to potvrzení, že stále tady u nás trvá, že je tady možná pluralita názorů.
2: Státní zástupce Ondřej Šťastný s rozsudkem nesouhlasí a zvažuje dovolání k Nejvyššímu soudu. Obžalobě čelí i šéf hnutí a předseda sněmovny Tomio Okamura. Stíhání je ale přerušené, protože poslanci ho odmítli vydat. Dnešní rozsudek podle něj předznamenává ukončení jeho trestního stíhání. Jakub Vik, Český rozhlas.
0: Rusko a Írán chtějí navzdory současným válkám udržovat vzájemné vojenské a obchodní vztahy. Po schůzce se svým íránským protějškem Masoudem Pezeškianem to prohlásil ruský prezident Vladimir Putin. Pezeškian pak po schůzce poděkoval Rusku za jeho podporu. Oba státníci se setkali v kyrgyzském Biškenu na okraji summitu Šanghajské organizace pro spolupráci.
5: Sport.
0: 4 Češky dnes čeká debut na tenisovém US Open. Na turnaji se poprvé představí Nikola Bartuňková, Darja Vidmanová, Lucie Havlíčková a Gabriela Knudsonová. Ta nastoupí každou chvílí proti Němce Lisové. Havlíčková se střetne s Maďarkou Bondarovou. Vidmanová bude hrát proti Španělce Bousazové Manejrové a jako poslední nastoupí Bartuňková proti Egypťance Šerifové. 19-letá Tereza Valentová se z turnaje odhlásila.
5: Počasí.
0: Peleřimově mají 20 stupňů, ve Vatíně 21. V noci bude spíše jasno a v údolích se přidají mlhy. Teploty kolem 10 stupňů. Zítřejší ráno pak bude polojasné a během dne přibude oblačnosti. Přehánky se objeví jen výjimečně, a to spíše na severu kraje během pozdějšího odpoledne či večera. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Pokud jedete z Telče na Vanůvek, tak opatrně, stala se tam havárie cyklisty. A neprojedete taky mezi Třebelovicemi a Jemnicí na Třebícku. Kousek od odbočky na Mladoňovice havarovalo nákladní vozidlo a na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Místu se proto vyhněte.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
7: Krátce po 17. hodině začíná ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina úterní den v kraji. Ve Vepřové na Žďársku nemířili na první školní den do lavic jen děti, ale taky rodiče. Škola pro ně každoročně přichystala slavnostní zahájení i s občerstvením. Na místě byla i naše redaktorka a jak to vypadalo, uslyšíte už za chvíli v reportáži. No a dovedete si představit, že byste byli hned první den školní po škole, tak školáci v Novém Městě na Moravě, ano, a to v rámci akce Po škole rovnou za panem Kulturákem. Na akci nás za malou chvíli vezme i náš regionální stopař.
6: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den na Vysočině? Stručně, jasně, přehledně.
1: Řidiči od dnešního dne znovu projedou Brtnicí. Hlavní tah mezi Jihlavou a Třebíčí byl několik měsíců uzavřený kvůli stavbě napojení budoucího obchvatu. Ten má v budoucnu odvést dopravu z centra Brtnice a sloužit také jako trasa pro přepravu těžkých nákladů do Dukovan. V následujících týdnech můžou provoz dál omezit stavební práce na novém mostě. Po více než roce oprav dnes znovu otevírá bazén Evžena Rošického v Jihlavě. Při rekonstrukci stavbaři například vyměnili obě bazénové vany, které jsou nově nerezové, nebo kompletně opravili sprchy. Práce vyšly na 88 milionů korun, pokračuje mluvčí magistrátu Radovan Daněk.
2: Se muselo udělat nové železobetonové podloží, aby se zlepšila statika. Museli se sanovat veškeré ty opěrné sloupy, taky sloupy uprostřed bazénu.
1: Města už nesmí předvolební reklamu ve svých zpravodajích zveřejňovat zadarmo. Nařizují jim to změny volebních pravidel. Jak reagovaly radnice na Vysočině a nakolik nacenili politickou reklamu, zjišťoval Daniel Zach, který k tématu doplní informace před 6:15. Více než 850 nových bytů přibylo za první polovinu roku na Vysočině. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Meziročně je to nárůst o necelých 7%. Nejvíc bytů vzniklo v nových rodinných a bytových domech. Další pak při přestavbách starších budov. Cyklostezka v Havlíčkobrodském Perknově je ode dneška uzavřená. Dělníci tam zahájili další etapu oprav. Úsek by měl být neprůjezdný do konce října. A na závěr malá regionální statistika k začátku školního roku. Policisté na Vysočině ke konci léta zkontrolovali skoro 2,5 tisíce aut. Posílené hlídky na silnicích od pátku do pondělí odhalily víc než 460 přestupků. Do lavic pak dnes po prázdninách usedlo skoro 49 tisíc dětí. Jak první školní den vypadal ve Vepřové na Žďársku, uslyšíte v reportáži po skončení přehledu. Posloucháte Den v kraji na Českém rozhlasu Vysočina. Od mikrofonu vás zdraví Tomáš Kolář.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: vysílání Českého rozhlasu Vysočina posloucháte Den v kraji a teď jsme vám taky dohráli Karla Zicha. Dnes je 1. září, první školní den a žákům tak základních i středních škol v Česku začal nový školní rok. Do lavic se dnes vrátili po 2měsíčních letních prázdninách. Například malotřídku ve Vepřové na Žďársku navštěvuje dohromady 15 dětí od 1. do 5. třídy. Do lavic se tak v první školní den vejdou i se svými rodiči.
1: Návrat dětí do škol ohlašuje po celé obci i místní rozhlas, který ráno přehrává písničky z pohádek. Do lavic ve škole tady ve Vepřové usedlo celkem 15 dětí. Všichni si přitom přivedli i své rodiče.
2: Já nechám rodiče tady spát. A my půjdeme s dětma, protože jsou zvědaví, jak to tady upadá v vedlejší třídě.
1: Zatímco rodiče probírají v jedné z místností střídní učitelkou veškeré organizační věci k nadcházejícímu školnímu roku, děti si vypráví zážitky z letních prázdnin.
3: Jsme byli v Norimberku se dívat na delfíny. Bylo to moc hezký, cákali na nás ploutví.
4: My jsme byli v Rakousku a na Slovensku.
5: Jsme jeli do Chorvatska.
1: Popisují své léto Veronika, Elena a Amálie. Současně připouští, že do školy se sice těšili, ne ale zrovna na učení.
6: Já trošku.
7: Já se těším na kamarády.
8: Na kamarády a na učení ne.
1: V tuto chvíli je v malotřídce ale víc rodičů než dětí. Většina z nich si totiž na první školní den přivedla oba. Paní Marie právě možnost strávit začátek školního roku s dětmi oceňuje.
9: Jsem ráda, že tady vytváříme nějakou komunitu lidí, která zase, že ty děti naše to okoukají a pak prostě do budoucna zase tady budou držet spolu, tak to si myslím, že je velký plus jako toho.
1: Máte děti ve které třídě?
9: Ve druhé.
1: Takže po druhé jste tady.
9: A ještě nás to pak dvakrát čeká, protože ještě dvě máme. Takže.
1: Rodinné zahájení školního roku je ve Vepřové tradice i podle třídní učitelky Jitky Neterdové.
10: Kdo třeba nemůže přijít s rodičem, tak si bere sebou tetu, strejdu, babičku, prostě někoho z rodiny, aby na ten první školní den nebyl sám. A na úvod vlastně přivítá paní ředitelka, pan starosta, který dětem rozdá pamětní list a upomínkový předmět. A potom se všichni společně přesouváme do vedlejší třídy, kde je nachystáno občerstvení.
1: Volnější budou mít ty děti ve Vepřové i zbytek týdne. První dny bývají obvykle poznávací.
10: Ty děti už se znají, ale spíš si třeba jakoby říkají nějaké novinky z prázdnina a podobně.
1: Vysvětluje Jitka Neterdová s tím, že naplno se začnou učivu věnovat po víkendu. Z Vepřové Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
11: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Dívám se, dívám a ty spíš, matně se leskne malý kříž, stoupá a klesá tvoje hruď.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina. V Novém Městě na Moravě je pro děti 1. září nejen prvním školním dnem, ale taky je to první den, kdy jsou žáci rovnou po škole. Možná jste teď trošku se vyděsili, ale není se čeho bát. Jedná se totiž o odpoledne plné sportovních aktivit a hudby pro školáky. Na tuto akci se jel podívat i náš regionální stopař Adéla Zachová, se kterou jsme teď ve spojení. Adélo, co všechno je pro děti po škole připravené?
1: Dobrý podvečer. Tady před sportovní halou už od 15:30 odpoledne doslova řádí děti, ať už prvostupňové nebo školkové s rodiči i prarodiči. A pro děti tady je přichystané venkovní pódium, kde hrají DJové nejrůznější písničky, děti tady tančí. Otevřená je také i sportovní hala, a to až do 18 hodin, kde si školáci můžou zahrát fotbal nebo florbal. A samozřejmě taky nechybí občerstvení, jako popcorn, nebo tu najdete cupcake, kterých je tu opravdu hodně, protože děti si s rodiči mohou ty cupcakey i sami ozdobit. No a takhle tedy zhruba vypadá to odpoledne závěrečné zastávky letní série. Pan Kulturák jede k vám.
0: No a mohla bys nám tuto letní sérii ještě více představit?
1: Ano, určitě. Takovou tou hlavní postavou celé série je právě pan Kulturák, a toho vymysleli v kulturním domě v Novém Městě na Moravě, a má to být takový kamarád, který vám bude představovat jednotlivé kulturní akce v rámci už zmíněného letního programu. Pan Kulturák jede k vám a tahle postavička ukazuje, co všechno vlastně můžete navštívit v Novém Městě, ať už se jedná o koncerty pod širým nebem nebo třeba hrané prohádky pro děti, častokrát i na velmi tradičních místech. No a zároveň kulturní dům spolupracuje s místními sportovními nebo i volnočasovými kluby, jako třeba SFK Vrchovina nebo Orel Nové Město na Moravě, kteří mimo jiné pomáhali pořádat právě i tuhle akci. A já jsem teď mluvila teda o té letní sérii, která dnešním dnem končí, ale na podzim chystá kulturní dům pořádnou porci dalších kulturních akcí, takže určitě je na co se těšit.
0: Z Nového Města na Moravě z akce po škole rovnou za panem Kulturákem se nám přihlásil náš regionální stopař Adéla Zachová. Děkujeme za to a naslyšenou.
1: Děkuju, hezký podvečer.
2: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina, máme krátce po půl šesté. V čem je největší přínos týdne duševního zdraví? Tak právě o tom dopoledne mluvila Hela Dvořáková s Martinem Šťastným, vedoucím odboru klinické psychologie a psychiatrické rehabilitace psychiatrické nemocnice Jihlava.
1: Tak je to opravdu akce, která probíhá mnoho let. Já myslím, že od začátku 90. let, možná i předtím, nevím, nějakým způsobem. A to, vždycky to bylo potřeba prostě nějakým způsobem dát najevo, že existuje duševní zdraví, že to je problém nějaký, nebo že to je vlastně téma, které je potřeba nějakým způsobem uchopovat, což si myslím, že v posledních letech jako se to dost propisuje do třeba politické nějaké jako agendy, jako to je samozřejmě v pořádku. Nicméně je to opravdu jako věc, která je tak široká a těžko uchopitelná, že je potřeba, aby každý skutečně si k tomu našel nějakou vlastní cestu, a tyhle akce k tomu, myslím, opravdu pomáhají.
2: To znamená, že přístup k duševnímu zdraví je v posledních letech otevřenější, než byl před nějakými 10, možná 20 let.
1: Myslím, že ano, já sám jsem kompetentní asi k tomu to posoudit, protože já na psychiatrii pracuji od roku 94. Prošlo je hodně dlouho, takže jako opravdu si myslím, že se to změnilo. Jo. Že ten přístup je takový otevřenější a hlavně to vidíme u mladé generace.
0: Tereza Břesková z Borů u Velkého Meziříčí vybojovala juniorský titul mistryně světa v silovém trojboji a vytvořila taky nový světový rekord. A bude hostem zítřejšího dobrého dopoledne, den po návratu z Jihoafrické republiky. Do studia Českého rozhlasu Vysočina tak dorazí prakticky rovnou z letiště a poslechnout rozhovor si s ním můžete hned po 11. dopoledne.
3: Den v kraji.

0: Dobrý podvečer, při poslechu Českého rozhlasu Vysočina posloucháte úterní den v kraji. Možná jste si toho všimli na plakátech v ulicích a taky na letácích. Předvolební reklama pro komunální volby teď dost připomíná tu do velké celostátní politiky. Musí mít informace o zadavateli a musí tam být navíc nejčastěji QR kód nebo odkaz ke splnění takzvané transparentnosti. Najdete ji i v některých městských zpravodajích. Proč a k čemu se vám může hodit, to vysvětloval v dnešním Dobrém ránu Robinu Šalamonovi reportér Daniel Zach.
1: Dosud byla politická reklama a její pravidla především v těch komunálních volbách hodně rozdílná, lišilo se to město od města. Nový zákon o volebních kampaních, který začal být účinný od letošního roku, teď ale nově ovlivňuje i propagaci právě kandidátů na zastupitele. V městských zpravodajích musí být označená jako politická reklama i s jejím zadavatelem. A skoro na všech najdete QR kód nebo QR kód. Je to povinnost, pokud jste zvídaví, můžou vás ale taky ty informace, na které potom směřuje odkaz, když si naskenujete mobilním telefonem, zaujmout. Popsal nám člen úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí Jan Outlý.
2: Takovou hlavní povinností je opatřit každou takovou inzerci prohlášení o transparentnosti, které je doplněno obvykle nějakým QR kódem nebo přímo webovou adresou, na níž si veřejnost může zobrazit informace o té placené reklamě, kolik stála, kdo ji zadal a další informace.
3: Dane, budou všechna města publikovat politickou reklamu?
1: Já jsem oslovil 15 měst v kraji, těch se statusem takzvaných ORP, třeba krajská Jihlava. Ve svém zpravodaji jménem Ježkovi Voči vůbec předvolební prezentaci nezveřejňuje a bylo to tak i před 4 lety. Totéž platí pro Pelhřimov, omezené podmínky nabízí taky Třebíč, jak jsem si dozvěděl od její mluvčí Iriny Marta Kydisové, uskupení, která usilují o místa v zastupitelstvu, zaplatí 5 000 korun za stranu publikace ve zpravodaji, ale zveřejnit můžou pouze kandidátní listinu s fotkami a jmény, název strany či hnutí. Jako všude, i tady platí stejné podmínky pro všechny.
3: Kde naopak najdeme i náznaky programu, hesla a více informací?
1: Takovou možnost dávají namátkou Nové město na Moravě nebo Světlá nad Sázavou, zmínit můžu třeba Moravské Budějovice, ale všechna tahle města musela letos jednak vyžadovat ty povinné údaje, o kterých jsme mluvili, ale taky zdražit nebo vůbec spoplatnit politickou inzerci.
3: Teď s námi byl Dan Zach. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina s datem 1. září na první školní den je pro dnešek u konce, ale i dál zítra pro vás budeme sledovat další důležité události v našem kraji, jako je například sucho a neúroda. Tak zatím hodnotí začátek sklizně brambor někteří pěstitelé z Vysočiny. Jsou opravdu ztráty tak vysoké a bude tuzemský brambor na trhu nedostatek? Tak to probereme zítra s předsedou Českého bramborářského svazu Josefem Králíčkem. Tak si poslechněte i zítřejší Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina po 8. hodině. Teď po 18. vás čekají dechovky pro Vysočinu dnes s Jožou Kolářem.
1: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

0: je 18 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Ke kritice návrhu rozpočtu na příští rok se k motoristům přidalo i koaliční hnutí SPD. Náměšť chce sloučit své dvě mateřské školy. Soud na Slovensku neposlal do vazby Ukrajince v kauze zmařeného útoku. V noci se lokálně vytvoří mlhy, zítra pak čekáme polojasný den s malou možností srážky. Teploty až 26 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Oba koaliční partneři hnutí ANO se vymezili vůči návrhu státního rozpočtu na příští rok. Jak motoristům, tak SPD vadí hlavně navrhovaná výše schodku 389 miliard korun. Podle předsedy poslanecké sněmovny Tomia Okamury z SPD je možné ušetřit hlavně na dávkách cizincům, včetně Ukrajinců. Jejich vyplácení chce zastavit, stejně jako financování nevládních organizací.
2: My jsme o tom finálním čísle informováni nebyli. Já jsem byl informován o rámci a doufal jsem, že to bude méně. My v každém případě příští týden máme v pondělí večer koaliční radu, takže to je, myslím, že první platforma, kde o tom budeme mluvit a následně je poslanecký klub.
0: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů se má ve čtvrtek kvůli rozpočtu sejít s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Chce mu navrhnout řadu opatření a pokud se podle svých slov alespoň na části neshodnou, budou mít motoristé velký problém schodek podpořit. Ministrně financí Alena Schillerová z hnutí ANO nepovažuje situaci za nijak mimořádnou. Rozpočet se podle ní vždy v září ještě diskutuje. Slučování dvou mateřských škol plánují v Náměšti nad Oslavou. Předem tak vyhoví legislativě účinné od roku 2020.

0: 2029. Ve školkách je totiž málo dětí na to, aby mohly obě zůstat samostatné. Už teď je navíc vede pouze jedna ředitelka. O sloučení mateřských škol budou zastupitelé hlasovat v září.
1: Podle vedení města byly v podstatě jen dvě varianty. Dřívější sloučení školek nebo vyhlášení výběrového řízení na ředitele jedné z nich na dobu 2 let, což podle radnice nemělo smysl. Rodičů, dětí ani zaměstnanců se změna nedotkne. Mateřské školy Husová a Třebíčská měly v uplynulém školním roce dohromady 182 dětí. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Policisté na Vysočině ke konci léta zkontrolovali skoro 2,5 tisíce aut. Posílené hlídky na silnicích od pátku do pondělí odhalily víc než 460 přestupků. Podle policejní mluvčí Dany Čírtkové šlo nejčastěji o řidiče, co jeli moc rychle.
2: Celkem se jednalo o 165 případů po překročení nejvyšší dovolené rychlosti. 83 řidičů překročilo rychlost v obci a 82 řidičů překročilo dovolenou rychlost při jízdě mimo obec.
0: Skoro 100 zkontrolovaných aut bylo ve špatném technickém stavu. Ve 25 případech nebyli cestující připoutaní a 14 řidičů telefonovalo. U 15 policisté zjistili alkohol nebo jiné návykové látky. Soud na Slovensku propustil Ukrajince obviněného v kauze přípravy žhářského útoku na dronový závod v Prešově. Podle něj není důkaz, že by dotyčný o připravovaném útoku věděl. Prokuratura proti rozhodnutí podala protest. Policie minulý týden oznámila, že překazila pokus o sabotáž na východě Slovenska. Bližší informace o motivech ani případném objednavateli neuvedla.
3: Sport.
0: Hokejisté Jihlavy hrají přípravný zápas v domácí horácké aréně s Českými Budějovicemi. Po první třetině je stav 0-2 pro jihočeský motor. Už dříve vyhrála Třebíč s Béčkem Pardubic 2-5.
3: Počasí.
0: V Dukovanech je 24 stupňů, v Černovicích a Hubenově 21. V noci bude spíše jasno a v údolích se přidají mlhy, teploty kolem 10 stupňů. Zítřejší ráno pak bude polojasné a během dne přibude oblačnosti. Přehánky se objeví jen výjimečně, a to spíše na severu kraje během pozdějšího odpoledne či večera. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Mezi Třebelovicemi a Jemnicí se stala havárie nákladního auta a úsek je tam tak uzavřen. Mezi Beneticemi a Čechtínem pak měl nehodu motocyklista. Průjezd je tam tak možný pouze omezeně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Ukazují kukačky v našem rozhlasovém studiu a doufám, že i vaše časomíra je na tomto údaji. Každopádně, díky tomu, že posloucháte vysílání Českého rozhlasu Vysočina, znamená to jediné, startují dechovky pro Vysočinu 1. zářijové a já vám přeji hezký poslech a připomínám známou telefonní linku do našeho studia 22 155 49 99. Už víte, komu uděláte dneska radost?
3: Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.

0: Dechovky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: A první dnešní přání není z telefonu, ale z internetu. I to je varianta, jak můžete objednávat písničky pro ty, které máte rádi, nebo třeba pro sebe. Přes naše webové stránky vysočina.rozhlas.cz, tam najdete formulář Dechovek pro Vysočinu. Vážená redakce, prosím o zahrání písničky pro pana Františka Jandu z Dolního Města, který dnes 1. září oslaví své 85. narozeniny. Do dalších let mu přejeme stále dobré zdraví, veselou mysl a dobrou životní pohodu. K přání se připojuje celá rodina a sourozenci s rodinami. Zahrajte mu prosím Valčík od Vlasty Dvořáka, Když odchází mládí. Srdečné díky za celou rodinu, bratr Bohu.

0: Kapela Veselka dohrála a dospívala a my se můžeme podívat za Honzou z Brna a jeho hudebním přáním. Vítej v éteru, ahoj.
1: Ahoj Joško, děkuji, že jsi mě vzal. A dneska jsem tam vybral písničku s Jižanama, jmenuje se Pro Jižany a písnička bude nejen pro Jižany, ale i pro tebe a pro ty moje všechny kamarády, tu celou partu dechovkovou, od Batelova až po Lanžhot. Pošleme to Kubovi do Jihlavy do taxíku, Máželům Lecexovým do Skály, Lídě do Kališť, Verče a Marii do Pelhřimova. No a ty jsi si ve Vídni pochutnával na tom výborném koleně, věď?
0: Ano, včera touto dobou jsem měl pusu zamaštěnou od vepřového kolena. Je to tak.
1: A je v skutku výborné, že jo?
0: Ano, je v skutku výborné. Ty jsi to taky ochutnával, pokud se nemýlím, také jsi navštívil. Takže konec
1: ano,
0: konců...
1: Ano, také jsem... Ano,
0: konec
1: ano,
0: konců
1: ano,
0: se možná potkáme v prosinci, protože já už prozradím, že mými hosty by teoreticky měli být Josef Maršálek a známý český cukrář a společně s ním spolumajitelka právě té restaurace, kde jsem včera byl, paní Lídie Kolaříková. Tak.
1: No tak to bude paráda. No. Tak se těším na prosinec, snad mi to vyjde. Teď v září mi to bohužel nějak nevyjde, takže což mě mrzí, ale nevadí, no práce je práce.
0: Ano.
1: A zábava je zábava, že jo?
0: Ano. Konec konců příští středu, ano, 9.9. přivítám Petra Naděje a určitě s ním natočím i rozhovor pro vysílání Českého rozhlasu Vysočina, takže se určitě máš i tak na co těšit. Tak posíláme Jižany, měj se krásně, ahoj.
1: Děkuji, Joško, ahoj.

Už jsem zmínil telefonní číslo 22 155 49 99, také internetové stránky vysočina.rozhlas.cz a poslední varianta, jak se zapojit do dechovek pro Vysočinu, je napsat SMS-ku, krátkou textovou zprávu. Pište ve tvaru píseň, mezera, potom váš text v maximální délce 150 znaků bez diakritiky, bez háčků a čárek na číslo 90 011 04. Jedna zpráva stojí rovné 4 koruny. Dobrý den, prosím o zahrání písničky Nikoho víc jsem nemiloval pro naši členku hasičku Drahušku Ješkovou z Hradic, která dnes slaví 62 let. Drahuško, k tvým dnešním narozeninám ti přejeme nejen zdraví a štěstí, ale také spoustu lásky, pohody, radost, spokojenost a ještě mnoho krásných okamžiků se svými nejbližšími. Sbor dobrovolných hasičů z Hradic vám děkuji za zahrání a přeji pohodový den, napsala paní Jaroslava Vencovská. Děkujeme za přání, přidáváme se k němu a žadověky posíláme.

0: za zemědělci, kteří se pustili do sklizně brambor. Jaká bude letošní úroda? Odpovíme zítra ráno.
1: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
3: A také Jardou Zdačic, kterého vítám ve vysílání. Ahoj.
4: Ahoj, Jožko. Já dnešní sněžku, která se jmenuje Jihočeským krajem a zahrajují teda muzikanti z jižních Čech, pošlu osamělým nemocným a těm, které nikdo nedá zahrát. Jožko, písnička je taky pro tebe a ještě pro Marka Dolanžota, ten mi dává hrát, takže pošlem to i tomu Markovi.
3: Výborně,
4: všem posíláme. Pražsko-slovenské pomezí.
3: Ano, ano. Díky moc, měj se krásně. Ahoj.
4: Ahoj.

brzy odstartují v České republice nejvyšší hokejové soutěže a tak se týmy věnují přípravným zápasům. Spousta jich se koná i dnes, respektive některé už skončily. Například pardubické Dynamo prohrálo s horáckou Slaví Třebíč 2-5. Jihlavská Dukla není zatím vůbec úspěšná, i když teď trošku snížila, protože ještě před chvílí prohrávala o 3 góly. Aktuální stav z horácké arény je Dukla Jihlava, Motor České Budějovice 1-3.

0: A já teď v našem vysílání vítám paní Majku ze Skály. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Jošo, děkuji za hezké přivítání. Zdraví vás Majka a Standa ze Skály. A dnešní hudební pozdrav posíláme našim dechovkovým přátelům, se kterými jsme se setkali na dechovkách v Dobrohostově a v Okrouhličce. Písničku posíláme manželům Matějkovým z Dobré Vody, Honzovi do Brna, Jardovi do Úsobí a jeho přítelkyni. Oběma děkujeme za hezké písničky, které nám také poslali. A písničku dnešní posíláme i ostatním přátelům těchto dechovek. A vybrali jsme s panem Jožou Okolo naší vsi vede cestička. Doufám, že se vám všem bude líbit. A vám, pane Jožo, moc děkuji a těším se někdy zase na shledanou. A děkuju moc.
0: Já také děkuji, přeji hezký večer a Dobrovanku s výše zmíněnou písničkou rád posílám. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Taky, na shledanou.

0: Pojďme si teď udělat zase malé sportovní okénko na horácké nebo na ledě horácké arény. Pokračuje souboj mezi Duklou Jihlava a Motorem České Budějovice v rámci přátelského přípravného utkání. Nejprve Dukla snížila na 2-3 Marcelem Štefančíkem, ale v zápětí hosté opět odskočili na 2 góly. Marek Hejduk dal gól a Motor teď vede 4-2.
1: Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
0: A zpátky za dechovkami. Vítek Střebíče, dobrý den.
2: Krásný dobrý den, zdravím všechny přátelé dechovky a samozřejmě i vás. Písničku, na který jsme se domluvili, že mi pustíte, chci poslat hlavně pro manželku, potom by to bylo pro maminku, pro Kvajzrovi do Opatová, bábičku a dědu, pro Svobodovi do Předína a pro všechny, kterým nedá nikdo zahrát. A Františka Nešpora a Slávinku Divišovu, myslím, nebo jak se jmenuje.
0: Dobře, tak díky moc a všem posíláme písničku.
2: Já taky děkuju, naslyšenou.

0: 22 155 4999, telefonní linka, která je obsazena, a já zdravím paní Marie. Dobrý den, hezký podvečer.
1: Dobrý den, hezký úterý podvečer, přeji vám, pane Koláři, a také zdravím všechny posluchače krásného pořadu Dechovek na Radiu Vysočina. Písničku posílám všem posluchačům a také těm, kteří jsou osamělí, ať je potěší. Děkuji vám mnohokrát a naslyšenou.
0: Mějte se hezky, posíláme malou kapelu Pavla Havlíka, písničku jste vybrala, Dopis pro tebe, také se všem líbí, hezký večer a naslyšenou.
1: Vám tak.

0: Telefonní linka 22155 4999 nás tentokrát zavádí do Pelhřimova, také za paní Marii. Dobrý den.
1: Dobrý den vám, pane Kolář, a všem posluchačům. A prosila bych nechat zahrát pro naši partu. Pro Verču jejího přítele, Marušku Dederovu a Marušku Klokočkovou do domova důchodců pro Seči Obořišti, Věru Linhartovu do Vokova, Káju Štěpánovu do Humpolce, Pepu do Jihlavy a všem Honzu do Brna a všem našim známým kamarádům Dechovkovým. Taky pro vás, pane Kolář, a děkuji vám, že jste mě vzal do vysílání.
0: Já taky moc krát děkuji. Mějte se krásně, posíláme Jihočeskou Lipkovanku. Přátelé nám zůstanou, ať se všem líbí. Naslyšenou.
1: Ano.

Přečtu taky SMS-ku. Cituji, ale jen tak mi napadlo, což tak teda zahrát Fabričku všem, kteří tento pořad tvoří, tady posluchačům a našim věrným moderátorům. Děkuje Václav. Jiří Senák a Fabrička už je mezi námi.

Dnešní dechovky pro Vysočinu pomalu, ale jistě končí, ty další začínají už zítra mezi 18. a 19. hodinou. Tak doufám, že se potkáme. Mimochodem, potkat se můžeme dříve, už po 9. hodině. S vámi budu trávit zítřejší dopoledne a také chystám jednoho zajímavého hosta. Bude to dívka, která pochází z Vysočiny a která před několika dny v Jihoafrické medaili, v Jihoafrické republice získala zlatou juniorskou medaili. Více zítra v našem vysílání. Teď vám přeji krásný večer a těším se na slyšenou. Babouci na břehu Blanice. To je písnička, se kterou to dneska ukončíme. Doufám, že nebudete proti.

0: je knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: 19 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Zahraničních turistů na Javořicku výrazně přibylo. Čtvrtý blok Dukovan se po odstávce vrací k plnému výkonu. Hokejisté Třebíče v přípravě porazili rezervu Pardubic, Dukla hostí České Budějovice. V noci se lokálně vytvoří mlhy, zítra pak čekáme polojasný den s malou možností srážky. Teploty až 26 stupňů. Zprávy a Tomáš Kolátor, dobrý den. Počet zahraničních návštěvníků destinace pod Javořicí meziročně stoupl skoro o třetinu. Od ledna do června jich tam přenocovalo přes 5 000. Celkem strávili v Telči, Třešti, Počátkách a okolí více než 10 500 nocí. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu.
2: Do regionu pod Javořicí mířili nejčastěji turisté ze Slovenska. Těch přijelo skoro 1300. Z Německa dorazila necelá tisícovka návštěvníků. Je to o 47% více než v minulém roce. Třetím nejsilnějším trhem bylo Polsko, odkud přijelo kolem 400 turistů. Magdaléna Machová, Český rozhlas.
1: Čtvrtý blok dukovanské elektrárny je po téměř měsíční odstávce znovu v plném provozu. Energetici jej k síti připojili minulý týden. Návrat z odstávky do plného výkonu ale obvykle trvá několik dní. Součástí údržbových prací byla i modernizace systému, které zajišťují dodávky chladící vody. Dukovanská elektrárna teď vyrábí elektřinu ve 3 ze 4 bloků. Třetí blok zůstává mimo provoz až do konce září. Aktuální počet obětí záplav v Nepálu a Tibetu už přesáhl tisícovku. Nepálští záchranáři se teď při pátrání po přeživších soustředí hlavně na vodní tunely a šachty v hydroelektrárnách podél řeky Trišulí. Právě tam se možná na poslední chvíli před obrovskou přílivovou vlnou ukryly stovky dělníků a konstruktérů. Záchranáři se tam proto zkouší dostat za každou cenu.
3: Bahno s vodou vytvořili v mohutných vodních tunelech hmotu, kterou se záchranáři, většinou příslušníci nepálské armády, mohou pohybovat jedině tak, že se na lanech po břiše posunují kupředu. Hluboko do útrob tunelů a šachet posílají i drony a doufají, že zachytí pohyb nebo

0: Zvuky. Čas se ale rychle krátí a navíc nikdo neví, zda v tunelech skutečně jsou nějací živí nebo mrtvá těla, anebo už všechny před několika dny odnesla voda. Z Nepálu David Jakš, Český rozhlas. Sport.
1: Hokejisté Jihlavy hrají přípravný zápas v domácí horácké aréně s Českými Budějovicemi. Na začátku třetí třetiny je stav 2-4 pro jihočeský Motor. Za Duklu se trefili Michnáč a Štefančík. Už dříve Třebíč vyhrála nad Béčkem Pardubic 2-5. Počasí. V Havlíčkově Brodě je 22 stupňů, v Moravských Budějovicích 23. V noci bude spíše jasno a v údolí se přidají mlhy, teploty kolem 10 stupňů. Zítřejší ráno pak bude polojasné a během dne přibude oblačnosti. Přehánky se objeví jen výjimečně. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Hlavní úsek mezi Třebelovicemi a Lhoticemi je uzavřen. Stala se tam nehoda nákladního vozu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A 19 hodin skoro 4 minuty je čas k tomu, aby se s vámi pro dnešní den od mikrofonu rozloučil Jožek Kolář. Přeji vám hezký první zářijový večer s naším vysíláním a těším se na vás zítra po 9. hodině.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Stejně hezké, jak je čeština bohatá a že jedno slovo může mít spoustu významů různých přenesených. Takový pendrek, no někdo ho má rád, někdo ho vyloženě nesnáší. Mám na mysli ten cukrářský výrobek.
2: Doufám, protože v těch dalších významech těžko k tomu mít kladný vztah.
1: No tak tedy definice pendreku, co by cukrářského výrobku, co říkají slovníky?
2: Slovník píše, že jde o gumovitou lisovanou tyčinku černohnědé až černé barvy, v které je výtažek zlé kořice.
1: No a přeneseně asi na základě tvaru je pendrek taky něco jiného.
2: Je, jak jsem se snažila naznačit, podle té podoby se přenesl význam na gumový obušek policistů, který se u nás poprvé těm četníkům, strážníkům začal dávat do výbavy za první republiky. A zajímavé je, že to slovo pro tu cukrovinku přišlo z němčiny, ale v tomhle přeneseném významu pro ten obušek se užívalo a užívá jenom v češtině.
1: A když už je řeč o té němčině, tak kde se to slovo přesně vzalo?
2: Údajně se objevilo v Rakousku a byla to složenina ze slov bear a drag, tedy medvědí lejno.
1: No a proč se říká, že něco stojí za pendrek, že to nestojí za nic?
2: No já myslím, že právě proto, že pokud bychom použili to slovo, které tady nemůžeme použít, tak se přece říká, že něco stojí za...
1: Tři tečky.
2: Tak.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Austrálie je sice nejmenším kontinentem, ale na šířku je větší než měsíc? Austrálie se nachází na jižní polokouli mezi Indickým a Tichým oceánem. Její rozloha je asi 7 690 000 km čtverečních. Tvoří ji především jedna kompaktní pevnina a ostrov Tasmánie. Z geologického hlediska je to dlouhodobě izolovaná pevnina. V období nižší hladiny moří byla součástí širšího kontinentu Sahul, který spojoval dnešní Austrálii, Novou Guineu a Tasmánii. Po vzestupu hladiny oceánů se jednotlivé části oddělily, ale leží na společném kontinentálním šelfu. Pokud tedy do celkového obrazu Austrálie započítáme i to, co není na první pohled vidět na mapě, kontinentální šelf, rázem se její plocha zvětšuje na přibližně 8,5 milionu kilometrů čtverečních. Ve srovnání s plochou měsíce je zhruba pětkrát menší. Jinak je tomu ale, pokud budeme brát v úvahu průměr měsíce. Toto vesmírné těleso, které je téměř dokonalou koulí, má průměr necelých 3,5 tisíce kilometrů. Austrálie se ve směru západ-východ rozkládá asi na 4000 kilometrech. To znamená, že Austrálie je v tomto jediném směru skutečně širší než měsíc.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

vzadu nebo vpředu, co další zářez na mé pažbě přinese v mé vlastní dražbě. Můj kůň a hřích na mne čeká ve dveřích.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Oroma Vakeren.

Dobrý večer, Mangau Savorenge, Lačirat. Dnes se společně ohlédneme za posledním prázdninovým víkendem a vypravíme se za dětmi, které ho prožili v kempu Opárno. Představíme také sbírku Školákům od srdce, která pomáhá dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí připravit se na nový školní rok. Na vedení Muzea romské kultury v Brně k 31. srpnu rezignovala na svou funkci jeho dlouholetá ředitelka Jana Horvátová. S muzeem byla spojena od jeho začátku v roce 1991. Podílela se na budování jeho sbírek a expozic a od roku 2003 stála v jeho čele. Za více než 3 desetiletí se významně podílela na tom, že se muzeum stalo důležitou odbornou institucí zaměřenou na historii a kulturu Romů a Sintů. Za jejího působení vznikla například stálá expozice příběhu Romů a řada odborných publikací. Ode dneška, od 1. září, bude muzeum dočasně vést dosavadní zástupkyně ředitelky Karolina Špilmanová.

0: A poslech nám zpříjemnila letní písničkou Monika Bagárová a Antonín Gondolán. Organizace Slovo 21 a koordinátorka Dana Hrušková stojí za víkendovými pobyty pro děti. Jeden z nich se uskutečnil v Ústeckém kraji v kempu Opárno, kam společně s dospělými vyrazilo 20 dětí. Za účastníky se vydal náš kolega Dušan Vagaj, oslovil vedoucí Martinu, Moniku a Růženu a samozřejmě také děti, pro které byl celý pobyt připravený.
1: Paťo, byla jsi někde o prázdninách?
2: Ne, nebyli, protože si to nemůžeme dovolit, že jeme s babičkou a babička je na nás sama a je samoživitelka. A jsme vlastně 5 dětí, co jsme doma a jsme rádi, že se můžeme aspoň dovolit takhle jezdit na pobytový víkendy.
1: Co ti to dává?
2: Vzdělávání, učení nových věcí.
1: Martino, popište nám, proč sem s dětmi jezdíte na víkendové pobyty?
3: Tak za první jsem jezdím ráda s těma dětma a jsem vděčná za to, že ty děti dostaly tu možnost sem jezdit. Naučí se tu s námi spoustu nových věcí, co je to respekt, jak se chovat mezi kamarádama i spoustu jiných věcí. A jezdím sem proto, že ty děti, všechny, co s námi jezdí, jsou většinou ze sociálně slabších rodin, takže si to dovolit nemůžou. A my jsme rádi, vděční a děkujeme za to, že paní Dana Hrušková je tak ochotná a hodná a záleží na tom, schání sponzory, tím bychom chtěli poděkovat i Slovu 21. A díky tady těm lidem vlastně tyhle děti jsou dnes tady na tom víkendovém pobytu, můžou se vzdělávat, poznávat nové děti, na tom taky záleží, jak se zapojují, že jo, jak se zkamarádějí. Děkujeme a jsme za to rádi.
1: Jsme v kempu Opárno, kde si děti užívají poslední prázdninový víkend. Klaudie, jak jsi užila poslední víkend v kempu?
4: Mně se tady moc líbilo a jako jsem tady po několikátý a vím, jak to tady vlastně chodí. Tady pracovníci se snaží nám dělat jako různé aktivity a tak.
1: Vicky?
5: Že vždycky hrajeme něco, co nás baví a chodíme na výlety a hrajeme třeba divadlo.
1: Sebastiáne, kde jsi byl o prázdninách?
6: Užíval jsem si dobře a byl jsem na koupališti.
1: Ty jsi poprvé vlastně v kempu?
6: Jo.
1: Jak se ti tu líbí?
6: Hodně, hodně moc.
1: A co se ti tu líbí nejvíc?
6: Pokoj.
1: Byly nějaké aktivity třeba?
6: Jsme museli divadlo dělat.
1: Co jste představovali?
6: Pohádku.
1: Jaká to byla?
6: Sněhurka.
1: Majky?
7: Líbí se mi tady.
1: Byl jsi někde o prázdninách?
7: Moc ne.
1: Takže doma? Zkoušel ses doma i učit a připravovat se na školu?
7: Ne.
1: Tomáši, ty jsi teď přijel vlastně do Opárna. Kde jsi byl?
8: Na Slovensku. S babičkou.
1: Jak se ti líbilo na Slovensku?
8: Dobře.
1: Markusi, co se ti líbí na pobytu vlastně?
9: Jídlo.
1: Jídlo? Chutná ti tu, vaří tu dobře?
9: Jo.
1: Byl jsi někde o prázdninách?
9: U babičky. Malý Boleslavě.
1: Elizabet?
10: Bylo to tady vážně super. Příští rok se těším, až půjdu sem zase.
1: Byla jsi někde o prázdninách?
10: Ano.
1: Kde?
10: V Turecku a u babičky.
1: Byla jsi u moře? Byl jsi někde o prázdninách?
10: Ano.
1: Kde to bylo?
10: Jsme byli na koupališti, u babičky.
1: Latifo?
11: Včera třeba jsme se učili, když kamarádka odpadne, tak co máme dělat a kam máme volat.
1: Pamatuješ si číslo, kam máš volat, když by si volala záchranáře?
11: Jo.
1: Jaký to je?
11: 155.
1: Moniko, jaká je odezva rodičů dětí, který sem jezdí?
12: Tak nás sami zastavují rodiče a říkají vlastně, kdy budou zase víkendové pobyty a děkujou nám samozřejmě, že jo, protože si to nemůžou s nima dovolit někam vyjet z toho důvodu, že jsou buď samoživitelé, anebo jsou pěstouni. a ty pěstouni třeba, jejich babičky mají nejenom jedno, ale 2, 3, 4 až 5 dětí v péči, takže jako je to náročné a...
1: Jezdíte sem rádi s dětma určitě, protože chcete, aby ty děti se vzdělávaly. Růženo, vy jste součástí vlastně party, která jezdí na víkendové pobyty, vzdělávací pobyty. Jezdíte sem s vnučkou. Jaké to je, když se vrátíte domů? Baví se o tom, říká, co se tady dělo?
13: Jo, tak to říká mamince, dědovi, že si hráli, dělali divadla. A hlavně jí to tady baví, když sem přijede s kamarádama, který zná. 2 roky sem chodím a nikdy mi neřekla, že by nechtěla.

0: a dospíval Ondřej Gizman starší. Sbírka pro školáky je charitativní akce školákům od srdce, kterou organizuje Diakonie Česko-bratrská církev evangelická ve spolupráci s obchodními řetězci od 29. srpna do 6. září. Každoročně díky této akci mohou děti z rodin ohrožených chudobou získat potřebné školní vybavení. Iveta Durdoňová oslovila vedoucí nízkoprahového zařízení v Kutné Hoře Alžbětu Červeňákovou.
1: Paní Červeňáková, jsme v jednom obchodě, kde se koná sbírka školákům od srdce. Vy jste vedoucí nízkoprahového zařízení pro děti a mládež zde v Kutné Hoře. Daří se vám, přispívají lidé?
2: Na sbírce jsme jako dobrovolníci letos už třetím rokem. Sbírka se, myslím, velmi daří. My potom ty pomůcky poskytujeme rodinám, které jsou ohrožené chudobou, zejména školákům, nejčastěji na prvním stupni, ale pomůcky nevydáváme jenom jako naše organizace, ale spolupracujeme i s dalšími organizacemi v regionu a například přes úřad, orgán sociálně právní ochrany dětí a další ty pomůcky putují tam, kam mají.
1: Jak to budete rozdávat? Co vás čeká 1. září?
2: Tak 1. září nás čekají jednak doprovody dětí do škol a samozřejmě sbírání seznamů pomůcek od rodičů a od dalších institucí, připravování, balíčkování a potom si rodiče budou

0: V pondělí už probíhá příprava těch balíčků jednak s námi pracovníky a jednak s dalšími dobrovolníky, kteří jsou ochotní se do sbírky zapojit.
1: Paní Červeňáková, kolik dětí vy 1. září budete doprovázet?
0: Já konkrétně budu doprovázet 3 děti, které půjdou poprvé do základní školy do 1. třídy a jsou to děti, které od nás dostávaly podporu už dřív a doprovázeli jsme je do mateřských škol, tak aby jsme trošičku podpořili rovné příležitosti těchto dětí a jejich šanci na vzdělávání.
1: Vidím, že košík se naplňuje, lidé přispívají do košíku, pastelky a sešity a tak dále, co všechno děti potřebují do základní školy. Pro kolik dětí asi tak přibližně to je?
0: Tak to úplně nedokážu odhadnout, jenom v rámci naší organizace máme ročně kolem 100 dětí, z nich ne všichni samozřejmě jsou v materiální nouzi, ale část těchto dětí podporujeme i touhle sbírkou a potom je to i na dalších organizacích a institucích, které se nám ozvou, že mají klienty, kteří potřebují podpořit. Myslím si ale, že řádově ze sbírky v jednom místě podpoříme vyšší desítky dětí.
1: Vědí většina rodičů o vás, že, nebo jak se dozvědí děti o této možnosti?
0: Tak dozvědí se to buď to přes naše sociální sítě, nebo přes, jak jsem říkala, úřad, orgán sociálně právní ochrany dětí nebo další spolupracující organizace, ale část těch klientů už o nás ví delší dobu, protože dlouhodobě podporujeme třeba maminky samoživitelky.
2: Jsme na konci dnešního Oroma Vakeren. Savorenge tumenge manga v budbacht. Zorte sa stipen. Díky, že jste byli s námi. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Léto v Česku bylo mimořádně horké, teploty překročily 40 stupňů nejvícekrát v historii měření. Policie na Liberecku zadržela výrobce pervitinu. Zítra čekejte skoro jasno až polojasno a teploty do 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Anna Hašková. Česko leto zažilo druhé nejteplejší léto za posledních 65 let. Průměrná teplota byla mezi červnem a srpnem 19,4 stupně. Vyšší byla jen v roce 2019, a to o desetinu stupně. Česko zasáhly dvě vlny veder. Na konci června padl i absolutní teplotní rekord. V Doksanech na Litoměřicku bylo 41,9 stupně. Přes 40 stupňů bylo letos hned v 5 dnech. To se podle meteorologů ještě nestalo. Liberečtí policisté zadrželi skupinu výrobců pervitinu. Při domovních prohlídkách u nich zajistili 3 nelegální varny, více než kilogram pseudoefedrinu a další chemické látky a předměty sloužící k výrobě drogy. Materiál skupina dovážela z Polska. Do zahraničí jezdila auty, vlakem nebo třeba na kolech a elektrických koloběžkách. Zadržení muži jsou ve vazbě, říká policejní mluvčí Vojtěch Hrobovský.
2: V současné době 67-letý zahraniční dodavatel, 28-letý hlavní organizátor z Libereckého kraje a jeho 39-letý spolupachatel stíhá na země.
0: Rodiče dětí ve Valašském Meziříčí nemusí platit školkovné. Radnice ho už po druhé ruší ve všech 7 městských školkách, které navštěvuje téměř 700 dětí. Ještě před 2 lety přitom platili rodiny 800 korun měsíčně za dítě. Proč město školkovné zrušilo a kolik rodiny ušetří, vysvětluje mluvčí radnice Jakub Mikuš.
3: Více než polovina rodin dlouhodobě nezapadala ani do jedné z výjimek, i když poctivě pracují a plní si své závazky. Takový systém považují radní města za diskriminační a proto se rozhodli zavést nové školkovné pro všechny. Rodiny díky tomuto kroku ušetří minimálně 8000 korun ročně na jedno dítě. Sport.
0: Odložené utkání 6. kola fotbalové šance ligy mezi Bohemians Praha a Mladou Boleslaví se bude hrát ve středu 14. října od 18 hodin, informovala o tom Ligová fotbalová asociace. Původně se měl zápas hrát minulou sobotu. Kvůli hromadnému infekčnímu onemocnění mladoboleslavských hráčů, ale asociace rozhodla o jeho odložení. Počasí. Zítra bude zpočátku skoro jasno až polojasno. Postupně čekejte přibývání oblačnosti až na zataženo a zejména na horách se ojediněle vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý, přechodně západní až severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Zelená vlna.
1: Dálnice D8 z Prahy do Ústí nad Labem byla chvíli neprůjezdná za sjezdem na Doksany a Terezín. Na kilometru 41,5 v omezení uklízeli po nehodě osobního auta. Teď už se v místě opět jezdí alespoň jedním pruhem. A silnice 35 z Jičína do Turnova byla teď neprůjezdná mezi Jinolicemi a Kněžicemi se srazilo auto s motorkou. V tuto chvíli se dá objet po úzkých okresních silnicích. A ještě na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy z Bystřete u sjezdu na Měříne na kilometru 134,5 tam leží v pruhu zbytky roztrhané pneumatiky. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
0: Alex a host.
2: Herectví a divadlo má doslova v krvi. Dcera dvou legendárních hereckých osobností, ale především žena, která si vybudovala své vlastní a nezaměnitelné místo na kulturní scéně. Herečka Barbora Munzarová je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
3: Děkuji a všechny vás moc zdravím.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Herečka Bára Munzarová je naším prvním zářijovým hostem. Ano, dnes je 1. září, první školní den. Vy sice nemáte ratolest školou povinné, ale tak se vraťme o pár let zpátky, když vy jste byla ještě holčička. Jaké byly vaše návraty po prázdninách? Těšívala jste se do školy?
1: Já jsem se do školy nikdy netěšila, protože moje starší sestra mi říkala, že kdybych se těšila do školy, tak to asi bude divný, ne? Takže myslím, že jsem trošku převzala tenhle ten narrativ od své starší sestry. A je pravda, že třeba můj první školní den v první třídě si vybavuju, protože jsem asi byla jediná z té malé dvoutřídky modřanské, která tam nešla s rodiči, protože rodiče měli ráno dabing a už byli na zkoušce v Národním divadle, takže mě vedla maminka mé tehdejší kamarádky z předškolního, paní sousedka, a já jsem si připadala taková jako dospělá a samostatná, a to, že mi to trošku bylo líto, jsem tak jako aktivně potlačovala, což jsem pak začala dělat celý život, abych se na stáří dozvěděla, že to není úplně zdravý. Takže to mi tehdy bylo tak jako dospěle, že jsem první, jediná možná prvňačka bez rodičů přítomných.
0: Takže do školy jste se příliš tedy netěšila, i když prázdniny jsou poměrně dlouhé, 2 měsíce. Jaké byly ideální vaše dětské prázdniny? Co si vybavíte?
1: No, když rodiče byli celý vlastně rok divadelní zaměstnaní velmi, tak se snažili ty prázdniny trošku si udržet. A já nejraději jsem vzpomínala na ty chvíle, kdy trošku je taky můžeme mít pro sebe. A to ty prázdniny byly. Tatínek, jak se říká, zlaté české ručičky, přestavil Avii na takovou obytnou, těžkou tehdy kraxnu, s kterou jezdil po všech těch svých závodech veteránů a sklízel teda mistry Evropy a nevím, co všechno vyhrál. Tak v létě se tento obytný těžký domeček, který skoro nebrzdil a co chvíli jsme opravovali, proměnil v to malý hnízdo rodinný a zcestovali jsme opravdu celou Evropu, kam to šlo tehdy ještě na divoko, to ještě se nemuselo pokaždé stát v kempu, ani na to nebyly peníze. A to byly nejkrásnější chvíle s těma rodičema. Pár takových okamžiků, že jsme v Aténách pod Akropolí. Tatínek říká, ano, běž, vem ty holky nahoru, ať se tam podívají na to Akropoli. A tady musím vyměnit pneumatiku, jsme píjeli, takže tatínek ve 30 stupňových vedrech heveruje velkou Avi a vyměňuje pneumatiku a my jsme tam chodili po památkách. Ale byly to chvíle pospolitosti velmi vzácné pro naši rodinu a moc ráda na to vzpomínám a teď jsem to převzala teda s tím obytňákem, to stále trvá, cestujeme.
0: Ano, rádi. Ano, k tomu se dostaneme, ale takže prázdniny jste měla ráda, protože končícími prázdninami končily i ty divadelní, tudíž rodiče se vrátili do práce. Máte to vlastně teďka také tak, že vám skončily divadelní prázdniny a zase půjdete do roboty?
1: Ano, dneska vlastně už to začalo. Já jsem si teda ukradla ještě na týden, ale to musíme teď plánovat tak jako skoro sezónu a půl dopředu, protože jí se umělkyně na volné noze, tak si ten diář musím pohlídat. Tak já prosím pěkně ještě zítra skáču do letadla v noci a letím se potápět do Egypta na týden sama. Sama, takže si obnovím ženské baterky. Manžel je jachtař a on je na lodi, on pod vodu se mnou nepůjde. Jo? Takže
0: máte to rozdělené.
1: Máme to rozdělené, takže to si dám ještě týden potápění a beru si sebou scénář na nově připravované zkoušení a pak to teda vypukne, denně zkoušky, a teď jsem otevřela ten diář a říkám, já nemám do Vánoc jediný třeba volný víkend nebo tak možná den a půl v kuse, ale jsou tam věci, na které se těším, které mě přinášejí radost a naplňují mě, a už si ten diář jsem schopná naplnit tím, co mě přináší i radost, a nejenom, že by to byla rachota.
0: Bára Munzarová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je herečka Bára Munzarová. My jsme mluvili teď o dovolené a vlastně o prázdninách. Jak jste trávila vy letošní léto? Vy jste už zmínila onen karavan a ježdění vlastně kamkoliv, kdykoliv, nebo jsou to plánované jízdy, nebo kam vás srdce táhne? Jak je to?
1: Přesně tak, kam nás srdce táhne a většinou to máme s mým manželem Martinem Trnavským, takže máme nějaký plán, ale velmi rychle se z toho stane cesta je cíl. To znamená, chceme jet třeba milovanou destinaci mého manžela Lago di Garda jako jachtař a najednou uvízneme někde v zácpě na dálnici v Rakousku a tak ťuk-ťuk při té dnešní rychlé době GPSka, dívej tady, když sjedeme z dálnice, tam bychom se nikdy nepodívali a tam je malebný kemp a najednou se nám tam líbí a můžeme tam být třeba 2-3 dny, pokud chceme, a šuplanovka a pučený kola, nebo je máme sebou. Takže já jsem kozoroh a většinu svého času jsem mívala jako dobře naplánovanou klidně i rok dopředu. A to je něco, co na stará kolena měním, že opravdu se začínám učit žít tím tady a teď. A on člověk, když to pustí, tyhle ty kontroluju všechno všude, vždycky, tak vám to přinese do života spoustu nových zážitků a takový nový vítr. Takže cesta byla plánovaná taky do ciziny, ale protože jsme měli v okolí Brna nějaký dvě besedy v rámci naší dovolené, která se konala v červnu, jak byla ta veliká vedra, tak jsme najednou zjistili, že na té brněnské přehradě je nádherně a protože manžel je tam členem jachtklubu, tak když tam zakempujeme, tak jsme úplně sami, protože nejsme v přeplněném kempu. A já miluju paddleboard a neptejte se, jak to dopadlo. Najednou jsme zjistili, že jsme tam 10 dní, Martin měl po okolí kemp, tam je výborný wellness centrum Maximus, tak tam já byla pečená, vařená, on ráno na kola, já na paddleboard, pak výborný oběd, buď jsem něco upatlala v obytňáku, nebo jsme šli do restaurace, tam jich je po okolí. Pak jsme najednou zjistili, že jsme na Bídnících, prostě na muzikálu. Ale říkám, tak není v těch Čechách taky krásně, takže my jsme letos poprvé opravdu tím obytňákem nedojeli ani přes hranice a někdo mi říkal, kolega pražský, ty neříkej, Báro, nikomu v Praze, že seš na dovolený na Príglu, jo, už si budu, ale my jsme tam byli šťastní. Potom jsem jela se svými kamarádkami a našimi dětmi, to už je taková tradice na moje oblíbené Korfu a pak jsme byli doma, trošku už se pracovalo a nebo byly takové jako výjezdy jednodenní a teď teda ještě ten Egypt rychle před tím zkoušením.
0: Tak a když ještě se vrátím ke karavanu a k cestám, kam nás srdce táhne, tak dodrželi jste někdy cestu, kterou jste si naplánovali na začátku? Podařilo se to
1: ano,
0: někdy?
1: Ano, ale letos to bylo opravdu vtipné, jsem to tak pozorovala, protože oba tenhle ten posun k tomu, že pojďme se chovat, když máte celý rok, já třeba budu vědět, co budu hrát na podzim v roku 28, takže se musíme na té volné noze. Takže když pak je ta dovolená, tak i tyhle ty plány, když najednou můžete změnit na poslední chvíli, protože se vám třeba nechce, nebo je špatné počasí, nebo prostě osud tomu zrovna teďka nepřihrává a že se to jako nemusí dodržet, tak to je pro mě úplně za odměnu. Já třeba teď jsem si říkala, jak zase v tom Egyptě na tom rezortu přijdou ti pánové a budou nám nutit, že jo, ty masáže a já vždycky říkám, já ale nechci vědět, že třeba v pátek nebo ve čtvrtek musím v 16 hodin někde být, dejte mě pokoj a teď nemusím nic plánovat a to je vlastně pro mě dovolená, no.
0: Taková svobodná, svoboda ano, to ano. Z toho
1: nechat
0: sála.
1: To téct a plynout, jak to jde, což si vlastně nemůžu s diářem herečky dovolit.
0: Tak a potom tedy, co jste dovolenou strávili v Brně, tak čili pas jste nevyužili, předpokládám.
1: Ne,
0: tak
1: ne.
0: Udělali jste třeba ještě někdy během nějaké cesty dovolené něco, co vás vlastně pak i samotné k vašim povahám překvapilo?
1: Mám ještě jeden teda velmi silný zážitek z prázdnin, který nebyl pracovní, ale týkal se divadla Shakespeareovské slavnosti, které letos slaví 30 let na Pražském hradě, tak první ročník Shakespeare pod hvězdami otevřeli s režii Crofty ve Varšavě a my jsme se byli podívat na Snu noci svatojánském na Bratia polské. A bylo to tak úžasné představení. Vlastně jsme tam opravdu odletěli na rychlovku jenom na jednu noc a hned druhý den večer zpátky. Prošli jsme si Varšavu a poklonili jsme se naprosto mistrnému, takovému, řekla bych, intuitivnímu, velmi jako emočně nabitému druhu herectví polských kolegů, kdy u nás většinou slýchávám, Uber, to je moc, ty emoce, jako hlavně, ať je to pravda a trošku méně. Zatímco tam, čím východněji, tak tím víc ti herci mají možnost, nebo vlastně se i po nich chce, aby to šlo do takových až úplně jako střeva ven, my říkáme, aby to bylo opravdu jako naplněný, opravdu veškerou emocí a masem. A byť té polštině úplně nerozumíte, chytáte jenom z kontextu a ještě je to Shakespeare, tak já jsem seděla s pusou do kořán a byla jsem naprosto nadšená z výkonů hereckých a z celého představení. Takže to byl takový neplánovaný výlet, krátkodobý, ale moc hezký.
0: Bára Munzarová je s námi.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s herečkou Bárou Munzarovou, které ještě úplně divadelní prázdniny neskončily, protože se chystá ještě potápět do Egypta, ale pak už vám to začne. Tak pojďme k divadlu. Vy se objevujete nebo hrajete v několika představeních. Jste v divadle Lucie Bílé, v Kalichu, také v Ypsilonce hostuje Frida, tedy divadelní spolek vašeho muže, rovněž herce Martina Trnavského. Tam spolu hrajete v komedii Rošáda?
1: Ano, ano.
0: Tak řekněte mi, při zkouškách, kdo je větší perfekcionista?
1: Můj manžel je od přírody velký perfekcionista a puntičkář. Nicméně třeba představení Rošáda, které máme na repertoáru už mnoho sezon, má přes nějakých 150 repríz, možná víc, já nejsem úplně si ty statistiky nevedu, tak to je povedený kousek, protože je to opravdu taková jakoby manželská non-stop etída, kdy se vyřeší a proběhne během toho dialogu úplně všechno. Takže my, i když jsme měli někdy třeba, jak to tak život nese, že někdy je v manželství slunečno, někdy je polojasno, někdy zamračeno, tak když jsme byli na zájezd a byly třeba nějaký problémy, tak jsme si to na tom jevišti vlastně přes ty repliky tak hezky vyříkali, což je takový zdravý. Teď máme právě první reprízu v divadle Ypsilon 20. září, takže všechny srdečně zvu, protože jsme v Ypsilonce na návštěvě v pražském prostoru a myslím si, že je to taková příjemná manželská komedie, která teda už je opravdu vychytaná. Jedna historka za mnohé. Byla jsem, my tomu říkáme menopauzní mlha, v nějaké indispozici a je to opravdu představení, které sedí a které už umíme pospátku. A my, jak se tam tak jako non-stop hádáme, tak já několikrát odcházím z toho jeviště. A mně se stalo při jedné repríze, že jsem jako odešla z jeviště na stránce, nevím, 20, ale vrátila jsem se jako ne po druhé, ale jako až po čtvrtý. Takže jsem skočila krásných třeba 10 stránek, kde se dost jako ten děj odvine a udějou se nějaké věci. Řekla jsem repliku, velký skok. A můj manžel na mě tak kouká na tom jevišti při tom představení, mlčí, má takový zvláštní výraz a říká pomalu, no tak jak řekneš, miláčku? A já na něj koukám a vidím, jak mu to šrotí a říkám si, něco špatně, asi jsem něco teda skočila, ale byla jsem naprosto svobodná a já na něj koukám a říkám mimo repliky naučené, no ale já asi už vůbec nic neřeknu. A on říká, no to vidím. Načež mě tam teda vrátil a já jsem se chytla a naskočila jsem a říkala jsem si, podívej se, s jakým klidem jsem tady škrtla krásných 15 stránek, no to bychom byli o 20 minut dřív doma. takže jsme na sebe prostě napojený a funguje to moc hezky, mám to představení moc ráda, takže kdo byste chtěl, přijďte se podívat 20. září do Ypsilonky na představení Rošáda.
0: Takže je to tedy, když se zeptám, jestli je výhodou či nevýhodou hrát s manželem, nebo jestli je to někdy třeba i výzva, tak spíše teda shledáváte jako pozitivní, zvlášť když se dějou takové věci, že vy poznáte na něm z výrazu jeho tváře, že něco není v pořádku úplně.
1: Martin je výborný herec, výborný komik a my mu tam tak všichni v podstatě sekundujeme. Tak jako doplňujeme, takže mě baví ho i jako pozorovat, ale zároveň je pokornej, takže se kolikrát i během představení na mě tak mrkne a říká, co říkáš na to, není to, jak to je, že se umíme jako dorovnat a on je největší perfekcionalista, protože on je zároveň principál celé Frídy, když se vlastně zkouší, jedeme do generálek, protože za ním jde výroba scény, kostýmů, ještě většinou hlavní role, veškerý teda produkční záležitosti a to teda potom musím říct, že to lítá a tečou nervy a tam se projeví jako velká kvalita, ta moje klidná, hojivá, hrany oblící, domácí jako povaha, takže tam já to potom tak jako zaoblím po žensku a nějak to vždycky ta bouře se přežene a všichni přežijeme a dobře to dopadne a pak už jenom jsou plné sály, takže si myslím, že se v tomhle tak jako vzájemně hezky doplňujeme.
0: Tak jak jste zmiňovala ty emoce, že se někdy vlastně přenesete na to jeviště, když třeba není úplně jasno, polojasno a třeba je zamračeno v doma, tak není to vlastně potom ještě, nemá to ještě jako větší šťávu a větší náboj, když si tam vyříkáváte své, řekněme, osobní záležitosti?
1: Není to úplně běžná situace, ale tak párkrát na těch zájezdech, když už fakt toho bylo moc, tak se to stalo, ale my jsme oba profíci a myslím se vší skromností, že řeknu, že jsme oba výborní herci, takže o to šťavnatě to ti diváci ten večer měli a kolikrát zachytíte z toho hlediště. Díš, mámo, to jako u nás doma. A to pak víme, že to je asi v pořádku.
0: Bára Munzarová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: S herečkou Bárou Munzarovou si v Alex a host mimo jiné povídáme o představeních, divadelních představeních, ve kterých ji můžeme v dohledné době vidět. A zmínili jsme tedy divadelní spolek Frida, kde hrajete s vaším manželem, hercem Martinem Trnavským, ale vy se objevujete také v divadle Kalich, v divadle Lucie Bílé. Čeká vás nějaká premiéra, něco, na čem budete hodně pracovat? A pak budete hodně nervózní třeba.
1: No, čeká mě teďka právě hned po návratu z potápění, zkoušení v komorním divadle Kalich, nové takové konverzační komedie, řekla bych. Uvidíme, jak se nám to povede. Druhá šance, kde se poprvé od školy potkám s mojí ročníkovou spolužačkou Lenkou Vlasákovou. Vlastně to byl jeden z důvodů, proč jsem na tu spolupráci kývala, tak na to se moc těším. Jsem zvědavá, co nám to přinese. Budeme tam hrát sestry. A jinak se taky objevuju v takové taškařici v hudebním divadle v Karlíně na malé scéně. Hrajeme představení Močál Story a Aneb Jožin z Bažin z pera Ivana Mládka. Představení, které před 30 lety napsal do šuplíku do suprafonu a my jsme to oprášili. Tomu se váže taková vtipná, byla jsem na Pražském jaru, většinou chodíváme na zahájení, to je taková tradice, kterou jsme převzali po mém tatínkovi, že Ježíšek přinese lístky a my si jdeme poslechnout Mou vlast. A přišla jsem po tomto koncertě nádherném domu a přišla tam nabídka e-mailová z divadla, hudebního divadla v Karlíně a já jsem to otevřela, ten vršovaný vtipný scénář alias Mládkovi silvestrovské scény a uvědomila jsem si, že ty nůžky, které jako obsahují slovo umění, se umějí hodně rozevřít, protože na jedné straně dělám sonety s panem profesorem Hilským ve viole a na druhé straně jsem si říkala, tak Báro, dokážeš si narazit baret na hlavu, udělat si copánky, podkolenky, minisukni a hrát Dášu Novákovou v Jožin z Bážin vedle tebe Iva Pazderková, která prostě ten stand-up a komedy žánr má jako naprosto v malíčku, tak to je výzva. To mě baví na tom herectví, že to umí být velice barevné. No a v divadle Lucie Bílé jsem si splnila svůj sen, že jsem vždycky tíhla nebo chtěla si zkusit muzikál z pera Antonína Procházky, mého dobrého kamaráda, režiséra, dramatika, herce. Jsem v roce 98 měla příležitost hrát hlavní roli v představení Holka nebo kluk podle filmu s Aděnou Mandlovou, kde jsem teda stepovala, házela hvězdy, to mi vyneslo dokonce nominaci na Thálii, ale právě za operetu muzikál. Takže u Lucinky Bílý jsem v muzikálu Láska je láska, kde si tak můžu zablbnout a v komedii Sladké neřesti, aneb když ty, tak já taky. No a ono, když se to poskládá, tak jsem zjistila, že ten diář je docela plný.
0: Ano, vy jste říkala, jestli si dobře pamatuju, že až do Vánoc nemáte jediný volný celý víkend.
1: Je to tak?
0: Tak, ale přitom se už umíte zastavit, je to tak? Tady to zastavení teda necítím do toho, do těch Vánoc.
1: Umím se zastavit a zastavuji se o víkendu při projektu, který se jmenuje Zastav se na chvíli s Bárou Munzarovou, který jsem dala před pár lety dokupy. Dneska se musím pochlubit, že jsme vyjeli s novými webovými stránkami, takže kdybyste se někdo chtěl zastavit společně se mnou, tak si dejte zastavsevzbárou.cz a pojďte se s námi zastavit na víkend.
0: Tyto víkendy vás do Vánoc čekají.
1: Ano, prosím vás pěkně, je to takový projekt, který jsem dala dohromady před 6 lety, právě pro všechny, kteří cítí, že v nějaké rovině jejich žití třeba něco úplně neklape nebo skřípe, nebo mají před sebou nějaké rozhodnutí a úplně si nejsou jistí, tak ten prostor k tomu, že na chvilku necháte na víkend ideálně povinnosti třeba i rodinné, o děti, o manžela a tak dále, většinou jezdí ženy středního věku, ale i muži, tak ten prostor k tomu stišení a zastavení, aby se vynořilo spod koberce všechno to, co tam v rámci každodenního spěchu jsme nuceni vlastně zametat, tak se tam vytvoří a máme nádherné zpětné vazby od klientek a klientů, kteří se nám vrací opakovaně někteří i a posouvají se v životě dál a je nádherný vidět introvertní úžasnou ženu, která kuňká, není schopná ani říct, jak se jmenuje a najednou vidíte, že z azylového domu má práci, má partnera, má nový byt, učí jazyky na gymnáziu a že se líbí vstříhne do normálního nějakého jakoby života. A já vždycky říkám, že je to pro mě tak nesmírně smysluplná činnost. Já nejsem žádný kouč, já jsem normální ženská, která si prolezla nějakými etapami životí, některé byly velmi těžké, některé takové normální, ale mám asi ten dar o tom pohovořit absolutně na rovinu a provést ty klienty, kteří se u nás scházejí, tím, co se proto dá dělat, aniž bychom museli sáhnout k nějakým práškům nebo alkoholu a tak dále, kudy jít zdravou cestou. Takže zastav se s Bárou, pojďte s námi, máme tento podzim dva víkendy v rezortu Alfredov, kousíček za Plzní. A teď prvně v září 27. máme ještě pár volných míst na jednodenním semináři na Malé Straně, což je teda nádherný prostor. Pro ty, kteří nemají čas na celý víkend, tak děláme i jednodenní semináře. A je to velká paráda v tom, že mi to dává obrovský pocit smysluplnosti. Stojí vám standing ovation v Karlíně po muzikálu Adam's Family, vedle vás je Lucinka Bílá a můj idol Jiří Korn, zdravím tě Jiříčku. A nebo tam máte 12 karimatek, které v neděli přijdou a řeknou, tak já mám asi konečně odvahu dát výpověď v práci, kde mě šikanují, kde nejsem správně ohodnocená. A jsou to všechno ta témata naučit se říct ne, znát svoji cenu, nastavit si hranice a dobít baterky tak, aby je to přesně podle toho, nejdřív dej masku kyslíkovou sobě a pak pomož ostatním.
2: Tak nás teď zastaví písnička a pak budeme pokračovat v povídání s Bárou Munzarovou.
3: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je herečka Bára Munzarová, dcera dvou výrazných hereckých osobností, hereckých legend. Byl bych hřích na ně nevzpomenout, i když vy v průběhu povídání tu a tam samozřejmě se ke svým slavným rodičům dostanete, ale mě by možná spíš zajímalo, jestli co máte z tatínka, co máte z maminky a jestli je něco, na co přicházíte vlastně až teď, pokročili, ne v pokročilejším věku, a čím přibývají roky, tak jste si třeba uvědomila i jejda, v tomhle jsem jak táta nebo jako maminka.
1: No, je pravda, že mě v té porodnici asi nevyměnili. Když to vemu z té lehčí stránky, tak jsem teď nedávno měla, já docela ráda mám mluvené slovo, takže třeba s Jitkou Hosprovou dělám procházky uměním, takže recitace nebo ty sonety s panem profesorem Hilským, tak to jsou věci, které jsou taková potrava pro duši, řekla bych. Vedle toho vodvilu a bulvární komedie třeba nebo muzikálu si to tak jako vyvažuju trošku ten ponor. V dnešní době to divadlo je opravdu, myslím, hlavně pojďme dělat zábavu, protože doba je těžká, témata jsou velká, válka je několik set kilometrů od nás, takže všichni, když už do toho divadla jdou, tak se chtějí bavit, to znamená repertoárově, dramaturgicky málo kdo si dovolí nasadit něco těžšího, takže tohle to jsou ty chvíle. A já jsem v kostele četla nějaké básničky o svaté paně Marii, měla jsem takové bílé šaty a měla jsem tam kamarádku, která seděla takhle diagonálně z boku a tak mě u toho fotila, pak mě ty fotky poslala a já jsem měla nějak prostě učesaný vlasy a ramena nahoru z toho sportu. Říkala jsem si, jak vypadám určitě jak princezna Něžně a tam stál prostě Munzar v šatech na té fotce. Jako jak mám teďka ty světlejší vlasy a říkám, ježiš, mě se tady udělalo Luděk. Lidi sice plakali, protože to já jako už umím doručit asi tu emoci, když v tom textu je skrytá, abych se dotkla duše posluchače, ale fakt tam stál Munzar v bílých šatech. Takže to bych, myslím, měla z tatínka v představení zmiňovaném Holka nebo kluk, kde jsem se opravdu převlíkala z chlapce do ženy, protože ta Adina je vlastně převlečená za muže, takže byl i knírek a cylindr. Tatínek odkoukal od Paula Newmana, že hrál rád zády, takže já jsem hodně hrála zády. A říkali, tyhle, tamhle stojí o ten portál Munzar opřené. Jo, ne, je to Bára, je to Bára. No a po mamince myslím, že hlasově hodně lidi říkají, že máme podobně intonace. A možná takovou tu vervu, že já vždycky, když zkouším, tak jdu do všeho jako hodně naplno, až to tak musím jako silou přetlačit a pak, když si to ošahám a udělám si takový lešení, tak jsem schopná ubírat. Někdo to má naopak. Tak to vždycky taky tatínek, když třeba režíroval, tak říkal, Jano, uber. Měla jsem tu příležitost ve Vinohradském divadle zkoušet s tatínkem, kdy režíroval jedinkrát Dáma není k pálení, hlavní roli jsem tam měla. Byla to nádherná spolupráce, říkala jsem si, jaké to bude, když bude můj otec, kterého miluji, režisérem, nebude se to ty role nějak jako špatně tam potkávat. A ne, byla to moc krásná práce, na které jsem se toho hodně naučila. Tatínek sedával v portále na těch službách a seděl, měl hlavu v dlaních, opřený loktama o stehna a vůbec se na nás nedíval, jenom poslouchal. A vlastně z toho mluveného projevu, z té energie věděl, jestli je to jako lepší, špatný, připomínka a to je něco, kdy já k tomu mluvenému slovu opravdu tíhnu, takže tam bych si myslela, že to možná potom tatínkovi mám. Když jsem na něj šla do Violy, tak jsem si říkala, tak dneska mě nerozbrečíš, Munzar, dneska už ti to nesežeru. A vždycky mě dostal. Seděla jsem s panem profesorem Hilským při derniéře a v hledišti byla moje dcera a jela se mnou domů, říká, mami, ty jsi mě zase rozplakal. Říká, tak jo. Ale to je takový to hezký. To, co by to umění taky mělo umět.
0: Bára Munzarová je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. posloucháte reprízu pořadu.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host a v něm dnes herečka Bára Munzarová, která je o ní známo, nebo tak o vás je známo, že neholdujete příliš sociálním sítím Instagramu, že už, mě jste někde říkala, už to takhle doklepu. Ano, nicméně ano. Vaše dcera naopak se v tomto nepomamila a s tou krabičkou dělá divy.
1: V 7. třídě jsem k ní běhala do pokojíčka, říkala jsem, odlož ten iPhone čti Dostojevskýho, bež mě blbá. A ona mi teda ukázala, že nemusí jezdit po zájezdech a harcovat se po vlastech českých a může vydělávat i z obýváku. Nicméně přes tuhle její činnost si našla nějaká agentura absolutně bez našeho zásahu a dali jí teda i nějaký casting na hrané seriály, které ona ten casting natočila. My jsme se trošku s Martinem z legrace předháněli, kdo jí to bude nahazovat, takže jsem většinou mužské role četla já a ženské Martinovi byla sranda. A ona si ty castingy udělala, většinou nevěděl štáb ani jako čí je, že je něčí dcera a něčí vnučka, což pro její sebevědomí myslím bylo naprosto v pořádku. A až když tu roli dostala, tak řekli, Ježíš, a proč to jako neřekla, jo? Takže to bylo
0: to
1: fajn,
0: právě takové proto.
1: Potvrzení právě proto. Takže já s ní mám radost, dneska zrovna jdeme s ní na premiéru do kina, protože jde dělat prostě promo filmu Dokonalý den s mladým Polívkojem, už tam hraje sestru a pak jde do kin nový film a já vždycky jak poklepu na rameno, říkám si, Báro, to je taky tvoje práce, to je jako radost, takže jsem ráda, že si jí to vlastně našlo samo, konzervatoř jsem jí zakázala, odmaturovala a teď je vlastně takovou, ta všestrannost téhle generace mě baví. My jsme měli Damu a jsme divadelní herci. Ona skládá anglicky písničky, pak si natočí nějaký content, pak má nějakou spolupráci, kde ty finance jsou úplně jinde než herecké honoráře a pak natočí nějaký seriál a vlastně ta neohraničenost a ta barevnost tohodle toho povolání je úplně úžasná. A protože přestála těžké věci v rámci své psychiky, o kterých taky veřejně mluvila, aby pomohla ostatním, tak já jenom jako máma
0: zejména
1: přihlížím.
0: V covidu?
1: No. Tak já jenom přihlížím jako máma, držím jí palce a jsem na ní pyšná.
0: Jste na ní pyšná. Bojovala jste i vy s něčím podobným, že jste nechtěla, aby se vědělo, čí jste dcera?
1: Tak to úplně nešlo, ale celý život jsem se tak jako upozaďovala, umenšovala, nikam se necpala, abych na stará kolena pochopila, že pokud si někdo bude chtít myslet, že jsem tlačenka protekční, jak si to stejně myslet bude. Ale takhle jsem odmítala nabídky třeba mý maminky na začátku kariéry, abych s ní hrála divadlo, takže ano, no.
0: Abyste s ní hrála divadlo a skončila ve společné šatně.
1: Ve společné šatně na Vinohradech, přesně tak.
0: Já moc děkuju, Báro, jsme na konci, bohužel, ale moc díky, že jste si našla čas. Užijte si dnešní premiéru, ale i potom svoji divadelní premiéru. A ať se vám jen a jen daří. Bára Munzarová.
1: Já moc děkuju za pozvání a přeju všem krásný den. Naschledanou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas zprávy.
1: Obžalovaný Tomáš Jiříkovský vymáhá po ministerstvu spravedlnosti bitcoiny, které státu loni daroval. Myslivci v Plzeňském kraji meziročně ulovili o téměř 14% více černé zvěře. Zítra čekejte skoro jasno až polojasno, nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Anna Hašková. Obžalovaný Tomáš Jiříkovský odvolal pro nevděk bitcoinový dar v hodnotě miliardy korun, který loni věnoval ministerstvu spravedlnosti. Rezort to oznámil s tím, že si kvůli hrozícím soudním sporům najel externí právní kancelář. Přijetí kryptoměny od Jiříkovského loni vyvolalo kauzu, kvůli které rezignoval tehdejší ministr a někdejší člen ODS Pavel Blažek. Ten teď spolu s dalšími lidmi čelí obžalobě. Sám Jiříkovský je ve vazbě a hrozí mu až 30 let vězení. Všichni vinu odmítají. Myslivci v Plzeňském kraji ulovili v uplynulém mysliveckém roce téměř 11,5 tisíce kusů černé zvěře. Vyplývá to z aktuálních dat Českého statistického úřadu. Ve srovnání s minulým mysliveckým rokem stoupl meziročně odstřel divokých prasat v celé republice o 40% na více než 270 tisíc kusů.
2: Myslivecký rok trvá od 1. dubna do 31. března. V Plzeňském kraji celkem myslivci ulovili 11 460 kusů černé zvěře. Rekord v Plzeňském kraji stále drží rok 2023, kdy myslivci odstřelili téměř 30 000 divokých prasat. Z Plzně Pavel Hala, Český rozhlas.
3: Studenti...
1: Na střední škole grafiky a médií v Olomouci dnes začala výuka nového oboru jevištní technologie. V prvním ročníku ho bude studovat 13 zájemců. Učit se budou v novém kulturně edukativním centru vybudovaném Moravským divadlem, které bude se studenty spolupracovat, říká jeho ředitel David Gerneš.
3: Studenti toho středoškolského oboru budou na pravidelných stážích v rámci Moravského divadla, budou to mít vlastně i v rámci praxe. A mimo to Moravské divadlo domlouvá i s dalšími předními pořadateli eventových akcí nebo kulturních akcí, stáže pro ty nejlepší studenty. Takže ti studenti se mimo praxe v Moravském divadle dostanou i na velmi zajímavá místa v rámci celé republiky. Sport.
1: České basketbalistky zvítězily v posledním přípravném utkání na mistrovství světa nad Jižní Koreou 79-64. Nejlepší střelkyní byla z 16 body Petra Malíková. Do turnaje v Berlíně vstoupí Češky v pátek duelem s Itálií. V základní skupině se ještě střetnou s Čínou a obhájkyněmi titulu z Ameriky. Počasí. Během zítřka bude skoro jasno až polojasno, později přibude oblačnosti až na zataženo. Zvláště na horách se ojediněle objeví přehánky. Teplotní maxima 21 až 25 stupňů. Vítr bude foukat proměnlivý, přechodně západní až severozápadní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D46 z Olomouce do Vyškova teď opatrně za odbočkou do Brodku u Prostějova. Na 12. kilometru uklízejí rozsypaný náklad a provoz je svedený do jednoho pruhu. Kolona se v místě ale netvoří. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Avia. Nejen nákladňáky, ale Poletovu a Aeru, třetí nejstarší československá továrna na výrobu letadel.
1: Dobrý den, prosím vás pěkně, říká vám něco firma Avia?
2: Říká, dokonce jsem s ní jezdil před mnoha lety v ČSAD.
1: Takže máte pocit, že Avia vyráběla pouze automobily, nebo co vůbec vyráběla?
2: Za první republiky vyráběly letadla, potom ty automobily asi, mezi tím nevím, no pak to nějak končilo asi po revoluci.
3: Tam se vyráběly nákladní automobily, jo, úplně zpočátku letecká výroba a potom automobilová. Bohužel konec byl neslavný. Všichni víme, že je tomu konec. A byl to taková, nechci říkat výstavní skříň, ale prostě byl to střípek do mozaiky československého automobilového průmyslu a mělo to i exportní úspěchy, takže je to škoda, že to skončilo tak, jak to skončilo.
4: Řekla bych, že to je spojené něco s letadlama.
1: A tipla byste si, jestli stále ještě něco vyrábí?
4: Asi jo, já myslím, že to furt funguje.
1: A jak je asi stará?
4: To vůbec netuším.
0: Počátky značky Avia se datují do roku 1919. Tou dobou se o létání zatím pokouší jen pár nadšenců. Letadlu se říká avion, letec je tedy aviatik a letiště vzdušný přístav. A tehdy inženýři a letečtí konstruktéři Pavel Beneš a Miroslav Hain začínají v dílně starého cukrovaru v Pražských Vysočanech s opravami letadel. Později do party přibydou ještě motocyklový závodník a konstruktér Josef František Koch a Václav Malý, původně obchodník s krmnou moučkou. Všichni se až do 30. let stávají ústředními postavami podniku.
1: S historikem Václavem Šorelem stojíme před areálem podniku Avia. Pane Šorele, takhle to tady vypadalo už v tom roce 1919, kdy je vlastně o Avi první zmínka?
5: Ale vůbec ne. Tady na místě, které teď stojíme, byly jenom a jenom pole. Protože Avia, kterou založili spolužáci inženýři Beneš a Hain, ta měla první sídlo ve Vysočanech v bývalém vysočanském cukrovaru. Tam taky vzniknul první aviácký letoun Avia BH1 Experimental.
0: Bývalí spolužáci Beneš a Hain založili společnost Avia 19. června 1919 jako společnost pro opravy a výrobu letadel. Název Avia odvodili od klubu aviatiků, jehož byli oba členy. Začínali v pravdě od píky. Na počátku měli pouhých 8 zaměstnanců, 5 truhlářů a 3 zámečníky. Firma se věnovala opravám letadel a truhlářským zakázkám. Mezi prvními výrobky, pomocí kterých společnost získávala kapitál na další rozvoj, byly například vrtule, potřeby pro modeláře, kluzáky, ale také třeba bumerangy. Už v roce 1920 ukázala světu na svou dobu unikátní a revoluční výrobek. První vlastní motorové letadlo. Celodřevěná Avia BH1 Exp. Typové označení BH vzniklo jednoduše, spojením iniciál zakladatelů Beneš a Hain. Jednička znamenala, že je první v řadě. EXP zkracovalo slovo experimentál. Bohumil Munzar, český vojenský a zkušební pilot, který na něm létal, ho ale překřtil na Exprevít. Konstruktéři postavili pouze jeden pokusný prototyp.
1: Beneš o tom ve své knize říká: začali jsme se zabývat otázkou samonosnosti. A protože jiní nás tak předběhli, začali jsme hledat i nevýhody v té samonosnosti. Zůstali jsme stát, ale do úplného napodobení vzoru se nám nechtělo. Hein hned sedl a počítal, jaké síly jsou v podélnících u samotného typu. Bylo to horší, než jsme mohli odhadovat. Síly řádu desítek tisíc kilogramů. Nezapomeňte, že to bylo v době, kdy ještě nikdo kromě Junkersa a Fokra nepřišel na chuť samonosným křídlům. A jednoho už skoro jarního dne jsme chodili s Hainem po vinohradech a měli jsme obvyklou debatu. A co když zachytíme tlustá křídla dole usazená vzpěrami ke trupu? Bylo to vysloveno, bylo to tu. Křídlo, toť se ví, bude tlusté, bude nejtlustší místě, kde zasahují vzpěry. Ke koncům bude se stenčovat. A ke trupu ušetříme něco na váze i na odporu, když je mírně stenčíme. Ale ne příliš, protože o tenký profil nestojíme.
0: Exprevít ale žádný darebák nebyl a do divokých kousků se nepouštěl. Neměl totiž síly na rozdávání. S řadovým vodou chlazeným motorem Austro Daimler totiž unesl jen jednoho pilota. V trupu byl sice umístěn i prostor pro cestujícího, ale kvůli slabému výkonu nebyl využit a tak ho zakryli plechem. Exprevít poprvé vzlétl 13. října 1920. Pár dní na to ho vystavili na první mezinárodní letecké výstavě v pražském průmyslovém paláci. Dolnoplošník s tlustým profilem křídla vzbudil u leteckých odborníků hotovou senzaci a oči valil i sám prezident T.G. Masaryk, protektor výstavy. Byl nadšen natolik, že věnoval Avii 100 000 korun na podporu dalšího rozvoje. Letoun Avia BH1 Exp předznamenal celou sérii unikátních jednoplošníků. Ty si našli cestu i do flotil vojenského letectva. Ve 20. a 30. letech následovala řada vojenských i civilních letounů vlastní konstrukce. Firma se začala rozrůstat, Vysočanský cukrovar jí už nevyhovoval a tak se nastěhovala do opuštěných hal po firmě Aero v Holešovicích. To se psal rok 1923. Z Avie se stala zavedená letecká továrna, která dodávala stroje domácímu letectvu, zahraničním armádám i civilním provozovatelům. Po odchodu Václava Malého z firmy si Pavel Beneš vzpomněl na spolužáka z vysoké školy Miloše Bondyho a navrhl mu, jestli by nechtěli Avii koupit. Rodina to udělala. V té době začala vznikat koncepce našeho vojenského letectví a průmyslu. Ministerstvo národní obrany rozhodlo, že Avie bude dominantním výrobcem stíhacích letounů pro československou armádu a tlačilo na rodinu Bondyů, aby Avii prodala plzeňské Škodovce. A to se taky stalo. Prudce se rozvíjející společnost už s 350 zaměstnanci se roku 1929 stala součástí koncernu Škoda a definitivně se přestěhovala do Letňan, kde taky došlo k výstavbě nových vlastních provozů.
6: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Na sportovním letadle kolem Evropy. Praha byla v těchto dnech zastávkou na velkolepém okružním letu turistických letadel, který bude nyní pod patronací FAI pořádán pravidelně každý rok. Letos jej pořádá Aeroklub francouzský. Praha si jistě zaslouží této cti, poněvadž je ve světě dobře známo, co pro pokrok a popularizaci sportovního letectví a sportovních letadel vykonala československá firma Miloš Bondy a spol., nyní Avia, a její konstruktéři páni Beneš a Hein. Jsou známy úspěchy letadel této továrny v mezinárodních soutěžích letadel turistických v Bruselu, v Římě, Coppa d'Italia a v Orly. A je známo, že přičiněním československých delegátů obrátila FAI větší pozornost ke sportovním letadlům, stanovivši pro ně zvláštní kategorie světových rekordů, aby se mohla tato letadla uplatnit vedle těžkých strojů závodních a vojenských. Řada těchto rekordů je také v rukou československých pilotů. Jestliže ukazujeme svým čtenářům několik význačných letadel a pilotů z tohoto závodu, chceme obrátit jejich pozornost hlavně k tomu, že tento závod nejcharakterističtěji ukazuje na budoucí praktické možnosti rozvoje letectví. Český svět, 22. srpna 1929.
2: Tady, co stojíme, tak se začal nový závod budovat až v roce 1930. Sem se také Avia potom z Holešovic přestěhovala. Škoda Plzeň tady vybudovala úplně nový závod. Zde, co stojíme, tak stojíme prakticky na půdě závodu 2 a na druhé straně silnice, která dneska už prakticky neexistuje, protože byla to spojnicí mezi Letňany a Čakovicemi, tak tam potom sídl závod 1. Ten byl vybudován jako první, závod 2 byl vybudován až ve druhé světové válce pod kuratelou německou. A vraťme se tedy k závodu 2, který vzniknul ve druhé světové válce. Tam Němci vybudovali novou moderní zkušebnu motorů a vyráběly se zde motory do letounů německých Messerschmitt Bf 109. Vyráběly se zde dokonce přídě na první německý proudový letoun Messerschmitt Me 262, který prostě potom my jsme do našeho letectva převzali. Vyráběly se zde motory pro cvičné letouny Arado 96 a ty se taky potom následně v závodu 1 montovaly pro Němce. První letoun, který byl v Avi Letňany vyráběl, byla stíhačka dvouplošná Avia BH-33. Po ní následovaly další letouny, dokonce i bombardovací letouny dopravní konstrukce pana doktora Nebesáře, ale hlavně naše nejúspěšnější stíhačka dvouplošná Avia B-534, která je takovým symbolem předměchovského československého letectva.
3: Nový závod v Letňanech si vybudoval i své tovární letiště. Na jeho místě dnes stojí nejmodernější letňanské sídliště. Původně se totiž z Vysočan i z Holešovic letouny v rozloženém stavu stěhovaly do Gbel na tamní letiště, tam se v pronajatých hangárech montovaly a odtud startovaly k prvním letům. Poté, co se Avia stala součástí koncernu Škoda, sem byla převedena i letecká výroba z Mladé Boleslavy, kterou tam založil inženýr Otto Hieronymus ještě pod hlavičkou firmy Laurin a Clement. Čímž se Avia stala v té době největší československou společností vyrábějící celokovová letadla.
1: V letectví jsme zaspali 5 roků. Nedostatečný vývoz. Dnes i cizina, méně nám přátelsky nakloněná, velebí kvality našich letců. Toto ovoce nám nespadlo náhodou do klína. Bylo zapotřebí dlouholeté úmorné a perné práce. Cesta k Vavřínům je trnitá. Jinak tomu je v konstrukcích. Není to vinou konstruktérů, těm nadšení nechybí. Příčiny vězí zcela jinde. Naše letectví potřebuje vůdce. Ve vývozu licencí vede Avia s 3 licencemi. Do Belgie, Švýcarska, Jugoslávie a Polska. Po jedné licenci prodala ČKD do Anglie, Letov do Bulharska a Beneš Mráz do Francie. Chybí nám řádné výzkumnictví. Zde je naše sterilita opravdu dokonalá. Všechno můžeme zase dohonit, dáme-li se do toho doopravdy. Vidíme Poláky, kteří začínali skromně a dnes exportují stíhací letadla. Vedle Rusy, kteří byli před 7 roky úplnými diletanty a dnes nabízejí na prodej licence. A u nás s našimi lidmi vždy byly dokázány věci prvořadé. Našel-li se schopný vůdce. Nepostačí jen úřední počiny, nové instituce nebo nové stolice na vysokých školách. Musíme v prvé řadě stavět pilně letadla, hezky jedno za druhým a každé lepší předchozího. To je cesta z prostřednosti a věřím, že takto můžeme být v roce 1940 na evropské úrovni. Polední list, 17. června 1937.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Škodovka byla majitelem závodu až do roku 1945. Po válce byla továrna znárodněna. Jenže po náletu z 9. května 1945 ležela v troskách většina spřízněného závodu v Mladé Boleslavi, který do té doby vyráběl širokou paletu vozidel značky Škoda. Osvobozená republika najednou nepotřebovala tolik letadel, avšak zestátněný průmysl vyžadoval co nejrychlejší obnovení výroby užitkových vozidel. Proto byla z Mladé Boleslavy do Ávie hned po válce převedena výroba nákladní 7 až 9 tuny Škoda 706R, v roce 1947 doplněné o autobusovou verzi Škoda 706RO. Po druhé světové válce byl koncern Škoda uměle rozdroben a Ávia se stala samostatným podnikem v rámci trustu československých závodů automobilových a leteckých. V květnu 1949 byl podnik přejmenován na Ávia Národní podnik závody Jiřího Dimitrova. Později se na poměrně dlouhou dobu slovo Ávia zcela vytratilo. A co všechno se vyrábělo?
2: Pamětníci si možná pamatují, v Ávii se vyráběla Škodovka, škodovácký autobus, to byly ty první autobusy, které měly automaticky zavírací dveře. Takže přímo v té hale, kde se za první republiky montovaly Ávie B534, tak tam se po válce montovaly škodovácké autobusy a také škodovácká nákladní auta. Teprve po roce 1948, kdy se Československo a vůbec československý letecký průmysl přiklonil k Sovětskému svazu, takzvanému tomu východnímu bloku, tak se zde začaly vyrábět letouny pro podporu pěchoty Avia B-33, což byl Ilyushin Il-10, to byly letouny bitevní z první světové války. Ty nakonec skončily v Koreji, kdy je jako Česká republika do Koreje prodala, když byl korejský konflikt. A Ávia koupila licenci na dopravní letoun Ilyushin Il-14. Ávia to samozřejmě nekoupila, to koupila naše příslušná ministerstva, protože československé aerolinie požadovaly nový moderní dopravní letoun náhradu za válečné Dakoty a ještě třímotorové Junkersy Ju-52, které po válce sloužily u ČSA. Ávia ty letouny vyráběla zhruba tak do roku 1959. Jestli můžu říct, tak v té době já jsem do Ávie nastoupil, tak já jsem do Ávie nastoupil na Ilyushiny, i když teda do oddělení hlavního metalurga, protože jsem byl vystudovaný hutník, jak já oblibou říkám. V té době Ávia vyráběl už dokonce i ty Ilyushiny na export, ale s určitým počtem vyrobených letounů skončila licence, a zase příslušná ministerstva nevěděla, co s Ávií. Takže rozhodli, že Ávie bude opět automobilkou a spojili dva závody. Jestli to bylo nešťastné nebo šťastné, to já se netroufnu říct. Teda z pohledu aviatika a příznivce letectví to bylo nešťastné. Já bych byl rád, kdyby se v Ávii i nadále vyráběly letouny. Ale spojili se závody Ávia a Praga ve Vysočanech a v Ávii se začaly vyrábět slavné pragovky S5T a V3S. Od té doby se zde vyráběly 1,5 tunka, 3 tunka s různými nástavbami, to znamená i skříňové vozy, hasičské vozy. No, na podvozku Ávia dokonce ve spolupráci s Maďarskem si vyráběly malé autobusy, neobyčejně ošklivé, byla to taková bedna, hlučná, ale nicméně Ávie se dařilo. Ávie postavila na pozemcích závodu 1 nové haly, vznikla zde obrovská lisovna a ve své době nejmodernější lakovna.
1: Ávia si vychovávala svoje pracovníky v dělnických profesích. Měla vlastní učiliště, z něhož vycházeli zámečníci, soustružníci, frézaři, montážní pracovníci.
3: Říkal jste, že jste do Ávie nastoupil v roce 1956. jak se podnik Avia staral o svoje zaměstnance. Jak to bylo dříve?
2: No tak rekreační střediska byla, ale že by se nějak podnik v té době příliš zajímal o zaměstnance, ano, samozřejmě, že jo. Například to byl ještě pozůstatek první republiky, to mě vyprávěli kolegové, kteří teda byli dlouho v Avii zaměstnaní, tak měla Avie například svou vlastní takovou svépomocnou kampeličku. Od závodního výboru bylo možné si dokonce i půjčit peníze a tak dále. Já jsem v té době s rodinou stavěl družstevní byt a na ten družstevní byt jsme dostali, to tenkrát byla neznačně jeho pohledu směšná částka, tenkrát závratná, jsme dostali bezúročnou půjčku 20 000 korun, takže to jako nebylo tak špatné, ale ono v té době ten podnik nic takového vlastně ani nenutilo, aby podbízel se svým zaměstnancům. Samozřejmě dostávali jsme rekreaci, existovala i takzvaná výběrová rekreace do zahraničí a tak dále, ale já jsem do Avie nastupoval na takzvanou umístěnku. To když člověk vystudoval nějakou školu, tak dostal někam umístěnku a v té době to vypadalo, že tam umře, že tam zůstane do konce života. Dnes je to úplně něco jiného, zejména v dnešním boomu, kdy je nedostatek pracovních sil, tak ty firmy si svoje lidi musí skutečně předcházet.
3: Já si pamatuji, že v době komunismu jezdilo do Československé socialistické republiky spousta zahraničních pracovníků a konkrétně v Avii pracovali kubánští pracovníci. Je to pravda?
2: No, samozřejmě byli zaměstnáni výhradně v dělnických profesích. Tradovalo se, a jestli je to pravda nebo ne, to já dneska nevím, ale tradovalo se, že to byli bojovníci z Angoly, kteří tady byli za odměnu. Ale pracovali zde i Polky a dokonce i mladí Vietnamci. No a s týma já jsem měl i co do činění, protože ty na tom učilišti, o kterém jsme před chvíli mluvili, tak se učili jak češtinu, učili se i základní dovednosti, ale i nauku o materiálu a tak dále. To jsem tam přednášel já. No, podle mého názoru to bylo téměř zbytečné, protože oni česky pořádně neuměli, ale byly to strašně milé dívky a milí chlapci.
1: Pád komunismu po sametové revoluci zasáhl i Avii. Koncern se rozpadl na jednotlivé podniky, které se osamostatnily, i když jejich spolupráce zatím pokračovala. Krátce na to přišla francouzská státní automobilka Renault s nabídkou úvěru z francouzského státního rozpočtu na dovoz nového výrobního zařízení a s možností splácet úvěr hotovými výrobky.
2: Avii začal mít zájem, spekulativní zájem, nutno říct, například Mercedes. A nakonec to dopadlo tak, že Avii koupilo Daewoo. To je firma z Jižní Koreje. No a ta firma z Jižní Koreje krásně zkrachovala, čímž byl obrovský problém, co s Avii, co s výrobou, jestli se dál vůbec bude vyrábět. A Avia se rozdělala jakoby na dvě části. Jednu část, kde byl ten závod jedna, koupila rodina Saranů. To je bohatá indická rodina, která i u nás v Česku vlastní Čedok. A ta rodina Saranů odprodala část toho podniku, zejména na závodu jedna, ji odprodala právě tomu Daewoo. No a Daewoo zkrachovalo a ta výroba dál a dál skomírala, až nakonec tedy došlo ke smutné současnosti, že Avia je zavřená, nic se zde nevyrábí, ale pozor, v bývalém učilišti je dnes střední škola grafická, a takže na celým obrovským leteckým a automobilovým podniku zůstaly dvě budovy, kde se vychovávají noví mladí grafici.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Ministryně financí po kritice návrhu rozpočtu připouští změny. Komárů je letos na jižní Moravě nezvykle málo, může za to sucho. Zítra bude skoro jasno až polojasno s teplotami do 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Anna Hašková. Návrh státního rozpočtu na příští rok se ještě může změnit. Uvedla to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO v reakci na kritiku koaličních partnerů ohledně výše schodku. Podle ní je běžné, že v září k úpravám dochází. Záleží, jaké konkrétní návrhy motoristé nebo SPD předloží.
2: Já velice varuji před tím, abychom zasahovali do investic, protože by to znamenalo zakonzervování nějakých rozestavěných staveb. Chyběly by peníze ve zdravotnictví, ve školství, ale bude to věc a dohoda koaliční vlády. Co se týče na provozu, tam jsem škrtala tak, že celá řada ministrů odcházela samozřejmě nespokojený. Takže ono se tam naškrtat nějaké desítky miliard skutečně nedají.
0: Kvůli rozpočtu se ve čtvrtek sejde premiér Andrej Babiš z hnutí ANO s předsedou motoristů Petrem Macinkou. Jednání se zúčastní i šéfka státní kasy a také předseda sněmovního rozpočtového výboru Vladimír Pikora z motoristů. Návrhem se bude zabývat i pondělní koaliční rada. Na Břeclavsku a Hodonínsku je letos kvůli extrémnímu suchu nízký výskyt komárů. Ukazují to pravidelná měření hygieniků. Může za to nedostatek vody v lužních lesích a vyschlé tůně, kde se hmyz obvykle rozmnožuje. Podle hygienika Oldřicha Šebesty se situace v nejbližší době zřejmě nezmění.
3: Máme zkušenosti z posledních let, že došlo k záplavám třeba taky až v září. A fakt došlo ke kalamitě třeba v říjnu, která trvala až do listopadu. Pokud by došlo plošně k mimořádným srážkám a došlo k zestupu řek, tak ta kalamita může přijít prakticky do konce října. Ale zatím tomu nic nenasvědčuje.
0: Po více než roce oprav se dnes znovu otevřel bazén Evžena Rošického v Jihlavě. Při rekonstrukci stavbaři například vyměnili obě bazénové vany, které jsou nově nerezové, nebo kompletně opravili sprchy. Práce vyšly na 88 milionů korun. Byla to druhá obdobně rozsáhlá oprava od otevření bazénu v roce 1965, uvedl mluvčí magistrátu Radovan Daněk.
4: Se muselo udělat nové železobetonové podloží, aby se zlepšila statika a aby to uneslo ten nový bazén. Museli se sanovat veškeré ty opěrné sloupy, které drží jednak tu venkovní stěnu, tak i sloupy uprostřed bazénu, které zase drží nahoře podlahu kuželny.
0: Německo dnes poprvé označilo Rusko jako pachatele srpnového pokusu o dronový útok na letiště v Lipsku. Podle spolkového ministra vnitra Alexandra Dobrinta proto má německá vláda dostatek důkazů. Solidaritu už Německu vyjádřili šéfka Evropské komise a generální tajemník NATO. Ursula von der Leyenová na sociální síti X napsala, že o incidentu bude zítra mluvit právě s Markem Rutem. Podle něj bude aliance posilovat své schopnosti pro obranu všech spojenců před všemi formami hrozeb. Zároveň uvedl, že vítá kroky, které Německo v reakci na hybridní útok podniklo.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte zpočátku skoro jasno až polojasno. Postupně bude od západu přibývat oblačnosti až na zataženo. A zejména na horách se ojediněle vyskytnou přehánky. Teploty vystoupí nejvýše na 21 až 25 stupňů. Povane slabý proměnlivý, přechodně západní až severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D8 z Prahy do Ústí nad Labem byla krátce neprůjezdná za sjezdem na Doksany a Terezín. Na kilometru 41,5 v omezení uklízeli po nehodě osobního auta. Teď už se opět jezdí jedním pruhem. S omezením počítejte také na dálnici D46 z Olomouce do Vyškova.

0: Novorodku u Prostějova uklízejí rozsypaný náklad. Na 12. kilometru je provoz svedený do jednoho pruhu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: To byly zprávy, teď už začíná Divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Dobrý večer, dámy a pánové. Petr Spálený v jedné písničce kdysi zpíval o tom, že dneska máme pánskou jízdu. No a vidíte, nebo spíš uslyšíte, my to dnes máme naopak. Divadlo pro vaše uši bude ve znamení čistě dámské jízdy. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Domovní důvěrnosti, ustláno na růžích a pod nebesy, nebo třeba koncert pod platanem, to všechno jsou názvy povídkových knížek spisovatelky Jindřišky Smetanové. Dámy, která se tedy rozhodně uměla dívat kolem sebe, všímala si jako správný povídkář i drobných maličkostí a hlavně dokázala o nich tak pěkně, poeticky a s humorem vyprávět. V rozhlasovém studiu se jednou Jindřiška Smetanová potkala s herečkou Alenou Vránovou. No a hned si bylo o čem povídat.
2: Paní Smetanová, my dvě ženské si teď máme možnost hodit zubem. Jak tuhle bohulibou ženskou činnost, kdy si nazýval spisovatel Jan Očenášek. Jenže my dvě si teď hodíme zubem veřejně, aby z vás posluchači taky něco měli. Vy nám totiž, paní Smetanová, tak krásně ustíláte na růžích a pod nebesy. A neméně půvabně sdělujete domovní důvěrnosti, že mi to nedá, abych se teď nezeptala. Jste autorka, která volně fabuluje a svoje příběhy si vymýšlí, nebo vám je život servíruje i s donáškou do domu?
3: No, já se vám přiznám, že ta otázka vůbec není jednoduchá. Moře lidí si říká, že to, co píšu, jsem si určitě vymyslela, protože mají dojem, že není možné, aby se takové věci, jaké se stávají mně, normálnímu člověku vůbec přihodily. Ovšem, jiní jsou zas toho mínění, že to mám strašně jednoduché, že prostě ty příběhy přitahuju a život, že mě servíruje na talířku rovnou na stůl a já si jako jen tak sedím u psacího stroje a přepisuju to. No, proč bych zapírala? Je to fakt, že já, když vytáhnu paty z domu, tak první, na co narazím, je příběh, ale víte, já bych řekla, že to je nejspíš tím, že já ho chci najít. A hlavně hledám ty příběhy, kterých si nikdo vůbec nevšimne, protože jsou jen tak na kraji někde při chodníku nebo podle příkopu. A tak se stalo, že to u mě došlo tak daleko, že když já si, dejme tomu, kupuju místenku na autobus, tak už u pokladny se začnu přesvědčovat, že to je vlastně los. A že když pán Bůh dá, že na něj vyhraju spolucestujícího s nějakým příběhem. Já bych prostě to řekla a definovala asi tak, že každý, kdo se rozhodl psát, se na začátku té cesty obvykle přidržoval nějakého vzoru. A já jsem měla to štěstí, že jsem ten svůj vzor nenašla v literatuře, ale v jedné pražské spořitelně, kde můj kamarád seděl za přepážkou s nápisem velmi prozaickým vkladní knížky. A ačkoliv ten nápis byl tak prozaický, ten kamarád byl povahy vyloženě muzické. A to se projevovalo tím, že rok co rok na jaře ten člověk vedle svého okýnka postavil kořenáč a do toho zasadil brambor. A když se tak po několika dnech z té hlízy vysoukal a začal soukat, díky nedostatku světla, protože ve spořitelně nikdy to slunce není příliš mnoho.
2: Myslíte, že to je úmysl?
3: No, já nevím, jestli je to úmysl, ale je to fakt.
2: Aby na ty berme peníze jako nebylo fakt vidět.
3: A když se tedy z té hlízy začal soukat takový neobvykle bledý stonek z několika lístečky a když pak z ničeho nic na kraji června rozkvetl, tak to tu klientelu uvádělo do úžasu. Všichni zírali na ten kvíteček a ptali se, co to vlastně je za exotickou rostlinu. A vůbec nechtěli věřit, že to je brambor. A já jsem tenkrát pochopila, že mou literární ctižádostí, na kterou prostě asi tak mám, je nacházet půvab těch nejjednodušších věcí a toho nejprostšího konání. A víte, že to vůbec není lehká věc.
2: Ale víte, že to funguje.
3: To je tak strašná dřina přinutit lidi, kteří co živi jsou, míjeli lány a lány brambor a nikdy si nevšimli toho,
2: že tak
3: jak brambora kvete. A když se toho dočkají, tak se v úžasu najednou musí zastavit. Aby se vám taková věc povedla s lidmi, musíte mít spoustu odvahy a taky fantazie a přenést ten brambor v kořenáči do spořitelny.
2: Živým exponátům na kolečkových bruslích. Člověk musí dosáhnout určitého věku a zažít velmi epické okamžiky, aby pochopil pojmy tak abstraktní, jako je, dejme tomu, dětství. Abych tedy mohla povědět, jak jsem se najednou ocitla před vstupními vrátky do té oblasti a dost možná, že i za jejím prahem, zavezu vás bez pasu a bez výjezdní doložky jen tak mezi řečí a v rozsahu několika odstavců do Paříže roku 1964. Nijak zvlášť se pro tu příležitost nemusíte oblékat. Zůstaňte v tom, v čem zrovna sedíte u čtení. Je to město, kde je každému vcelku ukradeno, co máte na sobě. To jen já jsem tenkrát propadla představě, že věhlas světové metropole módy zavazuje i mě. Koupila jsem si na cestu nové střevíce a nechala si ušít kostým decentně štrapáční, jak říkala moje maminka. Krejčí, na kterého jsem se s tím požadavkem obrátila, považoval za věc své cti vybavit mě tak, aby i Marc Boan od Diora nepřestával zírat, kdybychom náhodou na sebe narazili. Kostým dopadl dobře, ale dech mi vzala otázka, jestli mám vhodný klobouk. Mistr tvrdil, že jet do Paříže bez klobouku je napováženou. Přistoupila jsem na kompromis a protože šlo o město umělců, rozhodla jsem se pro rembrandtovský baret. Teoreticky mě na cestu připravil soused, který sice nikdy nikde nebyl, ale za to sbíral cestopisnou literaturu. Věnoval mi příručku Jak se má chovat Slovan v Paříži z roku 1912. Mluvím o tom jen proto, abyste v mých stopách kráčeli s pocitem klidu a jistoty. A uchovejte si ji prosím co nejdéle, protože já jsem ji ztratila už na letišti v Orly. Zaznamenala jsem tam tři závažné skutečnosti. Za prvé, že široko daleko jsem jediná ženská, která má na hlavě kromě vlasů ještě něco dalšího. Dále pak, že nové střevíce nevěstí na cestách nic dobrého. A posléze, že moře dojmů, které mě zaplavují, nejsem schopna utřídit ani podle příručky, jak se má chovat Slovan v Paříži. Baret i příručku jsem tedy hodila na dno kufru, ale střevíce se vydali za poznáním kulturních památek a výtvarného umění se mnou. Po první desítce nachozených kilometrů jsem zjistila, že není osudovější kombinace než prohlídka Louvru v malých botách. Příval umění všech dob mě pomalu, ale jistě odrovnával. Nemá cenu zapírat, že Monu Lízu jsem přehlédla. Zmátly mě možná neočekávaně malé rozměry plátna i barevnost připomínající akvárium. A taky mě od nohou bolela i hlava. Byla jsem si jista, že stejné puchýře, jaké mám na patách, by se našly i na povrchu mé šedé kůry mozkové. Usedla jsem tedy před Louvrem na schody, zula se a učinila rozhodnutí, že veškeré kapesné, a to je téměř stejný hazard, jako nabízet království za koně, dám za úplně škaredé, ale pohodlné koráby. Vydala jsem se za nimi bosa. Byl srpen, v Paříži to nikoho nezajímalo, a Marca Boana jsem nepotkala. V jedné ztracené uličce mě za výlohou zaujalo něco jako cvičky v černém koženém provedení. Okamžitě jsem je koupila a rovnou v krámě se do nich obula. Hned poté jsem s pocitem absolutní lehkosti vyplula do pařížských bulvárů a jen tak na zdařbu jsem se nechala navigovat Eiffelovkou, která se mi jevila jako odvážný a elegantní symbol povahy tohoto města. Ale ono se mi nabízelo i v mnoha jiných podobách. Třeba v prosluněném vzduchu, který byl měňavý jako perletěvý knoflík a vrhal do korun platanů stříbrná prasátka. Kmeny těch stromů byly potaženy spíš lehce odřeným semišem než kůrou. A břidlicová krytina střech a věží měla matný lesk šedého popelínu. Až k Eiffelovce jsem nedošla, protože cosi nevyslovitelně blízkého mě přinutilo sednout si do houfu lidí na kamennou zítku před muzeem člověka. Na mramorový sloupek uprostřed toho nádvoří jakýsi starý pán právě instaloval přenosný gramofon na kličku, natáhl pero a deska spustila valčík. A pak ten bělovlasý a dosti vedchý člověk začal po dokonale vyhlazených mramorových deskách kroužit na kolečkových bruslích. Nedá se povědět, že by jezdil skvěle. Jeho nohy v té exhibici ostatně nehrály roli. On zkrátka krasobruslil jen názorně. Soulad pohybů jeho trupu a ramen s rytmem hudby byl naprostý. A magie rukou stačila navodit právě tak krokové variace, jako závratnou rychlost piruety, anebo soustředěnou přípravu k dvojitému axelpauzenu, který už nebylo těžké si domyslet. Vedle mě seděl na zítce japonský manželský pár a tři jeptišky z řádu anglických panen. Také oni stejně jako já sledovali pozorně, co ten šedovlasý pán sice jen naznačoval, ale co jeho duše nepochybně provozovala. Čím déle ta produkce trvala, tím silněji jsme si uvědomovali, že radostné počínání stařičkého krasobruslaře nás svou bezprostředností začíná od čehosi osvobozovat. Dejme tomu od předsudků, které člověka od času, kdy začne rozum brát, přísně a průběžně napomínají, aby se vyhýbal každému projevu náhle probuzené šťastné infantility a nedělal ze sebe probůh pitomce. A tak nám k vlastní škodě a pro samou důstojnost nakonec uletí celé roky bez jediné bláhovosti. Žijeme jak svoji vlastní chudí příbuzní. Pocitovali jsme to tak naléhavě a s tak upřímnou závistí, že na kamenné zítce zůstali nakonec sedět jen naše těžké zadky, ale my sami, to jest japonský manželský pár, tři jeptišky a já, jsme nakonec neodolali, vypustili alespoň svou vlastní představivost z klícky a ona začala bruslit po nádvoří. Pokud šlo o Paříž, nic proti tomu neměla. Byla stejně velkorysá k životu jako k umění. Věděla nejspíš, že bez občasné pošetilosti se jednomu ani druhému nedaří. Pod její křídla jsme se s muzeem člověka jako jeho nesporná součást vešli i my na té zítce a pán na kolečkových bruslích tančící kolem gramofonu. Něco se stalo. Třeba, že viděno zvenčí zas nic tak moc. To se v nás možná naposled probralo dětství a promluvil verš. Okamžik chtěl bych oslavit. Jsi tolik krásný. Prodli jen.
4: Já patřím k těm nešťastně šťastným, protože mapu lásky vlastním. Zdánlivě je to bílý list, jsou na něm cesty.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Když jsem tu dnes na začátku říkal, že nás v divadle pro vaše uši čeká dámská jízda, přece jen jsem asi měl dodat, že se taky na chvíli přihlásím o slovo. Ovšem jenom jako průvodce večerem v pražském Jonáš klubu, kde jsem v 90. letech spisovatelku Jindřišku Smetanovou doprovázel na jedné besedě. No, tak to víte, moc jsem se tedy ke slovu nedostal, ale to přece nevadí, když je vaším hostem vypravěčka ze slavného rodu rozhlasových sedmilhářů. A jestli dovolíte, tak na to tehdejší setkání před publikem dnes ještě navážeme další miniaturou z cyklu domovních důvěrností.
2: Když už přišly děti, tak já jsem začala vždycky večer, když už jsem byla utahaná z toho života těch tří dětí, bleny. Prosím vás, tenkrát nebyly pračky. Všechno se nosilo na půdu. Vyváželo se to v hrnci doma. No to byl úplně jiný život. A já jsem večer hrozně ráda, protože už jsem chodila s těma dětma po té kampě. Měla jsem kočárek. V té době byly kočárky strašně nízké. Ne tak vysoké, jak jsou dneska. V tom kočárku spal Jindřich, nejmladší kluk, Mrně, Mimino. Přes ten kočárek jsem musela dát takový kousek prkínka. Na tom seděla Anna a vedle se držel ten nejstarší kluk a pomáhal mě s tím kočárkem. A jezdili jsme po kampě a já jsem tam se zastavovala hned tam. A jednou se stala věc, která mě přivedla psaní. Zavolal Hofmeister, s kterým se můj muž velice dobře přátelil, a on si se mnou ten Hofmeister tykáčka. Prosím tě, já teď píšu takovou knížku o Egyptě a zjistil jsem, že vždycky, když jsme taková ta parta těch mánesáků na Štědrý den odpoledne šli do takové vinárny na Maltéském náměstí, tak tam přišel chlápek, ten měl dlouhý takový kabát, vypadal podivuhodně a nesl si zabalené plátky vánočky, přál nám všechno nejlepší k tomu dni a nabízel nám vánočku. A pak nám řekl, abyste prosím věděli, kdo já jsem, tak já jsem stavěl s Ferdinandem Lesepsem Suez. Pak jsem otočil a odešel. A já jsem si říkala potom, když mě to můj muž říkal, a že Hofmeister mě volá a chce, abych zjistila, abych obešla hospody na kampi a zeptala se, do které z těch hospod chodil ten pán, který stavěl s Ferdinandem Lesepsem Suez. A já jsem tedy s tím kočárkem, jedno dítě uvnitř, druhé přes prkínko, třetí se mnou valilo kočár a já jsem získávala přesné momenty pro Adolfa Hofmeistera. A jela jsem k panu Měšťánkovi a říkala jsem si, no jestli u Měšťánku nevědí, že tam chodil chlap, který stavěl s Ferdinandem Lesepsem Suez, no tak to není možná věc. A já jsem tam začala zjišťovat, protože mě to řekla i paní Měšťánková, že tam chodil ten chlápek a že vždycky si přivedl, bylo mu 94 let, a vždycky si přivedl nějakou babku sebou a objednal vařené hovězí špalíček a když ho dostal od paní Měšťákové, tak si vytáhl z kapsy nůžky a střihal to. Střihal hovězí maso. A já jsem říkala paní Měšťákovi, prosím vás, a to jde střihat? A ona říká, no to já nevím, ale on to uměl. On to uměl. On všechno střihal nůžkama. I když si chtěl ukousnout kousek chleba, střihal to. A tohle. No a tak Já jsem potom si říkala, ale tohle je nesmysl, tohle je nesmysl. A říkala jsem si, to není možná věc, tím na to se musím někoho zeptat. Kdo by to tak mohl vědět? A pak jsem si říkala, já už vím, jak to udělám. Tam byl kousek za Mosteckou takový holič. A já jsem za tím holičem šla, zase s tím kočárem, s těma dětma. A řekla jsem, mohl byste mě ostříhat chlapečka, toho největšího. A mezi tím tedy jsem se ptala, jestli neví, jestli tam chodil někdo tohoto titulu. No a musím vám říct, že jsem se to dozvěděla, že jsem se to dozvěděla, a že když jsem napsala svou první knížku, tak jsem dostala od jedné paní dopis, která mi psala, že tento muž byl její bratr. A všechno mě přesně napsala, i to o těch nůžkách, jak on to stříhal, tohleto maso. A jak, v kterém roce byl v tom Suezu a tak dále, a tak dále. A já jsem si to potřebovala zapsat. A když děti spaly večer, tak já jsem to, co jsem vyčenichala na té kampě, tak jsem začala psát. Takže začátkem mého psaní byl pán, který dělal tohleto. A zahrajte nám něco.

Reno Titulo. Sochaři, který přidával do kávy dobré pomyšlení. Pěčín. Žil kdysi v Orlickém podhůří starý sochař. A protože špatně chodil a vlastně už neopouštěl svůj ateliér v podkroví vilky na kraji vesnice, nechával klíč od domu kvůli náhodným hostům klidně viset na vnitřní straně plotu. Kdykoliv mě vedla cesta kolem, protáhla jsem ruku mezi plaňkami, vzala klíč ze skoby na trámku a šla jsem mistra pozdravit. První, čím mě uvítal, byla pokaždé slavnostně pronesená věta. Ze všeho nejdřív musím učinit opatření. To znamenalo, že uchystá džezvu s vodou. Pak umlel hrst kávy na tureckém mlýnku, ale jako by to nestačilo k dokonalosti chystaného nápoje, přesypal je ještě do hmoždíře a usilovně tloukl tak dlouho, až velejemný prášek ulpíval na mosazném trdélku jako pudr. Káva, kterou třikrát nechal přejít varem, byla nad obyčej vonná a silná, zkrátka pravá turecká, jak už si tak moka importované do Prahy prvním Turkem představuji. Po vstupním doušku jsem vždycky pokládala mistrovi otázku, cože to do té kávy přidává, že je tak lahodná. Hlavně to pomyšlení, aby byla dobrá a potěšila, říkal. Tu větu vždycky sděloval významným pološeptem, jakým se v kulárech mluví o nezbytných vlastnostech vývoje mezinárodní situace. Jeho pomyšlení prostě vdechovalo nabídnutému šálku duši. A podmanivý rituál příprav přítomnost té duše znásoboval. Vždycky si tak říkám, že stejným způsobem, poznamenaným sváteční obřadností a soustředěným pomyšlením, by měla být obdařena i sebemenší pozornost, kterou si čas od času vzájemně prokazujeme. Zdá se mi totiž, že doba v tomhle směru neobyčejně upadá. Kdeže zůstalo pomyšlení vyprovázené lehce kouzelnickou předehrou? A kde je nápaditost obsahu a formy, která povyšuje každé setkání i každou vstřícnost, protože k ní nabízíme i kousek sama sebe a zlomek svého osobního času, naplněný přáním někoho oblažit? Lítost nad devalvací lidských vztahů mě vrátila k zážitku starému moře let. Za času, kdy jsem ještě brázdila ulice malé strany s kočárkem, v němž spočívali rodiče mých vnuků, jsem často potkávala paní, která doprovázela věkovitého a vznešeného pána. Jeho zjev se mi vryl do paměti nejen svou výškou a ušlechtilými rysy tváře, ale možná i zvěstmi, které o něm šířili starousedlíci. Ten pán postavil Wilsonovo nádraží v Praze. Prozradila mi o něm pekařka v Lázeňské ulici. Představte si, že mu táhne na 98. Ale ať se na něj dívám, jak chci, pořád mi připadá mladší než to nádraží. Mohla jsem s ní jen souhlasit. I mně se tenkrát jevilo hlavní nádraží tak historicky zasloužilé, že trvající existence pána, který je postavil, se co do tajuplnosti podobala věci Makropulos. A víte, co ten člověk dává svým známým jako projev přátelství nebo malou pozornost? Pokračovala pekařka hlasem stišeným až do úplné ilegality, jak pravili Ilf a Petrov. Naděluje jim třísky na podpal. Moc špatně totiž vidí. A protože nerad sedí s rukama v klíně, štípe, jak je rok dlouhý, spíš jen tak po paměti vyschlá polínka na třísky. A ta pak váže do krásných otýpek a posílá je lidem, které má rád. Někteří si ty jeho špánky dávají dokonce do vázy jako ozdobu. Utajené poselství třísek mě doslova fascinovalo. Bylo v nich něco hřejivého nejen proto, že měli sloužit jako první sousto čerstvě rozfoukanému ohni. Obsahovali také mnohem víc než pouhý důkaz činorodosti, kterou si člověk může uchovat téměř do 100 let. Měli nádavkem zázračnou cenu času, který onen pán z toho mála, co mu zbývalo, přidával ke každé otýpce. I vzešlo ve mně odhodlání, že dočkám-li se aspoň 3/4 věku Wilsonova nádraží, budu průběžně usedat ke kuchyňskému válu,
A jako vítaný a v novodobých domácnostech téměř nepoznaný exot začnu vyrábět pro lidi mému srdci blízké domácí nudle. Začnu od vlasových a budu pokračovat přes ty malinko širší, až k těm dlouhým a kadeřavým jako hobliny. Pak je zabalím se stejnou vybraností, jako by šlo o zlato, kadidlo a mirhu. A ke každému druhu přidám podle povahy obdarovaného třeba recept na kantonské nudle nebo na nudle skalické s ořechy a povidlím. Nakonec je rozdám těm, na kterých mi záleží a k nimž mě poutá vztah tak trvalý a vzácný, jako je přátelství a slušnost. Pak budu jen napjatě čekat na zazvonění telefonu a na otázku. Co si vlastně do těch nudlí přidala, že jsou tak báječné? Hlavně to pomyšlení, aby byly dobré a potěšily, řeknu. A vyslovím to nadějným polohlasem, jakým by se v kuloárech mělo mluvit o slibném vývoji lidských vztahů letos, napřes rok a vůbec.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: S Jindřiškou Smetanovou bylo tak hezky pobít na chvíli, poslouchat její vyprávění. Víte, já si toho vážím a řadím si to k radostem, které mě v životě už asi zase tolikrát nepotkají. Být si nablízko právě s ní nebo s jejím kolegou a přítelem, spisovatelem Zdeňkem Jirotkou. No jen si to vezměte, jak pěkně je člověku na světě, když poslouchá ty malé literární klenoty. A tak Alenu Vránovou s Eliškou Balcerovou teď na závěr doplní ještě paní Jana Štěpánková. Víte co? Zkuste si s ní na chvíli zastavit čas. A zůstávejte ve zdraví.
2: Nesla jsem domů od truhláře opravenou židli. Měla opíradlo z višňového dřeva a pruhovaný potah. Přede mnou šla dáma ve výstředním kostkovaném kostýmu s pláštěnkou, ověšená fotoaparátem, filmovací kamerou a přenosným magnetofonem japonské výroby. Nejprve si před zdí maltéské zahrady nafilmovala pumpu s nápisem Zdravotně závadná voda a pak si nahrála na magnetofon vrzavý zvuk táhla až plíchání. Hned o 100 metrů dál jí oslnilo mlýnské kolo a proto je také nafilmovala a nahrála jeho klapot. Oh, how marvelous, zvolala, když vstoupila na dvoreček před mlýnem a uviděla živou slepici. Nafilmovala ji a nahrála si její kdákání, vyprovázené klekáním z kostela Panny Marie. Pak uviděla mne. Nafilmovala mne se židlí a požádala, abych si na židli sedla. Promlouvala češtinou amerických krajanů. Trochu vlevo prosila. Chtěla bych zachytit za vaší hlavou mikulášský kostel a Hradčany a před vámi slepici. A nebuďte smutná, smějte se, bude to krásný záběr. Potom ukazovala střídavě na dlažbu a na věže kostela, na střechy domů a komíny a opakovala s nadšením: Oh, splendid, oh, marvelous. I beg your pardon, omluvila se nakonec a představila se jako Evelyn Novak. Jejíž tatínek se odstěhoval do Ameriky roku 1906. Byl profesorem filozofie a rozuměl všemu, kromě obchodu. Proto se chudáček musel zastřelit. Za to maminka neuměla nic, než pekla skvělé štrůdl a tak jsme zbohatli. Nabídla mi Chesterfieldku a poprosila, abych ji na okamžik dovolila v židli odpočinout. How perfectly beautiful, rozhlížela se po náměstí. Jsem totiž sběratelka starožitností, vysvětlovala. A vy? Jsem taky sběratelka starožitností, prohlásila jsem bez rozmyšlení. I můj muž je sběratel starožitností, je blázen do židlí. Za minulý rok jich přinesl domů 7, z toho 6 stejných vyplétaných tonetek z konce století. Takový nábytek mohl být v jídelně Titaniku, tvrdil. A já jsem opravdu nikdy nepřestala věřit, že židličky, které koupil, přežily zkázu parníku. Dalo se na ně usednout jen jedenkrát a okamžitě se zbortili. I am sorry, politovala, ale taková je většina starožitností. Chtěla jen vědět, co sbírám já. Obrazy? Nábytek? Všechno, povídám. Obrazy, nábytek, drobné umělecké předměty, ale také architekturu, pomníky, a někdy i živé lidi. Nemám ráda sbírky zavřené v jednom pokoji nebo dokonce v jedné skříni. Starožitnost, jestliže je skutečně vzácná a ušlechtilá, potřebuje prostor a přirozené prostředí. Evelyn Novak z Texasu byla zvědavostí bez sebe. Nechcete mi svou sbírku ukázat? Beze všeho, řekla jsem. Můžeme začít okamžitě. Vzala jsem židli a zavedla sběratelku do Lázeňské ulice před vrata číslo 9. Nejdřív se račte posadit a vyslechněte pár slov úvodem, požádala jsem ji. Především, cokoliv zařadím do své sbírky, je skutečně pravé. Žádná napodobenina. That is very important, prohlásila. Protože nikdy se v dějinách starožitnictví neprodalo a nekoupilo tolik napodobenin, jako v těchto letech. Lidstvo zešilelo. Každý chce mít doma aspoň jedno inventární číslo cárského pokladu. Můj bratr má továrnu na starožitný nábytek, prozradila mi. Vyrábí od faraonských trůnů přes ludvíkovské ložnice až ke koloniálním kredencím všechno. To nevypadalo hezky. Tím víc vás jistě bude zajímat tato klika. Ukázala jsem na vrata domů číslo 9. Klika se podobala tlapce. Jakoby kočička útlá a hravá protáhla pacinku škvírou na druhou stranu dveří. Protože dobrých 200 let každý, kdo vstupoval, stiskl v dlani železnou kovanou tlapku, aby dveře otevřel nebo naopak zavřel, odnímali tisíce rukou částečky hrubého povrchu a zanechávali tlapce náhradou stejně nepatrnou část svého tepla a dotyk živoucí pleti. Klika ztratila vlastnosti kovu, ale získala duši. Je to skvost, zašeptala paní Evelyn Novak of Texas. A můj bratr by za takovou kliku obětoval půl svého jmění. Bohužel, klika nebyla na prodej. Musela jsem sběratelku ranit. V tomto domě bydlí 39 lidí. Denně vcházejí a vycházejí a trvale kliku ohlazují. Její sběratelská cena tak neustále roste. Zastavila by se naopak, kdybyste kliku odvezla do státu Texas. Ztratila by sametovou měkkost a čokoládový odstín, který musí být neustále obnovován otvíráním a zavíráním. Váš bratr by přišel kvůli klice o podnik a přestal by obchodovat. Musel by ji upevnit na nějaké jiné dveře a těmi do konce svých dnů od rána do večera procházet. Protože tvarovou dokonalost kliky udržuje právě jen jediný druh pohybu. Stisk zhora dolů a potom půlkruh vpravo.

0: Můžete mi ukázat ještě něco ze své nádherné sbírky?
1: Jistě. Sestoupili jsme nejprve se schodů a přešli kampou, znovu jsme míjeli mlýnské kolo a prošli jsme pak osobitým portálem ve slohu české renesance. Za dřevěným schodištěm následovalo podkroví a ještě výš schůdečky jak pro slepice a za nimi první půda a ještě nad ní druhá. Bylo složité vystěhovat až nahoru židli, ale nezbytně jsem jí potřebovala k tomu, aby mohla Evelyn Novak z Texasu pokračovat v prohlídce sbírky. Mějte jen trpělivost, prosila jsem. Musím nejprve umístit židli přesně v prostoru tak, aby obraz, který uvidíte okénkem půdy, byl nezapomenutelný. Když židli umístím špatně, uvidíte jen velmi zapomenutelný kus nebe a děravý okap. Konečně stála židle na centimetr přesně. Prosím. Sběratelka usedla. V průhledu vikýře se před ní rozprostřel tichý háj komínů a o ně se opíralo říjnové odpoledne. Mělo závoj ze psího vína, na temeni hlavy balkánskou hrdličku a za uchem opuštěné hnízdo.
0: What a pathetic picture, zašeptala. Nikdy jsem neviděla krásnější ilustrace k Baudelaireovi.
1: Nafilmovala si pohled z vikýře a nahrála houkavé cukrů. Ještě než jsme opustili půdu, chtěla se porozhlednout kolem. Podlézala nízké krovy a měla klobouk plný pavučin. Najednou umlkla a ukázala rukou do temného kouta, kde stála vyhozená stáložárná kamna se slídovými okýnky a chromovaným uzávěrem, podobným diadému. Kamna nesla na prsou štítek s označením American Heating Josef Vrkoč Vinohrady.
0: Proč jste zatajila tohle?
1: Zeptala se vyčítavě Evelyn. Protože nepatří do mé sbírky. Jsou to kamna sousedky, vyhodila je sem brzy po 45. Ale povím vám jejich příběh, jestli máte zájem. Nechtěla od kamen a sedla si předně na židli. Když byla po válce v Praze přehlídka spojeneckých vojsk, začala jsem, přijela z Plzně elitní jednotka Petnovy armády. Sloužil u ní vzdálený příbuzný naší sousedky a přišel s několika kamarády pratetičku navštívit. Bylo to na podzim a když vešlo 5 představitelů US Army do pokoje, hořelo v těchto kamnech žhavé uhlí, prosvítalo slídovými okýnky a ozařovalo nápis American Heating Josef Vrkoč Vinohrady. Rodinné setkání skončilo tím, že o půlnoci stálo v pozoru 5 nadobro zlískaných seržantů před kamny, plakali a zpívali americkou hymnu.
0: Musím ta kamna mít, řekla s ohromným rozhodnutím Evelyn Novak of Texas a utřela si slzy. Stejným kapesníkem pak oprášila kamna.
1: Jsou vaše, povídám. Paní, které patřili, už dávno nežije. Nedovedu si jen představit, že v nich budete v Texasu topit. Nadělají spoustu sazí a popela.
0: Úžasl. Proč bych v nich topila, darling? Mám v domě nejdokonalejší air condition, jaký si umíte představit. Všechno ve zdech, nic venku. Ale můj bratr, který vyrábí starožitnosti, mi dovnitř kamen zavede červenavé světýlko a stereofonní nahrávku hořícího koksu. Víte, co znamená pro mou rodinu American Heating z Československa? Oh, my goodness!
1: odtančila na jehlových podpacích taxíku na Malostranském náměstí a ještě téhož dne kamna odvezla neznámo kam, ale patrně přece jen do Texasu. Zbyla mi po ní vzpomínka a nezničitelná naděje, že jedenkrát skupina českých turistů bude projíždět Texasem a jeden z nich zatouží navštívit vzdálenou tetičku z matčiny strany jistou paní Evelyn Novak. A že pak přijde půlnoc a sběratelka své hosty uvede do salonu, stiskne knoflík a v kamnech s nápisem American Heating Josef Vrkoč Vinohrady se za slídovými okénky rozlije teplá záře a ozve stereofonní praskot koksu. Bůh ví, že v takovém okamžiku by se jen cynik styděl plakat a zpívat Kde domov můj.

0: rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka právě začíná, stejně tak jako odbíjí 23. hodina. Přeju vám krásný pozdní úterní večer s datem 1. září. No a všechny vás zdraví Jitka Lukešová, budu se na vás těšit až do 1 hodiny nového příštího dne. A teď jde ještě o to, o čem si dnes budeme povídat. No budeme aktuální. Zpátky do lavic. A ne, vrátili byste se rádi do školy? Chodili jste rádi do školy? Vzpomínáte rádi na základní, střední, vysokou, na spolužáky, školní lásky a na své učitele? A jaký předmět vás bavil? Pořádáte po mnoha letech stále srazy se spolužáky a utkvěl vám třeba nějaký konkrétní spolužák v paměti? Když potkáváte žáky s aktovkami a kornouty sladkostí, tak co pak se vám vybaví? Začíná nový školní rok. Možná jste vyprovázeli dnes do školy vašeho prvňáčka, možná jste vy sami usedli za katedru a stále učíte. Se začátkem školního roku určitě také mnozí vzpomínáme na svoje školní léta. Nevím, jak dalece sahají vaše spomínky. Jestli si vybavíte třeba i první třídu, ale na školu se určitě nezapomíná. Díky spolužákům, díky učitelům, prvním láskám, tahákům, trapasům i úsměvným historkám. Jsou také učitelé, kteří nás poznamenají na celý život a to platí jak v dobrém, tak i ve zlém. Tak přátelé, přemýšlejte, rozmýšlejte, telefon k nám jako vždycky do noční linky 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a v neposlední řadě vám připomínám i náš e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Na úvod Petr Novák, skupina George and Beethovens a jedna hvězdička blízkavá. No a dovolala se k nám paní Dana z Blatné. Dano, krásný večer přeju.
1: Krásný večer tobě všem a dětičkám hlavně, protože ty začaly dneska nový školní rok.
0: Ano.
1: A těch já teda docela mám požehnaně už teda těch potomků.
0: Jo.
1: A teď už začala chodit i Nelinka z Prahy do školy, takže...
0: Letos čerstvý prvňáček, jo?
1: Ano, letos čerstvý prvňáček. Ona je vlastně před rokem nastupovala ta skoro stejně stará, ale ona byla v červenci, srpnu.
0: Ano, ano.
1: Takže tak. No já více méně chci popovídat k tématu. Samozřejmě zdravím všechny lidičky, nejen tebe.
0: Děkuji za
1: studia přímo. Ale všechny lidičky. Já jsem človíček, který na tu školu života, kterou mi dala už základní škola teda hlavně, tak na to já vzpomínám celý život a čím dál tím vděčněji, protože mě to dalo velké obohacení. Já jsem neměla problémy se učit a prospívala jsem jako premiantsky přímo, takže nebyl problém. Tak byl teda problém, že jsem z vesnice byla hozena přímo do velkoměsta, do Ústí nad Labem až.
0: Jo.
1: A to jsem si vybrala profesi, protože já jsem byla nadaná jak na humanitní předměty, tak celkem hlavně na tu fyziku, matiku, chemii. Takže to jsem využila. No a to mi bylo osudný mnoha léta. No, říkám, vzpomínám a nikdy nezapomenu. Scházíme se, ještě stále se scházíme už teď po roce.
0: I z té základní školy, jo? O té mluvíš.
1: Ze základní školy, ano. Z Ústí jsme se sešli akorát pouze jednou a my jsme byli převážně jiní třída a tím pádem teda, jako pak už se to nedalo dohromady, protože prostě ty jména, příjmení se měnily a tak dále. Takže pro mě prostě škola byla velký kus života, na který já nikdy nezapomenu. A teď o to víc fandím jako vlastně těm svým vnučkám, kterých mám vlastně ještě ve škole základní, teda kromě z těch teda 9, vlastně 7 je jich stále školně povinný.
0: Ano,
1: jako
0: ano.
1: Základní školou povinný. Takže to je takové vlastně pro mě zarostí učinění, že se tohleto aspoň vydařilo. No a jinak teda já jsem milovala hlavně, jak říkám, ty technické předměty, ale byla jsem stejně dobrá, tak jako svojí vlastní pílí a ta škola mi opravdu poskytla mnohé ve všech rozměrech životních vlastně. I v té filozofii jsem se vždycky hloubala ráda a tak jako pro mě to je prostě škola života.
0: Takže vzpomínáš ráda na všechna školní léta, dalo by se říci.
1: A v tom Ústí nad Labem to bylo kruté, protože říkám, já jsem přišla jako holka z vesnice, ještě tehda, jsme nebydleli v rodiče.
0: A stýskalo se ti, nebo co byl největší problém pro tebe?
1: No, psala jsem dopisy 3x v týdnu a 3x v týdnu se mi odpovídalo, jo.
0: Aha.
1: To bylo strašný.
0: Jo.
1: Jo, prostě já jsem najednou jsem bydlela ve velkém městě, což byl strašný přechod, protože na vesnice jsme se všichni zdali.
0: Jasně, bylo to.
1: A udrželi jsme partu a tak dále. A najednou já jsem asi byla nejdále ze všech těch 200 kilometrů vlastně to bylo. No. A v podstatě to mě fakt změnilo život, ale zároveň mě to i sformovalo. Takže stýskalo se mi hodně, chodili dopisy 3x za týden, zhruba mi rodiče odpovídali a já jsem psala jim dlouhatánský dopisy.
0: Jasně.
1: Na 8 stránek i více kolikrát. Jo, jsem všechno já jsem mimo jiné hodně byla nadaná i z těch humanitních větve jsem byla nadaná hodně na básnění, takže v podstatě já jsem tam vkládala i vršíky.
0: Jo.
1: A jsem jako ventilovala tímhle způsobem, jo, že jsem prostě, no, nemohla jsem si zvyknout. Jako
0: rozumím.
1: První dva roky byly krutý. A teď ještě ta chemie, jo. Jako my jsme přišli na praxi a do chemičky.
0: Neoblíbený a předem.
1: To jsem si myslela, že to vůbec nevydechám.
0: Jo.
1: No. A jediné, co mi drželo, že po roce si mě vzal pan učitel, si mě vzal jako zpěvačku prostě a tím já jsem mohla i z intru daleko častěji.
0: Ano.
1: Měla čas na stískání.
0: Ano.
1: A za mě do kapely a vlastně já jsem tam měla základy profi kapele a pak jsem se tady k tomu postupně jako
0: no,
1: jsem
0: tak.
1: Dojistě, už jsem to tam. Takže mi to dalo mnohé i v tomhle pozitivním směru.
0: Zkrátka podřeženo seštěnou a velmi jednoduše a zjednodušeně řečeno, nedá se zapomenout, je to tak dano.
1: Nedá se, nikdy. A čím jsem starší,
0: tím se víc
1: vzpomínám a tím víc si vybavuju spoustu okamžiků, které mě vlastně formovaly a hlavně mě hodně poučily a zasobovaly. Těma pozitivníma zkušenostma.
0: Tak to je dobře. Tak já moc děkuju za úvodní povídání, tak jinak děkuju, samozřejmě přeju tvým vnučkám tou správnou nohou do té první třídy i do těch dalších ročníků, těm druhým.
1: Chytré, navíc teda ještě teď nastoupila, to ještě musím podotknout. Zdravím Karolínku, svoji dceru.
0: Ano.
1: Která nastoupila teď po dvou letech vlastně, kdy teda měla i nějaký zdravotní problémy, takže nastoupila do školství.
0: Mm-hmm.
1: No a učí matematiku a informatiku.
0: No tak vlastně ty držím taky palce teda velmi, ať má vzorné studie.
1: Karolínce taky drž palce, ano.
0: Přesně tak. Dano, děkuji moc krát, hezký večer, mám slyšenou
1: děkuju,
0: zase někdy.
1: Děkuji, krásný večer všem posluchačům.
0: Děkuji, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav.
1: A v něm si ty, celý můj svět,
2: laskavá nám.

0: nikdy se ví, co Bůh chystá.
1: Tak jste to slyšeli, Karel Gott a jeho dcera Charlotte a písnička Srdce nehasnou. A dovolila se k nám Olin z Kopřivnice. Oline, krásný večer přeju i vám.
2: Já vám taky přeji krásný večer a všem, kteří ještě poslouchají.
1: Děkuju.
2: A teda mám začít.
1: Nechám to na vás, protože to téma je hodně, hodně široké, takže nevím, z kterého úhlu pohledu se vám to bude nejvíce líbit, jestli to bude o vás, o dětech, o vnucích, nebo nevím, o učitelích.
2: Já vzpomenu na svoje první kroky ve škole, i když je to už sakra dlouho, to už je 60 roků. To nevadí. Vzpomínám si, že když jsem přišel do první třídy, a to má fakt zafixované v paměti, tak vzhledem k tomu, že to bylo v roce 1960 asi, ano, a tenkrát jsme jako s klukama hrávali na takové ty partizány a na Němce a na já nevím, na co všechno, a vzhledem k mému příjmení jsem byl Němec, jako pořád, a to se mi nelíbilo.
1: Jo.
2: Tak když nás představovali v té škole, v první třídě, to si pamatuju, bylo to přízemí, tam u nás byla taková budova, zámeček to byl takovej, a tam byla, v té třídě byly na těch stěnách, kdo by se byl netopír a takový ty, podle těch písmenek, takové veliké plakáty, jakoby, vždycky to zvířátko a počáteční písmeno. Rodiče stáli kolem dokola. Vím, že tam stála i maminka, ona byla taková menší, taková kulatější trošičku. A když jsem se měl představovat, tak jsem místo Němec řekl Hradil, jako můj stařeček, jak se jmenoval. No to samozřejmě ta maminka se začervenala. To není pravda, jak se jmenuje, že teď na mě mluvila, já jsem pořád Hradil, protože jsem díky těm dětským hrám to své příjmení, prostě mě to tenkrát tak vadilo, že to nechápal, že jo, proč to tak jako je. Takže to byl takový vstup do toho, do života školního. Potom to tak probíhalo různě, to už jsem někde povídal, myslím, že to bylo nějaké téma, něco o divadle, takže hráli jsme divadlo dokonce a všechno. Ale co mi utkvělo v paměti, a nedávno jsme se bavili s kamarádama u piva, že jsme organizujeme, vlastně skončili jsme základní školu, potom střední školu, více už jsem po intelektu nepatral, takže jsem na vysoko došel, ale od samého začátku jsem organizoval srazy.
1: Jo.
2: Když si vzpomenu na ty první, vlastně v tom to bylo kolem roku, když jsem přijel z vojny 76, tak to bylo napsat dopis, poslat to známku, olíznout, dát tam známku a teď čekat, jestli se náhodou někdo ozve. Tenkrát ještě jsme dávali dohromady nějaké peníze, aby jsme měli na tu organizaci a podobně. A proti dnešku, když člověk napíše pár vět, klepne, dá odeslat a má to celá republika, víš, že se připravuje nějaký sraz nebo něco takového. Takže to je diametrální rozdíl proti tomu, co bylo kdysi. A když se to psalo, tak ten průklepový papír, kopíráky.
1: Jo.
2: Prostě bylo to úžasné. To ani dneska nikdo neví, co to už je. Kopírák černý a průklepový papír. A nebo cyklostyl, když se to rozmnožovalo, na tu blánu se to napsalo. No to jsou vzpomínky, které patří do historie, už to je to, jak vyšité. Na shodou okolnosti jsem na příští týden ve středu. Máme setkání s průmyslovky, s klukama. My jsme byli ve škole v Rožnově pod Radoštěm, to byla tenkrát ještě. My jsme byli možná tak poslední ročník, kdy jsme nastoupili takzvané střední průmyslové školy vakuové elektrotechniky. Vakuové znamená obrazovky a elektronky a podobně. To už vlastně potom odumíralo a tam nastávali polovodiče, transistory, integrované vody. Takže to bylo, jsme měli opravdu poslední. A ještě si pamatuju, že když jsem chodil na brigády do Tesly, tak se mi podařilo dostat se na ty obrazovky, což bylo velice žádané místo, protože tam byla dost těžká práce, ale tak byla krásně placená oproti jiným. Když jsme seděli u karuselu a dávali jsme baňky jenom na to, aby se tam zatavilo ten systém, do té, aby vznikla ta elektronka. Takže to bylo takový zvláštní, nebo zvláštní, bylo to něco, co už dneska absolutně nikdo nemůže ani možná pochopit, co tenkrát se dělo. Hmm. Takže máme sraz teď té průmyslovky a v říjnu máme...
1: No tak je se na co těšit zase, že jo?
2: Ano, samozřejmě, z té základní školy to je vlastně zase pojedu dolů na Jižní Moravu, do svého rodiště.
1: Ano.
2: Takže to je takové, no, byl jsem tam minulý týden a teď tam pojedu zase, protože byly hody a teď budou dozvuky hodů.
1: No tak, to
2: a
1: bude prostě veselé.
2: Podle mě to tam táhne.
1: Věřím.
2: Čím má člověk víc roku, tak tím...
1: Tím asi víc vzpomíná, táhne ho to tam.
2: Ano.
1: Oline, tak moc vám děkuju taky za vaše vzpomínky. Každopádně přeju veselý sraz. Užijte si to tam moc se svými kamarády a spolužáky a budu se těšit zase v noční lince někdy. Mějte se moc hezky a děkuju.
2: Děkuji.
1: Taky.
2: Dobrou noc přeji a se daří.
1: Děkuju nápodobně.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Hana Zagorová a biograf Láska. No a krátce před 11:30 pozdravíme Aničku do Miroslavy. Tak Aničko, krásný večer přeju i vám.
1: Já vám taky přeju krásný večer, paní Jitko, a samozřejmě všem posluchačům a děkuji za přivítání. A než začnu k tématu, tak bych chtěla poděkovat panu Robertu Tamchinovi za dnešní krásné divadlo pro vaši uši, za tu dámskou jízdu. Bylo to krásné, bylo to opravdu, jsem se pobavila a potěšila na duši. A teď k tématu. No, myslím si, že čím víc křížků na těch svých bedrech máme, tak tím raději na naše školní léta vzpomínáme. Já musím říct, že už si nepamatuju, když jsem šla do první třídy. Je to smutné, ale už ty zážitky to už mám v paměti a dokázala bych vyjmenovat od první třídy až do deváté všechny učitele, kteří mě učili, a velice ráda vzpomínám teda až na ten druhý stupeň a nejvíce snad na paní učitelku Štěpánku Kaplanovou, protože to byla úžasná paní učitelka, která nás učila český jazyk, dějepis a občanskou nauku. Byla klidná, s nikým se nedohadovala, všechno dokázala vysvětlit a i platila na ty rošťáky ve škole. A já jsem velice ráda chodila do školy. Já jsem byla sice taková živá hodně, protože když maminka mi vždycky říkala, když bych nedostala denně nějakých pár facek, takže bych snad ani neusnula, ale ve škole ku podivu jsem byla teda opravdu hodná a vždycky mě na rodičovském sdružení chválili učitele a maminka se tomu doma velice divila vždycky, že to nemůže pochopit, že to, protože no, byla jsem živé dítě prostě na vesnici. Já jsem v Miroslavi se narodila přímo doma, celý život tady žiju, tak a měli jsme takovou partu, takže jsme měli prostě prostředí, kde bylo možno se vyřádit a nikdy nechyběla nějaká ta lupárna a dřív se nechodilo na policii, ale žalovat domů, že jo. Takže, protože se to vyřídilo stručně a ručně hlavně. A vzpomínám, musím taky říct, že máme čtyři vnoučata, tři vnuky a jednu vnučku, a že jsem kromě toho nejmladšího teda byla všem, když šli poprvé do školy, tak jsem se toho vždycky zúčastnila. A vzpomínám na to toho 1. září, na to vždycky vzpomínám, když jsem byla na první den s těmi vnoučaty ve škole, ne že bych já je doprovázela, ale byli to vždycky rodiče, ale já jsem musela být jako sekundant vždycky u toho. Takže mám na to taky pěkné vzpomínky na ty školní léta. Scházíme se každým rokem, já to teda nesvolávám, to jestli poslouchá, tak zdravím Helenku Vrbovou, která to s každým rokem, a už máme jednu takovou tady v Miroslavi hospůdku, protože chodila jsem taky v Miroslavi, protože tady je základní škola a chodí sem asi z pěti nebo dokonce se sedmi vesnic, chodí sem děti, jezdí, takže stále to tady funguje a děti potkáváme, děti zdraví, takže já si myslím, že vychovávají tady ve škole dobrou mládež, která zase bude budovat tu naši krásnou zem. A to by tak asi byl můj příspěvek.
0: No dobře, tak Aničko, já moc děkuju a jsem ráda, že máte taky krásné vzpomínky, vlastně jak na spolužáky.
1: Mám na školu a velice ráda vzpomínám, velice ráda na základní školu vzpomínám. Takže, a já si myslím, že to tak máme všichni, že s odstupem toho věku, že vzpomínáme jenom na ty krásné chvíle, na tu bezstarostnost, jo, a na ten životní takový cyklus, kdy opravdu to bylo bez starostí a že jsme k tomu přistupovali s takovou nějakou radostí a že jsme měli kamarády a tak kolem dokola všechno.
0: Ano,
1: všechno
0: ano,
1: kolem.
0: Ano.
1: Tak jo,
0: dobře.
1: Tak se všichni moc zdravím a mějte se všichni krásně a dětem taky i učitelům přeju krásné dny. No a slušilo by se taky poděkovat všem těm prarodičům, těm babičkám, dědečkům, kteří se o naši drobotinu starali, že jo?
0: Jo.
1: To vím podle sebe, protože jsem vždycky prázdniny měla teda pracovní ohledně těch vnoučat.
0: Mm-hmm.
1: Ale bylo to radostné a jsou na to taky krásné.
0: Tak to je dobře. Tak děkuji moc krát, Aničko, mějte se hezky, naslyšenou, dobrou noc.
1: Děkuji, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Žalman a spol. A divoký horský tymián. A na lince teď máme paní Boženku z Hradce Králové. Boženko, krásný večer.
1: Já vám taky přeju krásný večer a všem posluchačům. A já jsem začala chodit do školy 1942 ve válce. No, že jsem chodila do školky, tak jsme měli už takovou trochu disciplínu a já jsem se naučila číst, ještě než jsem šla do školy. To mě má na svědomí děda můj, který asi, aby ho neotravovala, tak mě vystřihoval písmenka a prostě mě naučil číst. No a my jsme měli ještě, byli tři třídy, první, jako a pak byli čtvrtý a pátý ročník, ty byli v jiný třídě už. No a my jsme se pak, no já jsem byla nějak podlouhá chvíle, když si jako četli, no. Protože ty poupata už jsem měla přečtený a tak jsem se musela hodně držet, abych nezlobila. No, a šlo mě to, jako učení mě šlo docela dobře. A pak u nás ty školy udělali devítiletku. No tak jsem poslední dva roky chodila u nás jako do školy. A v 51. roce jsem vycházela a už jsme měli nalajnovaný prostě kam kdo může, kolik jich může do školy, kolik musí do hornictví, do zemědělství a do kovoprůmyslu. Tak jsme se ještě s kamarádkou přihlásili na elektrikářské učiliště do Semil, protože jsem do školy jako nemohla jít, pro táta byl nemocnej, pak měl sezónní práci, no prostě by to naši zatěžovalo, tak jsem nechtěla, tak jsem se šla učit elektrikářkou, ale můžu vám říct, že jsem neměla vůbec žádný základy z fyziky a bylo mě docela těžko, když jsme jako začali chodit do školy a ještě jsem měla tu smůlu, že mě jako vyvolal pan učitel a to bylo prostě o vysoký peci a takový ty a já jsem si myslela, že to, že mě to stačí, co jako jsem poslouchala, ale to mi stačilo akorát na devítiletce, protože nás jich nebylo moc ve třídě a já jsem se neuměla učit. Já jsem měla jako dobrou paměť, no a já jsem tam dostala první pětku, co jsem vůbec jako dostala. No a pak jsem se teda zpamatovala a učila jsem se. No,
0: no tak. A bavilo nebo nebavilo to učení?
1: No, víte co, nejdřív nebavilo. Víc mě pak bavily ty dílny, kde jsme jako měli desky před sebou a dostali jsme vypínače a zásuvky a žárovku, že jo, s objímkou a tak. Tak v té práci mi to bavilo, když já jsem nějakou smůlu, já jsem si musela vždycky jako něco omakat a takový, abych viděla a pak teprve mně to šlo do hlavy, abych si to dokázala představit, víte? Takže jsem to měla takový, no, všelijaký, ale jo, vyučila jsem se a to řemeslo jsem stejně nedělala, protože tu elektrikářku, ale já jsem se učila jako elektroinstalatérkou, kde ano, jsme zaváděli elektriku v barákách, že jo, no ale pak jsem šla na rozvodný a tak to zas bylo něčem jiným a pak jsem převíjela motory, ale to ne, už je dávno pryč a jen jsem chtěla říct ještě o svý nejmladší, vnučce, ta šla první rok do školy a byli v Ostravě a pak se měli stěhovat sem do Hradce, tak tady zůstala.
0: Ano.
1: A šli do školy. První den to přijeli rodiče, že jo, a šla s nima a ona měla nový boty a ve třídě se nějak smekla a upadla. A říká, no, za to může máma, protože mě dala nový lakovky a mě se strašně smekají. Takže se uvedla hned první den ve škole tímhle s tím, no, jinak ráda vzpomínám na školu. A,
0: tak to je no, dobře. Tak Boženko, poděkuju moc krát taky za vaše vzpomínky a povídání.
1: No,
0: každopádně přeju hezký večer.
1: Vysvědčení z první třídy.
0: No, krásná památka.
1: A to tak. Mám psaný ještě německy.
0: Jo.
1: To bylo Wemen und Meren.
0: Ano.
1: No,
0: ano.
1: Takže to jsem si schovala, už se sice rozpadá. Ale
0: je schované. Boženko, musím poděkovat. Děkuju moc krát, hezký večer přeju. A mějte se moc hezky zase příště u nás.
1: Děkuju vám.
0: Já taky děkuju. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak tolik Jožora a skupina Elán a jedna taková odpočinková, pomalejší baladická zalúbení. No a dovolala se k nám paní Zdena z Moravy od Brna. Tak paní Zdeno, hezký večer.
1: Dobrý večer, všechny zdravím.
0: Děkuju nápodobně, taky vás a dnes, zdravíme.
1: A dnes poslouchám celý den rádio, protože je 120 výročí Českého rozhlasu.
0: No tak děkujeme moc krát za přízeň, no, samozřejmě. No,
1: a jinak poslouchám každý den noční linku.
0: Tak, to děkujeme.
1: Já to usínám po jedné hodině.
0: Tak, to je dobře. No a co to dnešní téma, jak vás oslovilo, nebo co vás na tom zaujalo?
1: Dneska mě to oslovilo dobře, protože ráda vzpomínám na školu.
0: No.
1: A jsem si tak vzpomínala, že jsme měli loni tady výročí školy a byla tam výstava. Uh-huh. A tak jsem se tam měla sedět na vystavenou fotku z první třídy, jak sedím v první třídě v lavicím. Mám ještě obyčejný pero, kalamář. A bylo tam napsané, paní ředitelka napsala, děvčátko z první třídy.
0: Jo.
1: A šli jsme tam okolo a jeden z námi se podívá a říká, to seš ty. Takže mě každý poznal.
0: Uh-huh.
1: No a potom, jako my máme srazí, teda jsme mývali ze základky, jenomže už to nikdo nedělá a už tak nějak nás ubývá. Mm-hmm. Není to už, ale ze střední školy, z ekonomické školy nám sami volají, máme sjezd absolventů každých 5 let.
0: Aha.
1: A už jsem za 12krát. A vždycky jsem se zúčastnila.
0: Takže tohle to máte ráda, tyhle srazy a povídání.
1: Ano.
0: No.
1: A když to bylo za 5 let, tak jsme nás teda u stolu, my se přihlásíme a oni udělají takový stůl, každý ten ta třída a podle toho, kolik se přihlásí.
0: Mm-hmm.
1: Tak to za 5 let nás byl teda plný stůl, že? To bylo. A přišel ještě za náma pan třídní učitel, podíval se na nás, podíval, a teď se podíval na mě a říká mě příjmením a říká, Rozrtová, vy jste pořád stejná. Teď to bylo za 10 let, opět zase nás tam bylo hodně ještě a tak sedíme a on zase přišel 3 dny, ten stejný, se přišel podívat za náma, podíval se na nás, prohlížel si, zase podíval na mě a zase řekl, Rozrtová, vy jste pořád stejná.
0: Jo.
1: Teď to bylo za 15 let.
0: Mm-hmm.
1: No, všichni už čekali, co bude, co jsme seděli u stolu, všichni už byli pod stolem, protože už se smáli. A on se zase opravdu podíval po nás a zase mě řekl, že jsou pořád stejná. A no, že potom už umřel. Ještě jsme byli před stadionem, držel nás tam za ruku a to a ještě nás s kamoškou. A on umřel. No tak teď to bylo za 20 let, přišel, už nemohl přijít, přišel, ale ne, profesor z matematiky.
0: Mm-hmm.
1: Se tak podíval po nás a teď se podíval na mě a řekl, už mě neřekl příjmením, ale řekl, vy jste pořád stejná. No, taky umřel. Teď už jsme to měli za 25 let a teď jsem šla tak ze schodu dolů a ta spolužačka jedna mě říká, a oni všichni na mě, kdo ti to bude říkat, protože už ti učitelé nebyli.
0: Mm-hmm.
1: No a ona se na mě podívala a říká, ty jsi opravdu pořád stejná. Takže to bylo takový, to, opravdu to máme teď zase za 2 roky, každých 5 let nás ta škola, máme sjezd absolventů v Brně. Takže zatím jsem se zúčastnila a je to velice pěkný, ale už se nás schází, jsme třeba u stolu jenom 7.
0: Jo.
1: Už je to teda málo.
0: Mm.
1: No jinak teda měla jsem dnes první, moje pravnučka za do první třídy.
0: A byla jste se podívat?
1: Nebyla protože představte si, že ta škola se opravovala nebo přistavovali tam něco a ona bude zahájena až za týden.
0: Aha.
1: Tady doma. A ta její sestřička, vlastně druhá pravnučka, šla do školky. Strašně se těšila a ta druhá byla doma.
0: Jo, no tak to doženete týden, není žádný čas, že jo? I když pro ně teďka určitě, samozřejmě, to víte.
1: Ano, a těší se teda, jsou to šikovný holky. Tak
0: to je dobře.
1: A teďka mám doma zase vnučku, ano, která chodí, si vybrala uměleckou střední školu, už půjde do čtvrtého ročníku, už šla do, teda dnes do čtvrtého ročníku, mm-hmm, a ona je tak strašně šikovná a vlastně sama vybrala tu uměleckou. Mm-hmm. Ona má tam jedničky, já říkám, to není normální. Na konci roku přišla, já říkám, ukáž vysvědčení, něco dostaneš, ona přišla. A ty nevíš, jaký mám, já tam ne, vím, že už má kluka, tak říkám, myslím, se zhoršila. Ona sami jedničky, tak říkám, no, to není normální.
0: No, tak prosím, tak to jim...
1: Ona se teda na vysokou chce, se jo, teda...
0: Jo.
1: Takže ona, jo, a ten kluk šel taky na vysoko, teď maturoval, ten její.
0: Takže mají před sebou spousty studentských let.
1: Velice holka, jo, a právě si vybrala to uměleckou, jo, z těch předmětů uměleckých, všechno ona matka. Má nadání,
0: tak,
1: no.
0: Tak to je dobře.
1: Říkám, pochom seš, říkám, po babičce, že?
0: Tak paní Zdeno, děkuju taky moc krát. Mějte se hezky, ať se jim daří a celé vaší rodině, jo?
1: Já
0: děkuju.
1: Tak já pořád se jednou dovolala, málo kdy se dovolám.
0: Budu si tak těšit zase příště taky. Naslyšenou.
1: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Paní Marta Kubišová a její písnička Depeche. Půlnoc klepe na dveře a těsně před půlnocí se podíváme také do pošty, jinak za všechny, za vaše písemné odkazy také děkuju moc krát. No a píše se tu třeba pan Otoman Zlínský dodává k tématu. Díky škole jsem si prodloužil mládí. Komenský měl pravdu, protože vzdělávání může být i zábavné, a to i v dnešní době. Není totiž lehkých a těžkých předmětů. Jsou jen dobří a špatní učitelé. No a Petra Skladna dodává. Dobrý večer, mě moc bavila vždycky čeština a zeměpis. Petra Skladna. Tak vám, přátelé, děkuju. Popojedeme a přehoupneme se s písničkou od Krise Isaaca do nového dne, kterým bude středa.

0: Je tady středa s datem 2. září na Prahu Nového dne. Nám všem přeju, aby to byl den vydařený, abychom z něj měli radost, aby se všem, kteří se opět ráno vypraví do školy, tak aby se jim dařilo a aby se tam těšili také na ty své nové školní zážitky, spolužáky, učitele i předměty. No a nám všem přeju samozřejmě krásnou noc a úspěšný den s radostí ve zdraví a ať nám také všechno jde dobře od ruky, ať nás všechno baví a také s radostí. No a o čem bude noční linka, ještě až do 1 hodiny si můžeme a budeme povídat na téma a zpátky do lavic a ne vrátili byste se rádi do školy. Chodili jste rádi do školy a vzpomínáte třeba na základní, střední, na vysokou, na spolužáky, školní lásky i na své učitele. No a jaký předmět vás eventuálně bavil? Pořádáte po mnoha letech stále i srazy se spolužáky a utkvěl vám třeba i nějaký konkrétní spolužák v paměti? Když potkáváte žáky s aktovkami, tak co pak se vám konkrétně vybaví? Začíná nový školní rok, možná jste vyprovázeli také do školy vaše prvňáčky, vaše děti, vaše vnoučata, možná jste sami usedli za katedru, stále učíte. Se začátkem školního roku určitě mnozí také vzpomínáme na svoje školní léta. Nevím, jak dalece třeba jdou vaše vzpomínky, ale jestli si vybavíte i první třídu, ale na školu se určitě zapomenout, na tom se shodneme, myslím, všichni, nedá zapomenout. A to díky učitelům, spolužákům, prvním láskám i úsměvným historkám. No a jsou také učitelé, kteří nás samozřejmě poznamenají na celý život. Tak a telefon k nám do noční linky jako vždy 731 800 900, pak je tu web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak krásný nový den, krásnou noc a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Iveta Bartošová a také Petr Sepeši a knoflíky lásky a dovolal se k nám také František ze Židlochovic. Františku, krásnou noc vám přeju.
1: Ano, paní Tuška, vám taky přeju krásnou noc v rozhlasi a všem posluchačům přijímačům.
0: Děkuji moc. Tak Františku, jak vy vzpomínáte na svoje školní léta?
1: Paní Tuška, já vám to řeknu tak, mě škola moc nebavila, ale já nevím, pokud to můžu mít, když teďka byl samý jedničkář, jo?
0: Jo, no, to se stává někdy, ano.
1: Škola moc nešla, ale prošel jsem to dvěma ušima, jak se říká, jo? Učení, tam už to bylo trochu lepší, tam už se něco dělalo, tam jsme skládali cihličku ke cihličce, pak se to rozdělávalo, pak se to skládalo znova, to jsme se učili z dění, jo? Potom nejako tu, nejak to obítání a tak to mě šlo, ale bavila mě ta matika a rysování, jo?
0: Ano, ano.
1: Matematika asi proto, abych si uměl něco spočítat, až jednou budu dospělý, tak abych si uměl spočítat peníze, nebo vyvěřit stavbu, jo, namalovat nějaké plány, rysování mě taky bavilo, jo, takže tam to už šlo, to se taky v praxi jako využil pořádně, tady to jsem se v učení naučil, jo, no a využívám stále, no, a jinak s žákama, z obecné školy se potká, byl nás 10 ročník, jeden z těch Kupřicích a už jsme jenom 4. Tak s tím jedním Frantíkem, Kubešem, se potkáváme jedno za čas.
0: Ano.
1: No, s Mňatko Dresterovou, tam se, už jsme se neviděli od školy, a jinak manželka je můj ročník, jo? Tak takhle se potkáváme, no, a z učení ještě se potkáme, když jsem tam s jedným Švorem. Ten teď byl někde v Chrlicích, takže to jsou takový, co se s těma lidima potkáváme, a jinak říkám, i když tu školu jste neměl rád, tak tam vzpomínám na ty zážitky všelijaký, těch zážitků, víte, lotrovin hlavně, toho bylo hodně, že těch lotrovin, no, někdy jsme za to aj trpěli, protože v tehdy se mohlo dostat třeba rákoskou po ruce, jo, nebo tak, nebo když kluci někde kouřili na záchodě, tak jak přišli, a i v učení to bylo tak, tak nás učitel vždycky vytahala za kotlety, jo, kotlety, a to jsme vždycky se stávali na špičky, jo, když nás takhle trestal pan učitel, no, jo, a tak. Já jsem, když aj v té obecní škole, tak jsme byli dost využíváni na tu zemědělskou práci, jo. No, to, a i kolikrát, když jsme byli nemocní, byli jsme doma, tak přece tam ten dobytek byl, museli jsme to spravit, museli jsme to umět, to dokážu ještě dneska všechno tu zemědělskou práci udělat, takhle, jo. No, jinak říkám, jinak v té obecné školy taky mě těch hodně věcí schází z toho učení, víte?
0: Jak to?
1: Já když vidím ty lidi, s kterýma se třeba baví, jak všechno umí, o dějiny a všechno prostě, no, tak toto já doháním teprve teďko v těchto mých letech, jo, doháním, no, a mám rád ty dějiny, jo, když prostě jak něco vidím v televizi nebo v rádi slyším, tak to sedím, to poslouchám, no, protože jsem se to nenaučil jako kluk, no, tak to musím se učit teď, jo?
0: Jasně.
1: Když se někde bez prostředí těch mých kamarádů nebo o tom bavíme, tak abych taky něco uměl odpovědět, jo?
0: Jasně.
1: No, ale vidím, že mi to schází, no, jako, no, ale nevadí, já už to nějak dožiju, ten život. Hlavně se nenechat šít. Víte, když máte dostat nějaký peníze za práci, tak to dostat a nenechat si ošidit, jo? Tak to znamená dělat dobrou práci a umět si to spočítat, jo?
0: Ano, ano, no. Tak to je taky důležitá věc, samozřejmě, to víte, že jo?
1: Teď třeba máte všechny ty svoje pracovníky, někdy kolikrát musíte umět uhájit ty jejich výkony, jo? To taky je důležitý, takže člověk musí umět jednat tak, jo, to je prostě přes to nejde vlak, musí, jo, přece když uděláme někde za 50 tisíc práců, tak si to neřeknu, nebo nedostanu jenom 20, že jo?
0: Ano, ano. Ale pojďme zpátky ještě k té škole. Františku, jak vzpomínáte třeba na školní léta vašich dětí? Doprovázel jste je do školy, nebo...
1: No, na nějaký ty, chodil jsem na nějaký ty schůzky, jo? Jo?
0: No jo, třídní schůzky, to je taky zážitek často, ano.
1: No, taky, to bylo taky kolikrát, když jsem tam seděl, tak jsem se musel červenat, že to bylo o mým klukovi třeba, jo?
0: Děli no, se takže, věci, říkáte, jo, někdy.
1: Ale ti učitelé asi byli takový diplomati, jo? Aby to třeba neslyšeli všichni ostatní, tak vám to řekl nějak šikovně.
0: Ano, prostě, ano, ano, ano, prostě diplomaticky.
1: No, jasný.
0: Dobře. Tak Františku, taky poděkuju, ať se vám daří, samozřejmě hezké dny přeju a děkuju za povídání, za vzpomínky a přeju hezkou noc. Mějte se krásně.
1: No, dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Skupina Krištof a písnička jménem Ty a já. No a dovolila se k nám také paní Marie od Uherského Brodu. Krásnou noc, Maruško.
1: Krásnou noc, paní Jitko, a všem posluchačům.
0: Děkuju.
1: Také bych ráda vzpomněla na moje první učitele.
0: No povězte.
1: Na pana řídícího na vesnici, co nás učil. To byl velice milý člověk a právě dokonce jeho syn chodil, byl můj spolužák.
0: Uh-huh.
1: A oni bydleli přímo na té škole.
0: Uh-huh.
1: A jednou se právě stalo, že pan řidící s manželkou někam odjeli a jejich kluk Jirka nás zavolal do školy,
0: uh-huh,
1: a že se budeme hrát na schovávanou ve třídě.
0: Jo.
1: Já, ale dopadlo toho špatně. Tam byla taková plastická mapa vzadu, takový stůl a přikrytý.
0: Uh-huh,
1: a
0: uh-huh.
1: A my jsme se hráli a někdo tam skočil na ten stůl a tu desku prorazil.
0: Jo.
1: No a potom z toho měl opletačky, ten jejich syn právě dostal od pana řídícího. Ten to za nás všechno odnesl.
0: Jo.
1: Tak to byla moja první vzpomínka. Potom mě učila mladá paní učitelka a to byly jenom dvě třídy.
0: Ano.
1: Tak to jsme se učili vždycky dvě třídy. Jako podle žáku, náš byl třeba jako v ročníku jenom 8-4 holky a 4 kluci. A potom byly 3 třídy a my jsme pochytávali učení už i z těch vyšších tříd. Třeba ve čtvrté se učili o lidském těle, tak my už třeba druháci nebo třetíáci podle toho, z které jsme byli ročníkem, tak jsme to chytali jako už z toho vyššího ročníku. My jsme měli třeba něco psat a my jsme poslouchali, co ona vykladala tým starším ročníkům.
0: Mm-hmm.
1: No a bylo to zajímavé. No a teď se scházíme jako z Měšťanky.
0: Ano.
1: Potom jsme šli z Uherského Brodu na Měšťanku, tak všechny ročníky se scházíme tam v Brodě v Pánském domě, tak už nás tam chodí tak kolem dvacítky.
0: Jasně.
1: Teď nám zrovna jeden zemřel tady.
0: Mm-hmm.
1: Tak já jsem vyfotila to parte a když se asi teď v září se scházíme, tak asi tam budu to parte ukazovat tým ostatním,
0: mm-hmm,
1: z okolních, těch vesnic z toho Uherského Brodu.
0: Mm-hmm.
1: Takže je to tam zajímavé, že si povykládáme, jako co jsme prováděli a na ty učitele a to je asi tak moje vzpomínka.
0: Ta škola,
1: mm-hmm, to jsem do ní chodila,
0: ano,
1: tak tam už se neučí a je z roku, bylo na tam napsané roku 1884. Byla vystavená. Teď to má obec, tam mývá nějaké schůze nebo nějaké scházení při nějakých posezeních a tak.
0: Mm-hmm.
1: A chodí se jako k nám do vedlejší vesnice, kde chodí všechny ročníky. Tam je přistavěna už
0: vesniče. Už je to jinak všechno, ano.
1: Počítačová třída, takže tam už je ty tři víc, takže tam chodí 5 ročníků.
0: Mm-hmm.
1: Dokonce moji pravnuci, teď nastoupil včera můj druhý pravnuk, tak jsou zvědavá, jak se mu ve škole líbí a starší chodí do třetí třídy. Takže tam budu zase vědět, jak se tam učí a co jich tam se jich vytávám, co je tam zajímavého.
0: Ano, ano,
1: tak
0: ano.
1: Tak to je
0: ano.
1: Asi moja vzpomínka.
0: Dobře, tak moc děkuju, Maruško. Jinak ať se líbí vašim pravnukům samozřejmě ve škole, ať mají spoustu krásných zážitků a tím to všechno jde a baví je to taky aspoň trochu a vám přeju krásné dny a pevné zdraví a mějte se moc hezky.
1: Také, děkuju. Děkuju.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Vysočinou jsme se projeli se skupinou Rangers v našem vysílání Noční linky na vlnách Českého rozhlasu a dovolala se k nám paní Vlastina z Krnova. Krásnou noc, paní Vlastino.
1: Dobrý večer, paní Jirtuško.
0: Děkuju, taky
1: já
0: přeju.
1: Já vás moc zdravím.
0: Nápodobně.
1: A jsem šťastná, že jsem se dovolala konečně po dlouhé době. A chtěla bych pozdravit Pepina z Valašska, včera mě pozdravoval, a Roberta z Olomouce.
0: Dobře.
1: A teď bych chtěla k tématu.
0: Ano.
1: Nastupovala jsem na Jeseníkách do první třídy a měla jsem pana ředitele Štesla. Hrozně přísnej pan ředitel, ale aspoň naučil.
0: Jasně.
1: A byl pořádek ve škole. To, a potom jsme do střední školy, jak bylo, že pět tříd národní a tři byl do střední. To jsem chodila jenom 8 roků a pak po nás už chodili levitky.
0: Ano, ano.
1: No a potom paní učitelka Urbanová, pak jsme tam měli z Valašska Lidi Tomkovou z ruštiny, jo, a Michalika, pana učitela Michalika, ten nám jednou vykládal příhodu,
0: ano,
1: že se v noci zbudil a že myslel, že mají doma zloděje a nakonec holčina, měli tři holky a ta prostřední, že chtěla jít na záchod, nemohla trefit na záchod v noci. Tenkrát se málo svítilo, že? Tak si měsíček dal. No a nemohla se trefit do záchodu, tak vytáhla pánvičku z toho a čurala do pánvičky. Přišel ráno do školy a nám to vykládá.
0: Jo.
1: Normálně to na ní prozradilo. No a my jsme se jí nesmáli, protože tenkrát děti nebyly takový, byly takový přátelský. Dneska no, mají mobily a já nevím co. A oni si neumělo povykládat.
0: No, tak ta doba je samozřejmě jiná. To zase...
1: Je to úplně jiný, ta doba, jak to bylo za nás. Tak my jsme měli tolik kamarádů a do dneška máme kamarády, ale už nás je jenom pět. Já už budu mít taky 83 roku, už ho neopustila.
0: Rozumím. A na jaký předmět vzpomínáte rád, Vlastino? Co jste se ráda učila?
1: Já? Byste se dívala, dějepis, zeměpis, přírodopis.
0: No, krásně.
1: Jsem milovala.
0: Ano, ano.
1: Plně. Chodila jsem do Červeného kříža, my jsme měli.
0: Aha.
1: Červený kříž. A to jsem potom dělala celý život, pomáhala lidem, bouráky ošetřovala, volala sanitky, protože ještě tenkrát ani autobusy pořádně nejezdili. Tak když někdo tohle, tak na výbor, že byl jeden telefon, že? A jinak nikdo ještě neměl. No, to bylo v 50. roku, že? Od 50. roku. No a tak jsem to dělala celé život a pomáhám. A no, teď už ne, teď už pomáhají mě.
0: Jo.
1: A už jsem zůstala na vozíku.
0: Aha.
1: Já jsem zůstala na vozíku, tak si jsou špatná úplně.
0: Takže
1: já
0: potřebujete pomoc.
1: A najednou na vozíku.
0: Tomu rozumím, že to pak není veselý.
1: Nic dělat. A jsem ráda, že se aspoň dovolám.
0: Jo, to je dobře.
1: Jo, a poledne Olomoucké rádio. A tam má plno přátel, já má strašně moc přátel.
0: Tak to je fajn, vidíte to. Dobře. Dobře, tak paní Vlastino, moc vám děkuji, opatrujte se, hodně zdraví vám přeju. Ať je vám lépe. A mějte se hezky. Děkuji moc krát, naslyšenou, hezkou noc.
1: Ahojte.
0: Děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jirka Korn a písnička se jmenovala úplně jednoduše Dík. No a během téhle písničky se k nám dovolala paní Věra z Náchoda. Krásnou noc, Věro, přeju.
1: Taky všem, všechny vás zdravím a taky přeju všecko pěkný a chtěla bych se taky připojit teda k tomu tématu.
0: Ano, připojte.
1: Moc mě to nadchlo. A takže já jsem ročník 49, chodila jsem v Červeném Kostelci, je to okres Náchod, do školy. Nezapomenu na první den, kdy mě vedl tatínek a mě to hrozně zklamalo, že ne maminka, ale byla jsem teda, musela jsem jako to nějak, prostě nějak jsem to tak brala, že to tak mělo být. No a tak to jsem měla paní učitelku Hermanovou v první třídě, na to nezapomenu nikdy, její manžel byl učitel zpěvu, tak to taky teda nezapomenu nikdy. A učila mě teda jenom ten jeden rok. Pak jsme měli paní učitelku Justovou, tu jsem teda měla až do páté třídy a moc se mi milovala. Prostě nikdy taky nemůžu zapomenout na ní, všecko to mám v hlavě, jak to všechno bylo.
0: To je dobře.
1: Jenom bych chtěla říct, že mě, tak jak se mi milovala, tak mě moc zklamala. A to musím říct, ale to je tak něco, nevím jak, dneska když to řeknu, tak už to je takový ode mě šeredný, ale potom šla na mateřskou dovolenou a já jsem na ní měla takovou zlost strašnou, že nás opustí. Já jsem prostě neměla ráda, když se mě jako ty učitele měnili. A já jsem si tak na ní zvykla a opravdu jako prostě a teď jsem tak nemohla s tím smířit.
0: Jo.
1: A když přijela s tím hošičkem, když se jí narodil, tak všechny letěli ke kočárku a já ne. A přitom jsem se tam ani nepoznávala, jak jsem měla ráda děti a ona to moc o mě už musela asi vědět tohleto, protože nikdo mě jako nic na to neříkal a maminka mě povídala, to přece nemůžeš, to přece ona chce svý děti a to je její cíl, to ona přece tohle, co nemůžeš takhle brát. No a tak jsem to tak nějak všecko vzala, pak jsme měli další paní učitelku starší, která byla vlastně ještě, učila i mou mamku a to nezapomenu taky na jeden okamžik 12. dubna, když zletl ten Gagarin do kosmu, tak ona přišla do té třídy a takhle úplně tleskala rukama a děti, co se to jenom stalo, to vám musím všecko říct a popovídáme si potom a to úplně nezapomenu, jak to prožívala, ale my taky teda s ní jako všecko dobrý. Tak a teďka ještě bych se jenom chtěla ještě se zaspomínat na paní učitelky dvě, které ještě žijou, které jsem měla v druhém stupni, paní učitelka Věra Faltová z Červeného Kostelce a paní učitelka Škodová Zdena, ta je teda z Náchoda, ty obě žijou. Na ty taky nezapomenu, měla jsem je všechny ráda, nikdy jsem nepoužívala na učitela šerenné jméno nebo nějakou nadávku, nikdy bych to z pusy nevypustila, prostě ve mně to tam nebylo, tak jsem to tak nemohla nikdy udělat. A teď ještě jsem něco chtěla říct. Jo, a potom bych chtěla ještě jenom říct taková spojitost s mojí dcerou, která my jsme se potom přestěhovali do Náchoda z toho Červeného Kostelce a teď ta moje dcera začala chodit tady v Bělovsi, v těch lázních Bělovec, to určitě každý zná, tak začala chodit do školy a přišla celá natěšená, jako mají paní učitelku, no úplně ji milovala. Já jsem si říkala, no tak kdo ví, co to bude, tak až půjdu na rodičovský, co jsem říkala, tak se musím teda podívat na tu nejlepší paní učitelku. No ale jako nechala se mi přítom, protože já jsem taky byla takováhle, tak proč bych jí
0: dobře,
1: z něčeho.
0: Dobře.
1: A teď teda jsme přišli na rodičovský sdružení, já jsem si sedla do její lavice, paní učitelka otevřela dveře, my jsme se na svět podívali a ona to byla ta, co učila mě. Ta paní učitelka Škodová z Náchoda, která ještě žije.
0: Tak no, to vidíte.
1: Už je, Takže já na to strašně vzpomínám. Měla jsem ráda češtinu a ruštinu. Paní ruštinářka, ta už teda taky zemřela, tu jsem taky měla moc ráda. A na všecko vzpomínám moc ráda. A když, že jsem teďka už stará, tak klidně řeknu, že bych to klidně opakovala všecko.
0: Ráda znova do školy, dobře. Všecko. Tak paní Věro, moc taky děkuju, zdravím do Náchoda.
1: Takže děkuju, všem dobrou noc.
0: Mějte se hezky.
1: Mám taky všechno pěkný, mám vás všechny ráda. A moc mě, se mně moc líbí, když mluví z Miroslavy ta paní
0: jo,
1: Anička.
0: Tak jí pozdravíme.
1: Říkám to dobře.
0: Tak jí pozdravíme, jo?
1: Ano, taky pozdravíme, protože já taky jsem zrakově postižená, mám praktickou slepotu.
0: Rozumím. Tak
1: a
0: byste
1: já
0: si
1: jako
0: rozuměli.
1: Teda hrozně, hrozně jí obdivuju, jí, jak ona teda umí v tom žít a já se toho strašně bojím, kdyby se to mělo zhoršit.
0: Tak paní Věro, moc vám děkuju, přeju vám všechno
1: taky
0: dobré, ať se tím jste horší. Dobrou noc, naslyšenou, a my popojedeme dále.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Marcela Holanová, Cesty lásek. No a dovolal se k nám také Hynek z Vysočiny. Hynku, krásnou noc přeju i vám.
1: Já se vracím zpátky do dětství a přeji vám především hezkou noc.
0: Děkuju, nápodobně.
1: Ráno.
0: Mm-hmm.
1: A protože mě je 72 let, tak se musím vrátit o 660 roku zpátky.
0: Ano.
1: A to se vrátím do mých rodných na Loučan, kde jsme měli jednotřídku.
0: Mm-hmm.
1: A tam jsem byl vypravený mýma rodičema do první třídy. Tam jsem vlastně začínal brát rozum,
0: ano, ano,
1: u pana učitele Marka. A ten s náma byl 3 roky a potom tam nastoupila paní učitelka Kazatelová, která k nám přišla z Hrotovic.
0: Mm-hmm.
1: Tehdy jsem netušil, že ty Hrotovice budou jednou mou vesnicí, kde budu bydlet, nebo městečkem. Protože dneska v těch Hrotovicích žiju a s tou paní učitelkou samozřejmě jsem se tady potkával. No a k tomu, jak jsem studoval, já jsem jako neměl obzvlášť velké problémy s učením. Víceméně jsem se učil pod poslechem, protože tam to byla 5 třídka v jedné místnosti, takže tam se dalo poslouchat i to, co se budeme učit příští rok. No a mě to tak utkvělo v paměti, že mě to stačilo.
0: Jo.
1: A tam jsem začínal, protože tady ta paní učitelka nám tam pořádala ochotnické divadla.
0: Mm-hmm.
1: Tam byla moje první setkání s tady tím divadelnictvím. A jako, protože jsem k tomu měl tak nějak sklony, tak mě to zůstalo a provázelo mě to prakticky postupem času.
0: Jasně.
1: Když jsem byl potom v učení, tak tam jsem byl oblíbený čtenář Stařečka Pagáča.
0: Uh-huh.
1: To byla celkem humorná záležitost. A jako spolužáci to brali a dobře se u toho vždycky bavili. A já jsem tady Slovácko se soudí, už jsem znal z paměti.
0: Jo, rozumím. Mm-hmm.
1: No a potom následně jsem přišel tady, se přistěhoval do těch Hrotovic, tady jsem si postavil s mojí manželkou, jsme si tady postavili dům,
0: mm-hmm,
1: tady jsme vychovali 3 dcery.
0: Jo.
1: A musím říct, že jsme je taky všechny 3 vedli k tady tomu muzicírování. A všichni 3 jako se naučili hrát na harmoniku a prostě vedli jsme k tomu a oni se nám podděčili. Potom, když měla manželka 60, tak nám udělali takový krásný pásmo, průtah naším životem. To, jako, já jsem z toho moc neviděl, protože jsem to prosrzel.
0: Jo, tak to je krásná věc.
1: Tak já prostě nádherný.
0: Ano, ano.
1: No a prostě potom se mě to hodilo, to, že jsem kdysi dávno zpíval ve sboru,
0: ano,
1: tak mě hodilo, že jsem dokonce tady účinkoval několik let v Dechovce, v kapele.
0: Mm-hmm.
1: To byl zpěvák. No a to divadelnictví taky ve mně zůstalo, protože tady v Hrotovicích jsem pochovával basu.
0: Mhm. No ale to už trošku odbočujeme. My jsme přeci jenom u té školy, Hynku. Tak zkuste třeba zazpomínat ještě jenom v krátkosti, jak jste prožíval třeba, když vaše děti pak chodili do školy. Jestli jste je doprovázel, jestli jste se jim věnoval.
1: No. Měli jsme na ně celkem dost času, takže jsme se jim věnovali.
0: Mm-hmm.
1: A potom dál to kvitovali s povděkem,
0: tak
1: protože
0: to je
1: oni se to naučili a přenášeli to potom dál na svoje děti.
0: Jasně, to, co se naučili doma ve škole, tak pak se posílali dál. Tak to
1: bylo dobrý a dneska, když já pozoruju, jeden vnuk hraje na klávesi celkem podobně. Mm-hmm. Dokáže udělat taneční zábavu sám. Mm-hmm. No a ten nejmladší vnuk, tak ten už 4 roky navštěvuje trumpetu. Uh-huh. Do základní umělecké školy.
0: No, a teď tak bude to je krása.
1: Skřídlovku, takže myslím si, že jsme jim tady to předali.
0: Nádherně, ano.
1: Vnoučku.
0: Dobře. Prostě. Hinku, musím poděkovat, moc vám děkuju. Ať se vám daří celé rodině, hlavně pevné zdraví a dětem, ať se ve škole líbí, vnoučatům taky. A děkuju moc. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Já děkuju za to, že jste mě zvedla.
0: Dobr.
1: A přeji hezkou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Brontosauři dohráli svůj valčíček, no a my vstupujeme do finále té úterně středeční noční linky. Pojďme se podívat také ještě do pošty, protože jste hodně psali, za což mnohokrát děkuju. Pan Václav dodává: předem zdravím všechny linkaře a přeji příjemný poslech noční linky. Dnes to bylo přesně 40 let, co jsem nastoupil do první třídy. Jsem oproti místním volajícím linkařům poloviční mlaďoch, ale do školních lavic bych se vrátil hned. Vzal bych si to znovu hezky od první třídy. Tenkrát jsem si sice moc nechápal, proč mě odvedli do školky, kde jsem si mohl hrát, a místo toho jsem musel sedět v lavici a poslušně poslouchat to, co nám ředitel školy povídal. No a pamatuju si to, jako kdyby to bylo dnes. Tak tolik pan Václav. A ještě pan Mojmír Kříž ze Svitav dodává k tématu: v 15 jsem se zamiloval do spolužačky Jarky. Bohužel to nedopadlo dobře. Teď už se za ní jenom modlím. Hezký večer. Úplně nevím, ale patří to asi do naší dnešní noční linky. Každopádně, pane Mojmíre, taky děkuju. No a protože náš čas, přátelé, vypršel, tak se patří poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeju vám krásnou noc, hezké sny. Pokud se vám vůbec nechce spát, tak doufám, že si z našich nočních pořadů vyberete. V tom případě vám popřeju hezký poslech. No a já se budu těšit jako vždycky brzy naslyšenou. Děkuju moc a dobrou noc.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Ani se tomu věřit nechce, ale je to tak. Takový herec, jako byl pan Josef Vinklář, považte ještě neměl v historii divadla pro vaše uši svoji vlastní hodinku z rozhlasového archivu. Je tedy nejvyšší čas to dnes napravit. Hezký večer. Pane.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Rád vzpomínám na ty vzácné chvíle, kdy ve svém bytě v Praze na Kampě Josef Winkler taky vzpomínal zase na svoje dětství. A Kampa tomu ještě dodávala ty správné kulisy, ale to spíš s ohledem na Winklerovo účinkování v poválečném divadle pánů Voskovce a Wericha, protože dětství Josefa Winkleře patřilo v Praze na Smíchov. Ale kdo ví, třeba i tam měl Josef Winkler takové správně splnitelné i nesplnitelné klukovské sny zároveň, jako kdysi Mark Twain o tom, že se jednou vydá, co by kormidelník na parníku po Mississippi.
2: Domníval jsem se, že kormidelník nemusí dělat nic jiného, než udržovat loď v řece. A nezdálo se mi, že by to byl buchví jaký kousek, vždyť řeka je přece tak široká. Loď vyjela z New Orleansu ve 4 hodiny odpoledne a my jsme měli hlídku do 8. Pan Bixby, můj šéf, srovnal loď a vláčel ji za záděmi ostatních lodí, které ležely u břehu, a pak řekl: tu máš, vem si a stírej hezky těsně tyhle parníky, jako by sloupal jablko. Chopil jsem se kola a počet mých tepů vzrostl do 100, protože se mi zdálo, že sedřeme bok každé lodi v řadě, podle níž jsme jeli tak těsně. Zatajil jsem dech a začal jsem tahat loď dále od nebezpečí. Myslel jsem si svoje o kormidelníkovi, který neuměl nic lepšího, než nás zatáhnout do takového nebezpečí, ale byl jsem příliš moudrý, než abych to říkal nahlas. Za půl minuty jsem měl už široké bezpečnostní pásmo mezi Paul Johnsonem a loďmi a za dalších 10 vteřin jsem byl nemilostivě posazen stranou a pan Bixby se znovu pouštěl do nebezpečenství a dřel ze mne kůži zaživa. Tím, že mi vyčítal mou zbabělost.

Byl jsem raněn do hlouby své duše, ale musel jsem se obdivovat k lidné sebedůvěře, s níž se můj šéf nakláněl z jedné strany svého kola na druhou a projížděl kolem lodí tak těsně, že se neštěstí zdálo každým okamžikem nevyhnutelné. Když trochu schladl, řekl mi, že klidná voda je až u břehu a proud uprostřed a že se proto musíme otírat o břeh, když jedeme proti proudu, abychom využili klidné vody a držet se hodně uprostřed, když jedeme dolů, abychom využili proudu. Umínil jsem si pro sebe, že se stanu kormidelníkem, který jezdí po proudu. Tu a tam mne pan Bixby upozorňoval na různé věci. Řekl, tohle je 6 mil. Přikývl jsem. Byla to docela milá informace, ale já jsem nemohl chápat její důsažnost. Neuvědomil jsem si, že by mne to mělo nějak zajímat. Jindy zase řekl, tohle je 9 mil. A později řekl, tohle je 12 mil. Všechny milníky byly přibližně v úrovni vodní hladiny. Všechny se mi zdály stejné, jednotvárně nemalebné. Doufal jsem, že pan Bixby začne mluvit o něčem jiném. To se však nestalo. Začal se otáčet kolem dalšího milníku, nadšeně se zahleděl na břeh a pak řekl, tichá voda končí tady u těch stromů, teď přejedeme na druhou stranu. A tak tedy přejel. Jednou nebo dvakrát mi půjčil kolo, ale neměl jsem štěstí. Buď jsem málem uřízl okraj některé třtinové plantáže, nebo jsem se zatoulal příliš daleko od břehu a tak jsem znovu upadl v nemilost a byl jsem zavržen. Konečně naše hlídka skončila, povečeřili jsme a šli jsme spát. O půl noci mi prudce zasvítila do očí zář lucerny a noční hlídač řekl, pojď, vylez. A odešel. Nemohl jsem pochopit tuto podivnou proceduru. Přestal jsem se tedy o to pokoušet a zase jsem usnul. Za malou chvilku to byl noční hlídač znovu a tentokrát byl hrubý. Rozlobil jsem se. Řekl jsem mu, co vás to napadá brouzdat se tady uprostřed noci? Jak to teď vypadá, nebudu moci do rána zamouřit oko. Noční hlídač řekl, ať mě čert, jestli ti to zrovna nepřijde vhod. Právě se vracela dosavadní hlídka a zaslechl jsem její surový smích a takové poznámky jako, hej, hlídači, to nové štěně ještě nevylezlo? Možná, že je trochu zíčkaný. Dej mu kus cukru do hadříku a pošli pro nějakou chůvu. Zároveň se objevil na scéně pan Bixby. O nějakou minutu později jsem lezl po schůdcích do kormidelnické budky, část šatů na sobě a část v náručí. Pan Bixby šel těsně za mnou a dělal poznámky. To pro mne bylo něco nového, vstávat o půlnoci a jít do práce. Byla to podrobnost kormidelnického povolání, která mi vůbec nikdy nepřišla na mysl. Věděl jsem, že lodi se plaví celou noc, ale jak si mi nikdy nenapadlo uvažovat o tom, že někdo musí vylézt z teplé postele a řídit je. Začal jsem se obávat, že kormidelnictví není tak docela romantické, jak jsem si představoval. Byla to poměrně temná noc, přestože svítilo hodně hvězd. Velký plavčík stál u kormidla, zamířil kocápku na jakousi hvězdu a udržoval ji přesně uprostřed řeky. Břehy po obou stranách nebyly o mnoho dál než půl míle, ale zdály se být podivuhodně daleko a podivuhodně nejasné a nezřetelné. Plavčík řekl, musíme přistát u Jonesovy plantáže, pane. Ozval se ve mně pomstychtivý duch. Řekl jsem si, přeju vám pěknou zábavu, pane Bixby. Budete mít co dělat, abyste našel plantáž pana Jonese v takové noci, jako máme dnes. A doufám, že ji nenajdete do smrti. Na horním konci plantáže nebo na dolním? Na horním. To nepůjde. Za tohoto stavu vody jsou tam kůly nad vodou. Není to tak daleko k dolnímu konci a budete se s tím muset spokojit. Dobrá, pane. I když se to Jonesovi nebude líbit, počítám, že to bude muset spolknout.
Plavčík pak odešel. Můj zápal začal chladnout a můj údiv stoupat. Tady byl člověk, který se nejen nabídl, že najde plantáž v takovou noc, ale že najde ten nebo onen její konec, který budete chtít. Měl jsem strašnou chuť zeptat se ho na něco, ale dostal jsem už tolik stručných odpovědí, kolik se jich vešlo do mého nákladního prostoru, a zachoval jsem tedy klid. Chtěl jsem položit panu Bixbymu jen jednoduchou otázku. Zda je opravdu takový osel, aby si představoval, že najde onu plantáž za takové noci, kdy všechny plantáže vypadají přesně stejně a jsou stejně zbarveny. Přemohl jsem se však. V ty dni jsem mýval blahodárné návaly rozváhy.

0: Pan Bigsby zamířil k břehu a za chvíli u něho přistal jako za denního světla. A nejen to, ještě si k tomu zpíval. Zdálo se mi, že jsem vložil svůj život do rukou zvlášť neodpovědného vyvrhele. Náhle se obrátil na mne a řekl, jak se jmenuje první bod nad New Orleansem? Zaradoval jsem se, že jsem sto odpovědět okamžitě a také jsem tak učinil. Řekl jsem, že nevím. Nevíš? Tento způsob mě zarazil. Rázem jsem se octl na nohou. Musel jsem však opakovat jen to, co jsem řekl předtím. No ty jsi povedený, řekl pan Bigsby. Jak se jmenuje další bod? Zase jsem nevěděl. No to už přestává všecko. Řekni mi, jak se jmenuje vůbec nějaký bod, o kterém jsem ti říkal. Chvíli jsem přemítal a zjistil jsem, že to nedokážu. Tak se podívej, kde jsi začal nad 12. mílí křižovat řeku?
1: Já nevím.
0: Ty nevíš, napodobil můj protáhlý způsob řeči. Co vůbec víš?
1: Já nic. Opravdu.
0: U velkého ducha Cezarova já ti věřím. Jsi nejtupější hlava, jakou jsem kdy viděl a o jaké jsem kdy slyšel u Mojžíše. To je o tebe nápad, aby se stal kormidelníkem. Ty, vždyť bys nedovedl kormidlovat ani krávu po cestě. Ten se rozčílil. Byl to nervózní člověk a poskakoval z jedné strany kolen na druhou, jako by ho pálila zem pod nohama. Chvíli to v něm zase vařilo a pak znovu překypěl a znovu mě opařil. Koukej, proč myslíš, že jsem ti říkal jména těch bodů? Se strachem jsem chvilku uvažoval a pak mě pokušitel navedl, abych řekl, no, abyste mě pobavil, myslím. To bylo jako červený hadr pro bíka. Zuřil a bouřil tak, právě přitom křižoval řeku, že jsem usoudil, že ho to úplně oslepilo. Najel totiž na kormidlo obchodní pramice. Obchodníci ovšem vyslali k nám nahoru salvu ohnivých zprostot. Nikdy nikdo nezakoušel takový pocit vděčnosti jako pan Bigsby. Byl plný až po okraj a tady byl někdo, kdo mu dovedl odpovídat. Otevřel okno, vystrčil hlavu a pak následoval takový výbuch, jaký jsem nikdy předtím ještě neslyšel. Čím víc se vzdalovali a slábli nadávky mužů na pramici, tím více pozvedal pan Bigsby svůj hlas a jeho přívlastky nabývaly na váze. Když zavřel okno, byl úplně prázdný. Byli byste ho mohli celého procedit sítem a nenašli byste v něm ani tolik nadávek, abyste jimi mohli rozčílit svou vlastní matku. Náhle mi řekl nejmilejším tónem. Musíš si, chlapče, opatřit nějaký zápisník a vždycky, když ti něco řeknu, hned si to zapsat. Je jenom jeden způsob, jak se stát kormidelníkem. A to je naučit se celé této řece nazpaměť. Musíš ji znát jako abecedu. To pro mne byla slabá útěcha, protože moje paměť byla vždycky nabita jen slepými patronami. Když jsme ujeli proti proudu asi 700 nebo 800 mil, byl ze mne poměrně statečný kormidelník při jízdě proti proudu za denního světla. A než jsme dojeli do St. Louis, udělal jsem ždibec pokroku v nočním kormidlování. Ale jen ždibec. Měl jsem zápisník, pěkně napěchovaný jmény měst, bodů, prahů, ostrovů, ohybů, klidných vod a tak dále. Ale všechny tyto informace se daly najít jen v zápisníku. V hlavě jsem z nich neměl ani jednu. Přece jsem však neklesal na mysli dlouho. Usoudil jsem, že bude nejlepší udělat nějaké ústupky, protože pan Bigsby bez pochyby práší. Pojednou zatáhl za provaz a několikrát zazvonil na velký zvonec. Všechny hvězdy teď zmizely a noc byla černá jako inkoust. Slyšel jsem, jak kola víří vodu u břehu, ale nebyl jsem si tak docela jist, že vidím břeh. Z horní paluby se ozvalo volání neviditelného strážného. Co je, pane? Jonesova plantáž. Řekl jsem si, chtěl bych mít tu odvahu a vsadit se s ním. Ani jsem však nepípl. Chtěl jsem se jen dívat. Pan Bixby dával zvoncem znamení do strojovny a za chvilku příď lodi přistála u břehu. Na výstupku zazářila pochodeň, kdo si vyskočil na břeh a hlas nějakého černocha na břehu řekl: daj mi ten pytel masa Jones. A v příštím okamžiku jsme byli zase na řece a všecko bylo v pořádku. Chvilku jsem hluboce uvažoval a pak jsem řekl, ale ne nahlas. Opravdu. Najít tuhle plantáž, to byla nejšťastnější náhoda, jaká se kdy vyskytla, ale podruhé se něco takového nemůže stát ani za 100 let. A pevně jsem věřil, že to byla v skutku náhoda.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Mezi dobré přátelé herce Josefa Vinkláře patřili výtvarníci, literáti i dramatici, třeba Oldřich Daněk, autor několika divadelních her napsaných přímo pro herce tehdejšího realistického divadla Zdeňka Nejedlého, kde Josef Vinklář byl, jak se říká, jedním z pilířů tamnějšího souboru. Ale vedle jiných byl jeho kamarádem i spisovatel Arnošt Lustig. Spojovalo je mnohé a vedle jiných i jméno novináře a povídkáře Otty Pavla. Ostatně právě na něj společně vzpomínali Josef Vinklář a Arnošt Lustig v jednom z tobogánů Tomáše Slámy.
2: Já myslím, že na světě se dějou zázraky. Zázrak číslo jedna je, že Otta Pavel se stal národním pokladem v Čechách, který měl strašně rád. Za druhý, že jsme se tady sešli v památníku národního písemnictví. Já jsem tady tedy poprvé a jde mi mráz po zádech. Já jsem se sem nikdy neodvážil, protože být spisovatel, to je něco svatého a my nevíme, jestli jsme spisovatele. My se to dovíme za 100 let po své smrti, už nahoře v nebi, jestli jsme opravdu spisovatele byli. A za třetí, že mu vycházejí sebrané spisy. To je vrchol, který žádný spisovatel si netroufá doufat, že mu vyjdou sebraný spisy za jeho života. A o to by sebraný spisy za jeho života samozřejmě nevycházejí. Jsou pochybnosti, že ho vůbec za jeho života vzali do svazu spisovatelů. Já si vzpomínám, že mě jednou zavolal Drda Očenášek a Jan Noha, což byl takový triumvirát ve svazu spisovatelů a říkali, tak my už tě máme plný zuby. Třetí rok dostáváš šanci jmenovat v literárních novinách nejlepší knihu roku a po třetí už jmenuješ nějakého člověka, který ho nikdo nezná. Nějaký Otta Pavel. A já jsem říkal, to je vaše chyba, že ho neznáte, protože já čtu jeho rukopisy a jsou to nádherné věci. Čili od neuznání k uznání je samozřejmě lepší, než od uznání k neuznání, což se stává mnoha lidem, kteří píšou. A takže to jsou takový čtyři malý zázraky a já samozřejmě jsem vděčný za Ottu Pavla, protože cítím jeho zástupce na zemi, zatímco on je můj zástupce v nebi, tak prostě děkuju všem, kteří se podílejí na tom, že jméno Otta Pavel, jeho knihy, jsou něco tak živýho jako ryba ve vodě.
3: To je taková věc. Já jsem jednou, když jsem se mohl zeptat pana profesora Zezavýho, koho si váží na světě, tak on říkal těch, co umějí to, co nikdo jiný neumí. A říkám, mohl byste mi to vysvětlit? A on říká, jako myslíte vůbec, nebo v českých malířích? A já říkám, třeba v českých malířích. A on říká, no tak především Lada, to neumí nikde na světě, pak Švabinský, ale v Pérovce, Šíma, Kubišta, dlouhá pauza jako Stodola a já. Proč to říkám? Já to říkám proto, protože Arnošt Lustig v době, kdy prostě Ottu Pavla neznali nejenom ti významní spisovatele, které on jmenoval, ale kdy o něm nevěděl vůbec nikdo a on měl za sebou asi dva sportovní články v československém vojákovi, o Honzovi Veselým a o Rudlovi Kučerovi, jeden cyklista, druhý fotbalista, tak mi říkal, ale Lustig už v té době byl slavný, už měl natočený film Transport z ráje a už měl vydaný knížky a říkal, hele, já tě upozorňuji, že jeden spisovatel, který toho bude umět daleko víc než já, a pán nebyl mi, když už napsal takový knížek, že Démanty noci už byly venku a to. A on pověděl, pán má kdo? A on říká, on ne, teďka on píš jaký sporták, ale to bude spisovatel prostě jako víno a bude určitě lepší než já. Pán, jak se jmenuje Otta Pavel. A já jsem ho pak poznal a dost jsme se prostě spolu stýkali, ne často, ale stýkali. A já jsem ho jednou vzal do divadla, protože on byl strašně nesmělý člověk. A přišel na představení dva na koni, jeden na oslu, Oldřicha Daňka, a já jsem ho vzal dozadu do šatny. Takže on poprvé byl to a tam byly holky prostě jenom v župánkách a připravovali se prostě na představení. Ale už v té době ho strašně milovali a on to pokládal za veliký štěstí. A bylo to 4 dny před jeho smrtí, bylo to ve středu a on umřel v sobotu. A on mě ještě druhý den napsal dopis, kde je napsáno, Pepiku, ještě jednou ti děkuju za lístky a za hezký večer, kde jsi jel na oslíku za spravedlnosti, tvůj ota Pavel, jo. Já jsem tam jel na oslu, jako prostě hledat, to byli žoldnéři. A on byl hrovnej kluk a potom, když mě jeho žena poprosila, abych mu recitoval na pohřbu, tak jsem to udělal. Ale to není to nejdůležitější. Já si myslím, že jeden hlas by tady měl zaznít, který není přítomný, ale měl by zaznít a to je hlas, který vyznal Otovi lásku prostě způsobem skutečně nevídaným. Mějte chvilinku trpělivost, stojí to za to. Kdo z lidí věděl v okolí Buštěhradského zámku a přifařených vsí, že malý poprovic kluk bloumající kolem rybníků a stohů a šachet a ocejchovaný pak na dosmrti válkou, nosí si po kapsách kouzelnou tuštičku, která té prašné, avšak líbezné krajině navždycky vydobyde slávu. Kdo věděl z kolegů v pražských redakcích, že mladý sebevědomý novinář vrhající se věčně věkům do kdejakého vandru a dobrodružství předstoupí jednoho dne vymezený katastr sportovních rubrik a vyšlápne si na svaté pole krásného písemnictví, sám, věčně půl dítě na truc osudu. Je to 1000 let starý příběh. Nešťastný pro nás, co jsme žili blízko něj a znali jsme do posledního písmene jeho nejmíň 5 příštích knih. A šťastný pro českou literaturu. Říkali o něm, že je sarojanovského rodu, snad, ale mně se vždycky zdálo, že je to jediný prozaik, který se své hlavě takřka programově dere k poetice lidové písně. Ne nadarmo ji musel pořád citovat. Ne nadarmo měl největší radost z míst, kde se mu podařilo promluvit, jak mu zobák narost. Možná to bylo tím, že věčně hledal tu nejpřirozenější, tu nejsrozumitelnější řeč mezi lidmi. Ano, on by dal půl království za dobré slovo. Za dobré slovo na pravém místě. Za dobré slovo mezi pravými lidmi. A všechny ty jeho knížky jsou vlastně jenom z těch dobrých slov, kterých měl plno po kapsách, nebo je směnil tu za starou pohlednici, tu za hrneček na kafe, tu za knihu, kterou nemohl mít doma, protože byla moc smutná. Jakoby ty jeho byly jenom veselé. Ota Pavel byl poslední 3 léta těžce nemocen, po dlouhé měsíce uzavírán v léčebně, vracel se do života a do světa spěchajícího bez konce, kam si dál a dál a vážil si takřka živočišně každé chvíle harmonie a krásy a dobra. Byl posedlý touhou nalézt ve zdejší mír a klid. Ale byl ještě 100x víc posedlý svou prací. Věděl, že neumí psát po štipkách, věděl, že umí rozdat buď všechno, anebo nic. A vždy si znovu jist, že rozdán do samého dna, stane zas na konci sil před branou léčeben, nemohl jinak, přiřízl tuštičku a pokračoval dál. 1000 let starý příběh, který vlastně nikdy nedopadá jinak. Když si šla pár dní po pohřbu jeho žena pro úmrtní list, bylo tam v rubrice povolání napsáno místo spisovatel dělník. Všichni, kdo to četli, byli udiveni, jak se mohli přehlédnout asi o 20 roků. Ale v podstatě to nebyl tak velký omyl. Skutečný dělník a skutečný spisovatel jsou si svou lopotou, svým neúlevným dříčstvím, svým urputným obracením hlubin a vynášením daru země na světlo světa blíž, než by 100% úředníci i snobové věřili. Karel Šiktanc.
2: Když se talent prosadí, tak to vypadá všechno jako, že to šlo jako po másle. Ale ono to nešlo jako po másle. O tu nikdo neuznával. Říkali mu, ševče, drž se svýho kopita, seš sporták, buď sporták. Ale aby se jako ubíral do oblastí duše, no to je vyhrazeno psychiatrům a uznaným spisovatelům. Takže tolik, abych nemluvil.
3: Tak si udělali, teď si udělali dost reklamy se svou knížkou, já vám to jenom chci stížit, pánové, oba dva vás mám rád. Voskovec říká nádhernou větu, říká, kvalita odpovědi je odvislá od kvality položené otázky.
2: Vždyť to jsem říkal.
3: Takže jsem na vás zvědavý, pánové. Jo? Jak to
2: jsem přece říkal.
3: Dopadne. Pokud jde o tu Pavla, on jednou strašně litoval, že jsem mu nevyprávěl historku o Honzovi Veselý, když už měl napsanou tu povídku ze závodu Míru a to, tak já jsem Honzu znal jako kluka, on jezdil na pekařském kole a vyhrál první závod na Smíchovském okruhu, který se jmenoval Memorial Jardy Cihláře. A on měl opravdu, on jezdil u Vlčku, dělal v pekařství a jezdil s Krosnou prostě housek denně ráno a na tom cestovním kole vyhrál v té Zborovské ulici. Tím z něj udělali jaksi cyklistu. A on potom, když poprvně v životě pobyl odka rozvodu na Zbraslav výloviště Praha, tak mě to kolo cestovní půjčil, protože spal u nás, on neměl budíka. A moje mutra měla budíka, ale on zas ukradl u těch Vlčků prostě asi 20 housek a ty jsme měli k snídani, což jsme tedy opravdu v té době neměli. A já jsem, on mi říká, člověče, já jsem měl sen, já pamatuju, jaké, on říká, představ si, já měl sen, že v cílový rovince, když jedu cukrák, přijíždím do té roviny a v té cílový tý pobiju o tu rozvodu. To byl jediný závodník český, teda do té doby, který jel Tour de France. A říkal, hele, jdi nahoru, protože tady bys nic neviděl a uvidíš, jak tam přijde. Já tam opravdu stojím a on přijeli gumu na gumu, ten rozvoda s tím Veselým a ten Veselý hozením gumy vyhrál. A ten Ota Pavel říkal, ty vole, proč mi to neříkal dřív, teď já bych to býval napsal i s tímhletím. No.
4: Já myslím, že snad nebude od věci, když zaspívám písničku, která má svoji historii taky. Před 33 lety jsme ji přes jednu noc s Františkem Novotným, jináč též redaktorem Českém rádiu, napsali za jednu noc do rána, byla hotová, je to vlastně česká verze Elvisovy kdysi písničky In the Ghetto a vlastně nikdy takhle nebyla vydána, takže teď jsem ji teprve konečně naspíval tak, jak jsme ji tehdy napsali a je to i dárek nejenom vám, ale i Frantovi Novotnému, který nás třeba možná slyší.

jako tenkrát. Zase slyším slaný vítr vát a na rezavý ploty hrát tam v ghettu.

když tak dej na svou šťastnou hvězdu ten náš kříž. Slabost vírus má, ale to se stává v den zlej. Nedívej se za sebe a z ruky nehádej.

jen hudba sní, když poslední čas na prach se promění. Jak už tolikrát. Zase slyším slaný vítr vát a na rezavý ploty hrát tam v ghettu.

hlas, jak pohádku mi šeptá zas tam v ghetu. Tam v ghetu.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Když jsem tu mluvil o těch malířích a výtvarnicích kolem Josefa Vinkláře, mnohokrát byl před rozhlasovým mikrofonem hostem vedle malíře Vladimíra Komárka a taky přečetl jeho paměti Pojednání o mé radostné cestě od kolébky ke krematoriu. Bohužel ta nahrávka je už dnes trochu technicky slabší. Tehdy se natáčelo ještě na šumící kazetu. Ale já věřím, že emoce vyprávění Josefa Vinkláře a Vladimíra Komárka jsou nadčasové a silnější než ta stárnoucí technika. Co říkáte? Mějte se dobře a s divadlem pro vaše uši zase někdy naslyšenou.
2: Táta toužil potom, abych byl strojním zámečníkem. A taky mě zavedl k Ježkom do dílny. Bylo to v neděli a ptal se mě, jestli se mě to tady bude líbit. Povídám, že velice, že si tu dílnu nejdřív vymaluju. Ty svěráky a šajiny procházející uprášenýma oknama, to rozhodlo. Pan mistr, starý praktik, povídá, ať si táta veme kluka domů, že z něj zámečník nebude. Naši se poradili, když jsem pro umění, čili pro krásu, tak se budu učit zahradníkem. Já to odkládal až do 1. ledna 1944 a celý čas jsem chodil do Košťálova k panu Zikešovi, kde jsem se učil malovat. Byl to invalida, inteligentní člověk a rozuměl barvám. Maloval sladké krajiny s virtuózní znalostí barvy. Je to legrace, ale od něj jsem se naučil všechno o barvách. Vlastně víc, než jsem v životě potřeboval. Denně jsme chodili ven malovat krajinu. Já mastil malinké formáty krajinek a hlavně se díval na pana Zikeše, jak maluje. On měl jednu nohu kratší a já to kulhání po něm napodoboval, protože jsem cítil, že to patří k umění. Aby to neviděl, že taky kulhám, chodil jsem za ním. Co si o nás mysleli lidi, to nevím. Jenomže čas se nachýlil a já šel na toho zahradníka. Od 1. ledna do 1. května. Takže jsem se naučil odhazovat sníh z pařníku a roznášet kytice a věnce na pohřby. I do pokračovačky pro zahradníky jsem chodil, ale jak říkám, do 1. května. Pak mě pan mistr vyhodil pro neschopnost. Tvrdil, že ani malíř ze mne nebude, protože nevím, že mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí vytvořil myslbek.

A byl tady 9. květen a vypukla svoboda. Ještě dnes se tomu divím, co to se mnou tenkrát udělalo. Ta radost, že si můžu na vlastní hubu říct, co chci a že mě nezavřou. Bylo to přímo opojné a já se toho pocitu nemohl nabažit. Často si na to vzpomínám. A byl jsem už rozhodnutý, že budu malířem. Mohl jsem taky zajet domů, na Slovensko. V Čechách na mě ovšem čekala tvrdá realita v podobě sklářské školy. Za ten rok, co jsem byl na sklářské škole, jsem tomu umění moc na frak nedal. Za celý rok jsem vyleptal akorát jednu malou vázičku. Je pravda, že vydržela ve škole nejdéle. Byla totiž prasklá a tak na ní přikrývali suřík. No a kromě té vázy jsem zdobil skleněný nočník. S tím jsem měl nepříjemnost. Právě když jsem ho pracně namáčel do kyseliny, což je fuška, protože ucho celou tu vázu táhlo k jedné straně, přišel pan ředitel a šli s ním Američanky, co by delegace. Neodbytně chtěli vědět, co tam v té kyselině mám, a tak jsem to musel vytáhnout. Všichni se smáli, až na pana ředitele. Tomu se tato nádoba zdála nedůstojná. I když jsem na tom vyleptal všechny krásy českého ráje, včetně trosek a prachovských skal. No a já musel platit pokutu za zneužití kyseliny. Ta leptárna byla vlastně naší první klubovnou. A protože jsme ještě nic neuměli, měli jsme o sobě velmi dobré mínění. Rada a Malý a Jira se rozhodli, že budou z druhého ročníku dělat zkoušky na akademii. A udělali. Což mě rozčílilo a šel jsem dělat dodatečně zkoušky z prvního ročníku. Dostal jsem se tam. Ve sklářské škole to někteří kantoři nemile nesli. Abych pravdu řekl, mě se na tu akademii ani moc nechtělo. Praha byla pro mě přímo strašlivým blázincem. Když jsem poprvé vylez z nádraží a viděl ty davy lidí, bejt tam sám, tak jsem se hned vrátil domů. Ale tátu jsem neměl odvahu přemlouvat. Vždycky během celého studia jsem schovával své věci. Maloval jsem vlastně ilegálně. Byl jsem přesvědčen, že se to profesorům nemůže líbit. Kamarádům se to samozřejmě také nelíbilo. Na obraz sedící dívky, co je teď v Litoměřické galerii, vytrvale přimalovávali nočník a první dveře, co jsem maloval, prostříleli šipkama. Mě to nerozčilovalo. Akademie měla svoje kouzlo. Každej se tam cítil jako v předpokoji nesmrtelnosti. Holt, byli jsme Rembrandti. Blbost je velký dar přírody. Činí člověka šťastným.

Já nikdy nikoho nenavštívil, ale jednou jsem měl odvahu jít za zrzalím. A byl jsem tak drzej, že si ho tam namaluju. A ona mě začala řvát, co si myslíte, já tady mám čas tady sedět, že jo, já si prvu sám, že jo, musím si vařit, každý to přepepří v té hospodě. A já pánu, ale chvilinku, aspoň pánu, tady máte fotografie. A on vám měl na dlouhém stole spoustu fotografií sebe, co sám dělal samospouštěm. Yeah. To znamená, že třeba jsem tam viděl fotografii asi 50 centiáků vysokou, kde byl nahatej, jako stál na Jana Křtitele s takovým klackem. Všiml jsem si, že byl operovaný na slepý střevo, ten tmavý flek. A protože to blbě fotografoval, tak to byl takový rozmazaný, ale to byl nejhezčí obraz od zrzalí. Víte, ty nožičky, on měl takový buštíky, přesně teda, jak je maloval ty panáky, a tak to prostě zmáč spoušť, doběh tam počkal, až to cvaklo, a teď tam vidím tu krásnou fotku 50 cm, že jo. No a teďka mi chodilo po hlavě, protože on šel vařit, že jo, mám si vzít, ale taková ta drzost má, teď mě to nedá, že jo. Vám co by vy. Tak jsem prostě si to dal stranou, takovou tuhletu fotku, a k tomu ještě jinou takovou hlavičku. No a teď jsem čekal, jak to dopadne, že jo. Teďka on přišel a mám tady ty dvě. A on najednou jakože jo. A teďka já mě přišel, jak jsem slyšel, že takhle před smrtí každý mu ten život proběhne hlavou, tak mě tam proběhlo hlavou, jak budu lítat od ateliéru k ateliéru a ukazovat nahatýho. A do toho on povídal, jo, to můžu. No nemáte představu, ty raz, načí vzal nůžky, tu hlavičku ustřih, tu mě dal a tělíčko se tam nevíjí. Já jsem že s tím neřekl ani popel, pať, co jsem mohl říct. Akorát teda vím, si za to často, to vzpomínám poslední takovou větu jeho. Pán mistře, já taky maluju, mohl bych vám ukázat svoje obrázky? A pa, proč? Já to nepotřebuji vidět, když vás to baví, malujte si. A já to vždycky vzpomínám, když takhle chválím ty hlava, nehlava, ty všelijaký obrázky, jak si jak bylo upřímné, proč vás to baví, jak se malujte. To se mě líbil ten hlot, to nevím, kdo vymyslel, a ten je strašně hezký, že když chci vidět pořádný obraz, tak se koukám na ten svůj.

už jsem byl dlouho zaměstnaný, když jsem si všiml, že u nás je móda dělat chudýho. A musím říct, že u druhých lidí to nějak kladně nepůsobilo. A tak jsem se rozhodl, že já budu dělat bohatýho. Začal jsem to realizovat tak, že když jsem dostal peníze za diplomy, rozměnil to na 50 koruny a narovnal na složený kapesník, a když jsem seděl na poradě u svého nadřízeného, tak jsem prostě vytáhl kapesník jen takhle dabile a peníze lítaly po podlaze. No a já mluvil plyně dál, jakože o nic nejde, a postupně je zhrabával do kapsy. Je pravda, že jsem je za dveřmi pečlivě přepočítal, jestli nějaká nezapadla za kredenc. No a tuhle produkci jsem mohl provádět každý měsíc. Vždycky byla věrohodná. Ono se tenkrát moc šetřilo a nám nadávali, že je voda drahá a že máme před odchodem z domova vykonat své potřeby a neplýtvat státními penězi za vodu a telefonovat, že se vůbec nesmí. Je pravda, že to vyznávání bohatství taky něco stálo. Když někdo přines svačinu, tak jsem odmítal drobné, abych si s mincema neumazal kapsy. Kolegové hudebníci záviděli, jak si ti malíři žijou, a že prej, jestli bych namaloval obraz za 1000 korun. Povídám, za 1000 korun se mi neoplatí otvírat málkastnu. A tak teda, kolik tak dostanu za obraz? Tenkrát jsem nosil v peněžence potvrzení, že na hluboké mi dali za takovou plachtu 15 000. Tak ten papírek jsem ledabyle vytáhl z kapsy, aby viděli korpus delikates, a zas ho schoval. A jak dlouho takovej obraz maluješ? Jo, tak to není legrace, povídám. Někdy taky celý dopoledne. To v nich hrklo. Dopoledne 15 000, odpoledne 15 000, měsíc má 30 dnů, některý dokonce 31 dnů. A tak proč teda dělám učitele, když jsem tak bohatý? Rozšafně jsem vysvětlil, že peníze nejsou všechno. No a že taky musím mezi lidi. Tohle moje počínání se zalíbilo i synovi Vladimírovi. A když na obecné škole na něj doráželi Romové, že máme moc peněz, tak jim povídal, ať si přijdou s pytlama, že ty peníze máme ve sklepě. A takhle v neděli ráno koukám a u vrátek malí cikáni s pytlama a syn povídá, že si jdou pro ty peníze. Tak jsem jim vysvětlil, že máme ten sklep strašně vlhkej a že ty peníze splesnivěly a že až budu mít čerství, že jim vzkážu.

Cítil jsem se už přestárlý, když mi v roce 1955 napsali vojenští páni, že o mě je jej zájem, abych se dostavil na vojnu. Tak jsem se nechal ostříhat, naši mě čistě umyli a já šel. Nejdřív nás vezli do Liberce k obědu a odtamtud do Prahy, kde jsme stihli večeři. Pak mě znovu umyli, ostříhali a já byl voják. Ze začátku to bylo krutý. Slamníky jsme měli nacpaný do kulata a tak jsem musel spát na břiše, abych nespat a připadal jsem si, jako když jedu na koni. Když se dověděli, že maluju obrázky, tak mě pan velitel zamknul do skladu s dekama a já tam maloval březové háječky. Vadil mi jen zápach naftalínu. Vojnu jsem nebral na lehkou váhu a salutoval jsem i kostelníkovi ze svatýho Víta. A když jsem měl propustku do půlnoci, stál jsem před branou v 20-stupňovém mrazu a dovnitř nešel, dokud nebouchla 12. Důležitější funkci jsem dostal až koncem prvního ročníku. Ty starší už šli do civilu a nebylo koho poslat do stráže jako velitel. A tak přišla řada na mě. Kapitán mě utěšoval, ať se toho nebojím. Prostě připochoduju s vojákama na nádvoří, tam se zastavíme, uděláme vlevo bok a já parádním krokem, to se musí dupat. Přidupu k panu kapitánovi, udělám k poctě zbraň, zahejvám hubou, jakože dávám hlášení, no a podupu zpátky. A tak si povídám, tohle bych zvládnout mohl. Jenomže když jsem k němu šel tím parádním krokem, zdálo se mi, že při každém dupnutí se zvracím na jinou stranu. A tak celý spocenej dávám na sebe pozor, abych neupadl, a když jsem takhle dokomíhal k veliteli, zapomněl jsem dát k poctě zbraň a místo toho levou rukou zasalutuju. Na nádvoří to zahučelo a v oknech taky. Tam totiž s oblibou se dívali na rozdílení důstojníci. Já si uvědomil, že salutuju levou rukou a tak přendávám samopal do levý a znovu salutuju pravou. No a to už se smálo mužstvo a byl průšvih. Dlouho se důstojníci dohadovali, jestli jsem to udělal schválně, nebo jestli jsem opravdu tak tupej. Zvítězili ti druzí a já zavřenej nebyl. Je pravda, že vícekrát jsem velitele nedělal a tak jsem kreslil Žižku na koni a Žižku bez koně a pak husity s koňma, takže jsem si připadal jako na dvoře koňskýho řezníka. Pak jsem najednou zase musel pryč od autopraporu a byl jsem převelený k Přelouči, k technickým jednotkám. Tam to bylo zajímavější. Byla tam spousta zlodějů a doktorů. Tak jeden spisovatel, Vladimír Vondra, a teď já. Tam jsem taky prodal obrázek jednomu důstojníkovi. Maluju takhle u jednoho baráčku a on jako, co by to mohlo stát. Já povídám, že ten dekl stojí 10 korun a barvy 8 korun. Ta cena se mu zdála přijatelná a tak volá do okna manželce, ať mu podá 18 korun. Žena zas naději, že má jen 20 korunu, ale ten dotyčnej mecenáš trval na tom, ať se podívá podrobnej. No a holka opravdu našla a já prodal obraz. A tak jdu na zámek a kapitán Vyštejn na mě, copak, že nemaluju. A já mu s chutí hlásil, že jsem právě prodal obraz za 18 KČS. No a Vyštejn to roznes dál, až se to zpátky dověděl můj mecenář. Předvolal si mě a domlouval mi, že tedy, když se mi to zdálo málo, že jsem mohl říct a on, že by mi dal tu dvacku celou. Taky jsem byl činný jako restaurátor. Byl tam nějaký kapitán Růžek a ten vždycky, když se pohádal se ženou, tak vzal ze stěny svatební fotografii a praštil s ní o zem. Sklo se rozbilo a těma střepama měli na fotce pořezaný huby. Tak jsem to vždycky zaretušoval a dal přerámovat. Za ten rok si už ani nebyli podobní.